Wesleyová služebnice boží. Vracíme se tak do 17. století, kdy postavení žen nebylo snadné. Susana se s tím setkávala neustále. Toužila však sloužit Bohu, své rodině a lidem okolo. Se svým mužem se zabydlovala na drsném venkově a plnila povinnosti matky. Měla před sebou velkou bolest. Od 14:15 bude její životní příběh v podání Rozity Mertové pokračovat.

0: Ve čtení na pokračování na Rádiu 7 sledujeme život Suzany Wesleyové, matky Johna a Charlese Wesleyových, zakladatelů metodismu. Suzana Wesleyová se stala matkou malého synka. Pojmenovali ho Samuel, po otci. Při jedné bohoslužbě jsem jako obvykle jasně a nekompromisně kázal. Suzana ho proto velmi milovala. Na návštěvu přijel farář, který mu nepřál. Jsem měl několik nepřátel, kteří chtěli mladého vikáře vyhnat. Farář ale se ma pochválil. Asi za měsíc dostal jsem dopis, ve kterém dostal nabídku farářského místa ve vzdáleném místě, kde zemřel farář a potřebovali nového pastýře sboru. Jsem byl i hned rozhodnut místo přijmout. Jen mu dělalo starost, že jeho žena je zvyklá na život ve městě. Suzana byla ochotná jít s ním na venkov. První dojem z nového domova nebyl radostný. Byla to divočina plná bažin a močálů. Po zablácených cestách dorazili konečně na faru. Bylo to staré stavení, ale díky péči místních žen vzorně uklizené. Jsem hořel pro svůj sen a tomu nevzalo nadšení. Dál čte Rozita Mertová.
1: Také se jmenovala Molly, i když se vůbec nepodobala té Molly, která v Londýně zaklepala na Suzaniny dveře. Jedna podobnost tu možná byla. Její zaklepání bylo stejně plaché. Byla rozložitá jako dvě londýnské Molly a dvakrát tak stará. Tato žena, která měla tvář hrubou a ošlehanou větrem jako pláně v Lincolnshire, teď seděla u Suzanina malého stolku a srkala čaj ze stejných půvabných šálků, které londýnská Molly tak obdivovala. Její drsné, upracované ruce tvořily zvláštní kontrast ke křehké bílé keramice. Působilo strojeně, když si cípem zástěry otírala pusu. Mnohý dík, paní Wesleyová, že jste mě pozvala dovnitř. Jsme tu jenom obyčejní venkované, jak víte, a nevíme, jak přivítat elegantní lidi z velkoměsta, pokud se sem vůbec kdy nastěhujou a bydlí u nás. Jenom markýz, ten se tu dole v hospodě cítí dobře. Ale to je samozřejmě něco úplně jiného.
2: Markýz z Normanby? Slyšela jsem, že tu má letní sídlo.
1: Ano. Na druhé straně údolí. Ohromný dům. Neteř mé sestřenice tam pracuje jako pokojská. A strýc bratra mého muže, myslím jako strýc jeho ženy, tam je zahradníkem. Má tři lidi, kteří mu pomáhají.
2: Přichází sem nahoru často?
1: V létě ano, ale ne, když jsou silnice špatné. Má ohromný dům, v zimě tam je pěkná zima, i když má několik velkých krbů.
2: Usmívala se.
1: Vůbec není špatné bydlet v takové malé chatrči, že ano, paní Wesleyová? Máte to tady teplé a útulné, když vítr sviští kolem domu.
2: To ano. Potkala jste už někdy jeho ženu?
1: Ne, paní.
2: Tvář ženy najednou zvláštním způsobem stuhla. Susan měla dojem, že o tom nechce mluvit a rychle začala řeč o něčem jiném. Zmínila jste zahradničení. Zelenina zde zřejmě ještě nedorostla jako v Londýně, ač jsme tu už dva měsíce.
1: Ano, máte pravdu. Jsme trochu pozadu za Londýnem. Tady nahoře je větší zima. Příznivé jarní počasí sem dorazí vždy o něco později. Za to je tu ještě hořčice a fazole, když v Londýně už je povšem. Cvikla je dříve. A podívejte se, jaké bude letos pěkné zelí. Tvrdé hlávky, dobré k nakládání. V zimě bude méně nemocí, je-li dobrý rok na zelí.
2: Tak přesně to Susan ani nechtěla slyšet, ale Molly toho byla plná. Bylo to možná jedno z jejich oblíbených témat, vliv rostlin a zeleniny na zdravotní stav vesničanů.
1: Už je to tak, paní Wesleyová, jeden rok roste lépe to,
2: Jiný rok zas ono.

Susan si přála, aby povídavá žena už konečně odešla. Cítila se bídně a začalo jí být špatně. Po celý den měla bolesti hlavy a teď měla pocit, že bude zvracet. Malý Sam začal popotahovat, chvíli se vrtěl a pak začal plakat. Už je vzhůru. Spí čím dál kratší dobu. Susan se zvedla a chtěla jít k dětské postýlce, ale silná ruka ji zadržela. Zůstaňte sedět, paní Wesleyová. Už dlouho jsem nedržela mimino v náručí. Ráda bych je zas jednou pochovala, dovolíte-li. Silná žena vstala, svižně jako děcko, a přistoupila k Samyho kolébce. Zvedla ho a přinesla ke stolu. Je mu asi tak 8 měsíců, odhaduji. Téměř na den přesně. Máte dobrý odhad. Lepší, než si myslíte. A paní zamžikala. A nemějte mi to za zlé. Příští jaro přijde další. Susan přikývla. Nebyla bych věřila, že se to už pozná. U štíhlých a krásných žen je to znát brzo. A vy jste krásná a jemná. Jste městské dítě a nemůžete to vědět, ale zde na vesnici ví každý o každém všechno. Často ještě dříve, než to dotyční vědí sami. Víte, jako kdo má co s kým, kdy přijde další miminko, nebo kdo něco provedl. Všechno se ví. Tak už to tady na venkově chodí. Jsem si jistá, že až zjistím jména a seznámím se s prostředím, budu každého znát lépe. Molly kývala a okrajem své zástěry usušila Samyho uslintanou bradu. To zvládnete, i když se k vám donesou řeči až naposled. Takové věci přece nejsou pro ženu vesnického faráře. Tak to alespoň v minulosti bývalo. Řeči nejsou pro nikoho, Molly. Jakub nás jasně varuje před nebezpečím neskroceného jazyka. Jo, ale myslím si, že Jakub nikdy nežil v South Ormsby.

Susan někde slyšela, že v některých částech světa je zima velice milosrdná. V tropickém podnebí prý nejsou žádné ledové větry, které štípou do tváře a vhánějí lidem slzy do očí. Tam vítr také nefičí škvírami v oknech a nerazí si cestu mezi uvolněnými slaměnými došky na střeše. Žel však nežila v tropech. Sem skutečně uvažoval, že musí dát na střechu nové došky. Susan se v posteli trochu napřímila a přitáhla si šálu. Viděla, jak ze škvíry mezi uvolněnými střešními prkny kapala voda na zem. Kapky míjely lůžko jen o pár centimetrů. Malý Sam lezl vzrušeně po podlaze a choval se jako závodní kůň v cílové rovince. U stolu se zastavil, pokoušel se posadit, pak se napřímil a postavil u nohy stolu. Nebude to trvat dlouho a bude chodit, pomyslela si Susan a uvažovala, že pak teprve bude mít plné ruce práce. Vedle ní leželo v posteli miminko. Suky, která se schoulila u jejich prsou. Kroutila se. Když ji však Susan chtěla nakojit, nejevila žádný zájem a po chvilce zase usnula. Byla to malá, křehká bytost. Narodila se příliš brzy. Malá Suky měla vlastně spatřit světlo světa až koncem dubna a narodila se už před příchodem jara. Chatrč z hlíny vypadala v těchto posledních zimních týdnech ještě menší než předtím, zejména když ji člověk srovnával s prostorami ve Spittle Yardu. Ne, tak nesměla uvažovat. Teď byl její domov zde. Bůh ji sem přivedl. Spittle Yard už patřil minulosti. Konec a dost. Malý Sam si to namířil k nočníku a Susan nebyla dost rychlá, aby ho včas zachytila. Byl však zachráněn. Velký Sam se právě objevil ve dveřích a s ním závan větru a studeného deště. Jeho syn si sedl, změnil směr a vrhl se po čtyřech k otci. Samuel odhodil svůj plášť, vzal si na donáručí a sedl si ke své ženě na pelest postele. Paní Wickhamová nemohla přijít minulý týden do kostela, protože její tři děti měly hrozný kašel. A otec ještě do května pracuje v Grimsby. Hiram Hay vyprávěl, že v Lincolnu řádí neštovice a tyfus. Vzpomínáš si ještě na tu malou světlovlasou ženu? Ta, co si vzala chovatele vepřů. Mají syna, jmenuje se William podle našeho krále. Naklonil se přes postel a masíroval Suzanina na ramena. Je to lepší? Ach, jsem tak slabá, ale jak to může být lepší, když celou zimu jenom polehávám? A jak se daří Suky? Je tak netečná. Vůbec není tak čilá, jako byl Semi. Sotva jí dokážu zahřát. Ručičky a nožičky jí hned vystydnou, když není těsně u mne. Semův výraz tváře zrcadlil napřed starost, potom smutek. Hospodin dal, Hospodin vzal. Jméno Hospodinovo buď požehnáno. A přitom všem se Job nijak neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nepatřičného. Doplnila Susan citát z knihy Job. Kolikrát už jsem četl tyto věty, ale teprve teď začínám chápat, jak silný muž to byl ten Job. Sam trochu odkryl pokrývku a hladil malou tvářičku své dcery ukazováčkem. Je tak křehká a tak krásná jako ty.

netečná, opožděná v růstu a slabá s Juki zemřela. Ale už roku 1692 se narodila dcera Emília a ta si přinesla zdatnost, která její sestře chyběla. O rok později Suzanne porodila dvojčata a ta nepřežila. V prosinci pak zemřela všemi milovaná královna Mary na Neštovice. Byla jenom o 8 let starší než Suzanne. Když Suzanne roku 1695 porodila další dceru, nazvala ji Suzanne a prosila pána, aby toto dítě zachoval. A on ji vyslyšel. A také ona sama se cítila silnější. První Suzanne a ještě více dvojčata ji připravila o velkou část její životní síly, fyzicky i citově. Za 6 let manželství porodila 6 dětí a teprve teď, po všech těch letech, poprvé dokázala být celý den vzhůru a vykonávat svou práci. Jednoho dne se Suzanne opírala o veřeje dveří a hleděla na 5letého Semiho, jak venku u příkopu stavěl z bláta malý hrad. Její malý Semi, její pýcha a její starost. Ale tu přicházel otec a Suzanne si i na tu velkou vzdálenost všimla, že zřejmě měl problémy při návštěvách v rodinách. Jako by se nad ním vznášel velký mrak a zastíňoval jeho výraznou tvář. Malý Sam vzhlédl od své hry, aby otce přivítal. Když však spatřil výraz jeho tváře, zarazil se. Přivítáš se s tatínkem až později, ještě si trochu hraj. Přece nechceš, aby byl tatínek celý zablácený. Chlapec se díval střídavě na otce a na matku. Potom se zase věnoval své stavbě z bláta. Přitom neustále pokukoval po rodičích a jeho pozornosti neušel jediný pohyb. Pojď, postavím na čaj a budeš mi vyprávět, co nepříjemného se ti stalo. Suzanne vešla do tmavého domu. Jak se jmenuje ta žena pekaře? Mety Billingsová nebo Emma Dorsetová? Billingsová, ano, ta to byla. Semi hodil klobouk na postel a skoro vzbudil Emílii a malou Suky. Ta žena mě zastavila na ulici a měla poznámky k tomu, že Semi ještě nemluví. To přece vědí všichni, na vsi se nic neutají. Malý Semi, její pýcha a bolest. Napřed se mě zeptala, zda vůbec slyší. Samozřejmě, že slyší. Když mu něco řekneš, udělá to. A silné zvuky ho vystraší. To jí bylo jasné, vždyť není hloupá. Řekla, že si to jednou ověřila. Zatleskala, když šel kolem jejich vrat, aby viděla, zda se otočí. Suzanne nasypala čaj do čajníku a přikryla jej pokličkou. Kdybychom byli v Londýně, řekla bych, že jí do toho vůbec nic není. Ale jsme v Ormsby a zde se zřejmě všechno týká všech. Doufám, že si zase nevyletěl, nebo ano? V tu chvíli ne. Ale když začala srovnávat našeho Semiho se slabomyslným dítětem Holetu, začal jsem zuřit. A ty jsi zapomněl všechny své modlitby, aby Bůh změnil tvou letoru a zase si udělal scénu ve vesnici. On není žádný idiot. Malá Suky se zakabonila, Emília se probudila. Suzanne si povzdechla. Ne, Seme, slabomyslný není, ale ještě nemluví. Němý nebo mluvící je služebníkem našeho pána. Sousedé, ať si o něm myslí, co chtějí. Sem se nad čajem zamračil.

Dostal si další dopis od Johna Dantna? Udiveně vzhlédl. Ty snad čteš myšlenky? Ano, dostal. Opravdu bych si přála, abyste vy dva svůj spor konečně ukončili. Nejen kvůli mně a Elizabeth, ale také kvůli tobě. Už máš dost sporů s lidmi, kteří ti jsou vzdálenější. Neměl by ses ještě hádat s jedním ze svých nejlepších přátel. To ti nedělá dobře. Ty nejsi z těch, co to berou na lehkou váhu. Časopis zanikl. Co? Ano. Ten, pro který jsem všechny ty roky psal články. Athenian Gazette. John jej zastavil. Ale za něj jsou vlastně odpovědní tři lidé. Ty, John Danton a Richard Salt. Co tomu říká Richard? O Richardovi v dopise nic nestálo. Sam si rukou třel obličej a téměř by byl převrátil šálek s čajem. Jak to John líčí, zřejmě klesla poptávka a celý projekt byl ztrátový. Ach, Suki, každý týden jsem napsal třetinu časopisu. Dobře, připouštím, že některé mé básně byly spíše rýmovačky, ale bylo tam také mnoho dobrého. A John píše, že už nemá chuť tvé rýmovačky opravovat? Samovi tváře hořely, což se stávalo jenom, když byl znepokojen nebo nazloben. Zde máme jenom 50 liber za rok. Já vím. S 50 librami za rok naprosto nemůžeme vyjít. Moje dluhy už převyšují tento obnos. Potřebuji peníze, které jsem dostával za články. Lépe řečeno, my potřebujeme ty peníze. Pán se stará o ptactvo nebeské. Ale ne s 50 librami za rok. To hraničí s rouháním. V této chvíli nepotřebuji lekci z věrouky. Už si vzbudil děti. Bylo by asi nejlépe, kdybys šel na delší procházku. Jdi dolů k mokřině. Čerstvý vzduch ti udělá dobře. Tvým nervům i tvým myšlenkám. Já jsem sice slíbila, že budu s tebou ve zlých i v dobrých časech, ale ve zlých časech je často lépe, když se chvíli nevidíme. Vrhl na svou ženu zuřivý pohled. Vyskočil, uchopil klobouk a vyběhl z místnosti. Na chvíli zavřela oči a přála si jen, aby i děti měly oči zavřené. Susan znala Sema. Vzteklý poběží po silnici a lidem jenom něco mrzutě odsekne. Jako hrnec s ovesnou kaší, která zprvu ještě klokotá a potom schladne a sklidní se, tak také Sem během doby vychladne a uklidní se. Za pár hodin se vrátí jako kající hříšník a bude vyhlížet novou duhu.

Susan dala Emílii kousek chleba pro ni a pro jejího bratříčka a poslala je ven, aby si hráli. Když přebalila Suky a chtěla ji nakojit, někdo zaklepal na dveře. Stála tam velmi dobře oblečená žena středního věku. Klobouček byl podle poslední módy. Krajkový límec jí pokrýval ramena. Žena byla o něco starší než Susan a vypadala velice pěkně. Susanina první myšlenka byla, že to bude markýzova žena, neboť za 5 let, co bydlela v South Ormsby, se ani jednou s touto dámou nesetkala.

Žena se laskavě usmívala. Nechcete-li kojit malou v přítomnosti cizí ženy, přijdu později. Ne, klidně zůstaňte, řekla Susan, nabídla návštěvě židli a nalila čaj. Potom konečně kopání a křik ustali. Žena tiše srkala svůj čaj, jako by nevěděla, jak má začít. Co by měla urozená žena říkat, když je na návštěvě u obyčejné ženy faráře? Já už jsem dlouho měla v úmyslu přijít. Potřebovala jsem nutně s někým promluvit o tom, ale pak jsem se rozhodla, že ještě počkám, až bude vaše novorozeně trochu větší. A já jsem si také přece vzala, že vás navštívím. Nevěděla jsem však, kdy jste na svém letním sídle. Pan markýz zřejmě přichází v různou dobu. Žena pohleděla na Susan svýma velkýma jasnýma očima, potom se však zase rychle obrátila ke svému šálku. Pěkné šálky, opravdu pěkné. Děkuji. Teď chápu, proč jste mě tak srdečně uvítala. Vy jste si asi myslela, že jsem ženou Johna Sheffielda. Ano, vaše elegance mě přivedla na tu myšlenku. Děkuji. Její oči se upřely na Susana. Budila dojem dítěte, které přistihli při něčem neslušném a které se bojí trestu. Ale já jsem markýzova vdova. Susan to vyrazilo dech. Markýz zemřel? Ne. Ne, ne, markýz nezemřel, je živ a zdráv. Vy jste asi o mě ještě neslyšela. Nejsem šlechtična, jsem prostá venkovanka a vdova. Zeptejte se lidí na ulici, co to znamená. Markýzova vdova je žena, která s ním sdílí lůžko, když je jeho manželka v Londýně.

zlověstný klid před svítáním. V kopce zavřený, jak zvíře na zemi, v okovech leží zcela sám mistr Jan. Pravdu neumí.

po dlažbě vozík drkotá. Bohatí páni k soudu jsou zváni, v hadrech už je

Zástup křičí, nesmí žít. Ryšavý král, co záruku svou dal, a ten, kdo je obelhán, mistr Jan.

s hlavou styčenou a duší smířenou, preláty na hranici hnám, mistr Jan. Pravdu neumlčíš, i když ohně vzplanou, tam, kde jeden z nás pad, stovky další vstanou.

Byl vymodleným zázrakem, ale i tichým svědkem nepochopitelných zkoušek. Příběh Izáka nás učí, jaké to je žít ve stínu Velkého Otce a přitom najít svou vlastní cestu k požehnání. Série o velkých biblických postavách pokračuje v klíčovém slově na Rádiu 7 od 3. hodiny.

0: Znělka Rádia 7 oznámila 3. hodinu úterý 21. července. Dobrý poslech reprízy pořadu Klíčové slovo vám přeje Daniel Zeman.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.

0: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém se teď v takovém volném cyklu věnujeme nejznámějším biblickým postavám. Ano, máte pravdu, do této množiny by se dalo zahrnout velké množství lidí a postav známých ze stránek Bible. Ale museli jsme udělat nějaký výběr a tak tím dnešním výběrem bude Izák. Jeho životní zápasy nám dnes představí ředitel brněnské tiskové misie Karel Fridrich. Moc tě vítám.
1: Dobrý den.
0: Když jsme spolu mluvili o tom, že bychom tenhle pořad natáčeli, proč jsi vybral Izáka?
1: No, asi bys ho normálně nevybral, ale řekl jsem si, že zkusím se do něho ponořit a pochopit ho. Já asi bych lépe chápal Abrahama možná, nebo i toho Jakoba, ale ten Izák je pro mě takový trošku vzdálený a tak jsem si řekl, nic, uděláme pokus a zkusím se do něj ponořit.
0: Tak uděláme ten pokus, zkusíme se ponořit. Když jsi tedy četl jeho příběh, čím je důležitý v kontextu Bible?
1: Z mého pohledu, tak jak vnímám Izáka, je takovým nepostradatelným článkem mezi Abrahamem a Jákobem. Jo, prostě byl druhý. A to si myslím, že je asi strašně těžký být druhý. Být ten, který přebírá vizi někoho jiného a má ji předat do té budoucnosti. Jo, je podstatně snazší mít svou vlastní vizi, své vlastní touhy, přání nebo nějaké poznání a rozvíjet ho, ale převzít něco od někoho a neskresleně to předávat dál, to není vůbec jednoduchá věc.
0: To není. On vlastně Izák měl docela složité životní a vztahové poměry.
1: Právě, jako jo, Izák to neměl od narození vůbec jednoduché. Jo. Celý ten svůj život musel se potýkat s tím, že je tím vyvoleným, že je vlastně syn zaslíbení. Jo. A to několikrát na stránkách Bible nacházíme, že byl synem zaslíbení. A on to věděl a otec to do něho pral zleva zprava. Jo. Nešlo se tomu vyhnout. Jo. Já třeba vím o svých synech, kteří tak nějak jakoby, zvlášť v pubertě zápasili, co znamená jakoby převzít to dědictví té rodiny, jo? Prostě ty myšlenky otce, nebo vůbec vstoupit do těch očekávání. Jo? A vím, že to je i u jiných lidí, že spousta lidí zápasí s tím, jak uchopit to, co prostě, ať to je v rodině, třeba rodiče, nebo v církvi ten pastor, kazatel, co tam budoval a teď to prostě převzít a předávat. Není to jednoduchá věc a tím pádem se ocital i Izák na té skluzavce, která ho vyhazovala do různých ne zrovna příjemných situací.
0: Můžeme trošku chronologicky popsat ten jeho život. My tady teď mluvíme o Abrahamovi a tak možná někdo vůbec neví tady ty souřadnice.
1: Tak, že jo, Abraham měl svého syna Izáka jako syna zaslíbení. Sice měl staršího syna Izmaele, ale Bůh říká ne, tvoje dědictví bude v Izákovi. Tak se na to Abraham těšil a když se Izák narodil, tak to byl pro Abrahama strašně důležitý bod, měl dědice a tak to všechno do toho Izáka tak trošku vkládal, že je dědicem, že je synem zaslíbení, že Hospodin Bůh, který ho vyvedl Abrahama, takže chce učinit velký národ a že Izák bude toho součástí. No a pak přišla ta situace, kdy Bůh řekl, obětuj mi svého syna Izáka a Izák se najednou ocitá jako oběť té víry svého otce. Bůh to, že ho pak změnil. A Izák dospívá tady i asi i pod tím dojmem toho, co zažil, když měl být obětován a nakonec to z toho sešlo. Že? Oženil se, měl dva syny a zemřel. To je takové jako ve zkratce jednoduché. Jo. A to je právě to, co mě na tom strašně, strašně baví, nebo se mi líbí to, že o něm toho moc nevíme. Jo. To jsou tam takové jakoby útržky, ale přenesl to právě tu víru od Abrahama k tomu Jákobovi, kde vidíme, že to byl Jákob, jeho syn mladší, také mladší syn, který přebírá tu štafetu a nese ji pak dál.
0: Co to znamená syn zaslíbení?
1: Řekl Abrahamovi, že ne každé jeho, z jeho dětí, že jo, bude to ten syn zaslíbení, ale že v Izáku bude pokračovat ta linie toho nejenom dědictví, tehdy to brali i jako dědictví toho majetku, ale i té víry a toho, co vlastně Bůh plánoval. Byl to jeho záměr od Abrahama přes Izáka k Jákobovi vytvořit národ Izrael. Tedy národ, ze kterého pak vzejde spasitel.
0: Je zajímavé, že když čteme ten známý velký příběh o obětování Abrahamova syna, tak to většinou čteme z perspektivy toho Abrahama. Že to pro něho byla ta životní zkouška, kdy ho Pán Bůh testoval, jaká je jeho důvěra ve vedení. Ale najednou, když se na to člověk podívá očima toho zřejmě náctiletého chlapce, který jde s otcem nahoru a říká, tati, kde máme toho obětního beránka? Táta říká, no neboj se, Pán Bůh nám nějakého dá. A najednou na vrchu sváže do kozelce toho syna.
1: Já myslím, že to je z toho pohledu takový předobraz toho Krista, že jo? To jako asi tušíme, že, jako, že ten beránek, jo, že teď tam byl svázán ten člověk, Bůh to pak vyměnil, ale nakonec vidíme Krista, který se stal tím obětním beránkem. Pro toho Izáka to jako asi také nebylo úplně jednoduché, jo? Ale to je právě zvláštní, nebo uvědomit si, že on byl poslušný. Z toho textu nevyplývá, že by nějak vzdoroval, že by nějak argumentoval. Celý život mně přišlo, že byl takový jakoby poslušný, tichý, takový jakoby klidný, že se snažil ty věci dělat správně, že usiloval o to, aby to všechno bylo dle řádu, pořádku a že byl takový jako ne úplně vyčnívající v tom všem, jo. Že dneska člověk řekne, buď sám sebou, když bych měl vzít tu situaci, kdy má být obětován, tak jako bychom možná teď četli spoustu článků, že jo, jak je to, že má být člověk sám sebou, že má právo odmítnout a já nevím, jako co všechno bychom se dozvěděli. A on tam v té tichosti tak nějak stojí a čeká na to, co Hospodin udělá, že toho beránka nějak pošle nebo něco udělá, jo, že respektoval toho svého otce. A tak to si myslím, že bylo jakoby už v něm od malička, možná i výchovou Sáry, jeho matky, že vnímal tu boží přítomnost a to, že je důležité prostě nějakým způsobem chodit s Bohem.
0: Možná by se dalo říct, nebo převrátit to poselství, které si tomu ty dal, když jsi mluvil o poslušnosti, převrátit to do pasivity. Jaký je rozdíl mezi poslušností a pasivitou?
1: Asi v tom, že pasivita, tak bych řekl, že to je něco, co je mi jedno, že mě na tom až tak nezáleží, nebo se mi do toho nechce, když to poslušnost je, že bych byl schopen se vzepřít, nicméně zapřu sám sebe a udělám to, co je správné. Poslušnost je jakoby boj s takovým tím naším pokušením udělat si, co my chceme, navzdory jako toho, že víme, co je správně, co bychom měli a co bychom neměli. Pasivita je, že asi bych to řekl, je mi to jedno, nebo mi až tak na tom nezáleží, nebo se mi do toho nechce, tak to neudělám. Ale poslušnost je, že právě, že se mi chce udělat něco jiného, ale neudělám to právě proto, že to není správné.
0: A to navzdory tomu, že tomu nerozumím, protože ten Izák nevěděl, co Abraham chce nahoře udělat.
1: Určitě důvěra, láska, spolehnutí se, protože věděl, že to má nějaký smysl. Asi u toho svého otce to viděl, že chodí s Bohem. Věděl, že to má smysl. Když mu Bůh říká, když mu otec Abraham říká, Izáku, je to potřeba, Bůh prostě to po mně třeba chce, že jo, a já chci být mu poslušný, tak on řekl, dobře, tak jako když to Bůh chce, tak budeme poslušní, jako jo.
0: No to je zajímavé, že jsme pořád v takové krajnosti, protože tam se nejedná o nic méně než o život, a to vlastní život. Mm. Takové to vnímání, že Bůh je víc než vlastní život, to asi dneska nám v tom pohodlíčku současné doby hodně chybí.
1: Jako mě teda, jo, mě ano, v tom pohledu, že se těžko dneska asi i mluví o těch obětech, o tom nasadit se pro nějakou věc a umět i ztratit ten svůj život. Pán Ježíš to říká, kdo ztratí život pro mne, nalezne ho. Jo, takový ten kontradikt toho Ježíšova vyjádření, že v té ztrátě je to nalezení toho života. Ty ztráty jsou důležité pro něco nového.
0: Čteme někde v Biblii o tom, jaký důsledek měla tahle situace na vztah Izáka k jeho otci Abrahamovi. Změnilo to něco?
1: Nespomínám si, že by to nějak Bible více řešila, ale za mě to mělo hluboký dopad do života Izáka. On mu plně důvěřuje svému otci, teda důvěřuje, když posílá toho svého služebníka, aby mu přivedl manželku. Jo, že v plné...
0: Otec posílá
1: ano, Abraham posílá služebníka, aby pro Izáka přivedl manželku, a Izák tom stojí, důvěřuje otci, důvěřuje tomu služebníku, a myslím si, že důvěřuje vlastně Hospodinu. Jo, tam vidíme toho služebníka, jak jde a modlí se při tom výběru, jo, aby to bylo, že tam je celá ta věc se odehrává v té rovině důvěry Hospodina. A on, když služebník přivede tu Rebeku, tak Izák ji uvidí a zamiluje se do ní. Možná by člověk řekl, no tak ji přijme, protože to Hospodin, ale tam najednou vzniká i ta láska, jo, že to není jenom tak, že by prostě přivedl a on trpně ji přijal, ale zamiloval se do ní a miloval ji. A udělal tam tu věc, že ho zavedl do stanu své matky. Tam vidím tu úctu k té matce, jo, že projevuje úctu k té matce, protože vstupuje s tou svojí manželkou do stanu své matky a předává jí jakoby tu pozici, říká, tady tohle je tvůj stán.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Dnešní pořad je věnovaný Izákovi, synu Abrahama, otci Jákoba, člena poměrně významné starozákonní rodiny, ke které se pak i sám Pán Bůh odvolává, když se představuje, tak říká: já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Co se Pánu Bohu na Izákovi tak líbilo, že říkal, že je Bohem Izáka?
2: Já si myslím, že to byla víra. Že to byla víra, kterou převzal od svého otce Abrahama a předávali pak svým dětem, že jo, Ezau a Jákob. A byla to víra, se kterou vlastně celý život šel, jo, Izák projevoval důvěru Hospodina od toho mládí, už jenom, jak jsme změnili tu situaci s tím jeho obětováním, ale důvěřuje mu až vlastně do konce svého života. A myslím si, že to je takoby i možná ta schopnost umět to předat. Jo. Jak už jsem zmínil, pro mě je to stále taková věc, kdy si říkám, jak to udělat, jak převzít něco od někoho a předat to správným způsobem dál. Zvlášť, když se mění situace, že to člověk nemůže vzít otrocky, jo, že to nemůže vzít tak, jak to dělal ten jeho otec Abraham, ale že to musí transformovat do té jeho doby, do těch nových okolností, které se odehrávají, a předávat to dětem ne jako sadu příkazů, zákazů či nařízení, ale jako živý vztah s Bohem.
1: Mluvil Pán Bůh s Izákem, protože víme, že s Abrahamem ano.
2: Nejsem si úplně jistý, že by to tam nějak napřímo bylo, ale to, že byl vedený Bohem, asi nikdo nespochybňuje, jo? Že ty věci tak jako nějak vnímal v té tichosti. Já si myslím, že to byl ten jeho charakter, že byl v podstatě dost tichý, uměl být upozaděný, uměl si žít takový ten obyčejný život, ve kterém projevoval tu víru v těch každodenních situacích. Jo?
1: Nicméně Izák vlastně neměl úplně jednoduchý život. Napřed zažil tu situaci s obětováním se svým otcem. Zvládl ji teda obdivuhodně. Myslím si, že kdokoliv z nás v té dnešní době by si nesl veliký šrám ze vztahu s tátou do života. Ale když tedy potom přijal svoji ženu Rebeku, tak samozřejmě chtěl mít děti a byl synem toho zaslíbení početného národa, které vzejde z Abrahama. Ale nebyl vlastně zklamáním pro svého otce a sám měl taky jenom dvě děti.
2: Nejsem úplný znalec té doby, ale tuším, že to asi nebylo jednoduché pro tu dobu, kdy skutečně vyhlíželi to naplnění těch zaslíbení. Myslím, že trochu, že Izák mohl vidět, že jeho syn Jákob už je početnější, že má těch 12 synů a že ti synové mají své další děti, že se to tam nějak
1: začíná množit
2: a určitě se modlil a hledal před Bohem. A taky my víme, že když něco začínáme, že to nebývá vždycky strašně rychlé, ale že kolikrát je to postupný proces a hledáme ty boží cesty a to vlastní místo. To vlastní místo, které máme mít, jo. Protože jedno semeno přinese určitý množství plodů a když bychom vzali všechny ty plody, tak potom zase se to násobí. Takže jestli se na to díval tímhle způsobem, byl zemědělec, čteme, že zasel, což mě teda taky trošku překvapilo, protože jeho otec to byl pastavec a nevím, nepamatuji si, že bych tam četl, že by Abraham něco zasel, ale u Izáka je napsáno, že zasel a sklidil. Takže to už znamená takové trošku usazení se na nějakém místě, že už to začíná jakoby tak nějak formovat v té zemi a že se snaží tu tvoji roli už dávat jako do toho, že tady to bude to místo, kde bude ten národ se rozvíjet. Netušil samozřejmě ty boží záměry a těch 400 let v Egyptě a další situace.
1: U Izáka je zajímavé sledovat, že vlastně spousta věcí v jeho životě se děla hrozně pomalu. On byl synem zaslíbení, že Bůh dá Abrahamovi početné dědictví v synech, v dětech. Dokonce je tam řeč o hvězdách na nebi nebo písku na mořské pláži. To je prostě nepočitatelné množství. A zatímco Abraham dlouho nemůže mít děti, pak se teda trošku oklikou narodí Izmael, pak se konečně po 25 letech narodí Izák. Ale Izák, když se ožení, tak taky čeká 20 let s Rebekou na potomka. Proč myslíš, že to tak je, když Bůh dá na jedné straně obrovské zaslíbení a Bůh není člověk, aby lhal, jak víme, a na druhé straně to trvá roky a roky?
2: Proč to tak je? Myslím, že u každého z nás to může být různé, ale jednou z věcí je, která aspoň tak, jak to vnímám já ve svém životě, je, že nás Bůh učí čekat na ten jeho čas. Taky, abychom i v tom mohli říct, nebylo to naše lidské, ale bylo to boží. Bůh skrze ty jakoby nečekané situace, skrze to oddalování těch věcí nás učí hledat vlastně jeho vůli. A pokud se bavíme o neplodnosti, tak ta je v Bibli velmi často používaná, Bohem používaná k tomu, že vede různé služebníky nebo lidi, kteří v něho věří. Jo? Můžeme vzpomenout matku Samuele, která nemůže mít děti a modlí se a Bůh jí odpovídá. Můžeme se podívat na Zachariáše, že jo, otce Jana Křtitele, který se dlouhá léta modlí se svojí ženou a nemohou mít dítě a nakonec ho mají. To je nástroj, který jak si Bůh, aspoň v Bibli vidíme, používá velmi často k tomu, aby tak možná i prozkoušel tu trpělivost a víru těchto služebníků a potom z toho vznikají takové nádherné příběhy a narodí se velmi důležití služebníci.
1: Čekání je v kontextu, v současném kontextu velký problém. My jsme zvyklí mít všechno hned nebo ve velmi krátké době, ale čekat 20 let. Ty jsi říkal, že v té době člověk objevuje nebo nachází boží vůli. Ale jak? Co to čekání způsobuje? Víš, protože spousta lidí je zlomená nebo zahořklá tím, že se nenaplnily jejich tužby v uvozovkách normálních věcech. Je přece normální s partnerem mít dítě.
2: Mnohdy to není vidět na první pohled, ale ta doba čekání, a to teď nemusí být jenom na dítě, ale na třeba vyřešení jakéhokoliv našeho problému či řešení různých situací, tak ta nás tak nějak prohněte. Ono to není na první pohled úplně vidět, ale ta doba toho čekání, božího jednání, modliteb může způsobit, a já věřím, že u těch, kteří slouží Bohu nebo hledají boží vůli, tak to tak jako je, že ten člověk změkne. Je trošku tvárnější, vidí ty věci trošku z jiné perspektivy. Kdyby to bylo normální, přirozené, tak my se chováme tak nějak přirozeně. Tak, jak jsme se naučili, tak, jak to nějak vnímáme, říkáme, tak to je správně, takovým způsobem bychom to měli dělat. A když to nejde tak přirozeně a my se učíme té trpělivosti, tak v nás se něco mění. A viděl jsem lidi, kteří se po těch letech opravdu hodně třeba změnili. A bylo to jakoby k dobrému, jo? Že byli takový jakoby pokornější, takový jemnější. A to si myslím, že je i tím božím záměrem, aby nás do té nové situace připravil.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Dnešní pořad je věnován Izákovi. Člověku, který pocházel z významné rodiny, o kterém toho nicméně, ale v Bibli zas vlastně tak moc nečteme. Ale něco přece. Dá se říct, že měl Izák šťastné manželství.
2: Tak jak čtu Bibli, tak bych řekl, že ano. Zdálo by se, že se mají rádi, on se do Rebeky zamiloval a žijí si svůj poklidný život. Samozřejmě byly tam takové situace, jako například setkání s Abimelekem, a tak si Izák vyzkoušel, co už zkusil jeho otec dvakrát, a vydává svoji manželku za svou sestru, ale nevyšlo mu to, Bůh byl s Rebekou a Abimeleka zastavil. Takže vidíme tady nějaké takové šrámy. Potom určitě ten jeden šrám toho manželství bylo, když Rebeka skrze toho Jákoba podvedla svého manžela, že jo, prostě za jeho zády se snažila prosadit svého mladšího syna na úkor toho staršího.
1: To je vůbec zajímavé, že vlastně každý rodič si oblíbí jedno dítě a to preferuje.
2: Je to asi dané tou povahou, která je nám bližší. Jo, že to jedno dítě nebo některé z těch dětí je nám trošku bližší. Já nemyslím si, že to je úplně oblíbené, že já mám 6 dětí a nemůžu říct, že bych měl nějaké, jako teď řeknu, oblíbenější. Ale jsou děti, se kterými se mi lépe povídá, s kterými je mi to jednodušší, a s některými je to trošku komplikovanější. Ale ty zase měla v oblibě třeba moje manželka, nebo v oblibě. Lépe se jí komunikovalo, protože měla jinou povahu a ty děti si tak nějak v té matce našly větší cestu.
1: Takže je to normální?
2: Já si myslím, že je to normální, že to je zcela přirozené. A to není jako to, že by měl člověk někoho více rád nebo méně rád. Ale je to dané asi tím, že jsou ty povahy třeba bližší. Nebo nějaké takové to očekávání, jo, že když třeba otec má nějaké třeba řemeslo nebo nějaký koníček, no tak když ten syn nebo ta dcera k tomu má sklony, tak má tendenci to předávat tady tomuto dítěti, které má o to bližší zájem. A s tím ten vztah se vlastně utužuje.
1: No ale tady potom došlo už i k tomu, že vlastně s Jákobem ta Rebeka opravdu zosnovala podvod na Izáka.
2: To muselo hodně bolet.
1: Izáka.
2: To muselo hodně bolet. Zvláště to, že, a tady je krásně vidět, ta Izáková víra říká, já už ti nemůžu dát to stejné požehnání, jako jsem dal tomu Jákobovi, protože už jsem jakoby vyplýtval z těch požehnání, že to bral vážně. Že to bylo jakoby před Hospodinem pro něho strašně vážný. To, co předává, co mu přeje.
1: Jako tomu prvorozenému.
2: Ano. Jo, prostě on to Jákobovi dal vlastně to, co
1: myslel omylem,
2: to, co myslel, že dává Ezauvi. Ale jako já nevím, že jo, asi bych dneska neviděl problém to zopakovat i u toho druhého syna, jo. Ale ne, on to bral fakt vážně, že to patří, jako jo, že Bůh bude žehnat to požehnání, to znamená, že to je to boží přání, nebo to, co Bůh by měl s tím člověkem dělat. A že to nemohl dát dvěma lidem.
1: V čem myslíš, že předal svoji víru, tak si to říkal v předchozím vstupu, svým dětem Izák?
2: Já myslím, že to bylo vlastně tím. Děti viděli, jak chodí s Bohem, jak bere Boží slovo vážně. To si osobně myslím, když to tam není tak jakoby doslova jakoby vypsané, ale tím, jak byl poslušný, jak se snažil následovat Hospodina, tak v té tichosti a v té jakoby každodenní praxi to prostě toho života to předával. Jo, že to nebylo ani tak v těch velkých slovech. Určitě si vyprávěli, určitě ty věci ty děti věděli, ale ona ta víra se nepředává úplně jenom těmi informacemi, ale tím naším přístupem, tím naším životem, to, jak vnímáme Hospodina, jak Bohu i sloužíme, i jaké máme pro to nasazení, jo, co pro nás Bůh znamená. To jsou jednotlivé takové drobné kroky, které děti okopírují.
1: To je zajímavé, že zdůrazňuješ víru, protože na mě z toho příběhu čiší spíš Ezauova hořkost a strach Jákobův, takže on pak i na radu své matky utíká, vlastně na dlouhé roky utíká pryč. Viděli se potom ještě s Izákem, když se Jákob navrátil?
2: Tak Bible říká, že ho pohřbili, že když umřel, tak ho oba dva synové pohřbili. Takže určitě se nějakým způsobem potkali. Vidíme v Bibli i usmíření těch synů, což bylo i

0: předal a nebere to taky na lehkou váhu a ví hned, o co se jedná. Ní cen různě, jako, že jo, ale on věděl, co to znamená. A říká, když mě Bože sem vrátí, když se budu vracet, tak já chci ti sloužit, jo.
1: V čem byl vlastně Izákův, kdybychom to zhrnuli, v čem byl jeho největší životní zápas?
0: Určitě to nevyčteme asi z Bible. Tam skutečně je jen pár takových, řeknu, drobných poznámek, protože největší pasáže se odehrávají o Abrahamovi či Jákobovi. Izák tam teda je takový nějaký trošku skrytý. Jeho zápas, jako za sebe, kdybych já se teda snažil vcítit do toho, a to je právě to, že já jsem většinou v životě byl ten, který něco budoval, který něco rozvíjel, který něco dělal nového, tak teď samozřejmě, když jsem v nové pozici a mám něco předávat, tak třeba osobně pro mě je to těžké jakoby převzít něco, co fungovalo před lety a jak to udržet a předat třeba za 5-10 let, aby to zase fungovalo. A to třeba osobně vidím jako velký zápas, jako výzvu. A možná i to bylo pro toho Izáka, jak to jakoby správně předat, jo. V té měnící se situaci a zvlášť u těch dětí, jo. Myslím, že když se odehrála ta situace, kdy ho Jákob podvedl, tak to bylo pro něho asi dost těžký. Jo, že najednou cítil, jakože byl podvedený. Jako zásah do jeho ega, do toho všeho. Prostě zrada manželky, zrada syna. A tím pádem i ten jeho oblíbený syn vlastně tratil. Že vlastně tratili všichni na téhle situaci.
1: Jak vlastně zpracovat hořkost z té zrady v životních situacích, které fakt nejsou jednoduché? Když se jedná o ty nejbližší vztahy, to je vždycky velmi palčivé.
0: Je to určitě velká bitva. Umět odpustit. Nový zákon nám říká, abychom odpouštěli a my se to učíme. Ty zrady a zvlášť v rámci rodiny nějakým způsobem odpustit. Ale nedá se to zapomenout. I po letech to člověk nějakým způsobem cítí a i když léta utíkají, tak pořád tam tak pachuť nějaká zůstává. Byť už je to třeba dávno zapomenuté. Jako ideální je, když se to potom vyříká, že jo? Když se ty lidé dojdou, omluví, vyříkají, ale to se neděje tak často. Protože ti druzí třeba nevnímají, jakou bolest způsobili tomu třeba rodiči.
1: No, mluvíme o palčivé bolesti, o odpuštění, ale taky říká, že se to nedá zapomenout. Tak co s těmi palčivými vzpomínkami a tím ostnem, který vlastně při každé podobné situaci nebo možná jenom něčem, co s tím tenkrát souviselo, se nám připomene?
0: Je to neustálé chození, to zní jako fráze, neustálé chození s Bohem v tom odpuštění. Ale já to nevidím jako úplnou frázi. Mohl bych vzpomínat sám na situace, které se mi staly a když ty třeba lidi potkám dneska, tak se mi samozřejmě vybaví ta situace nebo takový ty ne zrovna příjemné chvíle, které jsem s tím člověkem zažil a znovu si říkám, Bože, dej mi sílu to vidět jinak. Jo? A ono potom Josef říká, jo, vy jste to mysleli zlé, jo, Josef v Egyptě tím svým bratrům říká, vy jste to mysleli zlé, ale Bůh to udělal dobře. A vidí, a tam určitě taky cítil tu bolest z toho, z té zrady, z toho, že ho prodali, ale pak viděl ten boží záměr. No to je další takový ten rozměr, kdy ta situace se odehraje a pro nás je důležité vidět ten boží záměr. Jakoby, co Bůh tím chtěl udělat. A když se budeme dívat spíš na to, co to přineslo, třeba do budoucna, jo, tak to nám pomůže s tím vlastně se vyrovnat. Jo. Izák viděl, že ho syn podvedl, nicméně se pak vrací a je jiný. To už není Jákob, když se ten syn vrací.

0: Vraci, jako, že jo, Jakub se vrací. Už ne jako Jakub, ten lstivý, ale jako ten, který zápasil s Bohem, že jo. Ten, který už si vydobil tu svoji víru a ten svůj postoj k tomu a už se vrací jako úplně někdo jiný.
1: No ale zase jsou to desítky let.
0: Ano, jsou to vždycky desítky let. Nebo velmi často. My bychom to tak rádi vyřešili během chvíle. Jo, já jsem zažil lidi, kterým se rozpadlo manželství a oni chodili a byli totálně zničeni, třeba když opustila žena jednoho člověka a on říká, kdy už konečně pochopí, že udělala chybu. A on chodil, odžil s tím, že přece ona udělala chybu a přece to chceme dát znovu dohromady. A já jsem se snažil říct, no víš, ona je teď šťastná s tím někým jiným a teď to těžko bude vnímat jako chybu. Ty musíš počkat leta, než ona si to třeba uvědomí, jestli to byla chyba. Ale ty s tím nesmíš počítat a nesmíš na to čekat jenom doma a čekat na to, že ona změní názor. Jo, a to je asi ta výzva toho, že musíme žít dál i po té zradě. A žít a fungovat, a to musel i ten Izák.
1: Vlastně v těch starozákonních příbězích je zajímavé, jak Pán Bůh někdy skáče ty desítky let a my ty příběhy potom čteme a máme to v té zkratce a budí to v nás ten dojem, že se některé věci řeší rychle. A samotné nás pak zaskakuje, když v reálném životě opravdu ty roky musíme sami čekat.
0: Ale jak jsem říkal, ty roky totiž způsobují takové prohnětení. Takové něco v nás mění. A myslím, že to jsou takové, že ztrácíme pak takový radikální postoj.
1: A to je to, co potom čteme v Novém zákoně, že všechny věci milujícím Boha napomáhají k dobrému. Že vlastně nejde tolik o tom, jak ty situace skončí, ale že my jsme jiní po té zkoušce.
0: To si myslím, že je asi větší cíl, jo? Že Bůh má ten cíl nás proměnit. On pracuje s námi a používá ty situace. Ale ten cíl není, abychom se my cítili ospravedlnění kolikrát, ale abychom uměli důvěřovat Bohu. Všechny ty věci nám napomáhají k dobrému, ne pro náš život, jakoby tady na zemi, ale napomáhají k dobrému v tom, že my jsme třeba citlivější na Boží hlas. Že jsme možná pokornější. Že ty věci nevidíme tak radikálně a stáváme se třeba milosrdnějšími. Že nejsme tak ze všeho hned vykolejení. Nebo rozhořčení.
1: Dá se nějak natrénovat tady ta, co mám teď říct, emocionální stabilita nebo vytrvalost nebo ten pohled za horizont, abychom, víš, v těch životních krizích, zradách nepanikařili a neměli pocit, že teda svět končí, protože nám se stala velká nespravedlnost.
0: No tak Bůh to trénuje s námi těch třeba 10, 20, 30 let, jako jo. To on má na to ten čas. Jestli to můžeme natrénovat, tak není to ze dne na den. To určitě ne. Dneska už mám něco za sebou a když mě bylo 20, stal jsem se křesťanem a tak jsem měl pocit, že tak do roku, dvou budu dokonalým, zralým křesťanem, že to tady něco, teda chápal jsem, že to nějakou dobu vezme, ale měl jsem takovou jakoby naivní víru, prostě nebo takovou představu, že to bude rychlý. A do dneška bych neřekl, že po těch více jak 40 letech, že bych se, jo, že jsem nějakým způsobem dokonalý, dobrý nebo něco. Prostě pořád se učím té trpělivosti, pokoře. Protože ten život přinesl i právě nové věci, které jsem tehdy neznal. Tehdy jsem byl strašně radikální, rozhodný, prostě tak je to správně, takhle se to má dělat, takhle to Bible říká, hotovo 20 a najednou člověk pak v tom životě naráží na své slabosti, se kterými nepočítal. Jo, najednou se objevují věci, jako je nedůvěra, nebo prostě selhání, o kterém nevěděl, že má v sobě. Jo? Vždycky pak jsem si řekl, jo bože, kde to se to ve mně bere? Já jsem myslel, že jsem daleko, daleko silnější a daleko stabilnější a pak Bůh to prostě odhaluje. A to jsou ty roky, prostě roky zápasu a boje. V tom je ten Izák pro mě teď jako takový nový, snažím se ho vnímat právě v té každodennosti. Jo, on prostě žil ten obyčejný každodenní život, jo. Abraham měl výzvy, cestoval, poznávání nových krajů, jo, nových lidí, měl vize, ale měl tam ten osten, neměl to dítě, že jo. A to byla ta jeho jako bolest. Jakob, ten potom utíká, je lstivý, obelstil svého bratra, protože chtěl to dědictví, chtěl získat něco nečestně a pak musí zápasit s tím Bohem, protože si uvědomuje, že, nebo Bůh ho proměňoval a on si uvědomil, že potřebuje něco jiného. Už je to jiný člověk.

0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: S Karlem Fridrichem, ředitelem brněnské tiskové misie, se dnes povídáme o Izákovi. Kdybychom to měli na závěr nějak shrnout, jak Izák během svého života poznal Boha? Jaký byl Bůh Izákovýma očima?
2: Vyrůstal ve věřící rodině. V rodině, která silně byla zaměřena na Hospodina a podřídila mu celý svůj život. Zakusil, že jeho otec je ochotný i obětovat svého syna, protože to Bůh říká. Viděl tu neochvějnou víru svého otce a bylo to pro něho určitě dost silné, natolik, aby o tom přemýšlel. Byl svojí povahou, si myslím, že byl takový jako tichý, takový nevýrazný, nechtěl dělat žádnou rebelii. Dokonce, že jeho otec měl teda tu Sáru, pak si po její smrti vzal jinou ženu, ale také měl tu otrokyni. Jeho syn Jákob měl dvě ženy plus další otrokyně, ale Izák měl jednu ženu. Celý život vydržel s tou svou Rebekou, jednou ženou, poctivém manželství. Takový klidný, možná bychom řekli dneska až nudný člověk, ale přitom to byl člověk víry, protože to přenesl. Jo, pro mě je strašně důležitý, že uměl to vzít a předat tu víru i svým dětem. Převzal to od otce a dal to svým dětem a ty děti, minimálně tedy ten Jákob, o kterém čteme, chodil s Bohem a vlastně rod pokračuje. A to si myslím, že je úspěšný. Můžeme vidět dílčí neúspěchy, můžeme vidět dílčí selhání, ale jako celý život žil s Bohem a chodil. A jak to přesně bylo, to ani nám Bible neříká.
1: Myslíš, že byl z Boha zklamaný někdy?
2: Těžko říct. Já myslím, že každý z nás někdy jako zápasíme s tím, co Bůh dělá. Nevím, jestli v té době, v té chvíli, kdy ho Jákob s manželkou podvedli, si říkal, Bože, proč si to dovolil? Proč je to takhle? Proč to nemůže být normálně? Jo? Já nevím, to jako, já jsem u toho nebyl, ale dovedu si to představit, dovedu si představit, že měl situace, které byly nelehké. Když svoji manželku vydává za sestru a dovolil tomu, aby Melekovi, aby ji odvedl a on tam zůstává sám. Nevím, jaké měl pocity, jestli pocity viny, nebo říká, Bože, proč to tak musí být, jo? Nebo co v tom vidíš?
1: Myslíš, že ta zkušenost z dětství, kdy měl být obětí Bohu, že to vědomí, že se člověk má obětovat pro Boha, že v něm zůstalo a pracovalo?
2: Jako, myslím si, to je třeba můj názor, že si myslím, že to byl velmi silný zážitek, který ho velmi ovlivnil. Jo, že to bylo jednak to, jak Bůh vlastně jedná, že posílá dalšího beránka, že to nějak vyřeší, ale taky ta víra otce, že byla nekompromisní, že to měl nějak v sobě.
1: Je na čase udělat tečku za dnešním povídáním o Izákovi. Kdybychom si z něho pro dnešek, pro tu současnou dobu měli vzít v něčem příklad, v čem by to bylo?
2: Já jsem si pro sebe, teda teď nechci říct, co jako všeobecně, ale pro sebe udělal takový závěr v tom, že vlastně naše víra nepotřebuje revoluce nebo nějaké rebelie, nebo nějaké velké skutky a velké činy. Jo, my to máme v dnešní době jako hodně tendenci udělat a já bych chtěl prostě si teď jako pro sebe říct, jo, vždyť ta kvalitní víra je i v těch obyčejných, každodenních životních situacích. Že Bůh je s námi všude. Že to není, že nemusím být na prvních stránkách novin nebo mít tisíce lajků na Facebooku, abych měl nějakou hodnotu. Jo, Izák dělal jen ty obyčejné věci, prostě staral se o svůj dobytek, o svoji rodinu, staral se o své děti a žil ten každodenní život s těmi trably, které tam to přinášelo, že jo. Boje o studnu, o vodu, jo, prostě všechny ty situace, které ta Bible popisuje. A přitom tam nevidíme žádný nějaký velký čin, velkou nějakou věc, kterou by dokázal. A přesto je to mužem víry a je to Bůh sem nazývá teď, jako řeknete, já jsem Bůh Abrahamův, ale také Izákův. To znamená, že i ten Izákův charakter, i Izákův život Bůh bere a říká, tady jsem byl Bohem. Já jsem jeho Bohem. A tak si myslím, že i pro nás. Že nemusíme dělat velké činy nebo velké skutky, abychom byli muži a ženy víry.
1: Říká Karel Fridrich, ředitel Brněnské tiskové misie a můj dnešní host. Moc ti děkuju.
2: Děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová, samozřejmě pozváním k poslechu zase za týden. Mějte se hezky a naslyšenou.

Rozhovor o Izákovi opakujeme v reprízách pořadu Klíčové slovo na Rádiu 7 ještě ve středu hodinu popolední a ve čtvrtek ve 22 hodin. Do příští premiéry na sobotní 8. hodinu raní si Kateřina Hodecová pozvala pastora Sašu Štěpánovského, aby si spolu popovídali o Jákobovi a jeho zápase s Bohem i se sebou samým. Minula čtvrtá hodina z úterý 21. července. Nočními hodinami vás vysíláním Rádia 7 provází Daniel Zeman. Cítíte se ve svém vztahu s Bohem převážně provinile nebo ve vašem srdci vládne pokoj a vědomí úplného přijetí? Třetí díl seriálu o boží zbroji se zaměří na zásadní ochranu našeho srdce, pancíř spravedlnosti. Společně se podíváme na to, jak žít v bezpečné jistotě božího ospravedlnění a nenechat se srážet pocity viny. K modlitbám podle Bible se můžete připojit od 4:15.

Vítám vás u dalšího pokračování pravidelné relace modliteb podle Bible, ve kterým vás k modlitbám podle čteného biblického textu zve Helena Brdečková. Pokud jste ještě tento pořad neposlouchali, chtěla bych stručně říct, co od něj můžete očekávat. Cílem relace je vytvořit čas oddělený pro modlitby. V tomto pořadu se chci spolu s vámi učit modlit se k Bohu tak, jak nás k tomu inspiruje Bible. Při sledování relace oceníte, budete-li mít k dispozici ekumenický překlad Bible, abyste mohli sledovat čtený text. Po něm bývá obvykle zařazená modlitba, inspirovaná přečteným oddílem z písma, ke které se můžete přidat nebo si ji přizpůsobit po svém. A čas pro naše modlitby pokračuje i během následující hudby. Dnes se potřetí zaměříme na modlitby za naše duchovní vyzbrojení podle textu zapsaného v listu Efeským v 6. kapitole od 10. do 18. verše. Minule jsme mluvili o pásu pravdy, který nám Pán Bůh připravuje, abychom jej oblékli. Dnes se soustředíme na pancíř spravedlnosti. Než si text nalistujete ve svých biblích, je z listu Efeským 6. kapitola 10. až 18. verš, zopakuji malé přirovnání, které jste mohli slyšet už minule. Když kdysi mladý šlechtic vyrůstal, dostával od svého otce vzácné dary. Prvního koně, první meč. Musel se naučit tyto dary dobře používat, aby z něho vyrostl rytíř, který umí chránit sebe i své blízké a bojovat, když je to třeba. Každému z nás, kdo v Boha věříme, dává Pán dary, kterými se máme chránit a s jejichž pomocí máme bojovat. Tyto dary, tyto duchovní zbraně, se potřebujeme naučit používat. Budeme tedy číst a pak se modlit podle tohoto oddílu. Efeským 6, 10 až 18. A tak, bratři, svoji sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Podle tohoto textu se během následující písničky můžeme modlit například takto. A tak svoji sílu hledám u tebe, Pane, ve tvé veliké moci. Zmocni mě a uschopni mě, prosím, abych oblékla plnou boží zbroj a abych mohla odolat ďáblovým svodům. Věřím ti, Pane, že nevedu svůj boj proti lidským nepřátelům, ale vedu boj duchovní proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto prosím, pomož mi, abych vzala na sebe plnou boží zbroj, abych se mohla v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Dej prosím, ať stojím opásaná kolem beder pravdou, obrněná pancířem spravedlnosti, obutá k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž bych uhasila všechny ohnivé střely toho zlého. Dej prosím,
Ať plně přijmu také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží, a ať se v každý čas v Duchu svatém modlím a prosím, bdím na modlitbách a vytrvale se přimlouvám za všechny bratry a sestry. Amen.

Dnes se soustředíme na další duchovní zbraň, o které tu apoštol Pavel píše ve 14. verši tohoto oddílu. Efeským 6:14. Stůjte tedy, opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti. V minulém pořadu jsme přemýšleli o tom, jak důležité je znát pravdu a stát v tom, co jsme jako pravdu poznali. Četli jsme oddíly, ve kterých Pán Ježíš Kristus vyprošuje pro nás, u Boha Otce, abychom poznali pravdu, a ve kterých říká, že když poznáme pravdu, pravda nás osvobodí. V tomto dnešním díle budeme přemýšlet o spravedlnosti. Ale ještě předtím, než začneme listovat Biblii a hledat oddíly, které se spravedlností zabývají, zopakujme si, co vyplývá z oddílu o duchovním vyzbrojení, který jsme četli v 6. kapitole Efeských. Duchovní zbraně, o kterých se zde píše, jsou připravené pro každého z nás. Oddíl je uvedený slovy a tak bratří. Je adresovaný všem v efeské církvi. Tyto vlastnosti a schopnosti, označované jako duchovní zbraně, nejsou vyhrazené pro nějakou duchovní elitu, ale Pán chce, aby je běžně používali všichni křesťané. Uděláme dobře, když si svoji zbroj vycídíme a náležitě připneme a přivážeme na sebe ke každodennímu používání. Na prvním místě musíme porozumět, co tou zbrojí je, co máme s Boží pomocí usilovat získat, v čem máme růst. Ze 14. verše plyne, že naše osobní spravedlnost je a má být naší další duchovní zbraní, která nás má chránit před útoky zlého a pomocí níž máme zůstávat v Boží blízkosti. Pojďme tedy Boha prosit, aby nás pancířem spravedlnosti vyzbrojil. Nejdřív znovu přečtu 13. a 14. verš 6. kapitoly Efeským a pak bude následovat čas pro modlitby. Efeským 6:13-14. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy, opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti. Nebeský Otče, chci vzít na sebe plnou Boží zbroj, abych se mohla v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Prosím, obrň mě pancířem spravedlnosti. Uč mě prosím o tom, co to je, a zmocni mě svým duchem, abych žila spravedlivě.

Předesílám, že další texty budeme vyhledávat z listu Římanům v 6., 10. a 3. kapitole. Z biblického slovníku Novotného se dozvídáme, že slovo spravedlnost označuje ve Starém zákoně vše, co je přímé, pevné, správné, náležité, co odpovídá předpokládané a uznávané normě, co je ve shodě s právem a pravdou, co má být. Spravedlivý je soudce, který soudí nestranně a neúplatně, bez ohledu na postavení a majetek souzeného člověka. Ale spravedlnost má ještě mnohem hlubší smysl. Pojem spravedlnosti nabývá významu blízkému milosrdenství a slitování. V tomto smyslu mluví o spravedlnosti 6. kapitola Římanům, odkud budeme číst od 12. do 19. verše. Po čtení bude následovat písnička pro vaše modlitby. Římanům 6, 12 až 19. Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce. Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Hřích nad vámi už nebude panovat. Vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne. Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte. Buď otročíte hříchu a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha a to vede k spravedlnosti. Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno. A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti. Mluvím názorně s ohledu na vaši lidskou slabost. Jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti k bezbožnému životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení.

Nový zákon však používá slova spravedlnost v novém významu, ve významu ospravedlnění Bohem. Spravedlnost Boží dává Bůh z milosti člověku, který pochopí, že svojí snahou a svými spravedlivými skutky nikdy nedosáhne takové spravedlnosti, která by Bohu mohla stačit. Takový člověk pak může Boží spravedlnost, Boží ospravedlnění, přijmout z Boží ruky jako nezasloužený dar, jako milost. Tato spravedlnost, kdy nás ospravedlňuje Bůh po našem pokání, je také naší duchovní zbraní. Budeme o ní přemýšlet, děkovat za ní Bohu a modlit se, aby ji Pán přidal k našim duchovním zbraním, podle textu zapsaného v listu Římanům v 10. kapitole od 1. do 11. verše. Římanům 10:1-11. Bratři, toužím z celého srdce a modlím se k Bohu, aby Izrael došel spásy. Vždyť jim mohu dosvědčit, že jsou plní horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání. Nevědí, že spravedlnost je od Boha a chtějí uplatnit svou vlastní, proto se spravedlnosti Boží nepodřídili. Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. Mojžíš píše o spravedlnosti založené na zákoně. Člověk, který tak jedná, bude živ. Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto. Nezabývej se myšlenkou, kdo vystoupí na nebe, aby Krista přivedl dolů. Ani neříkej, kdo se stoupí do propasti, aby Krista vyvedl z říše mrtvých. Co však praví, blízko tebe je slovo v tvých ústech a ve tvém srdci. Je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben.

0: Čas ztišení během modliteb podle Bible končí. I když téma naší spravedlnosti zdaleka není vyčerpáno, tak alespoň nakonec pár posledních slov opět z biblického slovníku Adolfa Novotného. Píše: V téže kapitole, to je 6. kapitole Římanům, je však užito výrazu spravedlnost také v třetím slova smyslu. To je jako označení způsobu života věřících, jenž plyne jako důsledek ze spásy. Je to nový způsob života, plynoucí z nového vztahu s Bohem. Dál píše: Spravedlnost je dar Boží, který je dán tomu, kdo po něm touží. Jeho předpokladem je odpuštění hříchů pro kříž Ježíše Krista. A utrpení je jeho cvičnou školou. Jeho zdrojem je narození z Krista a zůstávání v něm. Téma spravedlnosti je pro mě osobně těžké. Pochopit, co spravedlnost je, když je tak různorodá. Spravedlivě žít. Proto se s nadějí modlím podle 14. verše 6. kapitoly Efeským. Pane, prosím, obrň mě pancířem spravedlnosti. Touto modlitbou děláme závěrečnou tečku za dnešním pořadem. Požehnaný týden přeje a nashledanou zase za 7 dní se těší Helena Brdečková.
1: Věřím v Boha Otce,

Věřím, že když zemřel, sestoupil do pekel a třetího dne z mrtvých vstal. A že nyní sedí po pravici otce,

0: Věřím v Boha Otce všemohoucího.
1: Dnešní setkání v modlitbách podle Bible s Helenou Brdečkovou na Rádiu 7 opakujeme ještě v sobotu v 7 hodin ráno a v neděli ve 17:15 ráno. V tom příštím setkání v neděli v 21 hodin bude tématem také Boží zbroj a konkrétně obuv k nesení evangelia.

A je tu 5. hodina raní, úterý 21. července. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví a do nového dne vítá Daniel Zeman. V následující hodince si nejprve můžeme poslechnout rozhovor Lucie Endlicherové s psychologem Markem Macákem v pořadu Uši k duši ve třetím setkání věnovaném doteku a dotýkání. Dnes bude řeč o tom božím dotýkání. A od 17:30 se pak můžeme dozvědět něco zajímavého o červeném broučkovi s tečkami. Petra Rause se zeptáme na život tohoto významného pojídače mšic v letním kaleidoskopu, který patří báječnému hmyzu kolem nás.

0: O doteku mluvíme v pořadu Uši k duši, v pořadu, ve kterém se pravidelně setkáváte s moderátorkou Lucí Endlicherovou a psychologem Markem Macákem jako hostem tohoto pořadu. Ahoj Marku, vítej.
1: Ahoj.
0: My jsme zatím mluvili o doteku jako fyzickém kontaktu mezi dvěma lidmi. Dobře, mluvili jsme i o tom, že je možné zažívat tu haptickou část života i skrze dotýkání se nějakých věcí, ale pořád to bylo o něčem, co člověk fyzicky zažívá. Já bych teď ráda se dostala do oblasti, v níž mluvit o doteku je už hodně symbolická věc a zároveň je to něco, co je důležité podle mého v našem pořadu otevřít. Totiž o božím doteku. Když jsem přemýšlela o téhleté sérii, tak jsem jako takový highlight měla neustále v hlavě ten asi jeden z nejznámějších obrazů vůbec, ten výsek fresky v Sixtínské kapli, kde Adam natahuje prst směrem k Bohu a je tam ten malinký prostor mezi těmi jejich dvěma prsty, aby se dotkli, ale je to tam. Je tam prostě ten dotek jako symbol života, jako symbol nového začátku, jako symbol stvoření. A tak bych právě o božím doteku v životě člověka mluvila ráda. Možná úplně na úvod bychom mohli mluvit vůbec o tom, jestli je to, co se děje stále. Jestli stále Bůh je ten, kdo se člověka, života člověka chce dotýkat a jakým způsobem to dělá.
1: Cože v Kristu Bůh ukázal, že je ochoten přijít k nám velmi na tělo, jo, na blízko. Takže to boží stělesnění tak je významnou součástí toho, čemu věříme. A zároveň jako předpokládáme, že za stvořením, druhá strana stvoření, tak je boží záměr, jo? Že všechno spočívá, říká Pavel, když tam cituje někoho, že v něm se pohybujeme a v něm jsme. Jo? V podstatě Bůh nás drží pohromadě, Bůh drží svět pohromadě a my se koupeme v Bohu nějakým způsobem. Tak v tomhle smyslu je nám blíž než my sami. Jo, je nám blíž, než jsme schopni možná zachytit nebo vědomě prožívat. Myslím, že v tom smyslu se nás Bůh dotýká velmi nablízko. Samozřejmě nevždy to musíme vědomě zažívat. A ty jsi říkala, že je to symbolické v tom božím dotýkání. Já si myslím, že je to sice symbolické, ale právě stělesněné. Vidíme to v tom, že třeba Ježíš má tělo, takže když se mě dotkne někdo, kdo je součástí jeho těla, tak v tu chvíli se dotýkám Ježíše, se dotýkám svého bratra, své sestry. Jsou to doteky, které se dějou v Bohu a prostřednictvím jeho a v jeho režii a v jeho vůli. Jo? Takže jo, Bůh se nás dotýká.
0: Když to řekneš takhle, tak to je vlastně moc hezký obraz toho, že Bůh skutečně přichází na dotek v lidech kolem nás. A na druhou stranu i tady určitě platí nějaké hranice, o kterých jsme mluvili minule a předminule. Kdyby se chtěla dostat tady do té duchovní roviny, do nějakého božího doteku v mysli člověka, v nějakém božím přicházení směrem k člověku, tak tohle je něco, co je Bibli v průběhu dějin zaznamenáno a popsáno. I tady by mě zajímalo, zda se to děje stále. Jak to rozpoznat vlastně?
1: A myslím, že to je něco, čemu se učíme. Rozpoznat boží přítomnost. Někdy to zažíváme a nevíme, že to byl on a zpětně nám to dojde. Že to byl on, že se nás dotknul a zpětně člověk až potom, když si zjistí víc a když slyší příběh, já nevím, evangelia a tak zjistí, jo, to znám, to jsem zažil, vnímal jsem, že tu někdo je a že mě někdo nese a že se mě někdo občas nějak dotýká a časem zjistíte, že to byl Bůh a jaký to byl Bůh a jaký Bůh je a začnete být schopni si ho více všímat a rozpoznávat a více se s ním nějak jako dotknout cíleně a vědomně, ale myslím, že je to o postupném rozpoznávání se. Poznávat jeho hlas, poznávat jeho oslovení je o tom, že když s ním trávím čas, tak se naučím ho trošku vnímat za rohem po každý nebo ve všem a zároveň jsem schopen rozlišovat trošku mezi tím, kdy mi něco chce sdělit a kdy si já spíš něco do něčeho vmýšlím. Jo. A možná i rozlišit potom ale to, že když se mě chce Bůh dotknout třeba prostřednictvím někoho a když někdo využívá dotek anebo kontakt se mnou způsobem, který nenese boží vůli. Protože to se taky může stát a může se to stát i v církvi, že někdo blízkost, ať už vztahovou nebo i fyzickou, tak vám chce vnutit, anebo používá způsobem, který je manipulativní, anebo který nerespektuje hranice. A v tu chvíli to není blízkost, která nese Božího ducha. Jo, že Bůh takový není. Takže jsou pak doteky, ať už teda v tom abstraktním smyslu slova, jo, kontakty, anebo doteky i fyzicky, které vlastně nejsou o něm. Proto je tak tragické, když se v církvi, teď máme různý kauzy o zneužívání a tak, je tak tragické, když dotek v tom duchovním prostoru, tak se spojí s nerespektováním hranic člověka a s jejich masivním zneužitím a nabouráním. To je přesně proti smyslu toho způsobu, kterým se Bůh dotýká člověka.
0: My jsme mluvili o tom, že je možné vymanit se z toho doteku člověka tím, že ho odmítnu, zvlášť pokud tam člověk cítí něco, co mu není příjemné, že je to dobré udělat. Je možné takhle odmítnout i boží dotek? Je možné i z božího doteku se takhle vymanit?
1: Nevím za definitivně, ale myslím, že Bůh nás tomhle respektuje a že ve chvíli, kdy já ho odkláním a kdy já ho nechci a tak, takže že častokrát jako poodstoupí a čeká. A nebo nás přepadne někdy jindy jiným způsobem, který je, ale no, je to o tom, že on hledá k nám cestu způsobem, který nás nechce poškodit a zničit, ale který nás chce probudit. Protože Bůh je jakoby dobro, jo. Bůh je stělesnění lásky, Bůh je láska sama, ta skutečná, ne ta manipulativní, ne ta nebezpečná, ne ta, která nerespektuje hranice. Je to láska, která se vydává, která umírá, která je bezelstná. A víš, že to nejlepší, co můžeme v životě mít, je kupat se v něm, jo. Je být v něm. Takže ve chvíli, kdy my se jeho lásce odcizujeme z různých důvodů, právě protože se třeba bojíme, připisujeme mu motivy, hledáme v něm věci, které vycházejí z toho, jak pokřivený je náš pohled díky druhým lidem, kteří nám ho dobře nezobrazovali. Tak on potom hledá způsob, jak nás vtáhnout do toho, aby jsme se chtěli ho dotknout, aby jsme chtěli přijmout jeho dotek. Takže on nás tak jako zkouší to na nás, jo. Ale myslím, že umí poodstoupit. A myslím, že umí taky zmoknout. Myslím, že se umí schovat, prostě čekat, až my ho začneme vyhlížet. Ale mám zkušenost, že někdy se mě dotknul jako nečeká někdy ve chvíli, kdy jsem ho nejméně hledal. Jo? Někdy jste na odchodu od Boha a najednou zjistíte, že mu stojíte tváří v tvář a že se vás právě dotýká. Podobně jak se v mezilidských vztazích se vám to může stát. Můžete někoho z ne třeba dobrých důvodů tak od něj odcházet, protože vám připomíná něco v životě, čemu nechcete čelit, nebo se cítíte příliš méně cení na to, aby s tím člověkem jste měli vztah a podobně. Můžete ho odmítat. Někde najednou uprostřed toho, on si k vám najde cestu a vy zjistíte, že je tady opravdu pro vás a že vás má opravdu rád a že je to jedno, čeho se bojíte a že se na to necítíte, ale že ten vztah je opravdový. A myslím, že to někdy zjišťujeme s Bohem.
0: Zároveň já úplně rozumím té chvíli, kdy člověk zažívá ten strach. Víš, když jsi mluvil o tom, že Bůh je láska a ten dotek jeho do života člověka je vždycky správný a dobrý a něco, co nás posouvá. Tak se mi úplně vybavil Jonáš, jak chtěl před Bohem utíkat, jak dostal nějaký úkol, ale vlastně šel úplně na druhou stranu, než kam ho Bůh posílal. Právě proto, že mu ten boží dotek specifický v tom úkolu, který od Boha dostal, nebyl příjemný. A tak se vůči němu Jonáš vymezuje.
1: On je láska, jo, ale on taky není amorfní. Jo. On je láska se záměrem. Jo. On je láska, která má tvár. On je láska, která nás často chce vtáhnout do věcí, které se nám můžou nelíbit. Ne proto, že by nám chtěl právě ublížit, poškodit nás, ale protože nás vede do života lásky a sebeobětování a do života zájmu o druhé a tak dál, právě jak to tomu Jonášovi vadilo. Takže Bůh je láska, která nám může být velmi v něčem děsivá taky svým nárokem, který z něj vychází. C.S. Lewis, když poznal realitu Boha a když se obrátil, tak říkal, že byl, už nevím přesně, jak to řekl, ale že byl jeden z nejvíce vyděšených konvertitů na britských ostrovech, jo. Protože se cítil být propadnut Bohem. Cítil se být tím zaskočen, a viděl, že žít, přistoupit na jeho realitu a žít v doteku a v kontaktu a v blízkosti s ním bude znamenat překopat celý svůj život, bude znamenat vzdát se věcí, bude znamenat nechat někoho jiného v jeho životě udávat krok a že je to vlastně opuštění sebe sama. A tam se hraje o to, zda ten, ke komu se takhle opouštím, tak je opravdu dobrý. A myslím, že k tomu v těch postupných jako různých dotecech s Bohem tak dorostáme až postupně a že se učíme na ně vsadit a vlastně se mu vydat a vlastně se jim nechat plně obejmout a plně obejmout jeho. To se učíme asi celý život a je to postupné budování důvěry. Pakliže jak ty důvěry je důvod. Pán Bůh se nám musí taky jakoby dokázat jako spolehlivý. On to dělá, ale může to trvat roky. A jenom to, že se obrátím v jednu chvíli a že si představuju, že blízko s Pánem Bohem znamená, že budu zažívat jenom pozitivní věci a že se bude dít to, co chci a podobně, že ta důvěryhodnost je založena na tom, že Pán Bůh je Santa Claus. Tak to časem, když zraje naše víra, tak vlastně narazí na hranice reality. Na hranice toho, že Pán Bůh nás volá k nějaký formě života, že nás bude frustrovat někdy, že je to někdo, kdo, když budeme s ním žít v tom kontaktu a v tom doteku jako vzájemném, tak že vlastně to bude někdy i nepříjemné, ale že je dobrý. A to se učíme až postupně.
0: Úplně se mi u toho vybavuje to, co píše apoštol Pavel, když říká, že ani tak nejde o to, že jsme Boha poznali, ale že jsme od něj byli poznáni.
1: Ano,
0: Připadá
1: ano.
0: mi, že s tím dotykem je to podobné, že jako mnohem víc než o to, že my se Boha nějak dotkneme, jde o to, že on se dotýká nás, že on je ten, kdo vychází na tu cestu směrem k člověku jako první.
1: No, ale tam je ještě to, že jako Pán Bůh o nás ví asi všechno, jo. A myslím si, že i ten Pavel tady mluví o tom, o té naší straně toho být Bohem poznán. Že vlastně je důležité nechat se jim poznat. Je důležité ze své strany otevřít ty dveře a ze své strany se nechat chytnout. A tohle právě je ta výzva duchovního růstu. My se rádi necháváme Bohem poznat tehdy, když se cítíme dobře a sympaticky. Ale ve chvílích, kdy se necítíme dobře, anebo kdy máme dojem, že jsme oškliví a že jsme nějakým způsobem završení hodní, že na nás není dobrý pohled, tak tu chvíli se nechat poznávat někým a nechat se dotknout někým, tak je vlastně velmi těžký. Možná se i podle toho pozná duchovní růst, že jsme schopni časem vrůstat do důvěry Bohu takovým způsobem, že se necháváme jim poznat a trošku se jako odkryjeme před ním i ve chvílích a naučíme se, že se to dá a že to není problém žít odhaleně před Bohem a s vědomím nějakého sebeodhalení před ním i ve chvílích, kdy bychom se radši schovali. Nechat se jim obejmout i ve chvíli, kdy vlastně se necítíme na obejmutí.
0: Mohu já být božím dotekem v životě druhého člověka?
1: Jednoznačně. No, ale většinou se nám to stane tehdy, když se díváme směrem k Bohu, než když se snažíme být božím dotekem v životě druhého člověka. Jo, když si z toho uděláme job, tak většinou tím vyplašíme Ducha Svatého a on jde dělat něco někam, kde má prostor. Tak myslím, že jo, ale že se to děje nejvíc tehdy, když jsme prostě nasměřovaní k Bohu a když milujeme druhé a jsme sami sebou. Jo. Že Pán Bůh se nás dotýká častěji tam, kde o tom nevíme. A tam, kde se snažíme za každou cenu být tím božím dotekem, tak často spíš se snažíme buď si zasloužit něco, anebo se cítit líp sami ze sebe, anebo být důležití pro druhé a podobně. A to jsou věci, které vyhánějí Božího ducha. Takže myslím, že nejlíp se Bůh dotýká přes nás druhých tehdy, když my prostě žijeme svoje životy a spočíváme v Bohu a necháme se jim vést. Udělat si z toho biznis, být dotekem Božím v životě druhých lidí, tak většinou je riskantní. A to je velká výzva pro všechny lidi, co dělají v církvi, jo? Co dělají v církvi jako profesionálně, protože to mají trochu v popisu práce a snadno se tam ztratí ta rovina té reality. Toho, že Pán Bůh nejčastěji se druhých dotýká tehdy, když my umíme před Bohem sami se nechat dotknout a vlastně být slabí. Jo? Naše vlastní zranitelnost před Bohem je zdrojem božích doteků v životech druhých lidí.
0: Nezpůsobovat, aby Duch Svatý chodil pracovat jinam. Tak to je to, s čím odcházím z toho našeho dnešního povídání. Děkuji, Marku. A budu se těšit, že zase za týden se společně setkáme, až se vysíláním rozezní známá znělka pořadu Uši k duši. Ten se pro tuto chvíli uzavírá a tak se loučí Lucie Endlicherová.
1: A Marek Macák.

Dotek jako naděje smyslu bude tématem příštího setkání Lucie Endlicherové s psychologem Markem Macákem v pořadu Uši k duši na Rádiu 7 v pátek o 8:30 dopoledne. Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7 podcast.radio7.cz.

0: Děti se hmyzu často bojí, začnou pištět, když po nich leze. Výjimkou ovšem je kulatý brouček, který, když leze po prstě, tak se říkává Beruško, Beruško, kam poletíš? Do nebíčka nebo do peklíčka? No a podle toho známého vtipu ten rozmrzelý brouček pak odpoví, že už jste 10. člověk, který se ho na to dnes takto hloupě ptá. Prozkoumat Berušku se vydáme v dalším setkání s Petrem Rausem. Petře, vítej.
1: Ahoj.
0: A příjemný poslech čtvrt hodiny, která ukazuje krásu i pestrost světa hmyzu, přeje z Rádia 7 Broňa Procházková. Petře, dělával si to s Beruškou? Ptával ses, kam poletí?
1: Neptával jsem se, ale dělával jsem to, nechával jsem ji odletět. Tady ovšem musím trošku povědět, pokud bychom se drželi korektního českého názvosloví, tak u Berušky bychom se po nějakém létání asi neptali. Protože oficiálně Beruška se jmenuje Acellus aquaticus a je to vodní korýš, který žije ve vodě, má plno nožiček a se slunéčkem sedmitečným, což je správný český název toho brouka, o kterém se bavíme, nemá ale vůbec nic společného. Ale slunečku sedmitečnému se Beruška běžně říká, takže se tím nebudeme trápit. Jenom je dobře vědět, že žije ta skutečná Beruška a že žije ve vodě. Slunečko sedmitečné, ano, Rusové mu říkají boží kravka. Brouček, kterého se opravdu nikdo nebojí, navzdory tomu, že je jedovatý. To málo kdo ví. A kdo má nějakou kožní alergii, tak sice si může nechat Berušku lézt po prstě, ale určitě by ji neměl zmáčknout nebo nějak dlachnit, protože ona koleními klouby vylučuje takovou žlutou tekutinu, která je jedovatá a může být velmi alergenní.
0: Takže když se mi objeví na prstě tady tato žlutá látka, tak raději umýt ruce. Ještě se vrátím k tomu dětství. Petře, ty jsi byl dítě, který se hmyzu nebojí, který nepiští, když na něj leze. Takhle jsem to slyšela. Je to tak?
1: Je to tak. Maminka vzpomínala, že když mě vyndala poprvé z kočárku, tak jsem se zajímal o mravence. To bylo to, co mě hned zaujalo a zůstalo mi to až do dnes.
0: Takže ta entomologie už od kočárku.
1: Tak, tak.
0: Já jsem na začátku zmínila, řekla jsem kulatý brouček. Neřekla jsem červený brouček, protože u té barvy jsem znejistila, jestli ji mám říci, protože v dnešní době, aby to byl jasně červený brouček, se sedmi tečkami to není tak úplně běžné. Ty variace Berušky toho kulatého stvoření s tečkami, těch barev je spousta. Jak je to?
1: Protože slunéček je spousta. Mnoho druhů, to slunéčko sedmitečné, které bývalo nejběžnější, vypadá vždycky stejně. Tam ta barevná variabilita prakticky není, nebo aspoň v našich podmínkách ne, ale můžeme potkat jiné podobné slunéčko dvojtečné, které je v té nominální, tedy té základní formě o něco menší, červené a má dvě tečky černé, na každé krovce jednu. Ale stejně tak může být černé a mít na sobě čtyři červené tečky. To jsou ale jenom barevné variace, variety. Každý jedinec může vypadat jinak, nemá to žádný pevně daný genetický základ, není to v žádném případě jiný druh, protože tady ti jedinci se spolu navzájem běžně páří a děti takových párů potom zase můžou být všelijaké, buď červené s černými tečkami, nebo černé s červenými tečkami, tak se to tam u nich míchá a střídá. A pak jsou ještě jiné druhy. Najdete malé žluté slunéčko se spoustou černých teček, hnědé slunéčko s bílými tečkami, v poslední době u nás velmi rozšířené slunéčko imigrant z Číny, které je tomu našemu trošku podobné, ale ty tečky má jinak, vypadá jinak, tak divně, když se na ně podíváme. Trošku se ho bojíme, protože je agresivní, řeknu, ne, že by žralo jiná slunéčka, ale tím, jak je životaschopné, plodné, tak ta naše slunéčka pomalu vytlačuje jejím konkurentem. Ale to se tak stává, když přijde něco někam, kde to nemá být doma.
0: Pojďme za tou naší beruškou, troufnu si to říct, za tou beruškou, kterou známe s Ferdy Mravence Ondřeje Sekory. Tak co si o ní povíme?
1: Je to dravec. Je to dravec a jeho základní potravou jsou mšice. A řekl bych, že je to vlastně druhý největší žrout mšic, tedy ten, kdo chrání vlastně rostliny před nájezdy mšic. Tím nejvýznamnějším predátorem, který mšice hubí, jsou larvy pestřenek. Pestřenky jsou takové ty mouchy, které znáte z lesních průsmíků, jak stojí ve vzduchu a pak vždycky popoletí kousek dál, tak jejich larvy také žerou mšice. A řekl bych víc než ta slunéčka, nebo jsou početnější, ale slunéčko je významný, nebo především zase larvy, ale nejenom, ale larvy slunéček jsou významný predátor, který hubí mšice. S těmi mšicemi je to zajímavá věc. Ono není snadné se jich zbavit, což vědí všichni zahrádkáři a všichni, komu se mšice dostali na nějakou rostlinu, třeba i v květináči. Mšice jsou totiž neobyčejně plodný hmyz. Ten jejich životní cyklus je poměrně složitý. Ve většině případů se tam střídají okřídlené a bezkřídlé generace a část těch nebo ty bezkřídlé generace bývají partenogenetické, to znamená samice rodí mláďata bez oplození samcem. Je to vlastně vegetativní množení, tak jak ho známe od rostlin. A navíc, protože tam není potřebný ten přínos samčího jedince, tak se stává, že ta embrya mšice jsou gravidní, jsou těhotná ještě v těle matky. Takže ona mšice porodí dítě, které už má v sobě embryo a v zápětí porodí další a další a další, takže ty generace jdou v neskutečném tempu, rychle za sebou. Profesor Obenberger za první republiky kdysi měl jakýsi odhad, že kdyby všechny mšice, co se narodí, zůstaly naživu, takže během roku by celou planetu pokryly metrovou vrstvou. A je to taková docela důležitá úvaha, zejména pro ty, kdo mají za to, že je potřeba zachovávat život všeho, co se narodí. Skončilo by to katastrofou. Protože už v základu stvoření evidentně je očekávání, že ty mšice budou žrány, že z jejich těl budou žít jiné skupiny tvorů, protože jinak by to všechno velmi rychle skolabovalo. Takže smrt je součástí

0: A pokud někde jsou mšice a jsou u nich mravenci a přijde tam sluníčko, tak ho ty mravenci poženou pryč. A pokud je někde těch mšic hodně a vedle je větvička, na které žádná mšice není, tak mravenec tu mšici opatrně přenese ještě na tu zdravou větvičku, aby se nám ty mšice pěkně rozšířily po rostlině. Proč to dělají? Tam je základem složení rostlinné šťávy. To, co mšice sají z rostliny, to je tekutina, která obsahuje velmi mnoho cukrů a velmi málo bílkovinných látek, tedy velmi málo dusíkatých látek, tedy velmi málo bílkovin. Ale pro stavbu těla živočicha, tedy té mšice, je potřebný úplně jiný poměr cukrů a dusíkatých látek, takže mšice se potřebuje toho nadbytku cukrů nějak zbavit. A má to zařízené tak, že její trávicí soustava má takovou podobu, že hned od začátku, my bychom řekli od jícnu, ta trubice trávicí směřuje nejdřív ke konečníku, u konečníku se otočí, udělá takovou kličku a vrátí se zpátky a potom vytváří už normální podobu trávicí soustavy, jako to má jiný hmyz. A v téhleté kličce dochází k vylučování nadbytečných cukrů přímo do konečníku a mšice je vystřikuje, potom ty sladké kapičky cukrového roztoku vystřikuje ven. To je to lesklé, co vidíme kolem kolonií mšic na listech a na větvičkách. Ty větvičky jsou lepivé, protože to je roztok cukru. A to ti mravenci chodí lízat, proto si ty mšice pěstují. Ale chodí na to nejen mravenci, pokud jsou tyhle ty mšice v korunách stromů, také produkují tolik cukru, tak na to létají včely. A tahle ta, člověk by řekl v uvozovkách, mšičí hovínka, samozřejmě je to tam ta zkratka, není to produkt trávení, ale takhle to vypadá. Včely olížou, dostanou do svého volátka, v údu to vyzvrací, tak jak každý med, a my tomu říkáme med medovicový a máme ho rádi. Takhle vzniká.
1: Ondřej Sekora to vyjádřil tím, že ti mravenci tam měli ty krávy, které dojili, tak to byly ty mšice.
0: Ano, je to tak.
1: Petře, všimla jsem si, že ty jsi člověk, který uvidí ten boží hlas, uslyší ho i z té přírody. Evokuje ti něco tady tento způsob trávení cukru, vylučování cukru? Bereš si z toho něco pro sebe?
0: Myslím, že jo. Je to taková, v případě těla mšice, taková zkratka. Ta mšice nasaje tu rostlinnou šťávu, ale ten nadbytek cukru je pro ní zlý. A ona se snaží se toho cukru hned zbavit. Ještě než se spustí trávicí proces, dostat ho pryč, zbavit se ho. Myslím si, že to je i pro nás, nebo pro mě to je jakési avízo, že ve chvíli, kdy potkám něco zlého, něco, cukr sám o sobě samozřejmě zlý není, ale v tom množství už je nebezpečný a tak se to stává i nám. Může jít o věci, které nemusí být nějak zvlášť zlé, ale jsou ve špatném kontextu, ve špatném množství nebo jakkoliv zasazené. Jakmile něco takového rozpoznáme, tak je potřeba se tomu postavit hned a hned se toho zbavit. Říkává se, že člověka napadají špatné myšlenky. Tak to prostě je a vlastně to není problém. Problém je, když si tu špatnou myšlenku podruhé přivolám, když se jí nezbavím hned, když ji já poskytnu prostor, pozvu si ji do života a začnu si ji hýčkat a pěstovat, začnu ji zkoušet trávit třeba. Mšice se toho zlého zbavuje hned a myslím si, že to je dobrý příklad.
1: My jsme začali slunéčkem a já bych nechtěla skončit u mšic, ale chtěla bych skončit i tím slunéčkem na tom prstu. Opravdu, když to slunéčko odlétá z prstu, tak je to velmi, velmi efektní, jak zvedne ta červená křídelka. A teď vlastně nevím, jsou to křídelka?
0: Jsou to křídla, je to první pár křídel, který ovšem v případě brouků je silně sklerotizovaný, tedy je tuhý, tvrdý, mluví se o krovkách. A je zajímavé, slunéčka stejně tak jako téměř všichni brouci využívají ty roztažené krovky jako nosnou plochu. A ten druhý pár křídel, ten se potom pohybuje a vytváří tu hnací sílu, která brouka žene. Takhle to funguje skoro u

0: všech druhů brouků s jednou výjimkou. A to jsou zlatohlávci. Zlatohlávci mají na vnějším okraji krovek z každé strany takový výřez. Ten okraj je takový pozvednutý. A zlatohlávci, když chtějí vyletět, krovky pozvednou, vystrčí křídla a letí vlastně se zavřenými krovkami. Takže nemají žádné nosné plochy, letí jako střela, jako kamínek vystřelený z praku. A protože někteří zlatohlávci v Africe, tedy ti takzvaní goliáši, jsou pěkně velcí, tak pak se stane, když se takovýhle letící, řeknu kamínek v uvozovkách, potká s autem, tak nerozbitné sklo auta je za chvilku, nebo v okamžiku na padrť.
1: Je jasné, že okno auta nepoletí do nebíčka, ale skončí někde tam dole v peklíčku. Petře, děkuji za dnešní setkání, děkuji za dnešní výpravu do světa hmyzu a těším se opět na tu příští.
0: Já se těším.
1: Od mikrofonu se loučí Broňa Procházková, jejím hostem byl Petr Raus.
2: Tak zatímco ten brouček, kterým jsme se zabývali v dnešním vydání Kaleidoskopu věnovanému báječnému hmyzu kolem nás, byl takový populární, dalo by se říct i vyhledávaný, tak ten příští, o kterém uslyšíme v pátek o 9:30 dopoledne, takový rozhodně nebude.

Pěkné úterý 21. července vám z Rádia 7 přeje odcházející noční průvodce vysíláním Daniel Zeman. Mějte se pěkně a těším se zase brzy naslyšenou.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

I decide and stay strong. Decide and stay strong.

Šestou hodinu ráno ohlásila znělka ranního vysílání a za mikrofon Rádia 7 v brněnském studiu usedá Kateřina Fridrichová, by vám dnes dělala společnost, tedy dnes v úterý 21. července. Český hydrometeorologický ústav předpovídá krásný letní den s malým množstvím mráčků, možná nějakou tou drobnou přehánkou a teplotami mezi 22 a 26 stupni. Takže to dnes úplně nevypadá na dušení ve vlastní šťávě. Tak si užívejme léta, ale užívejte i vysílání Rádia 7. Pojďme si připomenout, jaké pořady nás dnes ráno čekají.

Nový den začínáme s tichým časem ve 7:15. Když je Bůh dobrý, proč je kolem tolik zla? Vyučování Karla Řežábka z cyklu 3P přináší od 7:15 odpověď. Téma svobody, otevřený telefonát v 7:30. Bible Guide se vydáme na jízdu vlakem spasení. K poslechu povzbuzení pastora Jiřího Zdráhala jste zváni po 8. raní. Když vedeme druhé, kteří jsou nám podobní, je to jiné, než když jsou z různých prostředí. Specifika vedení v ekumenickém prostředí uvádí pořad 3D Talk s Petrem Hrausem, bývalým místopředsedou Ekumenické rady církví. Připojte se v 8:30. Víru a skutky představí jako dvě strany jedné mince pořad Základy a úvaha Štěpánky Paluchníkové. Vysíláme o 9:30. Kniha Miroslava Hlauča Letnice získala Magnézii literu jako kniha roku a stala se i absolutním vítězem této ankety za rok 2024. Její autor je muž mnoha řemesel a umění, především umění pozorovat svá zjištění, aplikovat. Svět a život má přitom zas hluk náhod. Žasnout se dá ovšem nad tím, jak k dané náhodě došlo. O potřebě řádu a křesťanských kořenů a o tom, co by mohlo či nemohlo být po smrti, je řeč v zákoutí po 10. hodině.

Kapela Effort hudebně zahájila dnešní ranní vysílání na rádiu 7. Ještě přidám, že píseň se jmenovala Dem König der Ewigkeit, tedy Králi věčnosti, a text pochází z portálu kostela v Holostřevech. Tak to je taková drobná, možná nedůležitá, ale zajímavá informace. Posloucháte ranní vysílání Rádia 7, teď kapela Křesťanský sbor Vsetín, Zlín a Vizovice. Hned tři dohromady.

A i dnes po čtvrt na sedm otevíráme Bibli, tentokrát ji otevřeme v žalmu 72 a budeme číst do verše 7. A to žalm Šalamounův: Bože, předej soudy své králi a svou spravedlnost královskému synu, aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva. Hory přinesou lidu pokoj a pahorky spravedlnost. Zjedná právo poníženým z lidu, dá zvítězit synům ubožáka a zdeptá utlačovatele. Budou se tě bát, dokud bude slunce, dokud potrvá měsíc po všechna pokolení. Sestoupí jak déšť na posečenou louku, jak vláha svlažující zemi. V jeho dnech rozkvete spravedlivý a bude hojný pokoj, dokud nezanikne měsíc. Záleží na tom, kdo nám vládne. Došli na to dávno předtím, než byla vynalezena nějaká demokracie. Tato stará modlitba představuje ideálního vladaře, pod jehož vládou se mají lidé dobře. A nejen lidé, ale i prostředí, ve kterém se nachází. Ale to, co také víme z biblických příběhů, ani s Bohem danými králi ve starověkém Izraeli se nikdy nikdo takto dokonalý neobjevil. A co z toho plyne pro nás? Budeme dál pokračovat v modlitbě za ty, kteří jsou v moci postavení svědomím, že vládnout správně je nesmírně těžké, a budeme vyhlížet návrat krále, který naplní všechna očekávání dokonalého řádu a spravedlnosti. Ale to nebude jen tak nějaký člověk. Pane Ježíši, obracíme se na tebe, aby si dnes žehnal těm, kteří nám vládnou, aby si obhajoval český lid, aby obhajovali český lid a ponížené podle práva, aby se stavěli utlačovatelům, aby si tak dal milost, že tě uslyší především tento národ, ale aby si také dal moudrost těm, kteří vládnou, aby si jim dal rozvážnost, Pane Ježíši, s tím, že víme, že ty jsi ten, kdo přichází, a ty jsi ten, kdo nám zaručí absolutní spravedlnost. A tak tě vyvyšujeme i dnes nad tímto národem. Prosíme tě, aby si nám požehnal a aby si požehnal i tento dnešní den, toto úterý 21. července. A s tím říkáme amen.

přichází král. To byla píseň třetího dne spolu s Andrésem. Píseň, která vzpomínala na Ježíšův život a skutečnost, nebo to, co říkal Jan Křtitel, že on musí růst a já se musím menšit. A to krásně navazuje na to téma Ježíše jako toho krále, který přichází. A jehož království teď ještě nevidíme, ale působí všude kolem nás. A konec konců Rádio 7 je toho plným důkazem. A tak pokud jste právě vstávali, vězte, že posloucháte Rádio 7, je to křesťanské rádio, které je tu pro vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A jsme také rádio, které je podporováno svými posluchači, tak kdyby naše služba byla něčím pro vás přínosná, tak poprosíme, abyste zvážili naši podporu. A teď už je tu další hudba, Graham Kendrick a Lucy Grumbull.

Asi jste se už někdy zamýšleli nad tím, kde je Bůh, když se děje tolik zla. Případně pokud je dobrý, tak proč to dovolí? A to je otázka, nad kterou se po následující písni bude zamýšlet Karel Řežábek ve svém vyučování z cyklu 3P.

Na úvod přečtu báseň od kardinála Maximóze IV., která má zvláštní název. Nikdy nebudu věřit. Nikdy nebudu věřit v Boha, který by nestál o člověka a neměl v něm zalíbení. V Boha, který by si přál, abych se ho bál, a který by číhal na člověka, jak ho nachytat při hříchu. V Boha, který by vyžadoval, abychom každou zkoušku složili jen na výbornou. V Boha, který by hrozbou ohně stíhal každou lidskou radost, v Boha neschopného pochopit, že děti se někdy zatoulají a že zapomínají. V Boha, který by nenabízel nové setkání tomu, kdo ho opustil. V Boha, který by neměl pro každého člověka zvláštní, osobní a jen jemu určené slovo. V Boha, který by překážel člověku v růstu, v proměně sebe a světa. V Boha, který by byl nepřátelský k hmotě. V Boha, který by byl nepřátelský k sexualitě. V Boha, který by nebyl láska a nedovedl proměnit v lásku všechno, čeho se dotkne. V Boha, který by navždy zničil tělo místo, aby je vzkřísil. V Boha, který by se staral o duše a ne o lidi. V Boha, kterého by se nemuseli bát bohatí, před jejich dveřmi je bída a hlad. V Boha, který by si liboval v bolesti. V Boha lidí, kteří si myslí, že milují Boha, když nemilují lidi ve svém okolí. V Boha lidí, kteří chodí do kostela a přitom nepřestávají lhát, krást, podvádět a donášet. V Boha těch, kteří si nikdy nezašpiní ruce a nic neriskují. V Boha, který by ve jménu naděje na věčný život bránil úsilí o přetvoření světa. V Boha kazatelů, kteří mají hotovou odpověď na každou otázku. V Boha, který by byl monopolem jen jedné rasy, církve či kultury. V Boha, který by nebyl přítomen všude, kde se lidé milují. V Boha, kterého by bylo možno potkat jen v kostele. V Boha naivního stařečka, kterého je možno zneužívat dle libosti. V Boha, kterého by mohli pochopit jen lidé moudří a zralí. V Boha bez tajemství. V Boha, ve kterého bych nemohl doufat proti vší naději. Ano, můj Bůh je jiný Bůh. A já myslím, že tahle báseň vystihuje celou řadu důvodů, proč se řada lidí hlásí k ateismu. Prostě taky nevěří v takového Boha. A z rozhovoru s lidmi vím, že pro řadu z nich je hlavním argumentem věta, která byla v té básni obsažená: nikdy nebudu věřit v Boha,

Jestli Bůh stvořil svět a pečuje o něj, proč je v něm tolik utrpení? Proč Bůh nezasáhne? Když někdo znásilní mladou dívku a pak ji ještě zmrzačí nebo zabije, jak to Bůh může dovolit? Nebo co třeba sucho ve východní Africe, které způsobí hladomor milionů lidí? Příroda jako kdyby se tam zablokovala ohledně dodávky vody, takže milionům lidí, ženám a dětí hrozí reálně smrt. Kde v tom všem je milující všemohoucí Bůh? A právě protože svět prostě nevypadá jako místo, za nímž by stál všemohoucí a milující Bůh, tak z toho řada lidí usuzuje, že žádný Bůh není. Jenomže jiní lidé, a není jich zrovna málo, jsou přesvědčeni, že Bůh existuje. Četl jsem nějaký výzkum pana Hartra, který dokládá, že více než 2/3 lidstva věří v nějakého boha nebo božstvo. Přestože žijí v tomtéž světě, jako my, ve světě plném nespravedlnosti, bolesti a utrpení, tak 2/3 lidstva věří, že nějaký bůh nebo božstvo existuje. No ale potom by zbývaly jenom ty další dvě možnosti. Dobrá, možná tedy existuje. Ale pak tedy nemůže být všemohoucí. A k čemu by byl takový bůh, kdyby nebyl všemohoucí? A nebo ještě hůř, možná existuje a je všemohoucí, ale není dobrý. Je to lhostejný bůh, nebo bůh, který si libuje v bolesti. C.S. Lewis, anglický spisovatel předminulého století, mimo jiné profesor středověké a renesanční literatury na univerzitě v Cambridge, také autor knižní předlohy Narnie, napsal vynikající knihu o tomto tématu. Ta kniha se jmenuje Problém bolesti. A ten autor v ní formuluje takovou velmi zajímavou myšlenku. Bůh k nám šeptá v našich radostech, říká, mluví k nám skrze svědomí, ale křičí na nás skrze bolesti. Je to amplion k vyburcování hluchého světa. Jak říkám, ta myšlenka je pozoruhodná, ale potom se tomu autorovi něco stalo. Prožil tu bolest a utrpení natvrdo sám. Zemřela mu manželka na rakovinu, a to přesto, že se za ní modlil. A ona sama se taky modlila. Najednou se mu všechno sesypalo. A místo těch jasných myšlenek a odpovědí mu zbyly jenom samé otázky. Najednou zjistil, že je pro něj těžké věřit, že Bůh je dobrý. On si v té době psal deník a přečtu vám z toho jeho deníku, který později vyšel knižně pod názvem Svědectví o zármutku. Přečtu vám několik ukázek. Jsou to prostě autentické syrové zápisky těch jeho myšlenek. Jaký vlastně máme důvod, kromě svých zoufalých přání, věřit, že Bůh je v míře, kterou jsme ochotni připustit dobrý? Což pak nás všechno, co vidíme, nenutí věřit v naprostý opak? Co můžeme postavit jako protiargument? Ne, má skutečná obava není z materialismu. Kdyby byl materialismus pravdivý, pak bychom my, nebo to, co omylem pokládáme za my, mohli uniknout, dostat se spod toho balvanu. Stačilo by si jen vzít trochu víc prášku na spaní. Spíš se děsím toho, že jsme ve skutečnosti jako myši lapené do pasti. A nebo, což je ještě mnohem horší, jako myši v laboratoři. Někdo tuším řekl, Bůh stále koná geometrická měření. Co když ve skutečnosti Bůh stále pitvá zaživa? Cítíte v tom tu bolest. Najednou se mu zhroutil svět. Najednou mu ten svět přestal připadat jako svět, o který pečuje milující a všemohoucí Bůh. Ale v tom samém deníku, jen o kus dál, hned polemizuje sám se sebou a klade jinou otázku. Říká, je racionální věřit ve zlého Boha? Nebo řekněme v Boha, který by byl stejně zlý jako všechny tyhle věci? Ve vesmírného sadistu, zlomyslného imbecila? Taková bytost by nemohla vymyslet, stvořit nebo řídit svou vládu absolutně nic. Takový král v uvozovkách by dokázal jenom klást pasti, do kterých by zkoušel dávat návnadu. Nikdy by si však nedovedl vymyslet takové návnady, jako je láska, smích, narcisy nebo mrazivě studený západ slunce. Ten a stvořit vesmír? Ten by přece nedokázal přivést na svět něco takového, jako je vtip, duha, omluva nebo přítel. Bible ukazuje, že Bůh stvořil člověka z lásky a pro lásku. Stvořil nás ke svému obrazu, říká. Pro nás křesťany to znamená, že podobně jako on máme svobodnou vůli a s ní související možnost a schopnost milovat. Když říkám, že nás Bůh stvořil pro lásku, samozřejmě by nás mohl mít rád, jako má třeba sochař nebo malíř rád své dílo. Nebo by si pro nás mohl vyhradit lásku, jakou máme rádi svého pejska nebo nějakého jiného domácího mazlíčka. Ale jemu to nestačilo.

Bůh si přál něco víc, mít s námi vztah skutečné, svobodně dávané lásky. A takový vztah nelze mít se sochou, obrazem nebo loutkou na klíček. A právě proto křesťané věří, že je pravdivý ten popis, který dává Bible, který ukazuje, že Bůh dal člověku svobodnou vůli. Jenomže, abychom skutečně měli svobodnou vůli, tak s ní musí být spjata i možnost této svobody zneužít. Dokonce, i když to znamená ublížit druhým. Být opravdu svobodný znamená být morálně zodpovědný. Znamená to být morálně zodpovědný jeden vůči druhému. Ale zároveň to znamená mít možnost volby. Jedinou alternativou by totiž byli lidé bez svobodné vůle. Lidé na klíček, roboti s naprogramovanou schopností činit dobro a s naprogramovanou neschopností činit zlo. A právě proto Bůh nezasáhne pokaždé, když někdo chce zneužít svoji svobodu a ublížit někomu jinému. Je to v povaze svobody samé. Buď mohl Bůh stvořit svobodné lidi, kteří mohou dělat, co se jim líbí, nebo předem naprogramované nástroje, které vždy udělají to, co si on přeje. Teď by mě zajímalo, co si myslíte, co by bylo lepší. Protože když se podíváme na ten svět kolem nás, udělal Bůh dobře, když vsadil na lidskou svobodu. Jestliže důsledkem svobodné vůle je svět, ve kterém blázni jako Hitler či Stalin mohou využít svoji svobodu k tomu, aby připravili o svobodu, o životy miliony lidí. Jestliže někteří lidé na základě své svobodné vůle ničí životní prostředí, plundrují přírodní zdroje a berou tím svobodu dalším lidem, stojí to vůbec za to? Pokud si Bůh tak cení svobody, proč dopustí, aby vůle jednoho mohla zničit svobodu milionů ostatních? Je svoboda vůbec hodná všeho toho zla a bolesti, které v důsledku jejího zneužití ve světě vidíme? Tyhle otázky patří k nejtěžším. A já na ně nemám žádnou jednoduchou odpověď o čtyřech větách. Jsou tak těžké mimo jiné, protože pokud se bolest a utrpení dotkly někoho z nás, někoho z vás osobně, pokud někomu z vás posluchačů zemřelo dítě, stalo se vám nějaké neštěstí, měli jste úraz, který vás trvale poznamenal, nebo někoho z vašich blízkých. Pokud se něco takového stalo někomu z vašich přátel, tak už jenom pouhá moje snaha tyhle otázky nějak zodpovědět, proč, proč zrovna já, nebo proč zrovna on, tak už jenom ta moje pouhá snaha to zodpovědět hraničí s necitelností. A já to chápu. Chápu, že je těžké najít na bolest, zvlášť na nespravedlivou bolest, nějaké vysvětlení. Protože člověk to cítí jako nespravedlnost. Jsem si jist, že kdybych mohl položit otázku, jestli svoboda je hodna všeho toho zla a bolesti, které v světě vidíme, dívce, kterou někdo znásilnil a pak zmrzačil, tak by odpověděla, že svoboda za to nestojí. Kdybych mohl mluvit se židovskými oběťmi, s Osvětimi, řekli by mi, že ať se s tou vzácnou svobodnou vůlí Adolfa Hitlera jdu vycpat. Kdybych se mohl zeptat somálské matky dítěte, které umírá hlady, tak pochybuju, že by řekla, že svoboda za to stojí. Proto jsou to tak těžké otázky. Protože odpověď, kterou dávám, že tím důvodem je svoboda daná člověku, svoboda konat dobro i zlo, se tomu člověku, jehož se zlo a utrpení dotklo přímo, zdá nedostatečná. Přesto bych k tomu ale chtěl říct pár myšlenek. Rozumím tomu tak, že riziko svobody je přesně úměrné velikosti jejího potenciálu činit dobro. Jestliže mám svobodu k tomu, abych miloval pouze jednoho člověka, pak bych měl svobodu také k tomu, abych pouze jednoho člověka zranil. Mám-li svobodu milovat jen málo, pak bych měl i svobodu zraňovat jen málo. Jestliže ale mohu milovat hodně, mohu také hodně zranit. A proto myslím, že ta skutečnost, že my lidé máme tak neuvěřitelně velký potenciál ke konání zla, svědčí o tom, že máme také stejně neuvěřitelně velký potenciál ke konání dobra. A proto ve světě existují i Hitlerové nebo Stalinové, ale existují také matky Terezy. Takže pokud bych měl říct, jak já sám se vypořádávám s tou rovnicí, že protože existuje utrpení, buď žádný Bůh není, nebo sice existuje, ale když to dopouští, pak nemůže být dobrý, anebo není všemohoucí, tak já na tuhle rovnici mám jiné vysvětlení. Za tu dobu, co jsem křesťanem, což už je více než 20 let, tak žiju ve vztahu s Bohem. A musím říct, že nikdy jsem nezískal důvod myslet si, že Bůh je příčinou lidského neštěstí. Možná vás napadá, že se mi to povídá, že se mi tedy asi doposud všechno neštěstí vyhýbalo. Ale není tomu tak. A přesto nikdy, právě protože jsem Boha poznal, nikdy mě nenapadlo ho z toho obviňovat, volat ho k odpovědnosti za něco, co se stalo, nebo co se nestalo.
Chápu to tak, že něco z toho, co se člověku přihodí zlého, je prostě nespravedlnost života. Něco způsobují zlí lidé a něco jsou nevyhnutelné důsledky toho, že jsme lidé, že jsme smrtelní a žijeme ve světě platných přírodních zákonů. Rozhodně si nemyslím, že by ty těžké, bolestné věci, které se nám stávají, měly být tresty za naše špatné chování. Jsem přesvědčen, že ani žádným způsobem nejsou něčím, co by Bůh aktivně působil. Tedy podle mého porozumění je Bůh zároveň všemohoucí i dobrý. Ten důvod, proč někdy Bůh nic nedělá, proč nezasahuje a nechává nás jakoby na pospas tomu, jak s námi život smíká, není, že by nemohl nic udělat, ale že sám sebe na určitý čas omezil. Podle mě to velmi dobře vystihl Filipiansi ve své knize Kde je Bůh, když to bolí. K pochopení otázky lidské svobody mi pomáhá představit si svět, kde každý opravdu dostane, co si zaslouží. Jak by takový dokonale spravedlivý svět vypadal? V dokonale spravedlivém světě by se morálka řídila pevně stanovenými zákony, stejně jako se jimi řídí příroda. Trest za špatné jednání by fungoval jako tělesná bolest. Když se dotknete plamene, jste okamžitě potrestáni bolestivým varováním. Spravedlivý svět by trestal hřích stejně rychle a jistě. Natáhni ruku ke krádeži v obchodě a dostaneš elektrický šok. Podobně by spravedlivý svět odměňoval dobré chování, vyplň dobře daňové přiznání a vysloužíš si příjemný pocit, jako když cvičenému lachtanovi dají rybu. Tento imaginární svět má jistý půvab, říká Filipiansi. Byl by spravedlivý a důsledný a všichni by jasně věděli, co od nich Bůh očekává. Panovala by spravedlnost. S takovým uspořádaným světem je však jedna velká potíž. Vůbec není tím, čeho chce Bůh na zemi dosáhnout. Chce od nás lásku, svobodně dávanou lásku. A my bychom se neměli opovažovat podcenit důraz, který na tuto lásku Bůh klade. Svobodně dávaná láska je pro Boha tak důležitá, že dovolí naší planetě být zhoubným nádorem zla v jeho vesmíru. Na čas. Předpokládám, že z našich vlastních životních zkušeností všichni víme, že milovat znamená riskovat, že budeme zraněni. Často hodně trpíme v lásce k druhému, při výchově dětí nebo třeba v rozvíjení hlubokého přátelství. A čím trpíme? Tím, že nás lidé mohou odmítnout nebo můžou umřít. Děti se mohou zepřít, můžou nás opustit a tak dále. Jestliže člověk nikdy netrpěl, pak zřejmě nikdy nemiloval. A přesto milovat nepřestáváme. Pokud někdo vzdá lásku, považujeme to za zbabilé, tragické a strašně nezdravé. Protože když člověk nemiluje, tak vlastně skoro jako by ani nežil. A co když je Bůh ve stejném postavení, jen v mnohem větším měřítku? On mohl odmítnout stvořit svět s možností milovat z důvodu příliš velkého rizika, ale neudělal to. Tak abychom tomu rozuměli, Bůh si necení svobody pro svobodu samou, ale cení si lásky. A svoboda je lásky jediným možným prostředkem. Uvědomme si, jak Bůh sám riskoval. Jeho vztah k nám a k našemu světu je přesně tohle. Je to vztah. A každý vztah sebou nese určitou míru nepředvídatelnosti, neustálou možnost, že budeme trpět. To největší riziko, které na sebe kdo může vzít, je milovat. Milujte cokoliv a vaše srdce se bude určitě trápit a nejspíš bude zlomeno, říká C.S. Lewis. Chcete-li si být jisti tím, že si je zachováte nedotčené, nesmíte je dát nikomu, dokonce ani zvířeti. Ale Bůh se do toho rozhodl jít, rozhodl se dát svoje srdce, rozhodl se milovat a tím se stal zranitelným. Napadla vás někdy otázka, jestli Boha taky něco může bolet? Bible říká, že ano, že každým naším soužením je sužován. Tohle jsem pochopil, když jsem se sám stal otcem. Držet na klíně své tříleté dítě, kterému zašívají proseklou tvář, to je strašné. Dítě brečí, snaží se uhnout, snaží se bránit a já jako jeho táta ho držím na klíně a tisknu ho k sobě, aby se nemohl ani pohnout. Co si o mě v tu chvíli myslí? Že jsem krutý nebo lhostejný vůči jeho bolesti, nebo možná příliš slabý na to, abych ho ubránil. Možná mu táhnou hlavou myšlenky, mě tady někdo působí bolest a můj táta, místo aby v tom tomu zlému doktorovi zabránil, mi ještě drží ruce. Kdyby mě měl rád, tak by přece něco udělal, ne? Jenomže, kdybych ho neměl rád, tak bych tam s ním nebyl. Kdybych byl lhostejný, tak bych ho při tom zákroku nedržel na klíně. A kdybych byl krutý, tak bych u toho sám nepolikal slzy. A já jsem zjistil, že jako rodiče mě nejvíc ze všeho bolí bolest způsobená mému dítěti. Zvlášť, když mu ji třeba nemůžu ani vysvětlit. Jenomže jediná možnost, jak by se téhle bolesti dalo vyhnout, by bylo nemít děti.
anebo nemilovat tolik. A já myslím, že přesně tuhle bolest cítí Bůh. Každým naším soužením je sužován, jak říká Bible. C.S. Lewis, kterého už jsem citoval, kterému jeho žena umřela na rakovinu, nakonec sám přiznává ve svém deníku, že podle toho, zda se nám děje nějaké zlo nebo je nám působena bolest, se nedá poznat, jestli Bůh je a jaký je. Cituji. Kočka bude určitě vrčet a prskat na člověka, který bude operovat, a když bude moci, pokouše ho. Ve skutečnosti však záleží na tom, zda je ten člověk veterinářem a nebo někým, kdo jí pitvá zaživa. Její zlostné projevy nevrhají žádné světlo na otázku, zda je tím či oním. A možná, že takhle nějak je to s utrpením a s bolestí. My jenom víme, že je prožíváme. Ale nepoznáme z toho, proč nás Bůh někdy drží, abychom se nemohli bránit, když nám někdo nebo něco působí bolest. Nepoznáme, jestli to tak je, protože je to vesmírný sadista, anebo táta, který nás drží na klíně a sám poliká slzy. A možná jednou, až se ohledneme zpátky, tak budeme vědět, že to mělo smysl a že to bylo dobré, i když v tu chvíli jsme to vůbec nedokázali pochopit. Tak jako můj syn, doufám, že potom jednou bude vědět, že jsem ho měl rád a právě proto jsem tam s ním byl, aby mu tu tvář zašili. Co myslíte? Přál si Bůh holokaust? Nebo jiná otázka, přál si Bůh smrt vlastního syna? Z jeho charakteru je zřejmé, že si taková zvěrstva v žádném případě nemohl přát. A přesto obojí dopustil. I holokaust, i Velký pátek. A otázka se tak posouvá z nezodpověditelného proč k jiné otázce, k čemu. V okamžiku bolesti se představa, že z tragédie vzejde něco dobrého, může zdát nemožná. Ale my nikdy dopředu přesně nevíme, jak a k čemu může být utrpení přetvořeno. Jak může být využito k něčemu dobrému. Ale jsme žádáni, abychom tomu věřili. Četl jsem pěknou definici víry. Víra znamená věřit tomu, co bude dávat smysl teprve při pohledu nazpět. Bůh v Bibli říká něco o tom, co k nám cítí, jaké má motivy, jak o nás přemýšlí. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu, ne o trápení. Chci vám dát naději do budoucnosti. Tahle slova vkládá Bible do úst přímo Bohu a já jsem mu to uvěřil. Přestože se v mém životě taky stalo nějaké zlo, něco dopadlo dobře, něco dopadlo někdy špatně. Ale já tomuhle věřím. Důvěřuju Bohu, i když mu někdy nerozumím. Když se nad tím zamyslíme, stvořit lidi se svobodnou vůlí bylo pro Boha ve skutečnosti tak riskantní, že to pro něj znamenalo stát se člověkem a zemřít strašnou smrtí na kříži. Pokud znáte ten velikonoční příběh, pak víte, že když se Ježíš modlil těsně před svým zatčením v Getsemane, reagoval tváří v tvář utrpení velice podobně jako kdokoliv z nás. Děsil se ho, měl strach, hrůzu. Třikrát se Boha ptal, zda to nejde nějak jinak, a nešlo. A tak to Ježíš přijal a okusil možná poprvé ten nejličtější pocit opuštěnosti, když říká, Bože můj, proč jsi mě opustil? A Bůh nic neudělal. Ani neodpověděl. A přitom právě v tu chvíli, kdy jakoby nereagoval, dělal něco obrovského, směřoval svět sám ze sebou. Bible říká, neboť Bůh byl v Kristu, když směřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění a uložil v nás to slovo smíření. Takhle Bůh miluje. Takhle daleko je ochoten zajít, aby nám umožnil navázat s ním ten vztah lásky, pro který jsme byli stvořeni. Vztah svobodné, dobrovolně dávané a dobrovolně opětované lásky. Na kříži na sebe Bůh vzal Ježíši veškerý hřích světa, všechnu bolest, nemoci, utrpení. Nemusel to udělat, ale udělal. A udělal to z lásky, protože láska je toho hodná. Je hodná bolesti a umírání, dokonce i podle Božího názoru. Mluvil jsem o tom, že z vlastních zkušeností víme, že milovat znamená riskovat, že budeme zraněni. Právě protože nás lidé mohou odmítnout, nebo třeba umřít, že nás můžou opustit a podobně. A tak se nabízí otázka, stojí láska za všechna tahle rizika? Četl jsem výrok jakéhosi profesora biologie. Člověk jako druh není nic než náhodný produkt evoluce. Bláto z bláta, které se v bláto obrátí. Lidé nejsou nic než bláto, které mělo štěstí. No, musím říct, že pokud by tenhle výrok byl pravdivý, pak odpověď na tu moji otázku zní ne.
Láska nestojí za to, nestojí za to riskovat bolest ze ztráty, nestojí za to riskovat zranění s odmítnutí. Protože jestli jsme jenom bláto z bláta, které se v bláto obrátí, pak samozřejmě není žádný život po smrti, žádný základ pro etiku, statečnost, odvahu nebo oběť. Není důvod dělat něco pro někoho, i když bych to sám mohl odskákat. Protože jestli neexistuje nebe, pak to nemá cenu. Pak všechna utrpení, slzy a nářek umírajících dětí zůstávají bez odezvy. Jestli tento kratičký život, který žijeme zde na zemi, je vše, co existuje, pak nemá žádný smysl pro něco nebo pro někoho nasazovat život, protože to riziko za to nestojí. Jak to vyjádřil jeden z pisatelů Bible? Kdyby po smrti nebylo už s čím počítat, mohl bych si to všechno ušetřit a řídit se raději příslovím dnes užívej života, zítra můžeš být po smrti. Jenomže pokud křesťanství je pravdivé, tak ty naše pozemské životy jsou pouze krátkou předehrou k něčemu, co bude potom. K životu, který bude pokračovat na věky. A i když pro mnoho lidí je tento život naplněn bolestí a utrpením, z hlediska věčnosti je to jenom malá část příběhu. A Ježíš zemřel na kříži, abychom my lidé mohli s ním jednou být tam, kde již nebude žádný pláč, ani bolest, ani utrpení. V nebi. Abychom tam s ním mohli být věčně. A Bible říká, že to tam bude takové, že se s tím naše nynější utrpení nedá vůbec srovnat. A tak si můžeme vybrat. Buď se držet zpátky a hrát malou domů, nikdy se pro nic příliš nenatchnout a hlavně nezasvětit nikdy svůj život něčemu, pro co by stálo za to zemřít. A nebo druhá možnost, můžeme se rozhodnout spolehnout se a důvěřovat Bohu, že něco dělá, i když se zdá, že nic nedělá. A že to možná bude dávat smysl teprve při pohledu nazpět.

To byla neuvěřitelná moudrost Karla Řežábka. Hned takto po ránu slyšeli jsme další díl jeho úvahy. Co Bůh dělá, když nic nedělá, tentokrát o bolesti. Je 7 hodin, tady po 7, a vy posloucháte ranní vysílání Rádia 7. U mikrofonu je Kateřina Fridrichová. Ta vítá všechny, kteří si nás naladili 21. července v úterý. A co nás čeká tu následující hodinu, tak pokud nás už nějakou dobu posloucháte, tak víte, že nás čeká další ranní telefonát od 7:30. Tentokrát to bude s Petrem Káchou, který je hlavním organizátorem kurzu Svoboda v Kristu, tak si rozhodně nenechte ujít ten ranní telefonát.

To byla kapela Vodská a jejich cover písničky Poutník a dívka, tedy jejich verze. Album se jmenuje A kapela Spirituály z roku 2006. Vy posloucháte ranní vysílání Rádia 7. U mikrofonu je Kateřina Fridrichová. A co dodat, ještě to, že se v této hodině od 7:30 můžete těšit na telefonát, tentokrát s Petrem Káchou, který je vedoucím kurzu s názvem Svoboda v Kristu, tak pokud vás na tom něco zaujalo, tak si to rozhodně nenechte ujít. Teď je tu kapela For King and Country, písnička se jmenuje Broken Halos a vždycky mě zaujme, protože to znamená rozlámané svatozáře a je to píseň o tom, že si nikdo z nás nemůže nárokovat to, že máme svatozář, protože všichni chodíme s těmi svatozářemi rozbitými.

Kapelu Javory jistě z vysílání Rádia 7 znáte. Je úterý 21. července a vy posloucháte ranní vysílání. No a za nějakou chvilinku nás čeká dnešní ranní telefonát. Přesně to bude za 9 minut, ale teď další hudba, která je tu pro vás připravená.

0: Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh.
1: Zadachnuli z dymu vdruh naši garada.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Víkend 28. až 30. srpna 2026 bude patřit kurzu s názvem Svoboda v Kristu. O kurzu si budeme povídat s vedoucím služby Svoboda v Kristu v České republice Petrem Káchou, hostem dnešního ranního telefonátu. Petře, vítejte, dobré ráno.
4: Dobré ráno, taky zdravím.
3: Tak, jsme ráda, že jsme se spojili a já vás poprosím na začátek, představil byste kurz všem těm lidem, kteří o něm slyší poprvé, co je jeho hlavním cílem a v čem může být lidem přínosem?
4: Určitě. Je to kurz, který vychází z písma v Bibli, nebo z místa v písmu v Bibli, kde Ježíš říká, když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. A tenhle kurz, který už má několik desítek let za sebou po celém světě, vychází z knih a služby pastora a biblického učitele Neila Andersona, což je bratr v Kristu ze Spojených států, dneska už je to starý pán, který vlastně měl službu vysvobozování, službu modliteb za lidi, kteří měli různá traumata, různé těžkosti. A on vlastně už právě před delší dobou zjistil, že ta cesta těch konferencí a cesta nějakých jednorázových modliteb není účinná často, to znamená, že vlastně všechny ty svoje zkušenosti z té služby přetavil do kurzu, který má 10, v tuto chvíli má 10 částí a vlastně součástí toho kurzu jsou modlitby, které by měly vést k určitému uvolnění nebo prostě pomoci, průlomu nebo jakkoliv to nazveme, věcí, které lidé, proč, které křesťané, to je důležité, že to je kurz pro křesťany, to je důležité říci, které prostě prožívají a nedaří se jim prostě některé věci vyřešit. Takže to je asi takhle v kostce. Není to teda jenom kurz informativní, ale je to spojeno s modlitbami, to znamená, kromě vyučování, tam jsou právě ty modlitby, kde Pán Bůh pak už může jednat. A to je důležité říci vlastně.
3: Tak. Můžu se zeptat, jaké jsou typické třeba problémy, se kterými, jako abych si to dokázala představit nějak prakticky?
4: Určitě. No,

0: mnou a tím člověkem, který mi
1: Jasně.
0: třeba něco udělal, ale že to je problém mezi mnou a Bohem. Jo, že vlastně, a také je to vlastně tak, že to odpuštění zase není zásadní pro toho druhého, ale je zásadní pro mě, protože já když neodpustím, tak já budu trpět nějakými věcmi, jako je hořkost, jako je lítostivost, jako jsou další věci, tak vlastně mě samotnému to bude ubližovat. Jo. Že to je třeba jedna oblast, je to odpuštění. Potom je tam samozřejmě oblast hříchu, kdy prostě jsou křesťané a není jich asi úplně málo, nebo to známe někdy, sice vyznáváme hříchy, ale znova do nich upadáme. Je to takový koloběh v nějaké věci, může to být nějaká maličkost, může to být nějaká vážná věc. A vlastně jakoby si neumíme pomoct, nebo nedokážeme, nebo nedaří se nám vlastně z tohohle koloběhu vlastně jakoby vyjít. To je další oblast, no a pak je taková asi nejrozšířenější oblast, nebo to je oblast různých traumat, různých zranění, věcí, které jsme nějakým způsobem zakusili ve svém životě a které nás nějak omezují. To prostě tak to je, člověk ví věci, ví třeba i teoreticky věci, které Bible říká, ale stejně někdy jedná pod vlivem nějakých prostě negativních věcí. A pardon, ještě v největší oblast, já jsem řekl tři, tak čtyři, a úplně největší oblast vlastně je, že člověk uvěřil nějaké lži, nějaké věci, která není pravda a která mu ten život znesnadňuje, a rozhodně to není život ve svobodě. Velmi často jsou to nějaké věci o tom, že člověk je neschopný, že nedokáže něco, že je příliš malý, že je příliš nevýkonný, že je nehezký, že je cokoliv. A tohle je prostě realita, s kterou spousta křesťanů žije a vlastně nemusí s tím žít. A nedaří se to změnit tím, že si člověk řekne, ale to není pravda. Prostě je potřeba něčeho hlubšího, a to právě přináší ten kurz.
1: Uhum. A tak v tom případě, kdybych chtěla někoho nalákat, nebo když si třeba posluchač uvědomil, že o těch věcech ví, obvykle spoustu věcí prostě víme a bojujeme s tím, no prostě dlouhodobě, tak jak vypadá pak ta svoboda?
0: Ano, můžu říct úplně krátce, doufám, v jedné minutě třeba svoje svědectví, které s tím nějak souvisí. V podstatě já jsem i jako vedoucí, i jako pastor, jsem žil roky v takovém módu, vlastně, kdy jsem měl pocit, že to, co dělám, není dostatečné ani ve službě, ani ve svém životě. Prostě není to dost dobré. Jo, to znamená, že vlastně jakoby takový ten pocit, který měl konkrétní kořen v mojí minulosti, to nebudu rozvádět, že v podstatě bych se měl víc snažit, tohle má spousta lidí, že to není úplně ono, ani jako manžel, ani jako otec, ani jako pastor, ani jako tohle, nebo tamto. A vlastně ve chvíli, kdy skutečně Bůh s tím nějakým způsobem jednal, tak ta svoboda pak prostě vypadá tak, že tohle najednou není. Najednou člověk prostě má tu jistotu, že mě Bůh přijímá, miluje takového, jaký jsem, teď a tady, i když třeba nejsem dokonalý ve všem, a že vlastně nemusím žít v nějakém permanentním stavu a pocitu toho, že bych se měl víc snažit a že prostě to je jako nedostatečné. Jo? A ono to pak samozřejmě má, nebo mělo to nějaké konkrétně se to nějak projevovalo. To znamená, když člověk má tenhle jakoby nastavení života na výkon, tak pak, když se něco podaří, když je úspěšný v konkrétní věci, tak samozřejmě ho to nabíjí, prostě ho to motivuje, nabíjí ho to, a ono je to dobré, když něco se nám povede, že máme z toho radost, ale problém je v tom, že když se nedaří, tak člověk je naopak, že vlastně ho to ubíjí. A ve chvíli, kdy Bůh přines tu svobodu, tak tyhle věci vlastně zmizly. Jo. Člověk nepotřeboval se nabíjet tím, že se něco povedlo, protože věděl, že mě Bůh miluje teď.

0: naposledy a když se něco nepovedlo, tak samozřejmě člověk si z toho vzal třeba poučení, ale nemusel se tím 2, 3 dny, 4 dny nebo kolik dní stresovat, protože prostě věděl, že ten boží přístup ke mně je taky pořád stejný. A já se nemusím jakoby vlastně bičovat nebo nějakým způsobem prostě ubíjet tím, že se to nepovedlo a nespat kvůli tomu a tak dále. Že to je třeba takový typický příklad té změny. Prostě ta změna v tom, jak člověk přemýšlí a potom, jak jedná, že mluví, jedná a tak dále.
1: A toho se dá dosáhnout během jednoho víkendového setkání?
0: No, určitě. Jak jsem říkal, je to 10 lekcí, ten kurz se dá dělat různě, dá se dělat v 10 týdnech, každý týden jedna lekce, dá se dělat intenzivně. Ale jak jsem řekl, jedna věc je, že je kurz, který staví na tom, co říká Boží slovo. Ten kurz není charismatický, to znamená jako v tom smyslu jako pro charismatické křesťany, ten kurz nestaví na tom, že prostě nějak přijde Bůh se svojí mocí, což se děje, ale ten kurz staví na tom, že je tady Boží slovo, je tady Bible a ta má moc, prostě to Boží slovo má moc. My víme, že se slovo stalo tělem, to znamená Pán Ježíš Kristus a to má svoji moc. A to je ta složka toho, že vlastně tedy ten kurz má těch 10 částí, to znamená, jsou tam určitá témata, kde vlastně se rozebírá Boží slovo, ale ta změna nepřichází skrze ty znalosti, protože to my jako křesťané spoustu věcí víme, ale
1: je
0: taky
1: pravda, víme,
0: že jenom víme, ale nežijeme, jo? To je ten rozdíl. No tak potom ta změna přichází, že tam právě součást jsou modlitby, to se jmenuje kroky ke svobodě v Kristu. Ty modlitby jsou hodně jakoby důkladné prostě v těch oblastech, kterých se to nejvíc týká, jak jsem třeba zmiňoval, to odpuštění, nebo prostě jakoby ty pocity té nedostatečnosti a tak dále. A tam jsou modlitby a člověk právě v tom spojení toho Božího slova a těch modliteb, kdy dává prostor Bohu, tak tam dochází k nějaké změně, která vlastně tam může začít. To znamená, že já nemůžu slíbit, že budou všichni proměněni. To je jako skutečně na víře každého, ale určitě jsou ty svědectví, že u mnoha lidí v tom kurzu prostě začne nějaká změna, něco se stane i u dlouholetých křesťanů. Takže to je zkušenost celosvětová.
1: To je rozhodně něco, co může být lákadlem právě i pro křesťany, kteří už toho asi hodně viděli, hodně zažili a vlastně si říkají, jako co ještě může přinést nějakou změnu.
0: Určitě, určitě. A taky tam je ten bonus, že kurz Svoboda v Kristu se bude konat ve Svobodě nad Úpou, což asi nic neznamená, to je jenom náhoda, ale jako hezká jazyková hříčka.
1: To rozhodně. A součástí programu je také kurz milosti. A to je, jak to souvisí právě se svobodou v Kristu a čím se ty kurzy vzájemně doplňují?
0: Jinak ten program vypadá tak, že vlastně se vždycky zamýšlíme nad tím tématem, to, co o tom říká písmo. Jsou tam ty modlitby, jak jsem říkal, budou tam i chvály, to znamená hudba, bude tam mozaika worship z Hradce Králové v sobotu večer, to znamená, že to nebude jenom jakoby celou dobu jenom prostě vyučování a modlitby, ale bude tam i tohle. A o tom kurzu milosti tam bude informace, to je takový návazný kurz, který rozvíjí ten kurz Svoboda v Kristu, ten je kratší. A vlastně je dělaný tak, že má 6 lekcí, teďka si nechci vymýšlet, myslím, že 6 lekcí jenom, je krátký a vlastně jakoby ty lekce jsou monotematické, to znamená vždycky jedna lekce a v podstatě to rozvíjí ten kurz Svoboda v Kristu, některé věci to opakuje, některé věci to rozvíjí. No a ale ten tam nebude jakoby, ten kurz tam nebude, tam bude představení tohohle kurzu milosti. A bude tam představení ještě dalšího kurzu, který úplně čerstvě vyšel, ten je provedoucí. To se jmenuje Svoboda vést. Je to vlastně ze stejné dílny té organizace Freedom in Christ, Svoboda v Kristu, kterou tady zastupuji v naší zemi. A vlastně to je provedoucí a je to, Je to jediný asi kurz, o kterém vím za ty desítky let služby, který se nezabývá tím, jak dobře dělat věci, jak dobře být manažérem, jak dobře si hlídat to a to a to, ale je to kurz o identitě, o tom, kým vedoucí jsou uvnitř, jestli to je dobře nastavené, jestli tam nejsou nějaké strachy, obavy, nějaké prostě právě ty pocity, jak jsem říkal, nedostatečnosti a nějaká traumata a tyhle a tak dále. To znamená kurz Svoboda vést a tyhle dva kurzy tam budeme jenom představovat, jenom o čem to je, vlastně jenom informativně.
1: Rozumím. A rozumím, děkuji za pozvánku. Pokud se někdo chce zúčastnit, kde vás najde?
0: Super, super, super. Je to ten kurz Svoboda v Kristu organizuje Křesťanská misijní společnost, která má svoje webové stránky a tam je přihláška, taky má, samozřejmě je na Facebooku a pardon, omlouvám se, ale také tam je prostě přihláška, kde se člověk může přihlásit. Chtěl bych upozornit jenom, že je to kurz pro evangelikální křesťany, to znamená pro ty, kteří vydali svůj život k Kristu. To znamená, že to není kurz třeba pro někoho, koho by křesťanství zajímalo, anebo je to prostě skutečně kurz pro obrácené křesťany, což je důležité pro ty, kteří prostě věří v Bibli a tak dále, což je zásadní. Jo? To je jenom taková věc. A ty přednášky jsou právě na tom webu Křesťanská misijní společnost. Já to řeknu přesně, abych tady neblekotal, protože já sám jsem zástupce té organizace Svoboda v Kristu. A buď to dělám kurzy já, nebo to dělá kdokoliv, to si může zorganizovat i nějaký sbor, když má ty materiály, anebo to právě dělá takzvaná KMSka. A ona má tu adresu, že kmspraha.cz. Tam je možno najít přihlášku a přihlásit se.
1: A já děkuji za pozvánku. Je to pozvánka pro všechny, kteří chtějí zažít větší svobodu v Kristu a pozval nás dnes v ranním telefonátu Petr Kácha, hlavní organizátor kurzu. Děkuji, Petře, za rozhovor i za pozvánku.
0: Já taky děkuji za rozhovor. Hlavním organizátorem je teda KMSka.
1: Dobře, děkuji za opravu.
0: A rovnou bych chtěl pozvat i ty, kteří třeba by chtěli i takovou tu službu dát někomu dalšímu. To znamená, třeba oni sami nepotřebují změnu, ale rádi by měli materiál, který pomůže, takže i ti jsou zváni.
1: Tak, děkujeme a taky zveme s Rádiem 7 a přejeme příjemný den a naslyšenou.
0: Já vám taky příjemný den, hodně božího požehnání.

0: Ladíte Rádio 7, je 8 hodin ráno 21. července v úterý a od mikrofonu vám v dnešním ranním vysílání Rádia 7 dělá společnost Kateřina Fridrichová. Ta vám také přeje příjemný poslech i té následující hodiny. Přidávám, že tady alespoň tady v Brně je krásně, je slunečno a čeká nás příjemný letní den, tedy osobní preference bez velkých veder a tu a tam možná nějaká přeháňka, to říká Český hydrometeorologický ústav. No a my vás zveme teď k poslechu dalšího dílu pořadu Bible Guide. To znamená, čeká nás nějaká pětiminutovka nad Božím slovem. Tentokrát nás autor vezme do knihy Ezechiel do 19. kapitoly.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 19. kapitola. Nevěra a trest Izraele je v této kapitole popsán dvěma obrazy. V prvním jsou severní a jižní království dravými lvy, kteří museli být chyceni a zavřeni do klece. Zpívej žalospěv nad izraelskými vládci, zpívej, kdo byla tvá matka? Lvice mezi lvy, léhala mezi šelmami se svými lvíčaty. Když odchovala jedno z nich, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral. Když o něm uslyšeli mezi národy, ulovili ho do pasti, za háky ho do Egypta odvlekli. Když lvice viděla, že se nedočká, její naděje, že zhynula, vzala jiné ze svých lvíčat, udělala z něj dravého lva. Vykračoval si mezi šelmami, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral. Jejich pevnosti bořil a pustošil jejich města. Země i všichni, kdo žili v ní, se děsili, když řval. Z národů se pak na něj vypravili, ze zemí v celém okolí. Roztáhli na něj svoji síť, ulovili ho do pasti. Za háky do klece ho odvlekli. K babylonskému králi přivedli a uvrhli do vězení, aby už neznělo jeho řvaní nad izraelskými horami. Ve druhém obraze je Izrael vinou révou, která byla z vinice přesazena na poušť. Oba obrazy ukazují trest Izraele. Za jejich hříchy jim Bůh odebral zemi. Tvá matka jak réva na tvé vinici zasazená byla u vody, plodná a s množstvím ratolestí dík dostatku vody. Vyrostly na ní silné větve, vhodné pro žezla vladařů. Tyčila se vysoko nad porostem, nápadná výškou a hustou korunou. Zuřivě však byla vyvrácena, k zemi sražena. Východní vítr ji vysušil, její plody byly servány, její silné větve uschly a pohltily je plameny. Teď je přesazena do pouště, do země suché a vyprahlé. Z jejich větví vyšlehl oheň a její plody pohltil. Nezůstala jí žádná silná větev vhodná pro žezlo vladaře. Oba obrazy se podobají dřívějšímu podobenství o dívce, kterou Bůh našel, zachránil, vychoval a vzal si ji za ženu. Ona ho ale potom zradila a opustila. Všechny tři obrazy zdůrazňují vinu za zlá a špatná rozhodnutí. Bůh dal Izraeli možnost se rozhodnout, Izrael se rozhodl špatně. To nám připomíná situaci v zahradě Eden. Bůh tehdy dal lidem možnost se rozhodnout. Mohli uposlechnout Boha a nejíst ze stromu, který jim nedal. Nebo mohli Boha neuposlechnout a jíst. Víme, pro co se rozhodli. Známe následky. Zodpovědnost za vlastní činy zpochybňuje teorii předurčení. Bůh v žádném případě předem neurčil, jak se první lidé rozhodnou. Bůh nepředurčil, aby Adam s Evou neuposlechli Boha. A Bůh nepředurčil Izrael k tomu, aby se rozhodl špatně. Pak by ho přece nemohl za toto rozhodnutí trestat. Bůh není skrytý režisér všech lidských rozhodnutí. On si přeje, aby lidé dělali správná rozhodnutí. Bůh předem neurčil, kdo bude spasen a kdo bude zatracen. Bůh své spasení nabízí všem. Ježíš zemřel za všechny lidi, nejen za předem určené. Ale jeho oběť zachrání jen ty, kteří ji přijmou. Je pravda, že nikdo z lidí se nemůže sám zachránit. Všichni jsou ztraceni. Všem je ale spasení nabídnuto. A každý je schopen udělat dobré rozhodnutí. Mohli bychom to přirovnat k jízdě vlakem. Nádraží, cílovou stanici, koleje i vlak postavil Bůh. Žádný člověk to sám nedokáže. Spásu zajistil Bůh sám. Každý, kdo chce, může do vlaku nastoupit. Lístky jsou zdarma. Spasení je pro všechny. Stačí je vírou přijmout. Záleží na každém, jestli chce nastoupit. Bůh nevydá lístky pouze někomu, ani nebrání některým v nástupu do vlaku. Bůh každého zve do svého vlaku spásy. Pro každého je tam místo. Člověk ale má možnost odmítnout. Nikdo není předem vnitřně naprogramován k tomu, aby do vlaku nasedl. Spása je nabídka k sňatku, ne únos. A každý, kdo do vlaku nastoupí, z něj může také vystoupit. Nikdo nemá povinnost jet až do cílové stanice. Někomu stačí svést se jenom kousek. Ježíš řekl, že důvodem takového nouzového výstupu je stav lidského srdce. Přirovnal srdce k různým druhům půdy. Některá srdce obsahují kameny a nedovolí Bohu zcela je získat. Jiná zase dovolí vstoupit a vyrůst věcem, která Boha ze srdce vytlačí. Do cílové stanice dojedou jen ta srdce, která se Bohu vydají a udrží si ho na prvním místě. Ježíš je ten lístek, který nám umožní nasednout do vlaku spasení. My pak rozhodujeme, jaké srdce budeme mít. Ne Bůh, ale my. Ježíš k tomu řekl. Do dobré země je zase to u toho, kdo slyší a rozumí.

Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide zase zítra v 8 a 18 hodin. Pořad připravil Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. Reprízu pořadu pak naladíte v 18 hodin a samozřejmě pokud byste se chtěli vrátit k některým předchozím dílům, pak je najdete na webu Rádia 7. Když vedle tebe...

Narušil si zdi kolem mě, ale nikdy si neporušil své sliby. Tak to vyznával Jeremy Camp v ranním vysílání rádia. 7:30 nás, 8:30. Už ten čas letí, tak 8:30 nás čeká další díl pořadu 3D Talk. Tentokrát je hostem Vojtěcha Baruta Petr Raus a bude vyprávět o tom, co to znamená vést křesťany v ekumenickém prostředí.

nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uláhám, nic mi nechybí, moje duše může načerpat.

0: dobrotve a láska každý den.
1: Láska každý den.
0: Jistě mě budou provázet.
1: Jistě mě budou provázet.
0: Vedeš mě stezkou.

píseň o důvěře v Boha a bude to i ta následující tentokrát v angličtině Corey Asbury a píseň, která se jmenuje Crashing In. No a potom už si budeme moci poslechnout další díl pořadu 3D Talk, tentokrát o vedení ekumenickém kontextu.

0: 3D Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
1: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí opět Petr Raus, mimo jiné bývalý člen řídícího výboru Ekumenické rady církví v České republice a později i jejím místopředsedou. Petře, vítám tě zpátky v pořadu 3D Talk.
2: Ahoj.
1: Dnes budeme mluvit o tom, jak být vedoucím v ekumenickém prostředí. Na začátek se zeptám, když se řekne ekumenické prostředí, co si pod tím jako vedoucí představuješ?
2: Bavíme se o církvi, tedy mluvíme o ekumenickém prostředí křesťanské církve. K tomu bych asi předeslal, že věřím, že církev je jenom jedna, Kristova církev. A má různé podoby, Jednota bratrská říkávala různé větve toho stromu církve, takhle to vnímám. Jsou to různé formy, různé podoby té jedné jediné Kristovy církve. Samozřejmě církev má svoje hranice, které jsou vymezené vírou v Ježíše Krista jako Boha. Tedy z druhé strany řečeno, církev je vlastně vymezena vírou v Boží Trojici, protože pokud nevěříme v Boží Trojici, to, že Bůh je trojjediný, tedy Otec, Syn a Duch Svatý, tak pro nás Ježíš zůstává někým méně než Bohem a tam už potom církev končí. To už jsou jiné podoby víry, tam už bych spíš mluvil o nějaké židovské sektě nebo o nějakých takových formách zbožnosti. Církev je daná vírou v Ježíše Krista jako jednu osobu Boha.
1: Jsou tedy různé denominace, větve jedné církve. Jde jenom o nějakou tu takovou tu organizační spolupráci nebo jde o něco možná hlubšího?
2: To už je různé. Určitě je možné, že v ekumenickém dění jde jenom o organizační spolupráci, o nějakou formu spolupráce. Takových aktivit existuje celá řada, ale mně připadá, že je skoro škoda zůstávat na této rovině. Pro mě bylo až překvapivě milé, když jsem přišel do toho prostředí řídícího výboru Ekumenické rady církví, jak podobné je to setkávání, řekněme, zborového staršovstva. Ten rozdíl byl pro mě tehdy překvapivě malý. Čekal jsem, že to budou větší rozdíly, že ta denominační rozmanitost se víc promítne do těch vztahů mezi bratřími a sestrami, tak jak jsme tam byli. A ono ne. Ono se ukázalo, že to je opravdu normální společenství církve, normální společenství bratří a sester, kde pravda máme trochu rozdílné názory, někdy i dost rozdílné názory na některé věci, ale rozdíly zdaleka nemusí být překážkou dobrých vztahů. A tak jsem to v tom prostředí řídícího výboru Ekumenické rady církví mohl prožívat. Takže není to až takový problém. Na druhou stranu, byl by to problém, pokud bychom začali na těch rozdílech bazírovat, pokud bychom je přeceňovali, pokud bychom z nich dělali problém. Oni problémy být nemusí, pokud se navzájem respektujeme.
1: Proč je podle tebe důležité, aby křesťané uměli spolu takhle společně napříč církevními hranicemi spolupracovat a možná nejen spolupracovat, ale i vést, být vedoucími?
2: Pro mě je zásadní 17. kapitola Jana a další podobné biblické oddíly, kdy pán Ježíš dává zřetelně najevo, že mu na jednotě církve záleží. Že je to pro něj zásadní otázka. Z tohoto důvodu je to i pro mě zásadní otázka. Tam, kde křesťané nedovedou vidět v příslušnících jiné denominace sestry a bratry, kde se s nimi nedokážou sjednotit v té víře v Krista, bez ohledu na ty různé názorové rozdíly, tak tam už je pro mě diskuse nebo i budování vztahů obtížné. Ale tam, kde vnímám tu otevřenost, tak tam potom se dá lecos řešit, lecos prodiskutovat, ale hlavně dá se si navzájem porozumět. A v tom porozumění, ne v tom srovnání všech do jedné šablony, ale v tom porozumění a sjednocení bez ohledu na ty rozdíly, vnímám, že se ta Kristova touha po jednotě církve vlastně naplňuje, protože církev má být pestrá.
1: Kromě toho, že jsi byl místopředsedou Ekumenické rady církví, tak jsi byl i místopředsedou Rady církve bratrské. Jak bys popsal rozdíl mezi tím být vedoucím ve své církvi a být vedoucím v tom ekumenickém prostředí?
2: V tom ekumenickém prostředí je zřetelnější a člověk si výrazněji uvědomuje, že být vedoucím je v církvi především být služebníkem. V té vlastní církvi člověk rozhoduje o určitých věcech, o určitém směřování, víc modeluje třeba i biblické chápání té církve, i když ono to samozřejmě moc nejde, jde to stuha a pomalu, ale je úkolem vedení církve, aby motivovalo, aby učilo, aby nějak směřovalo tu církev, to patří k povinnostem. Zatímco v tom ekumenickém prostředí já, řekněme z té pozice řídícího výboru, nemám vůbec žádnou možnost, ale ani vůbec žádné oprávnění ovlivňovat věrouku té které denominace. Já ji musím respektovat tak, jak je daná. Mimochodem jsem přesvědčený, věřím tomu, že Pán Bůh ji respektuje taky. Tam je taková zajímavá, snad si můžu dovolit takový odkaz, zajímavá věc. Pán Ježíš jednou svým učedníkům říkal, cokoliv byste svázali na zemi, bude svázáno i v nebi. A cokoliv byste rozvázali na zemi, bude rozvázáno i v nebi. Já jsem tomu vždycky rozuměl, že tam mluví o lidech, ale ono tam není kohokoliv, ale cokoliv. Tedy tam jde o věci. A protože věci si do nebe neberem, tak tam může jít jenom o myšlenky, o názory, o postoje. Tak já z tohohle vnímám, že Pán Ježíš v jakýchsi hranicích, ale tu naši názorovou rozmanitost bere vážně, že s ní pracuje. Samozřejmě v těch určitých mezích, které jsou dané tou základní výpovědí písma. Takže i já musím respektovat tu názorovou rozmanitost, aby to bylo možné, tak ji potřebuju porozumět. A ve chvíli, kdy porozumím, tak se mi to stane bližším, už to není překážka. Typický příklad, že pro mnoho protestantů jsou obrovským problémem katolické modlitby ke svatým. Ale ve chvíli, kdy si uvědomím, že církev je, jak to římskokatolická církev říká výslovně, my to sice až tak neříkáme běžně, ale v podstatě to vnímáme úplně stejně, že církev je tady na zemi i ta v nebi, že jsme pořád jeden lid, ti, kteří ještě bojují na zemi, i ti, kteří už zvítězili a jsou u Pána Boha, nebo už odešli z této země, nepřestávají být Božím lidem. A že tedy tak, jako prosím o přímluvu někoho tady, kdo sedí vedle mě na této zemi, tak mohu prosit o přímluvu i kohokoliv, kdo žije už mimo tento svět. A pokud to takhle ten druhý vnímá, tak i když já se k tomu nepřipojím, tak mu můžu rozumět. A jestli mu rozumím a jestli v tom nevidím zásadní překážku, tam je určitý rozdíl v té představě, že ten, kdo má víc zásluh, v uvozovkách řečeno, má u Pána Boha větší slovo. No to evidentně není tak úplně pravda, ale ta přímluva druhého, ta hold svoji hodnotu má, to obecně víme. Takže mohu tomu druhému rozumět i v takových věcech, ke kterým se sám nepřipojím a není pro mě potom problém ho respektovat i ten jeho způsob zbožnosti.
1: Ty sám jsi z ekumenické rodiny, kdy tví rodiče pocházeli každý z jiné církve, je to tak?
2: Ano, ano, ano. Pro upřesnění, tatínek byl z církve bratrské, maminka z Česko-bratrské církve evangelické. My jsme tři bratři, všichni patříme k církvi bratrské, důvod velmi prozaický. Když se moji rodiče přistěhovali do Brna a teď teda řešili, co s dětmi, maminka chodila do evangelického sboru, tatínek chodil do církve bratrské. No, v církvi bratrské byla nedělní besídka souběžně se shromážděním, v evangelické církvi začínala až po skončení shromáždění, tedy velmi nepraktická věc a to je důvod, proč my jsme v církvi bratrské.
1: Tak i takové dobré tradice a zvyklosti můžou sloužit. Byl někdy moment, kdy jsi zjistil, že tvoje vlastní tradice nebo zvyklosti nejsou jediné možné, že třeba jiná denominace tě naučí nebo oslovila nějak více?
2: Tak to jsem vlastně vnímal od malička. Protože jsem se pohyboval v prostředí těch dvou denominací, viděl jsem určité rozdíly a tím, že to bylo od dětství, tak jsem oběma způsobům rozuměl. Některé se mi líbily víc tam, ale učil jsem se vnímat, snad jsem se naučil vnímat, že není dobré vytrhávat jednotlivosti, že vždycky ten celek zbožnosti je nějak vyvážený.

0: a asi by měl působit na tu svoji vlastní denominaci, aby zvažovala, jestli některé věci nezměnit, buď nově, protože někde vidí lepší inspiraci, anebo se vrátit ke svým starým způsobům, které opustila, protože na ní působil nějaký jiný, vlastně pro ní původně cizí vliv a ona mu podlehla. Pro mě je tady typický příklad křesné mluvňat. Že Alois Sadlov ještě píše v jednom svém článku, že za určitých okolností je možné si představit i křest dospělého. Pro ty naše otce byl křest nemluvňat samozřejmostí. To jsme postupně opustili a nevím, jestli to bylo úplně rozumné. Ale stav je takový, jaký je.
1: Které věci jsou z tvé zkušenosti ty věci, na kterých bychom měli jako křesťané stát společně a které věci můžeme nechat jako odlišnosti, rozdílnosti?
0: Stará jednota bratrská měla takový zajímavý systém. Mluvila o těch věcech podstatných, případných a služebných. Ono se to v průběhu historie jednoty všelijak měnilo a ty jednotlivé prvky těchto velkých přihrádek se všelijak měnily. Ale v zásadě, anebo na tom počátku, ty podstatné věci, ty byly tři. Víra, naděje a láska. Všechno ostatní bylo služebné, to znamená, mělo to sloužit té víře a lásce a naději. Pokud trvám na něčem, co neslouží lásce, tak nad tím mám otazník. No a pak jsou už ty věci případné, to jsou ty, které nejčastěji vyvolávají spory, ale na těch opravdu nezáleží. My máme jako evangelikální křesťané někdy problém s tím lpěním na liteře písma. Samozřejmě písmo je základem naší víry, ale písmo jako celek. A pokud chci brát písmo jako celek, nebo pokud chci brát vážně každou výpověď písma, tak musím brát vážně i tu Pavlovu, že litera zabíjí. A pokud budu lpět na liteře, na každém vytrženém veršíku, na každém slovíčku, bez ohledu na jeho kontext, smysl, účel, adresnost, no tak jsem vedle. Tak to už není biblická víra. To už mám z Bible modlu. Ale Bible není modla. To není mrtvý předmět. To je živý dopis. To je něco, s čím Boží duch pořád pracuje. A co má schopnost pořád nově oslovovat a pořád nově mluvit. Objeví se otázka, kde je ta hranice. Jak poznám, co mluví do mé situace a co už odvál čas. Jakože v Bibli jsou věci, které už odvál čas a Bible sama to říká. Tady je mi pomocí církev. A myslím si, že nutnou pomocí, protože církev byla tím subjektem, který vymezil biblický kánon, který vybral ty knihy. Věříme, že pod vlivem Božího ducha. Takže pro mě tou pomocí je rozhovor s dalšími křesťany. A teď záleží na dosahu, dopadu toho, kterého problému, jestli to je otázka, která má vliv opravdu jenom na ten můj sbor, protože řešíme konkrétní problém konkrétních lidí a nemá to žádný obecný přesah, no tak to budu konzultovat se svým staršostvem. Pokud to budou zásadní věci, které hýbou dějinami světa, no tak se musím ptát celé ekumény. Včetně těch, se kterými třeba zásadně nesouhlasím, ale pokud u nich vidím víru v Krista jako vtěleného Boha, tak je musím brát vážně.
1: Tady pro dnešek skončíme a jelikož je to velké téma, široké téma, o kterém by se dalo mluvit dál, tak budeme pokračovat v příštím díle. Pro nyní se od mikrofonu loučím já, Vojta.
0: A Petr.

Končí dnešní 3D Talk a jeho reprízu si můžete poslechnout ve středu v 19.45 a ve čtvrtek v 5 hodin. Pořad také najdete na podcastových platformách pod jménem pořadu nebo na webu Rádia 7 a ekumenickým vedením se budeme zabývat i příště.

Neznám píseň, která by evokovala lépe než tato. To byl Pavel Helan, Dios es amor, a pozval nás sice do vzdálené Havany, ale zároveň nás ujišťoval, že Bůh je láska a to platí nejen v Havaně, ale třeba u nás v té republice Čece. Tak nějak by to asi bylo. Posloucháte ranní vysílání Rádia 7 a krátce před 9. hodinou.

9 hodin. Znělka ranního vysílání Rádia 7 ohlásila, že nám uplynula další hodina. Další hodina, kterou spolu trávíme v úterý 21. července. Mé jméno je Kateřina Fridrichová a jsem vaší průvodkyní tím dnešním ranním vysíláním. Dodám jen, že teploty už se nám tak nějak škrábou nahoru a čeká nás krásný letní den. A pokud jste si nás právě naladili, vítejte. Pokud jste s námi už nějakou chvíli, tak samozřejmě jsme rádi, že jste si nás zvolili za společnost. A v této následující hodině nás čeká téma, které budí spoustu sporů a konfliktů mezi křesťany v podstatě asi od té doby, co existuje křesťanství. Jaký je vztah mezi skutky a vírou? Tak to je přesně téma, kterým se bude zabývat Štěpánka Paluchníková ve své odpovědi na tuto otázku v rámci své série Základy, kterou uslyšíte od 9 hodin a 30 minut. A protože je to takové základní téma, tak vlastně vám to i mě dává nějakou příležitost během té následující půl hodinky si třeba v sobě nějak formulovat odpověď toho, jaký je vztah mezi vírou a skutky. Jak byste na to třeba odpověděli někomu, kdo o křesťanství neví vůbec nic, anebo třeba křesťanovi z jiné tradice, tak to je možná něco, nad čím se můžete zamýšlet. Do té doby je tu třeba krásná hudba, kapela Deep Inside a Zůstanu stát je první píseň, která hudebně zahájí tu následující hodinu.

Kalendárium. A dnes 21. července najdete v kalendářích krásně česky znějící jméno Vítězslav. Jméno Vítězslav je zřejmě moderní náhradou původního jména Vítoslav. Základem je slovo Vít, které snad znamenalo sídlo. Jiná verze tvrdí, že by mohlo jít o český překlad jména Viktor, čili vítěz. Do třetice je ve hře Štěpán, což lze přeložit jako věncem korunovaný, tedy také vítěz. No a k nejznámějším Vítězslavům patří vedle básníka Vítězslava Nezvala zcela jistě hudební skladatel Vítězslav Novák. Narodil se v Kamenici nad Lipnou a rozhodně neměl lehké mládí. Brzy mu zemřel otec a musel se tedy postarat sám o sebe. Začal studovat práva, aby měl na materiální zabezpečení, ale současně s tím navštěvoval i konzervatoř, kde to nakonec zvítězilo. Jeho talentu si velmi brzy povšiml i Johannes Brahms a držel nad ním ochranou ruku. Vítězslav Novák se stal vůdčí osobností české hudební moderny počátku 20. století. Jeho nejznámějšími díly jsou symfonická báseň Toman a lesní pana a slovácká svíta. A můžeme si připomenout také, že svůj národní den slaví Belgie. A z významných událostí, které se s dnešním datem spojují, je tu například to, že v roce 1917, 21. července ve Vídni proběhlo setkání českých a slovenských politiků. Mimo jiné se jednalo i o budoucím začlenění Slovenska do společného státu. A 21. července 1969 ve 2 hodiny 56 minut se po povrchu měsíce poprvé prošel člověk, astronaut Neil Armstrong. Věta, kterou tehdy pronesl, se zapsala do historie. Je to malý krůček pro člověka, ale velký skok pro lidstvo. A když už jsme do toho začlenění Slovenska do společného státu, tak si připomínáme, že 21. července 1880 se narodil Milan Rastislav Štefánik, slovenský vědec, politik a spoluzakladatel Československa. Umírá 4. května 1919. V době první světové války organizoval československé legie v Srbsku, Rumunsku, Rusku a Itálii. Byl prvním československým ministrem národní obrany a zemřel při letecké havárii při návratu do vlasti. Okolnosti jeho smrti jsou dodnes opředeny mnoha nejasnostmi. Prvního července 1898 se narodil Ernest Hemingway, americký spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu za novelu Stařec a moře. Oboji člověka zeživli i se sebou samým. Hemingway prý prohlásil, je třeba 2 let, než se naučíme mluvit, a 50, než se naučíme mlčet. Jestli něco nemůže mlčet, pak je to rádio. A tak ještě přidám poslední připomínku. Tentokrát je to úmrtí. 21. července 1944 umírá Klaus Schenk von Stauffenberg, německý důstojník, strůjce neúspěšného atentátu na Adolfa Hitlera. Narodil se 15. listopadu 1907. Takzvaný Stauffenbergův pokus o převrat znamenal jeden z vrcholů německého protinacistického odboje. Šlo o rozsáhlé spiknutí, které mělo zlikvidovat vůdce nacistického Německa a odstavit jeho spolupracovníky. Hitler ovšem vyšel z atentátu pouze lehce zraněn. Popraveni byli 4 členové spiknutí.

Darina Kočanži dospívala v ranním vysílání Rádia 7, blíží se nám 9:30 a s ní také další zamyšlení, tentokrát nad tématem víra nebo skutky. Blíží se totiž také další díl pořadu Základy, ve kterém se věnujeme základům křesťanské víry, tak jak je pro nás připravují jednotliví přispěvatelé. Tou dnešní autorkou je Štěpánka Paluchníková, která je pastorační asistentkou, a pokud jste se nad tím tématem zamýšleli, tak už vás k tomu něco napadá, tak nám za chvíli nabídne to svoje řešení, ale do té doby je tu také třeba Jiřina Čina Čunková, píseň Dál zůstávám, a možná teď je ta chvíle se chvíli zamyslet a přemýšlet nad tím, jaký je vztah mezi vírou a skutky. Jak byste to někomu vysvětlili?

okolo chodí a do klece mě znovu zvát. Za rytěr drápe se mě, chce ublížit mé duši. Nemá klíč od života, nemá klíč od smrti. To nemá nic, čím by se získala mé duši. Ne, nikdy víc nechce být.

0: Základy. Základy.
1: Jsou umělci plagiátoři a jsou umělci novátoři. Nejsem umělec a neuměl bych ani jedno, ani druhé. Myslím si, že nepatřím k lidem, kteří nějak moc kopírují druhé, podléhají trendům, spíše naopak. Ale jsou jiní lidé, kteří ano. Narodil jsem se na vesnici a mám blízko k vesnici a pamatuji si na období scelování polí do lánů. To jezdili ty sovětské pásáky po políčkách a 12-radličným pruhem srovnávali krajinu do uniformity jednotných brázd. A já si tehdy nejraději hrál s takovým malým pásovým traktorem na plochou baterií. Pak jsem zase obdivoval ty statečné jedince, co se scelit nenechali a měli doma třeba malý traktor. A já si pak zase nejraději hrál s takovým kovovým traktorem, co měl řadicí páku i se zpátečkou. To mě bylo tak 5, 6, 7 let. A to, co jsem viděl, bylo jakýmsi mým vzorem, zemědělci, traktoristé. Nikoho jiného jsem neznal. Když jsem se oženil a měli jsme dceru, tak si všechny děti najednou začaly hrát s C-čkama. Možná si někteří pamatujete, co to bylo. Já to nechápal, ale nakonec mě nezbylo nic jiného, než jít vystát dlouhou frontu na brněnský veletrh a ta C-čka koupit. To bylo radosti doma. Dnes už je dcera také spíše po mně a nepotřebuje ke svému životu moc někoho kopírovat a je jedno, s čím si dnes lidé hrají. Ale někdy je docela moudré někoho následovat, kopírovat. Řekl bych skoro nutné. Jsou prostě takové životní situace. Moudrost hledajícího nějaký vzor nebo příklad pro svůj život spočívá v umění vybrat si toho, koho chci následovat a v čem ho chci následovat. Myslím, že nejpřirozenějším vzorem jsou nejprve rodiče. Později se člověk na někoho soustředí, možná podvědomně. Někoho následuje, ani o tom neví. Někdo více, jiný méně. Příklad je někdy nezastupitelný. V životě jsem potkal několik lidí, kteří byli k druhým velmi štědří. To byl pro mě příklad, který mě hodně posunul. Každý máme samozřejmě jiné možnosti, já jen omezené, ale nikdy bych se nenaučil dávat s radostí, kdybych to neviděl na druhých. Příklad motivuje k dobrému, motivuje tam, kde by nás to možná ani nenapadlo. Příklad nás může natolik poznamenat, že ztrácíme někdy svoji identitu a proměňujeme se k obrazu toho druhého. To se někdy stává v zamilovanosti. A někdy je to moc dobře, ale žel, že mnohem častěji je to k horšímu. Říká se, že špatné příklady táhnou. Sám mám několik lidí, jejichž jednání je mi příkladem, dobrým příkladem. Chci je následovat. Nebo chci si z nich vzít v něčem příklad. Nemohu je jmenovat, abych je neuvedl do rozpaků. V biblické historii je příklad a vzor nosným jakýmsi vyučujícím prvkem a je více než napínavé a dobrodružné sledovat příklady například v starozákonních textech. Hledat v nich, jaký vliv na následující generace měli jejich předchůdci. Výraznou starozákonní postavou byl Mojžíš. Vyvedl lid z Egypta, vedl celý národ 40 let do zaslíbené země a zažil neuvěřitelné situace a nejen, že je zažil, musel je nějak i hřešit. Po něm přišel Jozue a měl boží zaslíbení i výstroj, která na Mojžíše navazovala. Bůh říká Jozuovi, po všechny dny tvého života se proti tobě nikdo nepostaví. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout, neopustím tě. Buď rozhodný a udatný, neboť ty rozdělíš tomuto lidu zemi v dědictví, jak jsem přísežně se zavázal otcům. Jen buď rozhodný a velmi udatný, a bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš. Slyšíte tam tu vazbu na jeho předchůdce Mojžíše? Plň, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou, říká Hospodin. A Jozue pak říká lidu, pamatujte na to, co vám říkal Mojžíš. A dále je zapsáno, nebylo jediného slova přikázaného Mojžíšem, které by Jozue nepřečetl před celým shromážděním Izraele, včetně žen, dětí i těch, kdo žili mezi nimi jako hosté. V době popisované v knize Mojžíšova nástupce Jozua byl Mojžíš už dávno mrtvý a přesto je tam 53krát vzpomínán. Mojžíš byl na začátku a byl svým způsobem vzorem pro Jozua. A fungovalo to i za Jozua. Izrael došel, kam měl, a Bůh byl s nimi. A příběh by nebyl celý, kdybych se nepodíval na dobu krátce po Jozuově smrti. Je zapsáno, že lid sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovi a po celou dobu života starších, kteří Jozua přežili a viděli celé velké Hospodinovo dílo. Zemřel Hospodinův služebník Jozue a též celé ono pokolení se odebralo ke svým otcům a po nich nastoupilo jiné pokolení, které neznalo Hospodina ani jeho dílo, jež pro Izraele vykonal. Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích, opustili Hospodina a Hospodina urážili. Co se stalo? Neměli vzor, neměli zkušenost, neměli příklad. Hospodin se nestratil. Hospodin zůstal tam, kde byl. Ale lidský prvek vzoru nebyl. Lid zapomněl. Zapomněl tedy i na Hospodina. To byla tragická doba pro Izrael. O mnoho staletí později se v Izraeli objevuje jiný vůdce. Sám Bůh v lidském těle. Ježíš Kristus. A co dělá? 3 roky vychovává učedníky příkladem. Teorii používá prakticky jen tehdy, když jí může potrhnout a vysvětlit nějaký praktický čin, situaci. A říká svým učedníkům, chápete, co jsem vám udělal? To říká poté, co jim všem umyl nohy. Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, já skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, máte i vy jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali tak jako já. A při jiné příležitosti Ježíš říká, vezměte na sebe mé břemeno a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. Ježíš učil svým příkladem, svým životem. A naučili se to od něho i jeho učedníci, i apoštolé ve svých pastoračních listech velmi často vybízejí slovy následujte mého příkladu, následujte našeho příkladu. Kdo je mým vzorem? První otázka je, vybral jsem si dobrý vzor? Máme ve sboru kluka, který je inteligentní, chytrý, věřící, zná Bibli, má kolem sebe spoustu příkladů, z jejich vzoru by si možná tolik neuškodil, jako ze vzoru některých spolužáků. V okamžiku, kdy se dostane do jejich přítomnosti, je lehce ovlivněn jejich jednáním a když si má poctivě odpovědět na otázku, zda je to dobré, sám klidně přizná, velmi zlé. A tak si vybírejme dobrý příklad. A myslím, že žádnou chybu neuděláme, když si vybereme tu nejvyšší metu příkladu samotného Ježíše Krista. A věřím, že v dílčích krocích to nebude nedostižný příklad. Mnohé se od něho naučili jeho učedníci, proč bychom nemohli my? Výhodou je, že ho nikdy nepředběhneme a může to být náš celoživotní příklad. Mám jeden tip. Napište si na papírek seznam jmen lidí, které máte za vzor, za svůj osobní vzor. Pěkně jednoho po druhém pod sebe. A pak si vedle ke jménu napište zase, v čem vám je kdo vzorem. A pak je 3. sloupec a do něho si napište, jak se to ve vašem životě projevuje. Až to vyplníte, tak papírek obraťte a napište jméno Kristus. A zkuste si napsat, v čem byste ho mohli mít za vzor svého praktického života. A pak přemýšlejte, jak se vám to daří. Je to jen takový malý pokus. Kdyby to udělali všichni obyvatelé země, myslím, že by Bůh mohl změnit plány a udělat znovu ráj na zemi.
2: Tak to nebyla Štěpánka Paluchníková a její pořad Základy, ale nebojte se, jednu tiskovou chybu jsme opravili a tak o ní nepřijdete.
3: Základy.
4: Naše dnešní téma víra a skutky v sobě historicky nese mnoho napětí, nedorozumění a někdy i zbytečných sporů. Začněme u samotné víry. Jak bychom ji vlastně definovali? Co ji vystihuje? Možná nás napadnou slova jako důvěra, vnitřní přesvědčení nebo rozhodnutí pro něco, co nemůžeme plně vidět ani dokázat. Víra není jen souhlas s určitými pravdami, ale spíše postoj srdce. Otevřenost, která se opírá o vztah. Zároveň si můžeme uvědomit, že víra není něco, co by se týkalo pouze náboženského života. Víra nás provází na každém kroku. Věříme, že věci mají smysl. Věříme druhým lidem. Věříme, že naše rozhodnutí povedou k dobrému. Každý den jednáme na základě určité důvěry, i když si to často neuvědomujeme. A právě tato důvěra přirozeně ovlivňuje naše jednání. To, čemu věříme, se nějakým způsobem promítá do našich skutků. Pokud věřím, že má smysl pomáhat druhým, budu jednat jinak, než kdybych byl přesvědčený, že si každý musí vystačit sám. Víra a jednání tak nejsou oddělené světy, ale vzájemně propojené skutečnosti. Stejně by to mělo být i v případě víry v Boha. Víra, která zůstává pouze v rovině slov nebo myšlenek,

0: viditelné, nemusí vždy plně odrážet to, co se odehrává uvnitř. A přece zaznívá silná výzva z Jakubovy epištoly. Ukaž mi svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích. Tato slova nás nevedou k posuzování druhých, ale spíše k upřímnému pohledu na sebe samé. Jak se naše víra projevuje v našem každodenním životě? Jako jednoduchý příklad můžeme uvést modlitbu. I ta je svým způsobem skutkem víry. Vyjadřuje naši důvěru v Boha, naši otevřenost vůči němu. Ale pokud modlitba zůstane osamocená, bez konkrétního jednání, může se stát neúplnou. Modlit se za druhého je důležité. Ale někdy jsme zváni jít ještě dál. Být tomu člověku nablízku, navštívit ho, vyslechnout, podat pomocnou ruku. Víra a skutky tedy nestojí proti sobě. Jsou jako dvě strany jedné mince. Víra dává skutkům směr a smysl. A skutky dávají víře konkrétní podobu.
1: Toto byla Štěpanka Paluchníková a její příspěvek do série Základy. Tentokrát otázka mezi vírou a skutky a samozřejmě další díl Základů nás čeká zase příště touto dobou, tedy v úterý v 9.30 reprízu, ve středu v 16 hodin, ve čtvrtek v 5.30 a v neděli ve 2 hodiny a 45 minut. Příštím tématem Základů bude křest.

To byla vlastně téměř poslední píseň dnešního ranního vysílání. Samozřejmě Rádio 7 se s vámi neloučí hned po tom, co zazní znělka, ohlásí 10. hodinu. Je tu pro vás připravené celé vysílání, které začne pořadem Zákoutí. Tentokrát si Lucie Endlicherová pozvala k mikrofonu Miroslava Hlauča, který je autorem, nositelem ceny Magnesia Litera za rok 2024. Určitě to bude zajímavý rozhovor, nenechte si ujít. A jenom dodám, že s ranním vysíláním se od mikrofonu loučí a požehnaný den úterý 21. července vám přeje Kateřina Fridrichová.

Vezměte nás sebou k vodě. Léto na Rádiu 7.

0: Pokud bychom o někom chtěli říct, že je to renesanční člověk, tak by se určitě toto označení hodilo pro mého dnešního hosta. Farmaceut, manažer, divadelní režisér, vystudovaný filmový vědec, autor knihy, oceněné jako kniha roku v rámci Magnesia Litera, znalec letadel, milovník poezie a teď bych mohla ještě dlouho pokračovat, tak já už toho raději nechám. To všechno je Miroslav Hlaučo, můj dnešní host. Vítejte v Zákoutí, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaký byl váš dětský sen? Čím nebo možná čím vším jste toužil být?
1: To vším je velmi dobré, protože jako já jsem snad chtěl být skoro vším. Pamatuju si, že nějakou dobu jsem chtěl být zvěrolékařem. Pak jsem velice dlouho a hodně intenzivně chtěl být kosmonautem nebo alespoň pilotem. Obešly mě takové ty divné touhy, jakože nikdy jsem nechtěl být traktoristou a
0: ani popelářem.
1: Ani popelářem. Já jsem z vesnice, my jsme tam neměli popelářské.
0: Jo, jasně.
1: Ale pak jsem nějakou dobu chtěl být spisovatelem a do toho jsem současně chtěl dělat divadlo třeba. Ještě se mi líbila představa některých oborů humanitních, jako třeba psychologa, lékaře. Ano, lékař se mi líbil, jo. Zejména chirurg.
0: No a jak se z toho potom stala ta farmacie teda?
1: No to už nemá tak daleko zase.
0: No,
1: ta farmacie se z toho stala vlastně relativně jednoduše. Já jsem přízemní člověk, který má rád jistoty a realitu. Na medicínu v té době brali strašně málo lidí a bylo to takové jakoby trošičku jakoby exkluzivní a bál jsem se, že mě nevezmou, protože pak bych musel jít na 2 roky na vojnu. A farmacie mi přišla jako schůdnější a jistější. Jo, protože z toho samého důvodu jsem nešel třeba na psychologii nebo žurnalistiku. No a pak jsem přišel na to, jako, že jsem mohl jít na kterýkoliv z těch předešlých, protože všechny jsou lehčí. Já si myslím, že neexistuje těžší škola, než
0: farmacie.
1: Protože ta má tak jako široký rozsah a vlastně se nikdy neudomácníte. Pořád je tam něco nového a spousty chemií a nějaká ta fyzika a biologie. A já jsem ještě klinický farmaceut, takže já jsem k tomu měl ještě spoustu fyziologie a patologie a všeho možného a hodně praktických cvičení, takže my jsme trávili celé dny ve škole, zatímco mý kamarádi, co byli na filozofické fakultě, chodívali do školy tak jako na 3-4 hodinky a já jsem tam vyrážel v ráno v 7 a vracel jsem se večer v 7. No, ale zas na druhou stranu to dalo relativně široký záběr v těch exaktních vědách. To je dobré mít, protože člověk si musí uvědomit, že vlastně to, co se naučí v těch exaktních vědách, se trošičku na jiné úrovni opakuje potom i v těch vědách společenských, jako ono to není odtržené od sebe. Taky mi to dalo vlastně, ne pocit, to je fakt, že ty věci vzájemně souvisí a že se vzájemně doplňují a prolínají a že vlastně neexistuje nějaký kus něčeho, který by byl úplně odtržen od všeho ostatního, že neexistuje vlastně úplně čistá specializace. Je dobré, když člověk je v něčem odborník, v nějaké specializaci, ale přitom si uvědomuje, jak to celé zapadá do toho celku.
0: Děkuji, že to spojujete. Já totiž, když jsem zkoumala ten váš životopis, tak jsem si říkala, kolikrát za život člověk může úplně proměnit to své směřování a zároveň tím nevykořenit sám sebe. A tohle mi na to trošku odpovídá, protože vy tam tu spojku, jakoby ten základ máte. Chápu to dobře.
1: Vykořenění se mi nestalo ani jednou. A proměnit celý svůj život můžete vlastně mnohokrát, dokud to ustojíte a dokud na to máte sílu a dokud na to máte ještě čas. Jo? Jako já si myslím, že už potom třeba v 70. se bude proměňovat ten život od základu relativně těžko.
0: Řekl byste o sobě, že jste dobrodruh?
1: Ne, vůbec ne. Já, naopak, já jsem muž jistoty, který rád sedí za peci. Jako, občas se mi stane, že mě jako situace dožene k tomu, že udělám nějaký dobrodružný jakoby čin. Ale to není jako mé primární nastavení. Já nejsem ten, kdo by chtěl být dobrodruhem, přesto, že jeden z mých nejoblíbenějších filmů ze zlaté francouzské éry se jmenuje Dobrodruzi. Já si to dovedu představovat být dobrodruhem. Já jsem dobrodruh, který jako si vyjde ven na zahradu, A prožije obrovské dobrodružství v amazonském pralese nebo na bojišti druhé světové války a prožije ho se vším všudy, aniž bych musel někam odejít, přestože jsem jako párkrát někde byl.
0: No a všechny ty životní změny, včetně stěhování ze Slovenska, v podstatě z východu Slovenska do Prahy, to není dobrodružství?
1: Ze středu Slovenska, to bych
0: no,
1: vás opravil teda.
0: Dobře.
1: To jsem nepovažoval za nějakou zásadní změnu. Jo, to byla změna v detailech, ale jako já jsem byl pořád v Československu.
0: To je pravda, to bylo na začátku 90. let, že?
1: Pro mě to byla pořád jedna země a já už jsem předtím bydlel v Bratislavě, což bylo taky větší město a tím pádem to pro mě nebyl ani takový jako velký kulturní zlom. Uh-huh. Tam jsou taky divadla jako...
0: Vaše kniha Letnice, která dostala Magnesii literu za knihu roku a taky se stala absolutním vítězem Magnesie litery, tak je takovou, někdo říkává, pábitelskou vzpomínkou na staré zašlé časy. Co z toho, co jste v dětství zažil v tom podhůří Roháčů, se v té knižce nějak odráží?
1: No všechno. Ale odráží se tam i spousta jiných věcí, jako jo, ale samozřejmě, že takový ten svůj základní vztah k životu a k světu si člověk vybuduje, když je malý a mladý. Jako když je malý, tak si vytvoří takový ten široký svět, ve kterém vlastně moc nezáleží na tom, co je reálné a co je fantazie. I když mezi námi a mezi realitou a fantazií tak velký rozdíl nevidím, protože já si jenom myslím, že realita je jenom jiný způsob nahlížení toho jevového světa než fantazie, ale jinak oba dva jsou podle mě rovnocenné a neobejdou se bez sebe. To prostředí bylo nesmírně kouzelné právě v tom, že neměli jsme tam divadlo, tak jsem si ho musel dělat. Neměli jsme tam, televize měla tenkrát dva programy a ty byly černobílé a ještě nebyly ani přes celý den, což bylo vlastně jediné takové zásadní médium a rozhlas, teda rozhlas jsem měl ještě taky rád, ale kino jsme ve vesnici měli, ale promítali se tam jen takové ty filmy, které došly do té vesnice, pak jsem do kina musel jezdit do okresního města, což jako nevždy má člověk čas. Takže jsem si spoustu věcí, které jsem neměl, musel vymyslet. Vymyslel jsem si je mnohdy ještě hezčí, než ve skutečnosti byly. Tohle mi to dalo a navíc jsem měl to prostředí, ve kterém se vymýšlí strašně dobře. Protože já jsem měl za vesnici, kdybych šel ještě tak jako asi 3 kilometry dál, tak tam končila silnice. A pak už byly jenom hory. Když jsem přeskočil náš plot, tak jsem proběhnul přes pár set metrů takového pole a byl jsem v údolí horské říčky, v křovinách a lesích, kde jsme s klukama stavěli hatě a dělali si sruby jako a hráli se na všechno možné. A tam vlastně jakoby nejde žít bez fantazie a nejde žít bez takového toho slunce. Tím myslím i to slunce, nejenom to, co svítí tam na nebi, ale i to, které máte jakoby v sobě. Jo, a to tam je, i když prší, že pršelo taky často a zimy, jaké jsme tam měli obrovské. Jo. Pamatuju sněhu po pás. Jako.
0: Jak když vás poslouchám, tak přemýšlím o tom, jestli ten bohatý vnitřní svět, jestli ta spousta fantazie stojí za tím, že máte tak hezkou češtinu. Dokonce takovou, že tohle je jedna z věcí, která byla na vaší knize velmi oceňovaná. Jak pestrý a barevný jazyk má.
1: Mně to tak nepřijde, protože mně to přijde samozřejmě. Jo, jako já jsem z období, kdy se ty jazyky používaly v podstatě běžně a prolínaly se. Ve zprávách v televizi jste měli půlku zpráv v češtině, půlku v slovenštině. Filmy byly některé v slovenštině, některé v češtině. V rozhlase se dokonce vysílaly programy, které byly na půl české, na půl slovenské. Knížky se četly. To, co nevyšlo v Čechách, vyšlo na Slovensku a obráceně, takže vlastně mně to přijde jako v podstatě sice dva jazyky, které jsem používal v odlišných situacích, ale mezi náma je oba považuji za mateřské.
0: Přemýšlel jste o tom, když jste tu knihu psal, že byste ji psal ve slovenštině, nebo už ta volba češtiny byla úplně přirozená právě proto, že jste zakotvený v Česku?
1: Tady byla přirozená ta volba v češtině, protože jako jsem tady jako nějakou dobu už žil, ale když jsem vlastně tuhle knihu, když mě napadla, tak jsem si asi prvních 10-15 stránek napsal v slovenštině, protože to mě napadlo asi před 35 lety. Ale byla by jiná. Ta slovenština je jiný jazyk a v jiném jazyce napíšete jinou knížku. Proto bych ji nedovedl přeložit. Já bych dovedl napsat jinou knížku v slovenštině, možná by měla úplně jiné postavy a úplně jiný konec, ale já jsem rád, když mi ten jazyk diktuje. Ta čeština má tu výhodu, že takový jakoby kvázi archaizující jazyk se z ní dá vytvořit snadněji než ze slovenštiny. To je takový umělý archaizující jazyk, tohle není knížka, která by byla historická a nesnaží se napodobovat nějaký historický jazyk. Uměl bych ho, protože já ho mám rád. Mám strašně rád třeba Vančurův jazyk a mám hodně rád i takové ty jazyky, které jsou už dneska mladé generaci téměř nesrozumitelné, přestože jsou češtinou a přestože se tady používali ještě před 100 lety. K tomu tématu mi tenhle archaizující jazyk nějak sedl.
0: Pro mě ta kniha byla velkým překvapením už pro svůj název, protože jsem pořád čekala, jakou roli ty zmíněné letnice, které má ta kniha v názvu, budou hrát v té knize. A vlastně mě překvapilo, kolik reálií spojených s křesťanstvím ta kniha obsahuje a kolik narážek lidem, kteří jsou nějak zorientovaní v křesťanství, bude srozumitelných právě těm čtenářům, kteří se v křesťanství orientují více než těm, kteří nemají ten background, všechno chození po vodě a všechny další. Nic dalšího s dovolením neprozrazuju, aby si to čtenáři užili. Proč jste zvolil právě tuhle tu část jako něco nosného pro to vykreslení toho vlastně velmi specifického světa?
1: Přišlo mi to jako taková docela dobrá paralela, protože vlastně, když mi tam ten Odysseus vchází týden před Velikonocema do té vesnice, já trošku prozrazuji, ale jako není to žádný
0: Jo,
1: spoiler, jo,
0: určitě.
1: tak se mi spojí s nějakou jinou postavou, která taky jako týden před Velikonocemi vstoupila někam do nějakého města. No a vzhledem k tomu, že o Velikonocích vstal z mrtvých, tak mi přišlo logické, jako že bude nějakou dobu trvat, než všichni přijdou na to, o co jde. Takže, a to je přesně to období do těch letnic. Takže mi to přišlo naprosto logické. I když přiznám se, že tohle nebyl plán. Tohle mě napadlo v průběhu psaní. Já nepíšu knížku, jako, že bych si udělal kostru. Jo, já jsem netušil na začátku kapitoly, co bude na
0: Došlo to
1: konci.
0: tam prostě.
1: Tomu se říká intuice, jako jo, že máte někde už vlastně nějakou reálnou osnovu, nevycházející z toho, co si vy chcete naordinovat, ale z toho, co ve vás je a co víte. A když se jí podřídíte, tak ona vás dovede jako na to správné místo.
0: Zároveň tahle ta osa, která se hodně opírá o spoustu těch křesťanských motivů, je v té knížce použité stylem, že znamená i jakési loučení se starými časy. Tak přemýšlím, jestli to zároveň bylo i loučení s tím, co křesťanství znamenalo pro dnešní společnost.
1: My
0: Vnímal jste
1: nemáme
0: to?
1: důvod se s tím loučit, protože já jsem teda absolutní ateist, ale naše kultura v podstatě má hodně, hodně, hodně styčných ploch s tím křesťanstvím, protože s ním vlastně 2000 let vyrůstala. Jo, jakoby. A souběžně s tím samozřejmě, a to já si uvědomuju taky, protože tam je ten Odysseus, máme hodně společného s takovou tou racionalitou a logikou antického Řecka, zejména toho atického, těch Athén a okolí, ne toho mystického, protože to Řecko mystické je trochu jiné, ale tam si myslím, že dochází zrovna k tomu boji mezi tou mystikou a tou racionalitou a u těch Řeků jako se ta racionalita ukáže jako to tvůrčí. A máme hodně samozřejmě společného s tím judaistickým světem, jako jo, s tou starou Biblí, nejenom s tou novou, tedy nejenom s tím křesťanstvím, protože o tam seď máme tu morálku a o tam seď máme spoustu dalších věcí. No a máme ještě jednu věc, která se strašně opomíjí a teďko mám pocit, že už začíná být i pomalonku jakoby skoro odvrhována, a to je římské právo. To, co nám dali Římané, byl ten řád a právo. A to křesťanství se tím celým ale prolíná. Jednak jsou všechny tyhle ty prvky v něm obsažené. Křesťanství bez té antiky nebylo. Jo, jakoby, kdyby se křesťanství z té aramejštiny nedostalo do té řečtiny a kdyby ho nevzali do rukou ti, kteří vlastně jako mluvili nějakou základní řečtinou a donesli ho do toho světa té racionality, toho právního systému, toho Říma, tak si myslím, že by se nechytlo. A samozřejmě jako židovské pojetí světa je tam obsaženo jakoby v základě. A ještě jednu věc má společnou se všemi těmi momenty a to má společnost s letnicema. Jsou to společnosti, které staví na základním příběhu. Příběh je ten, skrze který vysvětlují svět. I ti logičtí, racionální Řekové, kteří uměli věci už spočítat a uměli je zaznamenat už nějakými jinými způsoby než vyprávěním, se drželi toho vyprávění. Homer proto vypráví v těch příbězích a celá starozákonní Bible je vyprávěna v příbězích a novozákonní je vlastně taky jenom příběh. Příběh je fajn v tom, že vám zabrání vytvářet si jasně formulované dogma. To si myslím, že je trošičku problém takového toho jakoby katolicky pojímaného, ale nakonec i evangelicky pojímaného křesťanství, jakože se snaží vlastně z toho příběhu udělat, vysvětlit toho úplně jako jedno jednolité dogma. Jo? A ten příběh je přesně o tom, že vám dá možnost prožít si to, co prožívá ten hrdina ve vašem vlastním vnitru, ve vaší vlastní zemi, vytvořit si tu vlastní zemi, jako já jsem si tolikrát představoval sebe jako Odysea, když jsem četl Homéra a děsně mě to bavilo a věděl jsem, že to bylo jiné, jo, jako, ale když to prožijete takhle, tak ten prožitek vám dává úplně jiný význam, než když vám někdo řekne, co to znamená, nebo to pojmenuje dokonce jenom jednou větou nebo jedním slovem. Proto ti Řekové, zejména ty antičtí, teda těch z okolí těch Aten, dělali každý rok ty slavnosti, na kterých předváděli to divadlo. Celá polis se musela podívat na to samé.
0: Ten příběh.
1: A sebe sama si do toho projektovat a komunikovat o tom vzájemně, a hledat si sebe a současně jim to říkalo jakoby, pozor, vidíš, tahle hra je o těch velkých, kteří byli silní a mnohem větší než si ty a přesto dělali chyby a ty si taky dávej pozor.
0: Mně se moc líbilo, jak jste tak jako velmi přesvědčivě řekl, já jsem absolutní ateista. Mě by moc zajímalo, co to znamená.
1: To znamená, že já nevěřím na žádný individuální přesah. Jo, myslím si, že člověk je opravdu jen a pouze biologická bytost, která samozřejmě dokáže vytvářet neskutečné světy a má strašně moc možností tím, že vládne svou představivostí, ale že po něm nic nezůstává. Jediné, co tady zanechá, je to, co nechá těm druhým. V tomto ohledu jako nevěřím ani na jiné životy, ani na pokračování života, já nevěřím ani na mimozemské civilizace. A já si myslím, že jsme vysloveně svým způsobem náhodou vytvořená entita, ale to je na ní mnohem cennějšího, než kdyby to nebyla takhle vytvořená. Tak tohle je opravdový zázrak.
0: Já to slyším, co říkáte, a zároveň mi připadá neuvěřitelné to přesvědčení o náhodě a jakoby žádném přesahu a to, jakým způsobem přemýšlíte v tom, jak vznikaly všechny ty vzorce, jakým způsobem funguje křesťanství a židovství, křesťanství, celý tenhle ten odkaz. Je tohle skutečně všechno jenom lidské dílo? Včetně ano. člověka, který je souhrou ano, tomhle... buněk a stal se?
1: To není souhra buněk, která se stala. To je miliardový vývoj. A to jako je, tohle je zázrak. Tohle je jedinečnost a o to je to podle mě cennější. Tohle je vysloveně, kdybych chtěl v současnosti hledat paralelu slova Bůh, tak bych ji viděl v tomhle. V tom, že my jsme měli to štěstí, to jedinečné štěstí dojít k sobě. V podstatě z prachu, že jsme s tou cestou se ještě dokonce ani sami nezavraždili. Mnohokrát jsme k tomu neměli tak daleko, myslím jako lidstvo, jo? Ale pořád věřím v to, že v tom vesmíru pořád vítězí kus dobra, protože jsme si ho vynašli a protože jsme si ho pojmenovali a protože víme, že může být něco dobré a právě proto tomu nedáme zahynout.
0: A to všechno se prostě děje v rámci té miliardy let náhodou?
1: No, podle toho, jak definujete náhodu, protože ve chvíli, kdy už vytvoříte nějaký princip, tak on se samozřejmě v rámci okolností chová nahodile, ale nepopře v sobě ten princip. Jo? A ten princip jako už existoval dávno, ten začal existovat ve chvíli, kdy první proton přitáhl první elektron a ten začal kolem něj obíhat a dal jakoby něčemu první řád. Totiž tohle nemá přímou cestu. To je ještě další pro mě strašně zábavná věc a neuvěřitelně okouzlující, že ten vesmír vlastně zkouší. Jo? Že vlastně něco je a když se to nehodí, tak se to zahodí, anebo se to znovu objeví a pomalonku se to skládá tak, aby to někam šlo. Ono to samo neví kam. Já vím, že to teď vypadá jakoby divně, ale samo sebe se to hledá. A když se to najde, tak začne hledat něco dalšího, tak jako lidé jako sami sebe miliony let hledají a pořád se hledáme. A jakmile se najdeme a objevíme něco, co je pro nás dobré a prospěšné, tak to znám to ze všední a začneme hledat něco jiného, co je pro nás dobré a prospěšné. Samozřejmě tam se udělá spousta chyb, ten vesmír udělal taky spoustu chyb, jako ta evoluce udělala taky neskutečné množství jakoby pokusů, které nikam nevedly a za jiné okolnosti by třeba někam vedly, jo? Ale my máme nějaké okolnosti, ve kterých se nějakým způsobem vyvíjíme. A jde o to, co si z nich vezmeme, co z nich dokážeme přetvořit, co z nich dokážeme pochopit, co z nich dokážeme uchopit a co z nich dovedeme vytvořit a kam se v nich posuneme dál.
0: Rozumím, ale tam je pořád ta naše mysl, která to ovládá a která to dělá, která to volí. Ale pořád mi tam nesedí taková ta představa toho, že v rámci toho vesmíru se to děje nějak.
1: No to se neděje v rámci vesmíru. V rámci samo. Vesmíru jsme se udali jenom ten život. A pak už je to všechno, rozumím.
0: A pak už je tam ta mysl a je to nějak koordinováno.
1: Tam se dostaví ve chvíli, kdy začnete myslet. Jo?
0: Rozumím.
1: Potom i samozřejmě zpětně přisuzujete i tomu, co je za váma, co tu mysl ještě nemělo, protože vy tu minulost budujete. Jo? Té dáváme smysl. I my jsme produktem minulosti a teď je na nás jí dát smysl, aby mělo smysl to, že dospěla k nám.
0: Jste v pohodě s tím, že člověk se prostě objeví a pak zase skončí a předtím a potom nic není?
1: Proč bych s tím neměl být v pohodě? Jako on taky může ovlivnit, co se bude dát. Jako třeba se dostane do situace, kdy se mu povede vymanit se nutnosti zániku, myslím tím jako lidstva. Dokonce i podstatou je jeho konečnost. S tím v pohodě jsem. A není to nic, co by ho dehonestovalo. On bude součástí věčnosti, akorát jako nebude věčný.
0: Když říkáte, bude součástí věčnosti, co tím myslíte?
1: No, myslím tím to, že no, už tady je, tak tady bude.
0: A
1: Jo,
0: jak ale?
1: i v budoucnu tady bude to, co vznikne po něm, i kdyby ho to úplně popřelo, tak už nikdy nezmizí fakt, že tady někde jsme jednou byli a něco jsme žili a znali jsme věci, které třeba ten vesmír objevil jenom v nás. Třeba nikde jinde nejsou věci, jako je láska, nebo Bůh, nebo dobro. Třeba je to jen pouze v nás, jenom teď v tuto chvíli. A my za to máme obrovskou odpovědnost. Protože je docela možné a podle mě velice pravděpodobné, že jak je ten vesmír široký, jak má miliardy miliard hvězd, tak nikde mezi nima není nic tak krásného, jako je třeba láska, nebo soucit, nebo milost, nebo vlastně i budoucnost, jako, jo, protože to je taky náš koncept. Jo. To je přece strašně krásné, že zrovna my jsme ti, kteří tohle znají.
0: Co vám dává naději do budoucnosti?
1: Mně naději do budoucnosti dává to, že ať už to na tom světě mnohdy vypadalo hrozně divně a hrozně divoce a dokonce příšerně, že nakonec přece jenom zvítězila ta lidskost, protože si myslím, že my už jsme tu lidskost dávno objevili. Že my si jen občas pokoušíme její hranice.
0: Někdy teda dost fatálně přijde mi.
1: No to ano, ale to jsou zase ti, kteří vlastně úplně přesně nevědí, co to ta lidskost je a zmanipulují ty lidi, kteří si nejsou tou lidskostí jistí. To se holt stává. Ale myslím si, že už bychom mohli být natolik moudří, že už bychom to mohli asi i rozpoznat, ale asi to nikdy nerozpoznají všichni. A asi to nikdy nerozpoznají všichni včas. No, možná je to dáno tím, že mnoha lidem dělá problém cítit sebe jako jedinečnou bytost a přitom zůstávat součástí té společnosti, za kterou jsem jako jedinečná bytost stejně zodpovědná jako ta společnost za mou jedinečnost. Jo? Vypadá to strašně jednoduše, ale my budeme vždycky v podstatě asi mít pocit, že já je nade vše. Ale máme vynálezy, jako je třeba oběť. A tam se zase tenhle fakt stírá a mnohdy tu oběť přinese někdo, kdo vlastně netuší, že má v sobě tu sílu být obětí. Mnohdy jenom v těch okolnostech se najednou něco stane a on si uvědomí, ne, já jsem člověk a člověk, když má být hrdý, tak tohle nedopustí. Já myslím, že teď to zní pateticky, ale to je třeba umřít. Jo? Dokonce tady pár tisíc kilometrů od nás jdou takhle lidé umřít za vlast. A je jedno, jestli to, co nazývají vlastí, je jejich rodina, nebo jistoty, nebo jejich svoboda. My vždy samozřejmě máme možnost volby, jak se k okolnostem postavit a je na nás, do jaké míry se v rámci té volby staneme hrdiny, ale my se nemusíme stávat ani hrdiny, možná úplně stačí, když zůstaneme lidskými.
0: Říká Miroslav Hlaučo, host dnešního Zákoutí. Moc díky, že jste dnes byl mým hostem.
1: Děkuji vám.
0: Loučí se i Lucie Endlicherová. Díky, že jste dnes byli s námi. Naslyšenou. I když už zaznělo rozloučení, tak potřebuju přidat jakousi doušku, završení. Protože někdy se to nejpodstatnější odehraje, až jsou mikrofony vypnuté a je po všem. A my jsme se právě v té chvíli s Miroslavem Hlaučem dostali podle mého k tomu nejpodstatnějšímu v rámci toho rozhovoru. K debatě o tom, že v Boha sice nevěří, ale každý den s ním mluví, protože Bůh je přece ten soubor myšlenek a člověk si ho vymyslel proto, aby měl protějšek ke svému směřování, ke svému uvažování, ke kultivování vlastního života. A ještě spousta zajímavého v tomhle povídání zazněla. Možná se na to dostane příště. Někdy příště.

Hosté pořadu Zákoutí sami sebe neoznačují za křesťany, ale je jim vlastní klásci otázky po smyslu a směřování života. I za týden tuhle cestu absolvujeme, tak se k nám přidejte. Od mikrofonu Rádia 7 se vám v dopoledních hodinách hlásí Aneta Lofítková a budu vás provázet následujícími hodinami. Co ty přinesou, prozradí přehled pořadů.

V pohoří Javorníky na hranicích České a Slovenské republiky leží vrchol i celá oblast, podle které nese název také místní ski centrum i horský hotel. Objevovat malebné místa české přírody můžete prostřednictvím letní pohlednice v 10 hodin 45 minut. Nahory vás vezme Kuba Lofítek. Moderní medicína zachraňuje životy, ale neobejde se bez dobrých zobrazovacích metod. Průsečíky s Adamem Novozámským nás zavedou ve 11:45 do lidského těla. Dozvíme se mimo jiné o některých zajímavých lékařských metodách využívaných v diagnostice. V 17. století, kdy žila Suzana Vesliová, bylo běžné mít hodně dětí a děti často umíraly. Suzana porodila za 6 let 6 dětí. Naživu zůstaly 3. Se svým mužem žila na drsném anglickém venkově a snažila se dobře hospodařit. Ke všem starostem přibyla starost o nejstaršího syna. Z knihy Sandy Denglerové Suzana Vesliová, služebnice boží, čte od 12:15 Rozita Mertová. Pokud se nám vše daří a nic nám neschází, nemáme potřebu něco měnit. Až když přijde krach, nastane čas na změnu. Přesně tak to prožila Petra Kopetková, která bude dalším hostem ve Fortepianu. Do svého života dá nahlédnout v 1 hodinu. Mezi 2. a 3. hodinou se otevírá prostor pro vaše písničková přání. Stačí napsat SMS-kou nebo e-mailem, kterou písničku vám máme zahrát. To je prozatím vše z pořadu pro blížící se hodiny a teď už kapela Good Work.

Tyčí se do výšky 913 metrů nad mořem. Leží v pohoří Javorníky a v její bezprostřední blízkosti se nachází stejnojmenné skicentrum, vodní plocha i horský hotel. Ano, je to Kohoutka. Pozor, neplést si s Kohoutkem, zapsaným spolkem, který je dle slov zakladatelů něco mezi školou, kroužkem a platformou. Kohoutka je nejenom hora či její vrchol, ale i přilehlá oblast na hranici mezi Českou a Slovenskou republikou. Dáváte-li přednost místům, ze kterých máte rozhled do širokého okolí na všechny strany, který není rušen žádným turistickým ruchem v podobě hotelů, restaurací, aut a podobných výdobytků moderní společnosti, zkuste třeba Beskydský smrk. My s rodinou jsme se žel nepřijeli jen pokochat pohledem, ale i ubytovat. Za celou touto výpravou stojí štědrý donátor, který nás s manželkou oslovil, abychom si vybrali víkendový pobyt do nějaké částky, že jej za nás uhradí. Taková nabídka nepřichází každý den a proto jsme chtěli udělat výběr místa pečlivě. S ohledem na naše děti by se nám líbilo jet někam do hor, ale být v podstatě na vrcholu, abychom mohli dělat hřebenové túry. Rozuměj krátké procházky. Zároveň daná lokalita musela být přístupná autem a nesměla být příliš daleko

0: od našeho bydliště. K tomu všemu se přidala ještě podmínka, že se musí jednat o místo, které jsme ještě s manželkou nenavštívili. Po důkladném průzkumu mapy naší pozemské vlasti padla volba právě na Kohoutku. Chystání a balení probíhalo podobně, jako kdybychom se chystali na jakoukoliv jinou víkendovou akci. Byl slunečný den a cestou jsme to vzali přes Vsetín, kde o týden později měl proběhnout multižánrový křesťanský festival United, v jehož programu neměly chybět rozhovory z altánu Rádia 7. Poslal jsem tedy jednu fotku zbytku pracovního týmu, že jsem na místě, ale nikoho z nich nevidím. Nepamatuji si, kdy naposled jsem projížděl obcemi Huslenky, Halenkov nebo Nový Hrozenkov, jestli vůbec. V paměti mi ovšem utkvěla informace, že z posledních dvou zmiňovaných míst pocházeli moji prarodiče, takže valašské kořeny nezapřu. V Novém Hrozenkově jsme odbočili z hlavní silnice a pak už to bylo jenom vzhůru. Po delší době jsem si vychutnával skutečnost, že jsme po příjezdu nemuseli parkovat na parkovišti veřejném, ale jako hosté na tom hotelovém, které bylo přeci jenom naší cílové destinaci o nějakých 300 metrů blíže. Dopředu jsme věděli, že nebudeme ubytovaní v budově hotelu, ale v jedné z přilehlých chalup. Co jsme dopředu nevěděli, byl fakt, že to byla chalupa ze všech nejvzdálenější a s nejsložitějším přístupem. Takže kočárek jsem rovnou nechal v autě. Při vítání na recepci bylo milé a cesta do našeho apartmánu, který byl v dané chalupě jedním ze čtyř, dobrodružná. Aklimatizace proběhla rychle, pokoj byl prostorný a z oken jsme měli překrásný výhled na slovenskou část Javorníků. Do večeře zbývala zhruba hodinka a tak jsme vyzkoušeli místní dětské hřiště a udělali základní průzkum nejbližšího okolí. Panoramata vskutku vybízela člověka, aby neseděl na zadku, tudíž jsme si po vydatné večeři udělali hřebenovou procházku a pozorovali nejen vrcholky Javorníků, ale i hor spadajících pod Hostýnsko-Vsetínskou hornatinu. Název samozřejmě nelovím z hlavy, ale z internetu. Cesta byla lemovaná hraničními kameny, což byla příležitost jednak zasvětit starší dcerku do základů geografie a zároveň si zahrát hru, při které se část rodiny nacházela v Česku a druhá část na Slovensku. Večer začalo být manželce nevolno a nevypadalo to na brzké zlepšení. Naše dvě dcerky jsou navíc raní ptáčata, takže jsme spolu druhý den ráno opouštěli apartmán před 6:30, abychom nerušili mámu ani sousedy. Představa, že je budu mít celý den sám na povel, nebyla příliš povzbudivá. Ale neznámé a neprobádané prostředí, které zvalo k objevování, mi tyto vyhlídky trochu zpříjemňovalo. Začali jsme tedy procházkou směrem za sluncem a kochali se jeho východem. Včasnou ranní hodinu jsme byli venku na čerstvém vzduchu téměř jedinými turisty. Po snídani jsme se společně se starší dcerkou modlili za uzdravení mámy a úlevu od bolesti a vyšli jsme opět na vzduch. Starší dcerka se zabavila sbíráním pampelišek a mladší po nějaké době usnula v kočárku. Pán Bůh naše volání vyslyšel a mámě se udělalo lépe natolik, že byla schopná jít s námi na minitúru proloženou obědem. Od některých členů rodiny jsem slyšel, že na Kohoutku se jezdí mimo jiné kvůli borůvkovým knedlíkům. To jsem si samozřejmě nechtěl nechat ujít, i vzhledem k tomu, že to je jedno z mých nejoblíbenějších jídel. A tak byla na portáši volba jasná. Děti měly pro změnu možnost využít další z hřišť a celkově jsme si to spolu moc užili, i když jsme ušli dohromady necelé 4 kilometry. Při návratu na naši základnu jsme jen litovali toho, že starší dcerka měla rýmu, takže nemohla využít venkovní bazén, který měli hoteloví hosté k dispozici. Po večeři jsme čas využili pro další z procházek a u majestátního dřevěného kříže jsme společně děkovali za vyslyšení dopoledních modliteb. Možností k turistickému vyžití je v okolí Kohoutky celá řada. Pro nás je to výzva, abychom přijeli za pár let znovu a prozkoumali širší okolí s většími dětmi o něco více. Ať už byste rádi naplánovali nějakou hřebenovku, nebo hledáte místo, kde si v čase oběda dát výborné jídlo, Kohoutku můžeme vřele doporučit.
1: Za týden touhle dobou bude naším výletovým cílem letní pohlednice nečekané setkání na hradu Veveří. Teď už zpěvák Chris Tomlin z písní Chci tě chválit na věky.

Přemítám nad křehkostí spojení, které se občas tak lehce rozpadá. Nad lehkostí propojení, když se jedna duše druhé dá. Přemítám nad láskou, která občas mizí, a já se cítím být sama. Nad láskou ryzí, která tu je a naději mi zase dává. Přemítám o životě, který nese krásno jako vlny moře, který odnáší životy jiných dál v mlze. Přemítám o životě. Živote, kde tě mám?

Uběhla 11. hodina a posloucháte úterní vysílání Rádia 7. Než přijdou na řadu průsečíky, tak vám posílám několik chval a začnu písní, která je čistým vyznáním lásky, oddanosti a chvály vůči nejsvětější trojici, Bohu Otci, Ježíši a Duchu Svatém. Je od zpěvačky Rebecky St. James, která vyjadřuje, kdo je tou její největší životní láskou.

0: úsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
1: Pořad Průsečíky se zabývá umělou inteligencí a dnes se vypravíme do zdravotnictví a použití umělé inteligence v medicíně, na to, jak některé metody fungují, a projekty Adama Novozámského, kterého vítám u mikrofonu. Ahoj, Adame.
2: Ahoj, Pavle.
1: Před nějakou dobou jsem měl možnost zakusit některé lékařské metody na vlastní kůži. Není to příjemné, když se člověk dostane do nemocničního prostředí, ale vývoj techniky nás vede dál, ukazuje nám věci, které před několika lety doktoři nemohli vidět, nemohli rozpoznat, a umělá inteligence tyto poznatky posouvá ještě dál. Ty se zabýváš zpracováním obrazu a z tvých projektů je vidět, že ses dostal i do oblasti medicíny. A možná můžeme začít některými metodami toho zobrazování, jak funguje třeba CT a další metody, které pracují s obrazem, rentgenové snímky a tak dále. Můžeš nás do tohohle uvést, třeba konkrétně do tomografie?
2: Určitě, tak jenom na začátek je důležité tedy říct, ohledně těch metod, s kterými jsem se potkal, že aplikovaný výzkum je hodně ovlivněn granty, které získáváte. Tedy můžete zkoumat jenom to, na co dostanete peníze, anebo to, co si nějaká firma objedná v rámci spolupráce. A za těch několik let, co se tedy v této oblasti pohybuji, tak jsme měli možnost spolupracovat s některými fakultními nemocnicemi, ať už to bylo videokymografie, nebo kapslová endoskopie, nebo nějaké zpracovávání, buď to rentgenových snímků, nebo CTčka. Většinou tedy u těch metod, které pomáhají medicíně z obrazové oblasti, tak to jsou neinvazivní metody, tedy metody takové, které nějakým způsobem toho pacienta neovlivňují, anebo jenom ve velmi malé míře, ať už to je třeba rentgenové záření, na které jsme asi zvyklí všichni, když si třeba zvolíme ruku. U toho CTčka tam potom samozřejmě ta dávka je trošku větší, ale pořád je bezpečná. CTčko si můžeme představit jako takový rentgen, který ale probíhá kolem dokola, a z těch několika snímků, když si to představíme, že třeba v každém úhlu bychom udělali jeden snímek, tak potom můžeme složit ten finální obraz. To je tedy počítačová tomografie, funguje to tedy tak, že máme nějaký zdroj toho záření a naproti tomu za tím pacientem je nějaký detektor. Takže my prosvítíme toho pacienta tím rentgenem a podle toho, jakou má stavbu toho těla, kosti a jiné věci v tom těle, pohlcují to záření nějakým způsobem jinak a to potom vidíme na tom detektoru. Takže je to normální jako v podstatě rentgenový snímek, který ale takhle uděláme kolem dokola a potom na základě zase matematických operací to můžeme složit v jedno. Využívá se tam, ta myšlenka je vlastně od radona, takže se používá nějaká radonová transformace. Poté, co to složíme ten obraz, tak vidíme, jak ten pacient vypadá uvnitř v tom řezu. A takhle těch řezů uděláme v tom místě, který potřebujeme zobrazit, nebo doktoři potřebují zobrazit, těch řezů uděláme více. Takže máme takhle, na základě toho CTčka máme toho pacienta v uvozovkách rozřezaného od hlavy k patě, tam, kde potřebujeme, a můžeme se potom podívat na to, kde ty tkáně jsou, nebo co tam je potřeba vidět. To nám ale neodhalí úplně to, jak ty jednotlivé orgány fungují. K tomu potřebujeme jiné metody, ať už to je třeba PET, pozitronová emisní tomografie, kde ten pacient vypije nějaký nápoj, mírně radioaktivní, nebo aby to neznělo nějak nebezpečně, tak prostě látka, která je bezpečná, ale reaguje na to, jak se ozáří. A protože většinou to bývá na bázi nějaké glukózy, tak ty orgány, ať už to je třeba aktivní nádor, tak ten je hodně chtivý po tom cukru, takže do sebe toho nasaje víc. A potom, když se to prozáří a my se na to můžeme podívat potom zase díky tomu detektoru, tak vidíme, které orgány se nám, nebo které části orgány se nám rozáří víc a tam potom můžou být teda bohužel nějaké rakovinové ložiska. To je teda pozitronová emisní tomografie, která je trošku dražší, není tak obvyklá, to CTčko dneska už je celkem běžné, ale když potřebujeme přesně vyšetřit, kde v těle jsou třeba metastáze, tak bez toho PETu se neobejdeme. Dále třeba můžeme, když potřebujeme zjistit informace o tom, jak funguje třeba mozek nebo nějaké svaly, měkké tkáně, tak na to se CTčko úplně nehodí. Tam se využívá magnetická rezonance, kde se nepoužívá rentgenové záření, takže v tomto je to naprosto bezpečné, ale využívá se elektromagnetického pole. Tam nejsme ani vázaný na ty jednotlivé řezy, které jsou vlastně dané tak trochu i konstrukčně tím CTčkem, ale zde si můžeme zvolit, jakou rovinu chceme toho pohledu a můžeme se podívat na vnitřní tkáně toho člověka. Je to tedy dražší, je to méně dostupné, ale věřím, že se to bude i více rozšiřovat.
1: Ještě mě napadá potom sonografie nebo ultrazvuk, kde zobrazujeme pomocí zvuku, tam je to ještě zase trošku jiný princip, ale je vidět, že to spektrum zobrazovacích metod je široké v tom zdravotnictví. Jak se takový obraz zpracuje, když mluvil se o tom CTčku skládání, jenom malinko nahlédnout do nějakého zpracování obrazu, kdy mám vlastně spoustu bodů, které skládají dohromady nějaký řez, kruh nebo průřez tím tělem.
2: Jsou to rekonstrukční algoritmy, které se vlastně podívají v těch jednotlivých směrech a napočítají to z těchto pohledů a potom tam vzniknou voxely, což jsou vlastně jako 3D pixely, které ukazují hustotu těch tkání. A potom, když se na to podíváme, tak vzduch je třeba černý, tuk může být tmavší, nějaké měkké tkáně jsou ještě víc třeba světlé a potom kosti budou úplně bílé, které budou tam nejvíc vidět potom v tom výsledném výsledku. Ale to, jak se to napočítává, ty jednotlivé pohledy, můžeme to dělat zase pomocí Radonovy transformace, kde se opravdu počítají ty jednotlivé pohledy ze všech těch různých směrů a dává se to dohromady. Asi bych úplně nezabíhal do detailu, protože to by bylo potom na samostatnou přednášku a nevím, jestli by to dokázali vysvětlit úplně pro laika, tak aby to lehce pochopil. Ale můžeme si to představit, že máme, kdybychom se podívali skrz nějaký materiál v jednom pohledu, pamatovali se, jak to vypadá, podívali se v jiném a v dalším a takhle to skládali na sebe. A ono to vznikne, uvidíme také, tam ten objekt, který zkoumáme, nebo toho člověka v tom řezu, ale bude hodně rozmazaný, protože skládáme to na sebe bez nějakých filtrů, které by pomáhaly právě v té ostrosti toho obrazu, které ale potom, když použijeme takzvanou zpětnou projekcí v té filtraci nebo nějakými modernějšími iterativními metodami, tak potom se nám tyhle věci zaostří a můžeme to dobře vidět. Ale ideálně, když potřebujeme zkoumat právě například metastáze v těle, tak mít pohled toho CTčka, to, kde ty tkáně jsou, a potom pohled v tom PETu, kde vidíme ty ložiska, kde jsou, ale vůbec nevidíme ostrost a ty jednotlivé orgány. Takže to pospojíme takhle dohromady a pak to můžeme takhle potom fúzování toho obrazu vidět.
1: Je zajímavé, jak se dají ty jednotlivé metody skládat dohromady, kdy každá zobrazuje vlastně část toho celku obrazu. Rentgen víc bere ty tuhé tkáně, kosti a pak zase magnetická rezonance, svaly a další. A postupně se skládají ty jednotlivé obrazy do toho celkového obrazu. Možná by mohlo být ještě zajímavé podívat se na ty výsledky samotné, protože když je nějak máme výsledek, tak asi je potřeba s nějak porovnat, nějak s ním pracovat. Jak to probíhá? Je nějaká databáze nebo vznikají databáze, na kterou už se potom dá pustit umělá inteligence a ona rozpoznává ty drobné niance mezi těmi jednotlivými obrazy?
2: U průmyslu je to o mnohem jednodušší. Tam máme prostě možnost si vyrobit vzorku, kolik potřebujeme, můžeme ty procesy opakovat. Nevadí, když se nějaký testovaný vzorek zničí. U člověka samozřejmě tam nic takového nepřichází úvahu. Naštěstí vždy musíme dávat pozor, aby pacientovi se přitom nic nestalo za prvé a za druhé ty procesy nejdou tak jednoduše opakovat. Takže když probíhá nějaká studie, je to vždycky velmi drahé a těch dat není moc velký dostatek. A samozřejmě na některé běžné metody, ať už to je rentgen třeba, kde se snažíme detekovat nebo analyzovat to, jestli pacient třeba má někde rakovinová ložiska nebo zápal plic nebo některé tyhle běžné věci, tak tam těch dat už je celkem dostatek a i tam existují studie, které dopadají velmi dobře na tom testovacím vzorku pacientů, když se ten model naučí. Ale když chceme získávat ty data na nějaké třeba nemoci, které nejsou tak běžné, tak je to velmi, velmi těžké.
1: Vezmu si takový snímek plic, nějaký rentgenový snímek. Když bychom jich poskládali stovku, tisíc, kolik je vlastně potřeba takových snímků, aby se na něm dala nějaká AI naučit, že třeba tenhle snímek je zdravý, tenhle snímek jsou tam rakovinné zárodky.
2: Pokud bychom chtěli, nebo měli nějaká data, kde bychom chtěli třeba v CT rozpoznávat jednotlivé orgány pomocí nějaké třeba UNET sítě, která dělá segmentace, tak jsou potřeba jako tisíce dat, aby to fungovalo velmi dobře. Ale z mojí zkušenosti je, pokud ty objekty jsou v obraze poměrně výrazné a nemají příliš velké morfologické změny, tudíž nějak vypadají na tisnících velmi podobně, tak už od nějakých třeba nějakých 500 dat už se dá velmi dobře naučit model, který potom predikuje poměrně dobře, kde třeba ten orgán je. Ohledně těch úloh, kde právě zjišťujeme, jestli pacient má rakovinu nebo ne, tak tam těch dat už je potřeba mnohem více.
1: Předpokládám, že je potřeba nějaký blank. Zmiňoval si těch 500 snímků, to znamená 500 zdravých snímků, které takhle by to mělo vypadat a všechny ostatní odchylky už se tam dají najít, nebo jak probíhá tenhle proces, když budu mít nějaké to množství dat, tak potřebuji, aby všechny byly zdravého člověka, takhle to má být, a nebo tam můžou být i ty snímky už nějak deformované nebo upravené.
2: Ty úlohy jsou různé. Když chceme mít, nebo máme úlohu, kde určujeme zdravý nemocný pacient, nebo jaká je pravděpodobnost, že tu nemoc třeba dostane do určité doby, třeba do doby 5 let, tak tam potřebujeme mít poměrně velký vzorek dat, které jsou zdravé, kde víme, že ten pacient je opravdu zdravý, vyšetřený, že je to v pořádku. A pak potřebujeme mít právě třeba dalších 500 dat, kde vidíme, že ten pacient, nebo doktoři to analyzují tak, že ten pacient je nemocný. Tak potom to můžeme rozhodovat. Samozřejmě jsou i možnosti, což se dělá třeba při kontrole kvality, kde máme výrobky, to teda není v medicíně, ale u výrobku si to můžeme představit podobně, kde ty výrobky vypadají pořád stejně. A my na to naučíme model, jak to má vypadat. A pak, když je nějaká odchylka, tak to můžeme zachytit. Jenomže v té medicíně u toho člověka ty třeba orgány nebo některé části těla jsou u jednotlivých jedinců, můžou být malinko jiné a ty morfologické změny právě, aby se zachytilo v tom modelu, že i tyhle změny jsou pořád ještě zdravé a dobré, tak je tam potřeba mít oba dva ty vzorky a musí to být samozřejmě rozpoznatelné hlavně pro toho doktora. Ať už to jsou tedy výzkumníci biologové nebo někde z průmyslu nebo z medicíny, vždycky tam je potřeba expert, který to dokáže rozpoznat okem. A co vlastně dokáže rozpoznat okem, tak z jeho expertízu, pokud on dokáže vyjádřit, že když vidím tohle, tohle a tohle, tak potom vím, že ten pacient nemocný. Tak to my dokážeme potom naučit se to a naučit to potom i ten model. Ale často to bývá, že doktoři, kteří na to koukají celý život a vidí to na první pohled a opravdu mají velmi dobrou úspěšnost v tom hodnocení, tak ještě neznamená, že dokáží jako jednoduše předat tuhle zkušenost ať už druhým výzkumníkům nebo druhým doktorům nebo potom nám. Takovou zkušenost máme taky, že ten doktor vám třeba řekne, já koukám, když jsme třeba řešili hlasivky, já koukám na tuhle část, tam potom vidím, že třeba ty kmity těch hlasivek jsou nějakým způsobem poškozené a my když to vezmeme, snažíme se to dostat do toho modelu, tak pak z nějakých dalších konzultací zjistím, že ten doktor se nekouká jenom na tu tkáň tady, ale kouká se na tkáň i mnohem někde jinde, kde my vůbec to do toho modelu třeba nedáváme. Jo. Takže je to potřeba vždycky prokonzultovat s expertem a zároveň je dobré, když člověk může to experta i trochu prozkoušet. Jo. Což oni samozřejmě nemají doktoři rádi, ale máme takovou zkušenost, že když jim dáme i třeba stejné snímky a rozházíme je jinak a mají tam několik kategorií, do kterých mají to rozlišit, tak když ty hranice nejsou úplně ostré, ty přechody, tak mezi těmi jednotlivými kategoriemi, tak i oni sami sebe hodnotí jinak, než to hodnotili třeba před týdnem. Že to dají třeba do kategorie vedle. Jo. Což nemusí vadit, ale proto, abychom měli opravdu grantru jako skutečně pravdivá data, které můžeme my využít k tomu učení modelu, tak to může být takováhle nekonzistence v těch datech potom špatná pro ten model, protože on se to naučí jedině z toho, co my máme.
1: V těch lékařských pozorováních a metodách je, už jsi zmiňoval, nákladné pořizování snímků, ale na druhou stranu i to hodnocení, že asi nestačí jenom jeden lékař, který je v daném oboru, ale je jich potřeba více a pak se dělá nějaký průměr nebo nějakým způsobem se to kvantifikuje. Jak moc těch odborníků, doktorů je potřeba na nějaké zase kvalitní hodnocení, abychom řekli, dobře, budeme tomu důvěřovat?
2: No tak kdybych si to mohl zvolit a měl jsem 20 expertů, kteří mi to ohodnotí a mít 10 000 snímků, tak by se ta věda dělala strašně jednoduše. Ale opravdu vidíme, že v těch studiích jsme rádi, když seženeme 5 expertů. Často se to vodík i naučíme, třeba když potřebujeme segmentovat buňky, tak se naučíme, co oni v tom vidí a potom my si musíme doanotovávat ty data někdy sami. Protože když je to opravdu expert, který je potřeba na operačním sále, tak tam nejde o to ani, že ten čas je drahý, ale on prostě ten čas nemá. Že veškerý čas, který prostě v té práci, jak je potřeba, aby dělal zákroky, nějaká věda okolo už prostě by třeba dělala strašně rád, ale už na to nezbývá čas. Takže samozřejmě ve velkých studiích někde v Americe, kde i ty finance jsou trošku jiné než u nás ohledně té vědy, tak tam samozřejmě ty velké kliniky mají ty kapacity a potom můžou těch výzkumníků nebo těch expertů dát tolik. My jsme rádi, když máme prostě pět expertů v dané oblasti a často musíme i ty data doanotovávat sami. Je pak třeba využíváme na to, že model, který je naučený a na nějakém datasetu, nějakém vzorku dat něco hodnotí, tak jim to pak dáme na kontrolu, že skutečně to hodnotil takhle správně. Ale tvorba těch dat je opravdu jako časově náročná. Třeba ty segmentace, když musíte objet všechny ty části orgány nebo části, které vás zajímají myší, tak to prostě trvá strašně dlouho.
1: Jak moc jde tyto výzkumy přenášet napříč zeměmi, kulturami? Jak moc se liší třeba Američani od Evropanů v tom snímkování?
2: Abych řekl pravdu, tuhle zkušenost úplně nemám. Co se týká orgánů, určitě všude jsou jako samozřejmě lidi, kteří jsou vnitřně velmi podobní, i když třeba mají jinou barvu pleti nebo jsou veškově nějak jiný a je potřeba to upravovat, ale může to být velmi, velmi překvapivé a vím, už je to jako dávno, ale kdysi začínala počítačové vidění a jedno z prvních aplikací takové fakt používané byly rozlišování, no, počítání lidí, jo, rozlišování obličejů. Opravdu, když by člověk ho to nenapadlo, tak některé algoritmy nefungovaly třeba na černoších, když byly učení na běloších, protože tam je jiný kontrast pleti, museli se ty věci některý přeučovat. Protože ty datasety třeba byly tvořeny hlavně třeba lidma bílé pleti nebo ne tolik černochy.

0: Přesuníme se k těm tvým projektům, ve kterých jsi nějak byl osobně nebo jsi osobně zaangažovaný. A zmiňoval jsi endoskopy. Můžeš nás do ní uvést, trošku přiblížit i co jsi dělal konkrétně, nebo jak jste zpracovávali ty data?
1: Endoskopie, klasická endoskopie využívá kameru, která je připojená na takovém dlouhém prutu, který má metr, metr a půl, kterým vlastně prochází tlusté střevo. Ale tyhle, aby to mohlo být nějak ovladatelné, aby se to mohlo otáčet, aby na konci ta kamera viděla skutečně to, co potřebuje vidět ten doktor, plus aby tam ještě byla třeba možnost, když něco najde, nějaký polyp třeba, tak ho nějakým způsobem odstranit nebo nějak tam operativně něco udělat, tak ty pruty jsou poměrně široké. Já jsem teda na tom vyšetření nikdy nebyl, ale co jsem viděl v fakultní nemocnici v Hradci Králové, s kterou jsme spolupracovali, tak vlastně oni takhle můžou zkoumat tlusté střevo. To tenké střevo do nedávna nebylo jednoduché se do něho podívat, protože je velmi dlouhé a je poměrně úzké. Takže nejde o klasickou endoskopii a jde o takzvanou kapslovou endoskopii, což je vlastně malá kapsle, která má centimetr a půl až 2 cm na dílku, taková úzká, můžeme si to představit jako takovou větší pilulku, kde ten pacient je potřeba tedy, aby se vyprázdnil, aby nejedl nějakou dobu, aby byl nějaký speciální nápoj, aby prostě byl vyprázdněný, aby ta kamera se nepřetlačovala ve střevech s tím, co tam je obvykle. A potom, když to polkne, tak ta kapslová endoskopie má zepředu několik diod, má v sobě baterii, to je vlastně ta největší část té samotné kapsle, plus má nějaký vysílač, aby přijímač, který má ten pacient připnutý na těle, tak mohl snímat po polohu té kamery, aby přibližně i třeba doktor věděl, v které části toho břicha nebo toho trávicího ústrojí je. A ona vlastně projíždí tím tenkým střevem nebo celým tím trávením, ne nějakým motorem, ale prostě tím, jak se pohybuje to střevo, které se snaží, že jo, ten pohyb udělat tak, aby to prošlo tím tělem asi během těch, dejme tomu, 8 hodin. No a každou sekundu, kterou v tom střevě ta kamera je, tahle kapsle, tak blikne dvakrát za sekundu takhle. Takže dvakrát za sekundu máme snímek. A když si představíme, že dva snímky za sekundu, je to 8 hodin, hodina má 3600 sekund, tak nám z toho vychází téměř 60 000 snímků, někdy víc, někdy míň. A 60 000 snímků je pro doktora, aby to procházel, tak by v podstatě potřeboval druhou pracovní dobu, aby viděl všechny ty snímky, podíval se, jak to střevo vypadá vevnitř. Tam samozřejmě vždycky je nějaké podezření, buď to na krvácení nebo na nějaké problémy v tom střevu, a on potřebuje právě vědět, kde to je a jak je to závažné. Ale aby tohle procházel, nebo i tohle dělali zase zdravotní sestry, které třeba nemají tu kvalifikaci, aby to správně klasifikovali, tak je prostě nereálné. 60 000 snímků projít, abyste na každý snímek strávili aspoň půl sekundy, tak je prostě velmi dlouhá doba. Takže tam byla s náma ta spolupráce, kde jsme si mysleli původně, že budeme moct detekovat právě i nádory v tom střevu, ale protože těch vzorků bylo poměrně málo, to, kde byly nějaké problémy a nádory, tak bylo ještě míň, tak jsme to snažili se dělat nějakými klasickými metodami a zjistilo se, že to dělat bychom potřebovali mnohem víc i pro ty klasické metody. Takže nakonec se vlastně ta studie zaměřila na krvácení ve střevech, kde těch krvácivých jevů tam bylo mnohem víc a my jsme byli schopni rozeznat, v kterém místě to krvácení vzniká. A ještě, když si představíte střevo uvnitř, což jste asi předpokládám neviděli, tak je takové růžové a krev je červená, takže rozlišit to, kde je ta krev je a kde není, není úplně jednoduché. Navíc ta krev postupně ztrácí tu červenou barvu a mění se to na takovou tmavě hnědou, kterou vlastně od některých částí tom střevě je těžké rozpoznat. Tak my jsme tehdy v té studii přišli na to, že jsme vymysleli nový barevný prostor, který s kombinací různých barevných kanálů potom dokázal separovat, oddělit od sebe ty snímky, kde je skutečně krev a kde je jenom to střevo růžové. Jinak v tom střevě samozřejmě vidíte spoustu zajímavých věcí, jako bublinky, pobytky třeba, které úplně se nedokázaly dobře vyloučit. Takže těch věcí, které tam detekujete a vy je nechcete detekovat, je poměrně hodně. Ale věřím, že dneska, kdybychom měli těch dat hodně a ta naše zkušenost, teď už s tím posunem i AI, tak bychom byli schopni detekovat, a ty firmy na tom určitě pracují, detekovat i nádory a další věci.
0: Určitě stojí za to pokračovat v takovýchto výzkumech. A ty jsi zmiňoval ještě hlasivky, což byl další jeden z tvých projektů nebo projektů, na kterých jsi pracoval. Tak můžeš nás do něj uvést, popsat, jak fungoval?
1: Začneme tím, jak vůbec hlasivky vypadají. Hlasivky jsou že v krku. Můžeme si to představit jako takové dva orgány, které v podstatě jakoby tleskají o sebe. Jo. Oni to jsou jako levá, pravá hlasivka, která když tím prochází ten vzduch a my to dokážeme že modulovat, ten hlas, ona tleská jako strašně rychle. Jo. A tyhle ty kmity, ta frekvence, která tam je, tak u mužů, dejme tomu nějakých 100-300 herců, to znamená 300 opakování za sekundu. U žen to je, ty mají vyšší hlas a může to mít i 1000 herců, což je prostě 1000 opakování za sekundu. To je normální kamera, která snímá data, kterou máte třeba v mobilu, tak běží na 25 snímcích, možná 30 snímcích, možná 60 snímcích za sekundu. To je pořád strašně málo, protože během té jedné šedesátiny se vám ten jev stane 30krát, takže vy nejste schopni tohle zachytit. To, jak se to v minulosti a pořád se takhle to vyšetření provádí, tak se používá stroboskop. To je v podstatě laryngoskop, který vy si strčíte do krku a zároveň tam je i zdroj světla a to světlo bliká na stejné frekvenci, na které vy vyluzujete ten zvuk, když se snažíte prostě třeba zaspívat nějaký tón. A ono se to takhle zesynchronizuje a to blikání, když to blikne, tak to vlastně my sejmeme zároveň tou kamerou. Takže když to naladíme správně, tak můžeme tu frekvenci malinko šoupat a tím uvidíme ten průběh. To je dobrá metoda, která výborně funguje na věci, které se opakují. Kde to bude pořád stejné. To u zdravých hlasivek vypadá velmi dobře, ale u těch nemocných je to problém. U těch nemocných tam tak třeba jedna strana vůbec nekmitá, nebo kmitá každý třetí kmit, jo. Můžou tam být různý tady ty nesymetrie nebo věci, které ten stroboskop nedokáže zachytit. Tak doktor Švec, to je jeden náš kolega z Palackého univerzity, přišel, už to je mnoho let zpátky, přišel s metodou videokymografie, kde máte vlastně obraz rozdělen na dvě části. Máte tam dvě kamery v podstatě, kde jeden senzor snímá normálně obrazový data, tedy vidíte ty hlasivky, ten doktor ví, kde, v které části těch hlasivek je. A v pravé části máte tu kymografii, tedy z té viditelné části vezmete jenom jeden řádek. Jo, třeba uprostřed toho obrazu vezmete jeden řádek, na který se koukáte, co se tam děje. A ta druhá kamera, ta běží v mnohem vyšší frekvenci, ten starý model kamery byl 7200 Hz, tedy dokázal i při těch nejvyšších frekvencích u těch žen zaznamenat třeba i 7 částí během toho otevírání a zavírání té hlasivky. Takže vpravo vlastně vy jste skládali ten jeden řádek za sebou, pod sebou, takže vlevo jste viděli obrazový data a ten jeden řádek, který skládáte pořád pod sebou na té druhé kameře, tak tam vlastně vidíte taková řádková kamera, kde běží vlastně z vrchu dolů čas a prostorový souřadnice jsou jenom ten jeden řádek. A tam vidíte takové kosočtverce, jak se to otvírá a zavírá. A můžete vlastně, ten doktor může projíždět tu hlasivku od vrchu dolů a může se přesně podívat, jak ta hlasivka se otvírá nebo zavírá. A tohle vyšetření je velmi důležité, protože dokáže odhalit třeba začínající nádory na těch hlasivkách. Jo, stačí, když tam něco roste, tak ta tkáň začne být taková tuší v té části a tím ta frekvence samozřejmě už není taková, jaká by měla být v té hlasivky a zároveň třeba i to otvírání není tak velké, jak by mělo být. Ono tady začátku je trochu na hlase, ale bez toho, až byste se na to podívali, tak to nejde vyšetřit. Samozřejmě máme high speed kamery, které dokáží zaznamenávat jako ve velmi vysoké frekvenci, ale ty jsou zase obrovské a ty prostě neudržíte u toho pacienta v ruce. Za prvé, za druhé se zahřívají.

0: Jak mluvíš o těch metodách, tak mi to přijde vlastně hodně o kategorizaci a zjednodušování. Najít nějaký konkrétní jev, jeden prostor, jednu množinu bodů, na které se zaměřit a s nimi pracovat, protože jinak těch dat je strašně moc a těch snímků tím, že jich je málo, potřebujeme pracovat s tím, co máme, v tom rozměru, který máme. Je to mnohdy o tom zjednodušování, kategorizaci, třídění a dá se pohlédnout i trošku do budoucnosti, kam může směřovat vývoj umělé inteligence třeba v té medicíně?
1: Určitě, ať už to bylo vojenství nebo medicína, tak tu vědu vždycky posouvali velmi dopředu, protože je potřeba ty jednotlivé metody zlepšovat. Třeba v té medicíně, tak do budoucna to vidím, že to nebude jenom o nějakou analýzu medicínských dat, ale nějaké teda zjednodušování rutinních věcí, ale že budeme schopni možná predikovat mnohem s větší přesností, co třeba pacient onemocní. A vyšla jedna studie v roce 2023 na podzim, kde MIT, Vysoká škola v Americe, ve spolupráci s nemocnicí, udělali vyšetření CT snímků a snažili se předpovědět, jestli pacient onemocní rakovinou do jednoho roku nebo do 6 let. Takže měli vzorek pacientů, ty sledovali po dobu 6 let a z těch prvních CT snímků se snažili tyhle věci predikovat. A zajímavé je, že to nebyli jen pacienti třeba, kteří hodně kouří, ale v podstatě pacienti, kteří měli celkem zdravý životní styl. A dokázali predikovat to, že pacient tedy dokázali předpovědět, že pacient onemocní rakovinou, pokud opravdu onemocnil do toho roku, až v 92%. A do těch 6 let se jim trefili do 80%. Samozřejmě pořád tam to není 100% a to nikdy nebude. Ale samozřejmě pro doktory je velmi, velmi dobrý nástroj, pokud můžou vědět, že ten pacient do roku jako s touhle pravděpodobností může dostat rakovinu, protože pak může chodit na ten screening mnohem častěji a může mnohem dřív se ta rakovina opravdu odhalit a začít včas léčit, což při léčbě rakoviny je opravdu asi to nejklíčovější, začít včas.
0: Děkuji za pohled do medicíny, do umělé inteligence, zpracování dat a hostem pořadu Průsečíky byl Adam Novozámský. Děkuji za rozhovor.
1: A taky děkuji, Pavle, a sám.
0: Od mikrofonu se loučí také Pavel Kol. Naslyšenou.

Krásně česky znějící jméno Vítězslav dnes najdete v kalendářích. Jméno Vítězslav je zřejmě moderní náhradou původního jména Vítoslav. Základem je slovo Vít, které snad znamenalo sídlo. Jiná verze tvrdí, že by mohlo jít o český překlad jména Viktor, čili vítěz. Do třetice je ve hře Štěpán, což lze přeložit jako věncem korunovaný, tedy také vítěz.

Je právě 12 hodin a to je na Rádiu 7 pravidelně čas, kdy se chceme modlit. Pane Ježíši, díky ti za další příležitost utíkat k tobě. Jsem ti moc vděčná za vše, co nám dáváš, čím nás obklopuješ, i když se to vůbec nezasloužíme. Jsi mi, Pane, tím největším příkladem a vzorem lásky, toho, jak milovat, jak se chovat k druhým a jak o ně pečovat. Ty sám jsi milující a pečující Bůh, který nám svou lásku projevil na kříži, když jsi za nás hříšné a chybující lidi umíral. Tak mi prosím odpusť, pokud si tebe nevážím dostatečně. Chci ti moc poděkovat za tenhle čas, který nám dáváš, za každého, kdo ladí Rádio 7, kdo poslouchá a prosím, dotýkej se každého posluchače. Zahoj rány tam, kde teď kdo potřebuje. Občerstvuj jejich duši a naplní pokojem a radostí. Prosím tě, ať se opravdu radujeme v tobě, ze života s tebou, i když třeba procházíme těžkým obdobím, protože pokud tobě patříme, tak jsme ti nejšťastnější lidi na světě. A tohle ujištění nám nikdo nemůže vzít. Tak ti za to, Pane, moc děkuji. Amen.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Před námi je čtení na pokračování. Suzana si po čase na venkově zvykla. Kromě Markýze, který pobýval na venkovském sídle, žili kolem nich samí prostí lidé. Do venkovského života jí zasvěcovala stará Molly. Ihned uhodla, že mladá farářova manželka je opět těhotná. Na vesnici se nic neutají, všichni o sobě vědí. Předčasně se narodila malá Sjuki, která zakrátko zemřela. Brzy přišla další holčička a pak dvojčata, která také zemřela. Suzana porodila za 6 let 6 dětí. Byla zesláblá. Ve vesnici se povídalo, že jejich 5letý synek ještě nemluví a že je možná slabomyslný. Otce sama to zlobilo. Suzana mu domlouvala, ať si lidé myslí, co chtějí. Další důvod k Samově hněvu na sebe nedal dlouho čekat. Časopis, do kterého psal články, zanikl. Jednoho dne přišla vzácná návštěva. Dáma se představila jako Markýzova vdova. Ukázalo se, že s tím sdílí lože, když je jeho žena v Londýně.
1: Podzim v Londýně je nemilosrdný a tvrdý. Studenými dešti a vlhkými mlhami naráz odplaví teplé léto. Jenom na několika málo stromech zbarví listí do zlatova. Bere trávě zeleň a hrozí lidem studenou a drsnou zimou. V Lincolnshire je však podzim daleko mírnější. Susan se vydala úzkou uličkou na procházku směrem k mokřině. Vdechovala nádherné vůně a radovala se z pokročilého podzimu. Dlouhá stébla trávy podél zdí už byla seschlá. Bylo ještě příliš brzo, aby ježci byli venku. Místo toho uviděla povědomý ocas a hlavičku. Byla to semiho kočka, která si vyšla na lov. Většina vrabců už opustila Lincolnshire, ale síkorky se svými světlými hlavičkami ještě poletovaly po stromech. Havrani se už začali podzimně houfovat. Susan vzpomínala na svého otce. Pro něho byl každý černý pták kavkou, ale Susan teď už poznávala rozdíly. Havrani jsou menší než krkavci, ale větší než kavky. Mají lysé, šedé líčko, které se hodí k jejich šedému zobáku. Svým hlasem obtěžují daleko méně než krkavci a houfují se. Susan už zaslechla o tomto velkém podzimním houfování, ještě když žila ve městě. Teď je viděla na vlastní oči. Havrani se slétali zdaleka, po dvou nebo ve skupinách, a usazovali se na větvích. Všude bylo slyšet krákání a skřek. Každý pták zřejmě chtěl ukořistit nejlepší místo. Připomínali jí velkou schůzi vesnických konšelů, tisíce černě oděných, plešatých, malicherných radních. Tato představa u ní vyvolala úsměv.

Na chvilku se zastavila na pokraji cesty, aby si odpočinula. Byla to možná chyba, že se vydala na procházku. Byla dlouho upoutána na lůžko a na delší procházku byla ještě slabá. Ale co? Když nebude moci jít dál, prostě počká. Služebná věděla, kterým směrem se vydala, jistě dá vědět Semovi, který ji pak půjde hledat. Kvůli Susaniným častým nemocem bylo nakonec přece jen nutné najmout služebnou. Susan se nemohla starat o své malé děti, když většinu času musela trávit v posteli. Pro ní, která přišla z rodiny, kde bylo mnoho služebných, jež se starali o děti a o domácnost, byla taková pomoc kdysi samozřejmostí. Ale fara v Salesforku byla mnohem větší než malá chýše a bylo tam mnohem více zařízení, které vyžaduje péči. A když někdo hledal v Londýně služebnou, mohl si vybrat mezi desítkami uchazeček. Zde v South Ormsby nebyl skoro žádný výběr. Upřímně řečeno, nejraději by nevzala nikoho. Ani jedno z děvčat se jí nezamlouvalo. Avšak to, pro které se nakonec rozhodla, bylo lepší než žádné. Přilétalo stále více havranů zblízka i zdáli, jako starosti. Okřídlené černé stíny, které nepřicházely náhodně a sami. Přilétali v houfech, z nečekaných směrů a třepetavě usedali na holé, temné stromy. Zvedl se chladný vánek. Bylo na čase se vrátit. Zástěrou zavadila osuchá stébla a nachytala na ní lepíky. Ty potom se mi otrhá, pomyslila si. Věděla, jak rád takové věci dělá. Semi byl ve věku, kdy se mohl začít učit číst a počítat. Ale jak ho měla učit, když nemluví? Jak měla kontrolovat, zda umí úkoly, když nedokázal hlasitě přednést, co se naučil? Možná ho měla napřed naučit jenom abecedu a psaní. Byla to určitá možnost, i když to byl jakoby obrácený postup. Co měla dělat? Samuel, optimista, vždy tvrdil, že se časem všecko podá. Ale Susan už nechtěla nečinně čekat. Chlapec byl inteligentní a zralý na učení. Po dvou zastaveních Susan nakonec došla k domu. Byla unavena. Dá si šálek horkého čaje, večeři a půjde do postele. Už se na to těšila. Na kamnech se vařila polévka. Susan ji připravila, než odešla, a teď slibně voněla. Služebná už prostřela stůl a vše bylo nachystáno. Susan vlastně chtěla rozpůlit ubrus, aby nesahal až na zem. Musím jej zkrátit, pomyslela si, pak si to však rozmyslila. Možná, že jednou budou mít větší stůl a potom se bude velký ubrus hodit. Lepší větší než příliš malý. Konec konců to vypadalo lépe než holý dubový stůl. Susan se rozhlédla. Kde je Semi?

Služebná krátce vzhlédla od loupání fazolí. Semi, Emilia je tam a miminko spí. Emilii vidím. Kde je tvůj bratr Emilie? Přece se nestratil. Ne, pryč. Emilii byly necelé 3 roky a začínala tvořit věty nekonečným řazením slov. Kočka pryč. Semi vyběhl, aby hledal kočku? Emilia kývala. Kočka přijít. Chci s kočkou hrát? Susan zírala na služebnou. Ty jsi ho nechala odejít? Neřekl, že jde ven. Samozřejmě, že to nemohl říci. Dávej pozor na miminko. Susan uchopila Emílii za ruku a pospíchala z domu. Semi, Semi, zatleskej rukama. Naslouchala. Zvedl se severní vítr a pohybovala hnědým listím na starých vrbách podél cesty. Samueli, kde jsi? Zašla za dům. Žádný ohlas. Běžela ke křižovatce silnic. Emílii táhla za sebou. Žádný ohlas. Starosti se na ní snesly jako hejno havranů. Tu přicházela paní Crittendonová. Ať byla mrzutá malá vdova jakkoliv neoblíbená, děti měla ráda. Co se děje, paní Wesleyová? Malý Samuel vyběhl z domu, aby hledal svou kočku. Mám strach, že se ztratil. Jaká je to kočka? Kočka se nestratila. Viděla jsem ji dole u mokřiny, ale Semi se ztratil. Ano, znám jeho kočičku, je to pěkná kočička. Říkáte, že malý Semi se ztratil? Ten němý? Jsem stejně na cestě k Houdelům. Pomůžeme vám hledat, Houdelovi a já. Začíná být chladno, aby chlapec nebyl venku přes noc. A už se odkolíbala. Za nějakou chvíli začali hledat také další sousedé. Ztracené dítě se týkalo všech, stejně jako drby. Samueli, kde jsi? Susan byla na konci sil. Posadila se na stoličku, která stála vedle domovních dveří, a přitáhla Emílii k sobě. Emíliiny ruce byly studené. Susan chudinku zahalila do lehké šály. Teď se po silnici blížil sem. Jako by běžel o život. Ještě nikdy neviděla Susan na jeho tváři takové napětí a takovou starost. Našli ho už? Těžce oddychoval. Ne, myslím, že ne. Slyšel jsem, že se ztratil právě, když jsem se vracel z druhé strany údolí. Harold říkal, že chce zítra kopat příkop na jižní straně. Hlas mu selhal. Podíval se na Emílii a snažil se zachovat klid. Sedl si na bobek vedle Susan. Samuel patří Bohu, ať to dopadne, jak to dopadne. Susan se sama podívala, jak tato slova zněla statečně. Statečně a hořce. Já vím, zašeptal jsem. Ale je to náš prvorozený Suki a náš jediný chlapec. Musí nám ho Bůh brát právě teď. Podíval se na Susan očima, v nichž se zrcadlil hluboký strach. Když ho Emilia spatřila, vrhla se do matčiny náruče.

Nevím, kam až se to rozkřiklo, ale já už dál nedojdu. Chceš-li se modlit při chůzi, pak můžeš jít spolu s Houdelovými k hnízdišti havranů. Možná, že je tam. Sem kýval a přejel si rukou po tváři. Když některý člen mého sboru ztratí dítě, říkám vždy, že musí být silný. Teď vím, jak je to těžké. Objal Susana a porušil tak nepsaný zákon, že si muž a žena na veřejnosti nesmí projevovat svou náklonost. Něžně ji políbil na čelo. Potom se hnal pryč. S mladickou rozhodností, plynoucí spíše ze strachu než z mládí. Samueli, kde jsi? Ještě pár minut tiskla Susan Emílii k sobě, potom vstala. Pojď, drahoušku, půjdeme domů. Začíná být chladno. Příliš chladno pro šestiletého chlapce, který musí strávit noc bez přikrývky a bez přístřeší pod širým nebem. Na malém plamínku se stále hřála polévka, ale už tak nevoněla. Mám dát Emílii najíst? Hlas služebné zněl uctivě a provinile. Vždyť to ona ho nechala odejít. Buď tak laskava. Já budu jíst později. Se Semem. Služebná otevřela okenice na stěně, kde byla kamna. Susan stála u otevřeného okna a cítila chladný večerní vánek zvenčí a teplo v místnosti. Modlila se k Bohu, který vše řídí, ale její modlitba byla chladná a bezduchá. Vyslyší ji Bůh? Neříká ve svém slově, že jsi vlažný, nesnesu tě v ústech? Věděla, že upřímná, vroucí modlitba zmůže mnoho. Chladné prosby však nemají žádnou cenu. Semovy modlitby nebyly nikdy chladné. V každé situaci se modlil s upřímností a nadšením. Kolikrát už Susan záviděla Semovi jeho živou letoru, ne však v dobách, jako je tato. Sem neustále kolísal mezi extrémy, zatímco Susan, i když nebyla horká ani studená, tiše konala svou práci a přece si připadala stejně malomyslná a ustrašená jako on. Starosti ji téměř zdeptávali. Právě teď, kdy ji Semi potřeboval nejvíce, ji nechali unavené nohy na holičkách. Lincolnshire pokrývali více lesy než louky, kraj byl plný bažin a mokřin a všeobecně byl pokládán za nebezpečný. Vyprávělo se, že dokonce i dospělí muži v tomto divokém kraji beznadějně zabloudili. Susan klesla na krbovou římsu. Nohy ji už nechtěly nést. Zahloubána do myšlenek zírala na pole za malou farou. Tráva už byla slehlá od deště a od dobytka, který se tam pásl. Strach a obavy v ní dosáhly vrcholu a tak zakřičela: Samuel juniore, kde jsi?

podzimní vánek nesl její slova přes opuštěné pastviny. Tady jsem, mami. Susan cítila, jak se jí otevřela ústa a nedovedla je zavřít. Otočila se na své stoličce tak rychle, že skoro spadla. Ten hlas, ten nádherný, jemně znějící dětský hlásek, vycházel jakoby zprostřed pokoje. Anděl? Nesmysl. Tak zemité a praktické ženě, jako byla Susan, se nezjeví anděl. Něco zatahalo za dlouhý ubrus. Susan zapomněla na své unavené nohy a sehnula se. Útlá ruka matky a buclatá ručička syna zároveň zvedly okraj lněného ubrusu. Pod ním vykukovaly modré, ustrašené oči. Susan ho zvedla a vzala do náruče. A s otcem z příběhu o ztraceném synu mohla zpívat. Tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Rázem zmizeli havrani strachu o synův život i o jeho řeč.

Z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová, služebnice boží, četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická.

Další chvála je o vykoupení radosti a boží přítomnosti. Zpěvák Phil Wickham napsal během pandemie, kdy byly prázdné kostely, aby připomněl tři základní pilíře. Kým je Bůh, co udělal a kým jsme díky němu my. Tak se i díky této písni pojďme ponořit do boží přítomnosti s vděčností, že víme, komu patříme.

Kalendárium. Pojďme se společně podívat na události, které jsou spojeny s datem 21. července. Začněme rokem 1917. Ve Vídni proběhlo setkání českých a slovenských politiků. Mimo jiné se jednalo i o budoucím začlenění Slovenska do společného státu. Roku 1969, konkrétně ve 2 hodiny 56 minut, se po povrchu měsíce poprvé prošel člověk, astronaut Neil Armstrong. Věta, kterou tehdy pronesl, se zapsala do historie. Je to malý krůček pro člověka, ale velký skok pro lidstvo. V roce 1880 se narodil Milan Rastislav Štefánik, slovenský vědec, politik, spoluzakladatel Československa. V době první světové války organizoval československé legie v Srbsku, Rumunsku, Rusku a Itálii. Byl prvním československým ministrem národní obrany. Zemřel při letecké havárii při návratu do vlasti. Okolnosti jeho smrti jsou dodnes opředeny mnoha nejasnostmi. Roku 1898 se narodil Ernest Hemingway, americký spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu, za novelu Stařec a moře. Obojí člověka zživli i se sebou samým. Hemingway prý prohlásil, je třeba 2 let, než se naučíme mluvit, a 50, než se naučíme mlčet.

0: Je za námi 13 hodin z úterý 21. července a na Rádiu 7, které právě ladíte, startuje další pořad. Pěkný poslech vám přeje Aneta Lofítková.
1: Fortepiano.

0: Posloucháte Rádio 7, na kterém začíná pořad Fortepiano. Od mikrofonu vás jako obvykle zdraví Lenka Malinová. Kdybych se vás zeptala, jestli máte rádi krize a krachy, asi byste jednohlasně odpověděli ne. Kdo by si přál problémy, nezdar a vše, co je s tím spojené? Každý z nás by si raději vybral pokojný a úspěšný život bez větších výkyvů, jenže no někdy to prostě přijde a máme potom šanci něco změnit a dělat jinak. O tom všem si budeme povídat v dnešním pořadu, ve kterém vítám u mikrofonu Petru Kopetkovou. Vítej, Peťo.
1: Hezké ráno.
0: Tak, já bych tě nejdřív ráda představila. Odkud jsi?
1: Tak já jsem z Brna, bydlím celý život v Brně, takže...
0: Takže z Brna a co děláš?
1: Pracuji jako personální manažerka v jedné firmě a ta personalistika mě baví, takže v ní budu stále pokračovat.
0: Něco o své rodině?
1: Bydlím v Brně s dvouma dětma. Mám syna Ondřeje, kterému je 13 let a dcera Anička má 10,5 roku a bydlím v Obřanech.
0: My dnes otevřeme téma rozvodu, to je něco, co ty si prožila před pár lety, jak je to dlouho?
1: No, já jsem to trošku už zapomněla, ale
0: sedm,
1: je to osm let.
0: Osm let. Máš ráda změny?
1: Mám, ano, mám, ale ne vždy na ně je člověk připravený, takže záleží jaké.
0: Není změna jako změna, že?
1: Přesně tak.
0: Když si ji zvolíme sami, je to něco jiného, než když jsme k ní donuceni. A to právě otevřeme v tom dnešním rozhovoru, protože rozvod je něco, co si neplánuje člověk, rozhodně by se mu do toho nechtělo, ale znamená to velký zlom a velkou změnu a to bylo i ve tvém životě. Kdy ses vdávala a jaká jsi měla očekávání? Další otázka.
1: To jsem se dneska musela opravdu podívat, když jsem se vdávala, protože jsem si to tak nějak trošku i z té hlavy
0: vytlačila.
1: Musela jsem si to osvěžit a byl to rok 2005. Brali jsme se tehdy s bývalým manželem opravdu z lásky a všechno, co jsme si naplánovali, tak nám jako vyšlo. Takže my jsme nejprve spolu cestovali, potom jsme se tedy rozhodli, že bychom chtěli bydlet, takže jsme si našli bydlení, koupili jsme si společně byt. A začali jsme všechno budovat, jako změny v bytě, všechno jsme si vlastně úplně ponovu koupili a v podstatě jsme neměli nic, až na pár nějakých jako úspor a darů od rodičů. Toho jsme si vážili, protože jsme si všechno budovali.
0: Taková ta klasika z ničeho, že začínat.
1: Z ničeho. A pak jsme si tedy řekli jednoho dne, že bychom mohli mít děti. A tak jsme se snažili a ono to nešlo. Byly tam trošku nějaké zdravotní problémy, ale nakonec se podařilo. Takže děti se podařilo mít a dařilo se nám naprosto ve všem.
0: Takže všechno dobré, všechno klapalo.
1: Úžasný.
0: Všechno dobré, pěkná rodina, děti,
1: ano.
0: Co víc si přát.
1: Ano, ano.
0: A?
1: Já jsem ani nepospíchala do práce. Já jsem opravdu si říkala, budu se věnovat dětem, budu doma, budu ta manželka, která vaří, která uklízí, stará se o děti, není potřeba nikam spěchat. A bývalý manžel vlastně chodil do práce, on jako programátor se hodně i vzdělával, takže dodělal si vysokou školu, dělal si různé certifikace v angličtině. A já jsem ho tak jako hodně podporovala, protože jsem viděla, to je ten živitel rodiny. Takže my jsme se opravdu měli vlastně báječně. A v těch Obřanech jsme byli taková parta těch lidí, kde jsme se scházeli s těmi rodinami, takže fakt nám nic nechybělo.
0: Krásný život, který by mohl někdo takhle zpovzdálí, který, anebo kdo teď poslouchá říct, no dobře, dobře, a kde se stala chyba?
1: Chyba se stala tam, že tím i já jsem byla hodně takový ten důvěřivý člověk, který chtěl pomáhat vlastně komukoliv. Takže jsem měla tehdy svou bývalou nejlepší kamarádku, která měla nějaké problémy v manželství a cítila jsem, že ta pomoc by byla potřeba jí. To znamená, že když něco potřebovala, když byla smutná, tak já jsem byla ta, která byla blízko a přišla za ní, povídali jsme si, vzali jsme ji i na výlet, ale nebyli jsme v tom jenom sami, my s bývalým manželem, ale bylo nás tam víc rodin, takže my jsme ji tak jako přijali a věděla jsem, že ona se bude zřejmě rozvádět, že tamto manželství je nějak jako v problémech, takže jsme ji přijali A bylo to takové jako všechno na pohodu. A najednou jsem jako vnímala, že ona hodně pozoruje to naše manželství, ale říkala jsem si, tak, je mezi námi důvěra, co by se mohlo stát, snad nic. No a postupně jsem poznávala, že se něco děje. Ale říkala jsem si, bylo to tak rok, už jsem pozorovala, že to není něco v pořádku. A když jsem vlastně poznala, že můj bývalý manžel se mnou nechce vlastně nic řešit, vždycky přišel jenom večer, občas jsme se vyměnili u dětí, já jsem šla třeba si jako zasportovat večer, nebo on šel do posilovny, tak jsem si říkala, něco se mezi námi děje.
0: Cítila jsi to?
1: Cítila jsem. A chtěla jsem to řešit, řešila jsem to, ale vždycky ta odpověď byla taková, hele, budu stejně měnit práci, nic se neděje, jste moje rodina. A bylo to takové stále oddalování i takových těch manželských věcí, které k tomu patří.
0: Ano.
1: Já jsem nevěděla, co s tím. Nechtěla jsem to nikomu moc říct. Tak jsem šla za tou kamarádkou, které jsem vlastně říkala, hele, to naše manželství jde někam do kytek a já nevím, co s tím. A tehdy vlastně ta pomoc byla taková od ní, že jsme si nalili víno, takže jsme se propíjeli docela často vínem a vždycky jsme si řekli, to bude dobrý, ti naši manželé se z toho jakoby trošku jako zpamatují a budou rádi, že nás mají. Takže my jsme to zapíjeli vínem a takhle to probíhalo tak půl roku. Takové to setkávání, propíjení, zapíjení, trošku odalování tohoto řešit, i když já jsem chtěla řešit ty problémy, ale ze strany bývalého manžela tam nebyla nějaká iniciativa. Mm-hmm. Bylo tam vždycky ta jedna věta, kterou mám pořád jakoby v hlavě. Já vás mám jako rodinu, ale nebudeme už spolu fungovat jako manžele. A já jsem to pořád jako nechápala. Nechtěla jsem to nikomu říct z mojí rodiny, mojí mámě, protože jsem si říkala, že toto s námi asi všemi zamává, že se pokusím to nějak řešit. A když jsem viděla už po tom půl roce, že to jde úplně totálně do kytek, tak jsem říkala, že musíme najít odborníka. Ale tam už jsem viděla, že on vůbec nechce k odborníkovi, že nebudeme vyhledávat nějakou pomoc a že to nebudeme nikomu říkat. Takže v té době to bylo hodně i o alkoholu a o tom, že já jsem se fakt jako večer propíjela.
0: Že jsi neviděla řešení?
1: Neviděla jsem řešení. Já jsem neviděla
0: a neměla
1: vlastně,
0: si za kým jít.
1: Neměla jsem za kým jít. Šla jsem za tou kamarádkou, jo, za tou Lucí, se kterou jsme si nalili to víno, propila jsem se a druhý den zase na novo. Ale já jsem uměla před těmi dětmi to vždycky tak nějak zahlazovat, aby oni neměli tu ztrátu nějakou nebo necítili.
0: Aby to nepocítili. To.
1: Přesně tak.
0: Jak to dlouho takhle trvalo?
1: A, 3/4 roku, rok.
0: To je dlouhá doba.
1: Byla to dlouhá doba a já jsem šla docela psychicky dolů. Já jsem vlastně nejvíc jako na tom byla nejhůř. Nechtěla jsem nikdy jít po práškách, nechtěla jsem ani jít vlastně v podstatě na nějakou psychiatrii. Protože jsem si říkala, že nějak to musíme dát dokupy. A tehdy mě oslovila jiná kamarádka, které jsem to všechno řekla a ona říká, hele, podívej, já znám takovou šikovnou kartářku, ona ti to všechno poví, jak to bude.
0: Ale.
1: Takže jsme jeli ke kartářce a k té kartářce už jsem jela já taková rozsypaná, že hledáš tu pomoc a to řešení. No, tak
0: chytala se stébla, jak se říká.
1: Chytala jsem se stébla. Ale s paní kartářkou to dopadlo tak, že po tom, co mi vlastně řekla, že vlastně chyba je nejvíc na mojí straně, tak já jsem se z toho sesypala. Přijela jsem domů a chtěla jsem všechno řešit. Strašně jsem se omlouvala, na kolenách jsem jakoby prosila, že jestli je chyba ve mně, že se změním, že budu více sportovat, že budu chodit do práce, aby si mě ten manžel jako vážil a zase jsem se mu líbila jako ta žena, aby se to vrátilo tak, jak to bylo kdysi. A napsala jsem mu dopis, že on se mnou nechtěl jako mluvit. Nevím, jestli si ten dopis přečetl. To vlastně nikdy nevím. Na spoustu otázek jsem nedostala.
0: Ty se ho nikdy nezeptala, že?
1: Ptala.
0: Ptala?
1: Ale on mi neodpověděl.
0: A.
1: Takže ta kartářka, to jsem právě hledala, kde pomoc. Duchovní směry, světy.
0: Tehdy se ještě Boha neznala.
1: Tehdy jsem Boha neznala. Tehdy jsem hledala vlastně tady v těchto odpovědi, tady v těchto věcech. A když mě jiná kamarádka vyložila ty karty, tak já jsem viděla v těch kartách, ano, jak kdo se mnou mává, kdo zrovna mě má rád, jo, protože tam byly ty odpovědi. A já jsem si říkala, no tak dobře, tak pojedeme podle karet. Začala jsem jako podle těch karet jako hodně se jako orientovat, řešit ty věci. Až jsem jednoho dne se dostala do stavu, že jsem se začala doma dávit. To byl večer, přijela právě ta kamarádka, já jsem neměla zrovna děti a já jsem se začala dusit. A já jsem si říkala, to je něco špatně. Tady mi se o mě něco pokouší. Takže jsem měla psychosomatický jako i problematický kašle, ztratila jsem hlas. A já jsem viděla, že takhle to dál nejde. Takže jsem to i vybalila mojí mámě, řekla jsem jí, co se děje. A ještě to nebylo všechno jako vyřešené, co bude dál.
0: Tak já teď pustím písničku, necháme naše posluchače chvilku v napětí a potom budeme poslouchat tvůj příběh dál.

jsou chvíle pouhá, dálka je horší než lizeť. Nekonečná touha mě dál jít nutí, čas rány hojí, ale teď, právě teď.

Když život se ti zhroutil jak domeček z kart, když ten, kdo měl tě rád, šel pryč. Slova ti schází, seš rozervánej, vrátit bys to chtěl, jen sílu, kdybys měl.

To nejhorší, co může člověka potkat, je když děti odcházejí. Zákony velí, máš je na neděli, vrátit bys to chtěl, jen sílu, kdybys měl.

0: Na Rádiu 7 probíhá právě pořad Fortepiano s Lenkou Malinovou a dnešním hostem Petrou Kopetkovou. Dnes jsme otevřeli téma, které se týká skutečně velmi mnoha lidí, a to je rozvod, rozpad manželství. Možná jsme si na to už zvykli, že se rozpadají manželství většina. Můžeme říct, že většina dětí dnes tímto musela projít a prochází. A to je také příběh Petry, která přihlížela tomu, jak se jí rozpadá manželství, snažila se hledat řešení a propadala se hlouběji a hlouběji. Dá se to tak říct, Peťo, že?
1: Ano, ano, ano. Propadala jsem se hlouběji a hlouběji a hledala jsem to řešení, nějakou tu záchranu. V podstatě nevěděla jsem, co se stalo. Co bylo vlastně tím důvodem? Já jsem hledala v sobě chybu, to určitě vím, že tam bylo také spousta chyb, které...
0: Každý máme chyby, tak hledáme chyby.
1: A na nich se dá ale vždycky pracovat.
0: Ano, ano.
1: Chtěla jsem tomu dát všemu šanci a začít vlastně znovu. Nejen kvůli sobě, i kvůli tomu, že vlastně my jsme to manželství měli hezké, ale i převážně kvůli dětem.
0: Kvůli dětem.
1: Protože jsem věděla, že ty budou, kdo na tom vlastně potom nejvíc jako budou...
0: Trpět.
1: Mm-hmm. A tehdy jsme se rozhodli, že půjdeme na dovolenou, že tomu dáme takovou tu novou šanci. A na té dovolené se právě všechno se to rozklíčovalo, všechno to takzvaně prasklo. A já, když jsem vlastně zjistila, že ten můj bývalý manžel už má zřejmě, to mohl být roční vztah s tou mojí kamarádkou, že se tajně scházejí někde po večerech, někde prostě ve volných chvílích, tak já jsem si to nechtěla vůbec připustit, že je to možný.
0: A zrovna s tou kamarádkou.
1: A zrovna s tou dobrou kamarádkou, která o mě znala všechno. Věděla všechno. Věděla, čím si procházím, co prožívám. Bylo to strašně těžký. Já vlastně, když si vzpomenu, tak já jsem nevěděla, co mám dělat. Já jsem nevěděla, jestli mám začít odznovu, jestli se mám přestěhovat. A když jsme se právě vrátili z té dovolené, kde to všechno prasklo, tak já jsem velice rychle jednala. Ale to bylo právě tehdy i trochu v afektu. Já jsem řekla, hele, rozhodni se. Já a rodina s dětma, anebo vlastně ta partnerka. A tehdy mi řekl, že jsem se rozhodl pro ní. Ale ty budeš ta moje manželka, která bude pořád doma čekat dál.
0: Takhle to chtěl.
1: Takhle. Mm-hmm. Jo. A já jsem řekla, že takhle neumím fungovat, že to takhle vlastně nepůjde. Že je buď, anebo. A on řekl tedy vlastně, že už mají všechno spolu naplánované, že mají naplánovaný nový dům, že mají vlastně všechno už spolu, jako, že už se to bude jenom zařizovat všechno a kupovat. Tak já jsem se tehdy fakt jako lekla. A to jsem se hodně rychle probrala. A řekla jsem si, ještě abych se do nějakých dluhů jako manželka jako neza...
0: Jo.
1: Tehdy jsem myslela i docela dost na finance, v tom, protože to najednou začneš přemýšlet jako hodně jinak. Najednou víš, že už je konec toho svazku, jakože, ale že jedeš solo a ještě máš ty děti, na který myslíš. Že máš víceméně tu čistou hlavu, nezamilovanou, nepoblouzněnou, ale že myslíš, co a jak teda bude.
0: Jak to bude dál?
1: Takže já jsem jednala velice rychle, našla jsem si tehdy právničku, asi do 14 dnů jsme se rozhodli jako podepsat rozvodové papíry. A pak přišlo to, co jsem nečekala. Já jsem se s tím hodně rychle jakoby srovnávala. Já jsem věděla, že ztratila jsem nejen kamarádku, manžela, ale i spoustu přátel, kteří byli kolem nás. To s tím prostě tak je. Protože někteří mi to i řekli, že hele, abys nám neudělala to samé. Když ztratíš manžela, tak aby sis nevybrala nějakého našeho manžela. Takže já jsem byla trošku tak jako cool v plotě, jako sama. Že ty vztahy se vlastně poničily, manželství rozbité a ze dne na den prostě se ti to sesype jako právě. To bylo v té písničce Domeček z karet.
0: Jak Domeček z karet. Najednou se život zhroutí. A co teď?
1: Takže já jsem vlastně začala ponovu. Úplně v podstatě znovu. Začala jsem hledat, co budu kde dělat.
0: I práci si potřebovala,
1: I práci jsem potřebovala. Já jsem ještě tehdy byla s dcerou na rodičovské. Ona byla tehdy malá. Takže já jsem vlastně neměla nic, od čeho se jako odpíchnout. A nic mě nebavilo. Hrála jsem na kytaru, to jsem všechno dala bokem. Všechno jsem vlastně dala bokem, sportovala jsem. Nemohla jsem nic. Jenom jsem vždycky šla pro děti do školky, pak jsem přišla domů, plakala jsem, oni viděli ty zhroucenou mámu. Takže to bylo takový jako velice těžký. Do toho, co bylo taky pro mě těžký, bylo, že to všechno prasklo. I mezi těmi přáteli.
0: Takže to všichni věděli.
1: Všichni to věděli a teďka různě jsem slyšela ty názory. Někdo se stavěl na tu stranu, někdo na tu stranu. A jak vlastně tomu bývalému manželovi bylo najednou hanba, tak začaly jako docela útoky, začaly soudní procesy, začaly i tahanice o děti, o majetek, takže to nebylo vůbec lehký.
0: Takže to bylo ještě horší.
1: Bylo to ještě horší. Já jsem si říkala, dobře, tak to nedopadlo, stává se to, mám to i sama to vídám ve svém okolí, ale tak co, život jde dál. Jenže horší byly ty tahanice, ty naschvály, takový ty věci, které nechápeš najednou, že se dějí, že to není potřeba. A tehdy jsem potkala moji dobrou kamarádku Renatu, která vlastně sem chodí také do rádia, Renču Žemličkovou, a ona tím, že bydlela kousíček ode mě, říká, Peťo, pojď k nám, pojď na kávu, já ti nějak pomohu, pojď, ať ti třeba líp. Tak já jsem k té Renči začala chodit, začali jsme si jako povídat, ona mě vždycky vyslyšela, tak jsme spolu plakali, jak je to napsáno v Biblii.
0: Plačte s plačícími.
1: Přesně tak. Mm-hmm. Takže my jsme spolu i plakali a já jsem jí povídala, že vlastně nevím, jak mám znovu ten život uchopit, i kvůli těm dětem. Kdybych vlastně byla solo, tak se někam odstěhuju, najdu si práci.
0: A začneš znova.
1: Ale věděla jsem, že kvůli těm dětem prostě musím nejenže fungovat, ale musím to uchopit jako dobře a rozumně. A Renča mi tehdy udělala tu výbornou věc, že mě vlastně nasměrovala do církve bratrské, do Betánie, kde jsem si našla nové přátele. Začali jsme tak jako ponovu. A já jsem začala chodit do církve, protože si pamatuju vlastně z dob, když jsem měla babičku, že ona chodila do kostela a já ty církve jsem vždycky tak brala nějak jako dobrý, no. Oni existují, ale co jako já bych měla tady dělat, že? Já jsem tak jako vnitřně vnímala nějaký ten duchovní svět.
0: Právě jsem se tě chtěla zeptat, s jakým nějakým předporozuměním si přišla do církve? Jestli jsi něco vůbec věděla, co je to církev, kdo je Bůh?
1: Věděla jsem, že Pán Bůh existuje, protože jsem věřila mojí babičce, která mi to řekla. Ale co jako já bych měla mít jako s Pánem Bohem?
0: Bylo to neosobní, že jo?
1: Bylo to neosobní.
0: Z dálky takového
1: jako
0: něco.
1: Věděla jsem, kdo je Ježíš. Jo, vždycky babička mě taky křižovala. Já jsem to měla tak jako ráda. Já jsem se tak cítila s nima dobře. Ale nějaký vztah? Já? Takže
0: jak to na tebe zapůsobilo, když jsi přišla do církve?
1: Já jsem tam první měsíce proplakala. Byla jsem tam velice krásně přijatá. To bylo úžasný. Petr Dvořáček se svojí ženou, s celým sborem mě krásně přijali. A oni mě tak chápali. Jako. A to se mi strašně líbilo. Já jsem si říkala, ti křesťané se tak chovají krásně ke člověku, který tam přijde.
0: Který takový hlavně neznají, že?
1: Najetej, já jsem byla taková furt najetá, jako byla jsem hodně, bylo hodně emocí ve mně. Hrálo tam to ego. A já jsem tam chodila ty první měsíce a plakala jsem a vždycky jsem odešla z kázání. A bylo to potom úžasný, že našla jsem si tam přátelé. Začala jsem potom sloužit ve chvalách. Že jsem se vrátila i k té kytaře a začala jsem vnímat, že Pán Bůh prostě ve mně začíná tak víc pracovat. Že se mě dotýká a říká, Petro, mě na tobě záleží. Zkus se od toho oddělit, od té minulosti a úplně jsem vnímala, jak to srdce se jakoby mění.
0: Víš, mě by zajímalo, jak ta proměna, to asi byl proces, asi to nebylo hned, to je jasné, ale víš, jak člověk, který do té doby byl na všechno jako kdyby sám, musel si řešit ty věci sám a nevěděl, že je způsob, že může Pána Boha do toho přizvat, že může jemu říct pomoz mi s tím. Jak tady ta proměna proběhla v tobě, kdy jsi věděla, že pokud chceš dál jít, takže by to mělo být jinak v tvém životě?
1: No, já jsem hodně vnímala, že se ve mně něco děje. A že to není ta Petra, která byla dřív, a ty hodnoty se mě začaly měnit. A já jsem viděla, že ve mně prostě Pán Bůh jako pracuje, že kdo jiný by toto dělal. No, jestli jsem to tak nějak...
0: Jo. Víš, myslím si, že kdyby se ti nestalo to, co se ti stalo, je těžko říct kdyby, že? Aha. Jestli bys došla také k tomuhle přemýšlení, k tomu hledání smyslu života v Bohu, asi těžko,
1: ne,
0: že?
1: Ne, já jsem věděla, že toto bude nějaká součást, nechci říct úplně jako božího plánu, jo, tady máš krach manželství, aby se změnila.
0: Že to byla šance
1: Ale
0: na
1: že
0: změnu.
1: To byla šance vlastně na změnu. A že díky tomu, že jsem vlastně poznala Pána Boha, který ve mně začal pracovat, tak vlastně se mi otevřel úplně nový a jiný život. Že vlastně i to srdce, které bylo na 1000 kusů tehdy, bylo. A bylo tam hodně i nedůvěry vůči novým lidem, kamarádkám, že jo, to bylo hrozně
0: plný.
1: Tak já jsem vnímala, že to srdce dostávám nové to DNA, které se mi jako vlilo do těch žil a začaly mi přicházet do cesty právě noví praví přátelé. A jedna taková moje kamarádka, kterou bych tady ráda vlastně o ní řekla, která se jmenuje Nicole, tak mě přišla do života a já jsem věděla, že toto je prostě člověk od Pána Boha. Nejen, že ona je podobný vítr, jako jsem já, a já jsem hodně energický člověk, ale i, že my jsme se jako kamarádky prostě našli. A nejprve ty první měsíce, roky jsme začali chodit hodně na procházky, že ona hodně ráda chodí, tak já jsem se k ní přidala. Pořád jsem si říkala, ale já nevím, jako co my dvě, teď Nicole úspěšná žena, co já jich zajímám, moje příběhy. A ona mě naslouchala, povídali jsme si a pak už vlastně to nebylo jenom o tom, co já zažívám a prožívám. Byla to taková hodně o psychologii, ty naše rozhovory, ale vlastně i o víře. A já jsem věděla, že i ona vlastně potřebuje kamarádku, kterou jsem se stala já, a za to jsem vlastně strašně vděčná.
0: Tak dáme další písničku.

0: Pořad Fortepiano na Rádiu 7 se přehoupl do své druhé poloviny. Dnes máme v pořadu téma rozvod nebo obecně vzato krize, krach jako začátek. Mým hostem je Petra Kopetková. My jsme skončili to tvoje vyprávění v momentě, kdy se pro tebe otevřela nová cesta v životě, ale samozřejmě něco takového vážného, jako je rozvod, si nese své následky v životě, které musí člověk potom řešit ještě nějakou dobu. A já bych se ráda teď zastavila u jedné věci, a to je odpuštění. Protože to je asi docela zásadní věc, jednak obecně v našem životě, ale tím více ve vztahu, který se zkazil, skončil, nedopadl dobře.
1: Mm-hmm. To odpuštění, to byl proces. To byl proces a věděla jsem, že potřeba, abych k tomu došla jako křesťan. A když si vzpomenu na různá kázání na téma odpuštění, tak já jsem si jich vyslechla několik a začalo to ve mně jako pracovat. A věděla jsem, že toto už je potřeba, abych já sama uvnitř to řešila. Já jsem takovej v tomhle člověk, který je potřeba to vyřešit. Petro, řeš to. Takže jsem se k tomu odpuštění odhodlala právě po těchto kázáních. A tehdy jsem ve sboru a v tomto mi nejvíc pomohl jako sbor, církev. Že jsem to tam mohla vlastně s někým sdílet, s nimi, ano. Odevzdat to, modlit se za to. A k tomu odpuštění skutečně došlo. Bylo to tehdy v City Houseu, kdy vlastně na toto téma bylo několik kázání a já jsem přišla za jednou právě kamarádkou a říkám, já vnímám, že to odpuštění tady je, pojďme se za to modlit. Já cítím, že to tak všechno jako odevzdávám a prosím za to, abych už si to dál jakoby nenesla, neřešila, abych i je nechala jít jako v tom odpuštění. Ano. Takže to tam proběhlo. Bylo to velice emotivní. To fakt jako ty slzy.
0: Tak jako ty seš emotivní, tak bylo to emotivní.
1: Ano, bylo to emotivní, bylo to v podstatě pro mě osvobozující. Velice to jako odešlo. Ale tehdy jsem i získala odvahu, abych se na toto téma s nimi sešla. S
0: ano,
1: bývalým manželem.
0: Abys to řekla.
1: Abych jim to řekla. A tehdy mi řekl bývalý manžel, to je pár let zpátky, tak říkal, já přijdu k tobě a co budeš potřebovat, tak mě řekneš. Takže já jsem mu to tehdy řekla v obýváku, že by se za všechno chtěla omluvit, jestli jsem i já něco sama udělala špatně. A i za některá jednání. On to vlastně v podstatě nečekal. To vlastně byl velice jako v šoku. Řekl, OK, dobře, beru to a to je vše. Ale já jsem věděla, že toto je potřeba.
0: To bylo pro tebe důležité.
1: To bylo pro mě důležité. Hmm. A já jsem vnímala, že nebudu se dívat na to, kdo jak to uchopí, tuto věc. Ano. Ale že já potřebuju pro sebe toto dát, vlastně říct a odevzdat to. Takže to tam proběhlo.
0: Já jsem ráda, že to zaznělo, protože si myslím, že je to velmi důležitá věc v našem životě a ve vztazích odpuštění. A odpuštění je něco, co by nás mělo provázet a provází v našem životě. Musíme se naučit odpouštět druhým lidem, odpouštět i sobě. A pokud to neděláme, tak se nemáme dobře, protože nám něco brání jít dál. Takže jsem ráda, že to tady zaznělo, je to základní věc, odpuštění, dojít k tomu, poprosit Pána Boha za odpuštění a poprosit i lidi, se kterými jsme měli nějaký konflikt nebo nedopadl dobře ten vztah, za odpuštění, abychom mohli jít dál.
1: Ano.
0: To je velmi důležité. Co nového si začala prožívat? Co jsi poznávala, co jsi dosud nepoznala, když jsi začala chodit do církve a začala si poznávat Pána Boha?
1: Hodně se mi změnil žebříček hodnot. Já jsem byla dříve, to jenom tak jako v krátkosti, měla jsem to hodně postavené na tom, jak to přesně chci já. Ať se máme finančně dobře, ať si to koupíme, hodně i na těch penězích. To já řeknu na sebe, já to prásknu. Ale najednou jsem vnímala, že o tom to není, že člověk může být šťastný i s pár penězí, že nepotřebuji dělat si nějaký velký zásoby všeho. A že je potřeba i v blízkosti Boha všechno, i já se musím jako i denně napomínat a učit, i zakazovat si některé věci jako křesťan.
0: Dokonce i zakazovat.
1: To, co jsem dělala dřív, jako zakazovat. Třeba když hledáš novýho partnera, spoustu věcí si musí zakázat.
0: No a dřív si zapíjela ten svůj žal a to svoje neštěstí. A jak teď řešíš, když máš nějaký problém? Co to vínečko?
1: Vínečko, ano, vínečko
0: pít není špatné, jo, ale víš, ano. Co myslím?
1: Není to pro pijení žalem.
0: Ano, ano.
1: Vínečko si dám na chuť.
0: Vínečko na chuť je v pohodě.
1: Vínečko si dám na chuť. Dávám si ho docela často, protože mě chutná. Tak jak někomu chutná káva, někomu chutná i zákusky, tak já si
0: ale
1: dám
0: není to to zapíjení žalu.
1: To rozhodně už ne, to už ne.
0: A když teď přijde nějaký problém, tak jak ho řešíš?
1: Já...
0: Jaký je v tom rozdíl?
1: Modlitba. Já volám k Bohu, protože vím, že Bůh byl ten, kdo mě řekl, já tě nikdy neodpustím a nikdy se ti nezřeknu.
0: Neopustím.
1: Já tě nikdy neopustím a cokoliv vlastně budeš chtít, tak přijď za mnou. A já jsem toto vnímala, jakoby ke mně prostě promlouval. Já nejsem moc charismatický člověk, já nejsem moc, jako který se hnedka unáší, ale vnímala jsem ty jeho věty. A kdy pro mě promlouvá. Takže jdu za ním, volám k němu, ať je ráno, půlnoc, kdykoliv.
0: A odpovídá?
1: Někdy odpovídá, někdy ne. Ale tak hlavně mě slyší.
0: Ano.
1: A to je vlastně velice
0: důležitý. To si můžeš být jistá.
1: To jsem si jistá a to je vlastně pro mě důležitý. Někdy promlouvá, někdy ne. Ale vždycky je tam to ujištění. Já tě mám prostě rád, ty seš moje milovaná dcera. Nemusíš to tak hrotit, nemusíš to tak strašně moc jako držet ve svých rukou.
0: Snažit se,
1: stačí to odevzdávat. A jinak mám tu kamarádku Nikol, se kterou si můžeme tady na zemi vlastně v podstatě cokoliv říct.
0: Ta kamarádka Nikol má taky manžela, že jo? Abychom to jako uvedli do kontextu.
1: Ano, kamarádka Nikol má taky manžela, řekla bych, že má hezky spokojený
0: život. Který je taky kamarád.
1: Který je taky kamarád. A víš, jako ano, to je totiž důležité,
0: to je důležité
1: si říct.
0: Ano, že do toho je taky jako kdyby zapojen.
1: My jezdíme spolu na dovolený a my jsme tam opravdu, to je, když toto popíšu, tak my jsme tam opravdu jako kamarádi. Mě by teda nikdy nenapadlo nic. A my jsme opravdu kamarádi, který si jdou. My většinou jezdíme na ty dovolené k moři, protože my rádi se
0: máme rádi
1: moře, my se rádi prostě vyhříváme i na sluníčku. Takže buď hrajeme volejbal, chodíme na procházky, ale taky si povídáme o Bohu. To je to, co nás taky jako hodně drží.
0: Teď máš nový obsah rozhovorů, než jsi měla předtím, že?
1: Ano.
0: Vlastně všechno se ti stalo takové, novou náplň si dostala do života, tak bych to asi řekla, ne?
1: Ano. Novou náplň a je pravda, že jsem taky o spoustu, o několik kamarádek jako přišla, protože ty témata tam potom vypršely.
0: Tak si nemáš o čem povídat.
1: Nemáš si o čem povídat, přesně tak. A navíc děláš věci třeba úplně jinak.
0: Tak já jsem ráda, že jsme se dostali k tomu radostnějšímu z toho těžkého. Jak se teď s odstupem času díváš na to, co jsi prošla, co se ti stalo? Jak se na to teď díváš, když už je to nějakých těch 8 let?
1: Musím říct, že jsem ráda, že jsem to prošla bez psychiatrické léčebny, i když vím, že oni tam mohou pomoci, bez nějakých prášků, bez nějakých utlumováků. A jsem v tom i na sebe hrdá, že jsem nevracela to zlo, které přicházelo během těch soudních procesů. A tím, že jsem vnímala tu boží blízkost, tak já jsem vlastně o nic nepřišla. Dobře, přišla jsem o manželství, které jsem si přála do konce života, ale já jsem naopak dostala.
0: Získala jsi?
1: Získala jsem hodně. Získala jsem hodně. A já vlastně už vůbec neberu nic jako ztrátu.
0: Co ses za tu dobu naučila o sobě a o Pánu Bohu?
1: No, o sobě. Jako, ať jsem dostala i takovou jako pomoc od lidí, od církve, od sborů, od blízkých, tak já jsem si nikdy moc o tu pomoc ani neřekla. Já jsem se vždycky snažila nějak to udělat sama. A našla jsem v sobě i věci, které jsem si tak jako někde upostranila, že prostě nebudu je dělat, nebudu řešit. Proč bych třeba studovala, proč bych jako se rozvíjela. Mně to vlastně tehdy stačilo, mi tu rodinu a ty děti.
0: To byl pro tebe ten smysl.
1: To byl pro mě ten smysl, protože vlastně, proč bych jako něco dalšího získávala. Takže když vlastně jsem se rozhodla, že jdu dělat věci, které mě dřív bavily, ať jsem zase vzala kytaru do ruky a začala jsem hrát a zpívat, tak vlastně jsem se rozhodla, že se chci vzdělávat. Zase chci dál něco v sobě pracovat. A nejde ani tolik jako o titul, ale o to, že chceš dostávat do sebe prostě nějaký informace.
0: Rozvíjet se.
1: Rozvíjet se.
0: A to asi nějakou dobu trvalo, než si tu chuť vůbec k tomu dostala a odvahu.
1: Odvahu, chuť a vlastně tu možnost, když bylo rozhodnuto soudem o střídavé péči, tak tehdy vím, že jsem se rozhodla a říkala si, co já budu dělat. Dřív byly děti víceméně se mnou, já jsem chodila do práce, našla jsem si práci a lítala jsem.
0: Jo, ano, prostě klasické, byla jsem v jednom kole, klasika.
1: Byla jsem v jednom kole, klasika. A dopadla střídavá péče, říkám dopadla, protože nebyla jsem úplně tomu nakloněna, ty důvody tam byly, hlavně protože myslím si, že obě domácnosti, oba ty rodiče musí být aspoň z 90% nějak nastavení jako stejně v té výchově.
0: Nebo a musí být schopni

0: někdy tolik čas, ale k tomu studiu jsem se dopracovala, že se chci sebevzdělávat a posunovat dopředu.
1: Možná je to taková nová etapa tvého života, kterou pán Bůh ti otevřel, že předtím si měla hlavně na starosti nebo na srdci zabezpečit děti a svoji rodinu, to byl tvůj život. A když se tohle zhroutilo všechno, tak pán Bůh ti teď otevřel novou etapu života. Samozřejmě ty děti tam jsou, ty tam budou na pořád. To se nedá, když je někdo matka, tak je to jasné, že ty děti tam budou pořád ve tvém srdci a ve tvém zájmu, že? Ale pán Bůh ti otevřel nové věci.
0: Ano. A vnímala jsem, že od něj, že pán Bůh ke mně promlouvá, říká Petro, dělej taky to, co chceš ty, co tě baví. Moc se nedívej na to, co ti úplně každý vedle tam říká, našeptává. Jo. Takže jsem začala dělat to, co mě baví. Děti vidí už tu veselější, spokojenější mámu. Řekla bych, že už jsem se jako vrátila do toho, kde jsem byla před těma 8-9 rokama. Taková ta veselá
1: máma. Takže 8-9 let trvalo. To je docela proces, který musí člověk projít, aby a projít si těmi věcmi, které musí si pořešit i sám v sobě, i směrem k okolí, směrem k tomu bývalému manželovi, že to je docela dost věcí, kterými musí člověk projít, než se od toho může oprostit.
0: Ano. A odpustit v podstatě všem. Jo. Ano. I těm, kteří bydlí kolem nás a řekli, je, tak to je, jo. A najednou řekneš, tak jo, no, tak každý měl v tu chvíli na to nějaký názor. Není potřeba se tím zabývat, kdo co jak řekl nebo neřekl.
1: Pociťuješ takové to stigma, řekla bych, rozvedené ženy?
0: Já si to nějak tak jako vůbec nějak ani nepřipouštím. Ne.
1: A ze strany okolí?
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Tak díky Bohu.
0: Já se sama tak jako nazývám, jsem svobodná žena, která má ještě toho hodně před sebou a díky této vlastně tady této ráně nebo tomuto, co vlastně se mi stalo, tak věřím, že bych mohla i někomu pomoci a poradit a že i pán Bůh si toto jednou použije a že i já s odstupem času se na to budu dívat i jinak. Ale ne, jako stalo se mi to, je to hrozný a to ne. Ale spíš jako je to zkušenost. Hodně jsem se poučila z chyb, které jsem i já udělala, které bych taky neměla dělat, když bych si jednou našla nějakého partnera. A jak jsem říkala, já jsem toho spíš hodně získala.
1: Jsme v závěru našeho dnešního povídání a je dobře, když skončíme optimisticky. A já jsem ráda, že jsi byla otevřená, abys hovořila tady o tom svém životě, o tom, co tě potkalo, protože krach manželství není snadná věc a někdo má možná problém o tom mluvit a určitě je potřeba nějaký čas, než se věci zahojí, než se rány zahojí, ale je potřeba o tom mluvit. A je asi velký rozdíl, který ty teď pociťuješ ve svém životě, jak teď řešíš věci, než jak si je řešila předtím, protože předtím si neznala Boha a nevěděla si, že tady je ta možnost mít někoho, kdo je větší, kdo víc unese a kdo je nad tím vším. To je něco úplně jiného, že? Takhle žít.
0: Určitě. A měla bych to jednodušší, možná kdybych znala už dávno Pána Boha, nebo už tehdy to nějak uchopila víc vírou, ale mě to trvalo.
1: Tak poslední otázka v našem dnešním povídání a možná je zbytečná, ale já ji položím. Kým je teď pro tebe Pán Bůh a jak vnímáš církev?
0: Tak vnímám, že Pán Bůh je ten otec, který mě miluje. Jako je to ten táta. Já jsem nikdy nezažila blízkost otce, já jsem neměla otce. Takže je to ten táta, který si o mě zvrchu stará. A je to vlastně, dal mě novou šanci, nový život. A já ho nechci zklamat. A církev? To chodí do církve je důležitý. Myslím si, že když má někdo víru solo, tak to není dobrý. Protože jsou různá téma kázání, chvály a celkově to společenství je důležitý. Aby jsme o tom mohli mluvit společně, mohli jsme se modlit, sdílet a nebýt pouze sám.
1: Vnímáš církev jako domov?
0: Jo, je to domov. Je to domov, kam se můžu

0: vracet. Je to přesně taková i ta nemocnice, když se i něco děje. Nenechávat si to pro sebe.
1: To je možná i tvoje doporučení směrem k těm, kteří nás dnes poslouchají, ne? Když bych úplně v samém závěru tě poprosila o nějaké shrnutí nebo povzbuzení či radu pro lidi, kteří se nachází v těžké krizi životní.
0: Já jsem ten, který jsem to se snažil takto udělat, aby řešit to. Řešit to, řešit ty problémy a nenechávat to být. A řešit to ať už jsou to lidé, kteří věří nebo nevěří, tak hledat ta řešení i pomocí odborníků a nenechávat to zajít do nějakých právě extrémů, že se to neřeší. Takže hledat ta řešení, mluvit o tom, i kdyby to stálo cokoliv, tak ono vždycky je potřeba si uvědomit, že pokud jsou v tom děti, tak vlastně nejvíc na závěr to vlastně je to nejvíc jako zasáhne. Já to vidím i u svých dětí, ale díky Bohu a blízkosti Pána Boha se to všechno jako mění a řekla bych, že teďka je to fajn. Řešit, řešit a chodit za Pánem Bohem. A pro ty, kteří ho hledají, tak zapojit i do toho nějaké ty blízké přátele, kteří mohou v tomhle pomoci a nasměrovat.
1: Nebýt sám se svým problémem.
0: Mm-hmm. Tak.
1: To říká Petra Kopetková, můj dnešní host v pořadu Fortepiano. Do budoucna se teď díváš asi s větším optimismem, než tomu bylo před pár lety. To vyplývá z toho, co jsi teď řekla. A já ti přeju, aby ti Pán Bůh ukazoval tu cestu, po které máš jít, aby si mohla jít do těch jeho šlépějí, víš, do těch stop. Mm-hmm. Aby se ti to dařilo a aby si ještě mohla vidět jeho jednání ve svém životě, v životech svých dětí. Děkuji ti, že jsi přišla.
0: I já moc děkuji.
1: Pořad Fortepiano končí, ten další tady bude zase za týden v pravidelném čase. Od mikrofonu se loučí Lenka Malinová.

Přivítali jsme 14. hodinu, která bude patřit hlavně písničkám na přání. Ještě předtím vás pozvu k nahlédnutí do přehledu pořadu pro odpolední část vysílání. Pokud je Bůh dobrý, proč se kolem děje tolik zla? Vyučování Karla Řežábka z cyklu 3P přináší od 15.15 odpověď. Na vinici, kde vinař prořezává neužitečné ratolesti, nás zavede Janovo evangelium v 15 hodin 45 minut. Je zajímavé, že nás k Bohu tolik nepřitahují období klidu, jako spíše časy zkoušek a těžkostí. Lukáš Targoš to ve svém vyučování o Josefovi egyptském ještě vyostřuje. Je daleko těžší projít testem prosperity než testem tragédie. Proč? Odpovědi můžete hledat při poslechu relace Překročit hranice v 16 hodin. V 16.30 se na vás těší záznam z dnešního ranního telefonátu, který otevře téma svobody. Po 17. hodině se z korálky ponoříme pod hladinu a poznáme drobné živočichy, kteří se ve dne v noci zdokonalují v plavání, skákání a tajemném kvákání. Bible Guide se vydáme na jízdu vlakem spasení. K poslechu pozbuzení pastora Jiřího Zdráhala jste zváni v 18 hodin. No a Bible Guidem tedy ukončíme dnešní odpolední maraton vysílání, ale za pár minut odstartujeme maraton písniček na přání.

Písničky na přání jsou tu pro vás i dnes, a to až do 15. hodiny. Máte prostor k nám zavolat nebo nám napsat a vybrat si písničku, kterou byste chtěli zahrát. Ozvat se nám můžete například telefonicky, a to na číslo 515 535 485, nebo nám napište na náš e-mail studio@radio7.cz nebo na náš WhatsApp 608 566 773. Najdete nás také na sociálních sítích, kde vyhledejte radio7.cz. Těším se na vaše přání a vaše zprávy, tak se určitě ozvěte.

Máme tady první písničkové přání, o které si zavolala posluchačka Iva. Posílá písničku Rájem od skupiny Učedníci, a to Milence, Mílovi a taky Radce. Plus nám do rádia i všem, kteří rádio poslouchají. Tak písničku posílám.

Máme tady další přání, které ráda přečtu. Každý rok se nám život mění a ne vždy jsou to dobré změny, a to hlavně, když už v těle mládí není. Kdy stále víc prahneme po duchovním potěšení, v Kristu můžeš ale dnes i plesat, i přes svých 85. Prosíme vás o písničku pro Sáričkovou Aničku. Písničku s názvem Má naděj na tom spočívá posílá Jana a Bohouš Jaštíkovi, a přejí všechno nejlepší Aničce. Tak my se k přání samozřejmě také přidáváme a písničku posílám.

Na Rádiu 7 právě posloucháte písničky na přání a přišla nám další zpráva. Dobrý den, prosím zahrajte chválu od skupiny Jiný rytmus, Hoden je beránek, pro pozbuzení a potěšení pro Marušku, která je v současné době v Dobrušce. Písničku posílají Milan a Jiřka. Tak my moc děkujeme za zprávu a písničku posílám.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: Teď je před námi trochu živější píseň, o kterou si napsal Jiří. Vybral kapelu Adriel a píseň Zachraňme si kožu. Posílají úplně všem, tak přání ráda splním a děkujeme.

Jsme krátce za polovinou písniček na přání a o další píseň si napsala posluchačka Milena, která prosí o zahrání písničky Přístav kapely Třetí jeň. Posílají kamarádkám Ivě a Radce a taky nám tady všem do rádia. Tak moc děkujeme a musím říct, že tohle je jedna z těch písní, co jsou i mou srdcovou záležitostí, takže moc ráda tohle přání plním a píseň posílám.

0: Pište nám na e-mailovou adresu studio@radio7.cz nebo SMSky na číslo 608 566 773.
1: O další písničku si zavolala posluchačka Emílie a přeje si, ať jí zahrajeme píseň O jak vzácné štěstí pro mne. Posílají celému našemu týmu tady v rádiu, tak moc děkujeme a písničku posíláme.

773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio 7.cz.

komnaty vyjde veselé jako rak, když běží k cíli, vychází na jedno okraj nebe.

Všem věrným posluchačům i nám tady do rádia posílá písničku Honza ze Švýcarska a vybral chválu Jen svatý Bůh a Pán od kapely Lift Up s přáním požehnaného letního odpoledne. Tak mi moc děkujeme a písničku posílám.

Vysíláním Rádia 7 vás i po 15. hodině provází Aneta Lofítková. V následujících minutách se opět stišíme v modlitbě před Bohem. Pane Bože, jsi soucitný Bůh, který je nade vším a který má ve svých rukách životy úplně všech lidí, celého světa. Díky za to ujištění, že ti, kteří tobě patří, můžou k tobě utíkat a o tebe se opřít. A tak víme o zemích, víme o různých místech, kde lidé trpí, kde prožívají bolest, ztrátu a jsou třeba uprostřed války, různých nepokojů. Tak prosím, buď jejich oporou, buď jejich silou i v těchto trápeních, které prožívají. Ty máš soucit se všemi lidmi, tak prosím, podpírej i ty, kteří teď prožívají těžké zkoušky, které si třeba ani neumíme představit. K tobě pozvedám ty, kteří jsou součástí války, tak je prosím drž a chraň, a je to tvá vůle, tak prosím, aby tohle zlo mohlo skončit a hlavně, aby ti lidé, kteří i třeba tohle začali a způsobili, tak hlavně začali hledat tebe, protože tě, Pane, potřebují, tak si jim prosím dávej poznat, ať si uvědomí, že ty jsi tím jediným vládcem nade vším. Amen.

Teď je před námi americká rocková kapela Citizens s písní, která svým textem připomíná, že boží péče a milost jsou všude kolem nás. Pozbuzuje nás, aby jsme se oprostili od lidských hranic a odevzdali se božímu vedení. Tak věřím, že opravdu tahle chvála může být pozbuzením k tomu, ať se necháme Bohem vést, protože on jediný je ta správná cesta a ten správný směr.

0: Letní osvěžení s Rádiem 7.
1: Pokud je Bůh dobrý, proč se kolem děje tolik zla? Vyučování Karla Řežábka z cyklu 3P hledá odpověď.

Na úvod přečtu báseň od kardinála Maximóze IV., která má zvláštní název. Nikdy nebudu věřit. Nikdy nebudu věřit v Boha, který by nestál o člověka a neměl v něm zalíbení. V Boha, který by si přál, abych se ho bál, a který by číhal na člověka, jak ho nachytat při hříchu. V Boha, který by vyžadoval, abychom každou zkoušku složili jen na výbornou. V Boha, který by hrozbou ohně stíhal každou lidskou radost, v Boha neschopného pochopit, že děti se někdy zatoulají a že zapomínají. V Boha, který by nenabízel nové setkání tomu, kdo ho opustil. V Boha, který by neměl pro každého člověka zvláštní, osobní a jinému určené slovo. V Boha, který by překážel člověku v růstu, v proměně sebe a světa. V Boha, který by byl nepřátelský k hmotě. V Boha, který by byl nepřátelský k sexualitě. V Boha, který by nebyl láska a nedovedl proměnit v lásku všechno, čeho se dotkne. V Boha, který by navždy zničil tělo místo, aby je vzkřísil. V Boha, který by se staral o duše a ne o lidi. V Boha, kterého by se nemuseli bát bohatí, před jejich dveřmi je bída a hlad. V Boha, který by si liboval v bolesti. V Boha lidí, kteří si myslí, že milují Boha, když nemilují lidi ve svém okolí. V Boha lidí, kteří chodí do kostela a přitom nepřestávají lhát, krást, podvádět a donášet. V Boha těch, kteří si nikdy nezašpiní ruce a nic neriskují. V Boha, který by ve jménu naděje na věčný život bránil úsilí o přetvoření světa. V Boha kazatelů, kteří mají hotovou odpověď na každou otázku. V Boha, který by byl monopolem jen jedné rasy, církve či kultury. V Boha, který by nebyl přítomen všude, kde se lidé milují. V Boha, kterého by bylo možno potkat jen v kostele. V Boha naivního stařečka, kterého je možno zneužívat dle libosti. V Boha, kterého by mohli pochopit jen lidé moudří a zralí. V Boha bez tajemství. V Boha, ve kterého bych nemohl doufat proti vší naději. Ano, můj Bůh je jiný Bůh. Já myslím, že tahle báseň vystihuje celou řadu důvodů, proč se řada lidí hlásí k ateismu. Prostě taky nevěří v takového Boha. A z rozhovoru s lidmi vím, že pro řadu z nich je hlavním argumentem věta, která byla v té básni obsažená, nikdy nebudu věřit v Boha, který by si liboval v bolesti. Ta rovnice je jednoduchá. Pokud je Bůh dobrý, nechce, aby jeho stvoření trpělo. Pokud je Bůh všemohoucí, může utrpení zabránit nebo je odstranit. A protože církev tvrdí, že Bůh je všemohoucí i dobrý, utrpení by nemělo existovat. Jenomže ve skutečnosti vidíme utrpení všude kolem nás a sami ho zakoušíme. Proto Bůh buď neexistuje, nebo není všemohoucí, nebo není dobrý. Možná podobným způsobem přemýšlíte, nebo přemýšlí někdo z vašich přátel, z vašich blízkých. Jestli Bůh stvořil svět a pečuje o něj, proč je v něm tolik utrpení? Proč Bůh nezasáhne? Když někdo znásilní mladou dívku a pak ji ještě zmrzačí nebo zabije, jak to Bůh může dovolit? Nebo co třeba sucho ve východní Africe, které způsobí hladomor milionů lidí? Příroda jako kdyby se tam zablokovala ohledně dodávky vody, takže milionům lidí, ženám a dětí hrozí reálně smrt. Kde v tom všem je milující všemohoucí Bůh? A právě protože svět prostě nevypadá jako místo, za nímž by stál všemohoucí a milující Bůh, tak to řada lidí usuzuje, že žádný Bůh není. Jenomže jiní lidé, a není jich zrovna málo, jsou přesvědčeni, že Bůh existuje. Četl jsem nějaký výzkum pana Hartra, který dokládá, že více než 2/3 lidstva věří v nějakého boha nebo božstvo. Přestože žijí v tomtéž světě, jako my, ve světě plném nespravedlnosti, bolesti a utrpení, tak 2/3 lidstva věří, že nějaký bůh nebo božstvo existuje. No ale potom by zbývaly jenom ty další dvě možnosti. Dobrá, možná tedy existuje. Ale pak tedy nemůže být všemohoucí. A k čemu by byl takový bůh, kdyby nebyl všemohoucí? A nebo ještě hůř, možná existuje a je všemohoucí, ale není dobrý. Je to lhostejný bůh, nebo Bůh, který si libuje v bolesti. C.S. Lewis, anglický spisovatel předminulého století, mimo jiné profesor středověké a renesanční literatury na univerzitě v Cambridge, také autor knižní předlohy Narnie, napsal vynikající knihu o tomto tématu. Ta kniha se jmenuje Problém bolesti. A ten autor v ní formuluje takovou velmi zajímavou myšlenku. Bůh k nám šeptá v našich radostech, říká, mluví k nám skrze svědomí, ale křičí na nás skrze bolesti. Je to amplion k vyburcování hluchého světa. Jak říkám, ta myšlenka je pozoruhodná, ale potom se tomu autorovi něco stalo. Prožil tu bolest a utrpení natvrdo sám. Zemřela mu manželka na rakovinu
A to přesto, že se za ní modlil. A ona sama se taky modlila. Najednou se mu všechno sesypalo. A místo těch jasných myšlenek a odpovědí mu zbyly jenom samé otázky. Najednou zjistil, že je pro něj těžké věřit, že Bůh je dobrý. On si v té době psal deník a přečtu vám z toho jeho deníku, který později vyšel knižně pod názvem Svědectví o zármutku. Přečtu vám několik ukázek. Jsou to prostě autentické syrové zápisky těch jeho myšlenek. Jaký vlastně máme důvod, kromě svých zoufalých přání, věřit, že Bůh je v míře, kterou jsme ochotni připustit dobrý? Což pak nás všechno, co vidíme, nenutí věřit v naprostý opak? Co můžeme postavit jako protiargument? Ne, má skutečná obava není z materialismu. Kdyby byl materialismus pravdivý, pak bychom my, nebo to, co omylem pokládáme za my, mohli uniknout, dostat se spod toho balvanu. Stačilo by si jen vzít trochu víc prášku na spaní. Spíš se děsím toho, že jsme ve skutečnosti jako myši lapené do pasti. A nebo, což je ještě mnohem horší, jako myši v laboratoři. Někdo tuším řekl, Bůh stále koná geometrická měření. Co když ve skutečnosti Bůh stále pitvá zaživa? Cítíte v tom tu bolest. Najednou se mu zhroutil svět. Najednou mu ten svět přestal připadat jako svět, o který pečuje milující a všemohoucí Bůh. Ale v tom samém deníku, jen o kus dál, hned polemizuje sám se sebou a klade jinou otázku. Říká, je racionální věřit ve zlého Boha? Nebo řekněme v Boha, který by byl stejně zlý jako všechny tyhle věci? Ve vesmírného sadistu, zlomyslného imbecila? Taková bytost by nemohla vymyslet, stvořit nebo řídit svou vládu absolutně nic. Takový král, v uvozovkách, by dokázal jenom klást pasti, do kterých by zkoušel dávat návnadu. Nikdy by si však nedovedl vymyslet takové návnady, jako je láska, smích, narcisy nebo mrazivě studený západ slunce. Ten a stvořit vesmír? Ten by přece nedokázal přivést na svět něco takového, jako je vtip, duha, omluva nebo přítel. Bible ukazuje, že Bůh stvořil člověka z lásky a pro lásku. Stvořil nás ke svému obrazu, říká. Pro nás křesťany to znamená, že podobně jako on máme svobodnou vůli a s ní související možnost a schopnost milovat. Když říkám, že nás Bůh stvořil pro lásku, samozřejmě by nás mohl mít rád, jako má třeba sochař nebo malíř rád své dílo. Nebo by si pro nás mohl vyhradit lásku, jakou máme rádi svého pejska nebo nějakého jiného domácího mazlíčka. Ale jemu to nestačilo. Bůh si přál něco víc, mít s námi vztah skutečné, svobodně dávané lásky. A takový vztah nelze mít se sochou, obrazem nebo loutkou na klíček. A právě proto křesťané věří, že je pravdivý ten popis, který dává Bible, který ukazuje, že Bůh dal člověku svobodnou vůli. Jenomže, abychom skutečně měli svobodnou vůli, tak s ní musí být spjata i možnost této svobody zneužít. Dokonce, i když to znamená ublížit druhým. Být opravdu svobodný znamená být morálně zodpovědný. Znamená to být morálně zodpovědný jeden vůči druhému. Ale zároveň to znamená mít možnost volby. Jedinou alternativou by totiž byli lidé bez svobodné vůle. Lidé na klíček, roboti s naprogramovanou schopností činit dobro a s naprogramovanou neschopností činit zlo. A právě proto Bůh nezasáhne pokaždé, když někdo chce zneužít svoji svobodu a ublížit někomu jinému. Je to v povaze svobody samé. Buď mohl Bůh stvořit svobodné lidi, kteří mohou dělat, co se jim líbí, nebo předem naprogramované nástroje, které vždy udělají to, co si on přeje. Teď by mě zajímalo, co si myslíte, co by bylo lepší. Protože když se podíváme na ten svět kolem nás, udělal Bůh dobře, když vsadil na lidskou svobodu. Jestliže důsledkem svobodné vůle je svět, ve kterém blázni jako Hitler či Stalin mohou využít svoji svobodu k tomu, aby připravili o svobodu, o životy miliony lidí. Jestliže někteří lidé na základě své svobodné vůle ničí životní prostředí, plundrují přírodní zdroje a berou tím svobodu dalším lidem, stojí to vůbec za to? Pokud si Bůh tak cení svobody, proč dopustí, aby vůle jednoho mohla zničit svobodu milionů ostatních? Je svoboda vůbec hodná všeho toho zla a bolesti, které v důsledku jejího zneužití ve světě vidíme? Tyhle otázky patří k nejtěžším. A já na ně nemám žádnou jednoduchou odpověď o čtyřech větách. Jsou tak těžké mimo jiné, protože pokud se bolest a utrpení dotkli někoho z nás, někoho z vás osobně, pokud někomu z vás posluchačů zemřelo dítě,
Stalo se vám nějaké neštěstí? Měli jste úraz, který vás trvale poznamenal, nebo někoho z vašich blízkých? Pokud se něco takového stalo někomu z vašich přátel, tak už jenom pouhá moje snaha tyhle otázky nějak zodpovědět, proč, proč zrovna já, nebo proč zrovna on, tak už jenom ta moje pouhá snaha to zodpovědět hraničí s necitelností. A já to chápu. Chápu, že je těžké najít na bolest, zvlášť na nespravedlivou bolest, nějaké vysvětlení. Protože člověk to cítí jako nespravedlnost. Jsem si jist, že kdybych mohl položit otázku, jestli svoboda je hodna všeho toho zla a bolesti, které v světě vidíme, dívce, kterou někdo znásilnil a pak zmrzačil, tak by odpověděla, že svoboda za to nestojí. Kdybych mohl mluvit se židovskými oběťmi, s osvětimi, řekli by mi, že ať se s tou vzácnou svobodnou vůlí Adolfa Hitlera jdu vyspat. Kdybych se mohl zeptat somálské matky dítěte, které umírá hlady, tak pochybuju, že by řekla, že svoboda za to stojí. Proto jsou to tak těžké otázky. Protože odpověď, kterou dávám, že tím důvodem je svoboda daná člověku, svoboda konat dobro i zlo, se tomu člověku, jehož se zlo a utrpení dotklo přímo, zdá nedostatečná. Přesto bych k tomu ale chtěl říct pár myšlenek. Rozumím tomu tak, že riziko svobody je přesně úměrné velikosti jejího potenciálu činit dobro. Jestliže mám svobodu k tomu, abych miloval pouze jednoho člověka, pak bych měl svobodu také k tomu, abych pouze jednoho člověka zranil. Mám-li svobodu milovat jen málo, pak bych měl i svobodu zraňovat jen málo. Jestliže ale mohu milovat hodně, mohu také hodně zranit. A proto myslím, že ta skutečnost, že my lidé máme tak neuvěřitelně velký potenciál ke konání zla, svědčí o tom, že máme také stejně neuvěřitelně velký potenciál ke konání dobra. A proto ve světě existují i Hitlerové nebo Stalinové, ale existují také matky Terezy. Takže pokud bych měl říct, jak já sám se vypořádávám s tou rovnicí, že protože existuje utrpení, buď žádný Bůh není, nebo sice existuje, ale když to dopouští, pak nemůže být dobrý, anebo není všemohoucí, tak já na tuhle rovnici mám jiné vysvětlení. Za tu dobu, co jsem křesťanem, což už je více než 20 let, tak žiju ve vztahu s Bohem. A musím říct, že nikdy jsem nezískal důvod myslet si, že Bůh je příčinou lidského neštěstí. Možná vás napadá, že se mi to povídá, že se mi tedy asi doposud všechno neštěstí vyhýbalo. Ale není tomu tak. A přesto nikdy, právě protože jsem Boha poznal, nikdy mě nenapadlo ho z toho obvinovat, volat ho k odpovědnosti za něco, co se stalo, nebo co se nestalo. Chápu to tak, že něco z toho, co se člověku přihodí zlého, je prostě nespravedlnost života. Něco způsobují zlí lidé a něco jsou nevyhnutelné důsledky toho, že jsme lidé, že jsme smrtelní a žijeme ve světě platných přírodních zákonů. Rozhodně si nemyslím, že by ty těžké, bolestné věci, které se nám stávají, měly být tresty za naše špatné chování. Jsem přesvědčen, že ani žádným způsobem nejsou něčím, co by Bůh aktivně působil. Tedy podle mého porozumění je Bůh zároveň všemohoucí i dobrý. Ten důvod, proč někdy Bůh nic nedělá, proč nezasahuje a nechává nás jakoby na pospas tomu, jak s námi život smíká, není, že by nemohl nic udělat, ale že sám sebe na určitý čas omezil. Podle mě to velmi dobře vystihl Filip Jensi ve své knize Kde je Bůh, když to bolí. K pochopení otázky lidské svobody mi pomáhá představit si svět, kde každý opravdu dostane, co si zaslouží. Jak by takový dokonale spravedlivý svět vypadal? V dokonale spravedlivém světě by se morálka řídila pevně stanovenými zákony, stejně jako se jimi řídí příroda. Trest za špatné jednání by fungoval jako tělesná bolest. Když se dotknete plamene, jste okamžitě potrestáni bolestivým varováním. Spravedlivý svět by trestal hřích stejně rychle a jistě. Natáhni ruku ke krádeži v obchodě a dostaneš elektrický šok. Podobně by spravedlivý svět odměňoval dobré chování, vyplň dobře daňové přiznání a vysloužíš si příjemný pocit, jako když cvičenému lachtanovi dají rybu. Tento imaginární svět má jistý půvab, říká Filipinci. Byl by spravedlivý a důsledný a všichni by jasně věděli, co od nich Bůh očekává. Panovala by spravedlnost. S takovým uspořádaným světem je však jedna velká potíž. Vůbec není tím, čeho chce Bůh na zemi dosáhnout. Chce od nás lásku, svobodně dávanou lásku. A my bychom se neměli opovažovat podcenit důraz, který na tuto lásku Bůh klade. Svobodně dávaná láska je pro Boha tak důležitá, že dovolí naší planetě být zhoubným nádorem zla v jeho vesmíru. Na čas. Předpokládám, že z našich vlastních životních zkušeností všichni víme, že milovat znamená riskovat, že budeme zraněni.
Často hodně trpíme v lásce k druhému, při výchově dětí nebo třeba v rozvíjení hlubokého přátelství. A čím trpíme? Tím, že nás lidé mohou odmítnout nebo můžou umřít. Děti se mohou zepřít, můžou nás opustit a tak dále. Jestliže člověk nikdy netrpěl, pak zřejmě nikdy nemiloval. A přesto milovat nepřestáváme. Pokud někdo vzdá lásku, považujeme to za zbabilé, tragické a strašně nezdravé. Protože když člověk nemiluje, tak vlastně skoro jako by ani nežil. A co když je Bůh ve stejném postavení, jen v mnohem větším měřítku? On mohl odmítnout stvořit svět s možností milovat z důvodu příliš velkého rizika, ale neudělal to. Tak abychom tomu rozuměli, Bůh si necení svobody pro svobodu samou, ale cení si lásky. A svoboda je lásky jediným možným prostředkem. Uvědomme si, jak Bůh sám riskoval. Jeho vztah k nám a k našemu světu je přesně tohle. Je to vztah. A každý vztah sebou nese určitou míru nepředvídatelnosti, neustálou možnost, že budeme trpět. To největší riziko, které na sebe kdo může vzít, je milovat. Milujte cokoliv a vaše srdce se bude určitě trápit a nejspíš bude zlomeno, říká C.S. Lewis. Chcete-li si být jisti tím, že si je zachováte nedotčené, nesmíte je dát nikomu, dokonce ani zvířeti. Ale Bůh se do toho rozhodl jít. Rozhodl se dát svoje srdce, rozhodl se milovat a tím se stal zranitelným. Napadla vás někdy otázka, jestli Boha taky něco může bolet? Bible říká, že ano. Že každým naším soužením je sužován. Tohle jsem pochopil, když jsem se sám stal otcem. Držet na klíně své tříleté dítě, kterému zašívají proseklou tvář, to je strašné. Dítě brečí, snaží se uhnout, snaží se bránit a já jako jeho táta ho držím na klíně a tisknu ho k sobě, aby se nemohl ani pohnout. Co si o mě v tu chvíli myslí? Že jsem krutý nebo lhostejný vůči jeho bolesti, nebo možná příliš slabý na to, abych ho ubránil. Možná mu táhnou hlavou myšlenky, mě tady někdo působí bolest a můj táta, místo aby v tom tomu zlému doktorovi zabránil, mě ještě drží ruce. Kdyby mě měl rád, tak by přece něco udělal, ne? Jenomže, kdybych ho neměl rád, tak bych tam s ním nebyl. Kdybych byl lhostejný, tak bych ho při tom zákorku nedržel na klíně. A kdybych byl krutý, tak bych u toho sám nepolikal slzy. A já jsem zjistil, že jako rodiče mě nejvíc ze všeho bolí bolest způsobená mému dítěti. Zvlášť, když mu ji třeba nemůžu ani vysvětlit. Jenomže jediná možnost, jak by se téhle bolesti dalo vyhnout, by bylo nemít děti. A nebo nemilovat tolik. A já myslím, že přesně tuhle bolest cítí Bůh. Každým naším soužením je sužován, jak říká Bible. C.S. Lewis, kterého už jsem citoval, kterému jeho žena umřela na rakovinu, nakonec sám přiznává ve svém deníku, že podle toho, zda se nám děje nějaké zlo nebo je nám působena bolest, se nedá poznat, jestli Bůh je a jaký je. Cituji. Kočka bude určitě vrčet a prskat na člověka, který bude operovat, a když bude moci, pokouše ho. Ve skutečnosti však záleží na tom, zda je ten člověk veterinářem anebo někým, kdo jí pitvá zaživa. Její zlostné projevy nevrhají žádné světlo na otázku, zda je tím či oním. A možná, že takhle nějak je to s utrpením a s bolestí. My jenom víme, že je prožíváme. Ale nepoznáme z toho, proč nás Bůh někdy drží, abychom se nemohli bránit, když nám někdo nebo něco působí bolest. Nepoznáme, jestli to tak je, protože je to vesmírný sadista, anebo táta, který nás drží na klíně a sám poliká slzy. A možná jednou, až se ohledneme zpátky, tak budeme vědět, že to mělo smysl a že to bylo dobré, i když v tu chvíli jsme to vůbec nedokázali pochopit. Tak jako můj syn, doufám, že potom jednou bude vědět, že jsem ho měl rád a právě proto jsem tam s ním byl, aby mu tu tvář zašili. Co myslíte? Přál si Bůh holokaust? Nebo jiná otázka, přál si Bůh smrt vlastního syna? Z jeho charakteru je zřejmé, že si taková zvěrstva v žádném případě nemohl přát. A přesto obojí dopustil. I holokaust, i Velký pátek. A otázka se tak posouvá z nezodpověditelného proč k jiné otázce, k čemu. V okamžiku bolesti se představa, že z tragédie vzejde něco dobrého, může zdát nemožná. Ale my nikdy dopředu přesně nevíme, jak a k čemu může být utrpení přetvořeno. Jak může být využito k něčemu dobrému. Ale jsme žádáni, abychom tomu věřili. Četl jsem pěknou definici víry. Víra znamená věřit tomu, co bude dávat smysl teprve při pohledu nazpět.
Bůh v Bibli říká něco o tom, co k nám cítí, jaké má motivy, jak o nás přemýšlí. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu, ne o trápení. Chci vám dát naději do budoucnosti. Tahle slova vkládá Bible do úst přímo Bohu a já jsem mu to uvěřil. Přestože se v mém životě taky stalo nějaké zlo, něco dopadlo dobře, něco dopadlo někdy špatně. Ale já tomuhle věřím. Důvěřuju Bohu, i když mu někdy nerozumím. Když se nad tím zamyslíme, stvořit lidi se svobodnou vůlí bylo pro Boha ve skutečnosti tak riskantní, že to pro něj znamenalo stát se člověkem a zemřít strašnou smrtí na kříži. Pokud znáte ten velikonoční příběh, pak víte, že když se Ježíš modlil těsně před svým zatčením v Getsemane, reagoval tváří v tvář utrpení velice podobně jako kdokoliv z nás. Děsil se ho, měl strach, hrůzu. Třikrát se Boha ptal, zda to nejde nějak jinak, a nešlo. A tak to Ježíš přijal a okusil možná poprvé ten nejličtější pocit opuštěnosti, když říká: Bože můj, proč jsi mě opustil? A Bůh nic neudělal. Ani neodpověděl. A přitom právě v tu chvíli, kdy jakoby nereagoval, dělal něco obrovského, směřoval svět sám ze sebou. Bible říká, neboť Bůh byl v Kristu, když směřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění a uložil v nás to slovo smíření. Takhle Bůh miluje. Takhle daleko je ochoten zajít, aby nám umožnil navázat s ním ten vztah lásky, pro který jsme byli stvořeni. Vztah svobodné, dobrovolně dávané a dobrovolně opětované lásky. Na kříži na sebe Bůh vzal v Ježíši veškerý hřích světa, všechnu bolest, nemoci, utrpení. Nemusel to udělat, ale udělal. A udělal to z lásky, protože láska je toho hodná. Je hodná bolesti a umírání, dokonce i podle Božího názoru. Mluvil jsem o tom, že z vlastních zkušeností víme, že milovat znamená riskovat, že budeme zraněni. Právě protože nás lidé mohou odmítnout, nebo třeba umřít, že nás můžou opustit a podobně. A tak se nabízí otázka, stojí láska za všechna tahle rizika? Četl jsem výrok jakéhosi profesora biologie. Člověk jako druh není nic než náhodný produkt evoluce. Bláto z bláta, které se v bláto obrátí. Lidé nejsou nic než bláto, které mělo štěstí. No, musím říct, že pokud by tenhle výrok byl pravdivý, pak odpověď na tu moji otázku zní ne. Láska nestojí za to riskovat bolest ze ztráty, nestojí za to riskovat zranění s odmítnutí. Protože jestli jsme jenom bláto z bláta, které se v bláto obrátí, pak samozřejmě není žádný život po smrti, žádný základ pro etiku, statečnost, odvahu nebo oběť. Není důvod dělat něco pro někoho, i když bych to sám mohl odskákat. Protože jestli neexistuje nebe, pak to nemá cenu. Pak všechna utrpení, slzy a nářek umírajících dětí zůstávají bez odezvy. Jestli tento kratičký život, který žijeme zde na zemi, je vše, co existuje, pak nemá žádný smysl pro něco nebo pro někoho nasazovat život, protože to riziko za to nestojí. Jak to vyjádřil jeden z pisatelů Bible? Kdyby po smrti nebylo už s čím počítat, mohl bych si to všechno ušetřit a řídit se raději příslovím dnes užívej života, zítra můžeš být po smrti. Jenomže pokud křesťanství je pravdivé, tak ty naše pozemské životy jsou pouze krátkou předehrou k něčemu, co bude potom. K životu, který bude pokračovat na věky. A i když pro mnoho lidí je tento život naplněn bolestí a utrpením, z hlediska věčnosti je to jenom malá část příběhu. A Ježíš zemřel na kříži, abychom my lidé mohli s ním jednou být tam, kde již nebude žádný pláč, ani bolest, ani utrpení. V nebi. Abychom tam s ním mohli být věčně. A Bible říká, že to tam bude takové, že se s tím naše nynější utrpení nedá vůbec srovnat. A tak si můžeme vybrat. Buď se držet zpátky a hrát malou domů, nikdy se pro nic příliš nenatchnout a hlavně nezasvětit nikdy svůj život něčemu, pro co by stálo za to zemřít. A nebo druhá možnost, můžeme se rozhodnout spolehnout se a důvěřovat Bohu, že něco dělá, i když se zdá, že nic nedělá. A že to možná bude dávat smysl teprve při pohledu nazpět.

Já jsem ušlechtilá réva a můj otec je vinař. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Vy jste čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Beze mě nedokážete nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou pozbírány, hozeny na oheň a schoří. Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste o cokoliv chcete a stane se vám to. Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj otec a budete moji učedníci. Jako otec miloval mne, tak jsem i já miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce. Tak jako jsem já zachoval přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby má radost zůstala ve vás a vaše radost, aby byla dokonalá. Toto je mé přikázání. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé. Děláte-li, co vám přikazuji. Nebudu vás už nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od svého otce. Já jsem si vybral vás, ne vy mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. Aby vám otec dal, o cokoliv poprosíte v mém jménu. Toto vám přikazuji. Milujte jedni druhé.

Když vás bude svět nenávidět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste patřili světu, svět by miloval, co je jeho. Vy však světu nepatříte, neboť jsem vás ze světa vyvolil a proto vás svět nenávidí. Pamatujte na má slova. Služebník není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali mě, budou pronásledovat i vás. Jestliže zachovali mé slovo, zachovají i vaše. To všechno vám ale udělají kvůli mému jménu. Neboť neznají toho, který mě poslal. Kdybych nepřišel a nemluvil k ním, neměli by hřích. Teď ale pro svůj hřích nemají výmluvu. Kdo nenávidí mě, nenávidí i mého otce. Kdybych mezi nimi nedělal skutky, které neudělal nikdo jiný, neměli by hřích. Teď ale viděli a nenáviděli, jak mne, tak mého otce. Ale to vše se děje, aby se naplnilo, co je psáno v jejich zákoně. Nenáviděli mě bez příčiny. Až ale přijde ten utěšitel, kterého vám pošlu od otce, totiž duch pravdy, který vychází z otce, ten o mně bude vydávat svědectví. A vy také vydávejte svědectví, protože jste od počátku se mnou.

a jeho 15. kapitolu. Četli jsme konkrétně z překladu Bible pro 21. století a četl Jan Potměšil. Před námi je teďkon další chvála a možná to znáte a najdete se v tom, že ne vždycky jsme ochotní jít na kolena a modlit se. Přitom je to málo, co můžeme udělat, abychom Bohu ukázali, že se chceme před ním pokořit, že chceme jeho postavit nade vše. Tak nás chci i do takové modlitby pozvat i v té následující chvále, ať teď přijdeme před Boha s pokorou a otevřeme mu své srdce.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Vítám vás u dalšího pokračování zamyšlení nad životem starozákonního Josefa, jak je zpracoval a jednotlivé důrazy vyzdvihl Lukáš Targoš, pastor církve Element z Hradce Králové. V minulé části jsme sledovali velikou šanci, kterou Josef dostal, když se po letech věznění dostal před faraona. A dnes se dozvíme, jak tuhle šanci on, ale především Bůh, proměnil.
2: A i když to není ta sebevědomá správná věta, co by řekl člověk, který touží po úspěchu, tak je to ta správná věta, věta, která nakonec odemkne Josefovu budoucnost. A faraon nemá co ztratit. Tak bez ohledu na to, že Josef začne vykročit tohletou nohou, tak faraon mu ten svůj sen sdělí. Josef tedy faraonovi řekl, faraonův sen je jeden a ten týž. Bůh faraonovi oznámil, co se chystá učinit. Bude 7 skvělých let, když se vám bude dařit a všeho bude dost, bude nadbytek úrody, nadbytek prostě všeho. A pak je 7 velice hubených let, které sežerou všechno to bohatství a nakonec všichni dopadnou velice špatně. Bude 7 let chudoby a 7 let recese. A pak Josef pokračuje a říká, a že ten sen byl faraonovi dvakrát zopakován, znamená, že ta věc je u Boha jistá a Bůh ji brzy vykoná. A znovu tady odkazuje na Boha, který to má ve svých rukou, který to řídí. A Josef tady by měl skončit výkladem snu, řekl, co ten sen znamená. Ale Josef není sebevědomý člověk, který říká, já všechno vím. Josef ukazuje na Boha, který dává odpověď, ale zároveň Josef ví, že teď je tam moment, teď je ten moment, kdy může přinést moudrost, kterou mu Bůh dává. A tak začne místo vykládání snů dávat rady, protože to přesně dělají mužové a ženy, když jsou v těžkých situacích, kdy jim jde o život, ale jsou si jistí, že Bůh je s ním. Nech tedy farao vybere rozvážného a moudrého muže a ustanoví ho nad egyptskou zemí. Vyber si někoho, kdo je moudrý a rozvážný. Nech farao začne jednat. Ať ustaví nad zemí úředníky a během těch 7 let hojnosti vybírá 1/5 úrody egyptské země. Ano, to je rada, která dává smysl. Jestliže farao začne šetřit během těch tučných 7 let, přežije v pohodě těch 7 hubených let. A farao to poslouchá a najednou v Josefovi vidí to, co viděl v Josefovi Putifar, než ho ustanovil správcem svého domu, a to, co viděl v Josefovi vedoucí věznice, než ho udělal správcem věznice. Vidí v něm moudrost. Faraonovi i všem jeho služebníkům se ten návrh líbil. Farao to probíral se svými služebníky. Což pak najdeme někoho, v kom by byl boží duch jako v něm? Farao tedy oslovil Josefa. Jelikož ti Bůh dá poznat toto vše, nikdo nebude tak rozvážný a moudrý jako ty. Ty budeš správcem mého domu a všechen můj lid se podrobí tvým rozkazům. Sám tě budu převyšovat jen trůnem. Potom farao Josefovi řekl, hle, ustanovuji tě správcem na celou egyptskou zemi. A tomu říkám kariéra. Jeden den jste v base a druhý den jste premiér. Takové zvraty se dějí, když Bůh otočí klíčkem. Takže farao pokračuje dál. Farao sněl z ruky svůj pečetní prsten a navlékl ho na prst Josefovi. Oblékl mu kmentové roucho a na krk mu pověsil zlatý řetěz. Všechno byly symboly moci. Potom ho nechal vozit ve voze jako svého zástupce a provolávat před ním na kolena. Tak ho ustanovil správcem na celou egyptskou zemi. Farao řekl Josefovi, já jsem farao, ale bez tvého svolení nikdo v celém Egyptě nepohne rukou ani nohou. Tehdy dal farao Josefovi jméno Cafnat Paneach. Neznáme přesně překlad toho jména. Biblisté si myslí, že to znamená něco jako někdo, kdo umí vykládat sny. Někdo, kdo žije svůj sen. Něco v tomhletom smyslu. A oženil ho s Asenat dcerou Putifery. Mimochodem, Putifera byl hlavní kněz v Egyptě a je to velice podobné jméno jak Putifar. Je to zajímavé. Takže s dcerou Putifery kněze z Heliopole. Tak se Josef dostal do čela egyptské země, když stanul před faraonem králem Egypta, bylo Josefovi 30 let. 17 let privilegovaný mladík, 13 let jako otrok a vězeň. A pak najednou je z něho premiér. Je to zvrat jak ve filmu. Josef je výjimečný tím, že stejně jako ho životní tragédie, které prožil, neodvedly od víry v Boha, tak ho od víry v Boha neodvedl ani jeho ohromný úspěch, který ho přepadl doslova z dne na dálí. A pro nás platí, a to se učíme v dnešním příběhu, že projít testem prosperity je mnohem těžší než testem tragédie. Test tragédie nás jakoby přimkne k Bohu, ale test prosperity nám dává pocit falešného sebevědomí. Co Josef udělal, z čeho si můžeme vzít příklad? První věc, kterou udělal, je, že vyjádřil svoji víru Boha veřejně. Josef jasně tomu faraonovi říká, to nejsem já, to je Bůh. A přiznává se k Bohu tam, kde nemá. Před někým, kdo je považován za Boha, tak vyznává, že jeho Bůh je větší. Josef se přiznává ke své víře, když se to nehodí. A když jsme v čase úspěchu, toho je moment, který je někdy ten deal break, jak se říká v angličtině, to ten moment, kdy se všechno láme. Jestli se přiznáme k Bohu, když se to nehodí. Nejenom, když je to potřeba. Druhou věc, kterou udělá, je, že byl zaměřen na jiné lidi. Josef nepřemýšlí primárně, jak se stát premiérem a být úspěšný. Josef primárně přemýšlí, jak naplnit ten sen, který faraon má, aby zachránil celý svět, protože nakonec on tím zachrání celý tehdejší okolní svět. Takže Josef přemýšlí o jiných lidech víc, než přemýšlí o sobě v tomhle momentu, a to je důležitá věc. A třetí věc, co Josef udělal, je, stavil si milníky. Milník je důležitá věc, je to něco, co nám připomíná, že se něco stalo. Milník může mít podobu našeho deníku, který si píšeme, něčeho fyzického, nějakého artefaktu, který nám připomíná nějakou situaci. A může to být něco jiného pro Josefa, ten milník, aby si vždycky pamatoval, odkud jde a kam směřuje, odkud pochází, kdo opravdu je, tak jeho milníkem bylo, jaké jména dal svým dvěma dětem. Jsme si říkali v těch minulých dílech, že jména v tehdejší době znamenaly hrozně moc. Josef dal prvorozenému jméno Manases, zapomnění. Nebo řekl, Bůh mi dal zapomenout na všechna má strádání, na celý můj otcovský dům. Druhému pak dal jméno Efraim, plodnost, nebo řekl, Bůh mě v zemi mého trápení učinil plodným. A tyhle ty milníky způsobují, že si vždycky pamatoval, odkud pochází a kam směřuje. A moje otázka je, jaké ty máš milníky? Jak ty moc se přiznáváš k Bohu z čase, kdy se to nehodí, ale kdy je to potřeba, aby ty sám si se udržel na správném kurzu, na správném směru?
1: V dnešní části vyučování Lukáše Targoše jsme sledovali, jak se Josef po dlouhých letech dostal zase na výsluní. Opět osvědčil svou prozíravost a moudrost a zažil veliký úspěch. Lukáši, ty jsi řekl, že projít testem prosperity je mnohem těžší, než projít testem tragédie. Proč se nám vytrácí vědomí závislosti na Bohu, když je dobře?
3: No, je to samozřejmě takový paradox, protože člověk, když prochází pozitivními událostmi v životě, tak často mu zrak sklouzává z Boha na sebe a vnímá právě svoji skvělost, svoje schopnosti, jako něco, co ho dovedlo na to místo. To je takový trochu ten mýtus, jak třeba v Americe mají často podnikatelé mýtus toho takzvaně self-made man. Jo? Někdo se sám vypracoval z ničeho k nějakému úspěchu. Existuje na to spousta kritiky, protože žádný člověk není opravdový self-made man. Vždycky tam byli jiní lidé okolo, kteří tomu člověku pomáhali. Byly tam okolnosti, někdo otevřel dveře, někdo připravil nějaké možnosti. Byli lidé, kteří tomu člověku pomáhali. Byli lidé, kteří mu asistovali. Takže nakonec nikdo není úplně self-made v tom pravém slova smyslu, ale my tím chápeme, že ten člověk, že to byla především jeho píla, jeho zásluha, že se vypracoval. Vůbec nepopírám, že mnozí lidé jsou tak pilní, že se vypracovali z ničeho k něčemu, ale pokud ztratíme ze zřetele, že tam hraje roli i nějaká síť vztahu, kterou máme, a pokud křesťan ztratí ze zřetele, že tam hraje roli Bůh, který nás obdarovává, tak je pro nás velice těžké se vyhnout píše, vyhnout se tomu, že začneme být plní sami sebe. A když jsme plní sami sebe, už tam není místo pro Boha, a to je jeden z důvodů, proč je těžké projít testem prosperity.
1: Ostatně mnozí kazatelé a učitelé mluví o tom, že když je dobře, když je pohodlí, takže zvlažňuje víra a že naopak doby pro následování jdou na hloubku.
3: Je to tak? To neznamená znovu, že pronásledování je něco, co by si Bůh nějak extrémně přál. Vůbec si nemyslím, že to je jeho vůle, ale jak říkáš, my jako lidé máme nastavení tak, že když jsou těžkosti, tak nás to více přimkne k hledání Boha. Když se nám daří dobře, tak máme tendenci zapomínat. Proto ve Starém zákoně je tolik různých připomínek, aby si Izrael připomínal, co Bůh s nimi jedná, protože právě když se jim bude dařit, budou mít tendenci zapomínat. Takže vytváření nějakých vzpomínacích momentů, nějakých příběhů, nějakých milníků je hrozně důležité, aby nezapomněli, jak se dostali na místo, ve kterém jsou. A je to důležité i pro dnešního člověka. Když zažije opravdový úspěch, dostane se do nějaké společnosti, tak často se změní. Lidé říkají, ten člověk se změnil, zapomněl, odkud vyšel, z jakých podmínek. Ale někteří lidé nezapomněli. Někteří lidé si nechávali ty milníky na té cestě a vracejí se k ním. A ti lidé, i když dosáhli úspěchu, tak oni všichni mluví hezky, protože říkají, ti lidé nezapomněli, odkud ten člověk pochází, pořád je zapojený v komunitě, pořád vrací zpátky něco tomuhle světu a to je úžasná věc.
1: Na ty milníky se chci právě zeptat. To je skvělá myšlenka, myslím, že si to opravdu potřebujeme připomínat, že tam, kde jsme díky mnoha lidem a také Božímu požehnání. Máš nějakou konkrétní radu, jaké milníky si stavět, nebo co to všechno může být, abychom to uchopili prakticky?
3: To může být pro každého něco jiného, může to být něco fyzického, může to být nějaká konkrétní věc, kterou si někde vystavíme, může to být nějaká poznámka, kterou si napíšeme někam do deníku, může to být něco, co si dáme na zeď jako obraz, může to být mnoho různých momentů. Pro Izrael často milníky byly fyzické patníky, fyzické oltáře, pro nás je také rozumět, že je to něco fyzického, už to není jenom v naší mysli. Naše mysl zapomíná, upravujeme si naši vlastní minulost ve své mysli, takže je to dobré mít něco, co nám tu věc připomene. A my někdy třeba to děláme v církvi, že dáváme lidem nějakou konkrétní věc do ruky, aby si odnesli z nějaké série nebo aby si to odnesli z nějakého kázání, aby to bylo něco, co si bylo připomínat, protože ty fyzické milníky pomáhají nám připomínat něco, co se stalo a asi nemáme možnost každý postavit nějaký oltář, kdykoliv něco s Bohem zažijeme, ale myslím si, že by to bylo prima, kdyby jsme tu možnost měli, protože vidět něco fyzicky je něco, co nás vždycky osvěží nám paměť. Je to podobné jako dneska, když si prohlížíme fotky třeba z dovolené, tak si hned vzpomeneme na ty emoce, na tu vůni moře, na tu rybu, kterou jsme tam jedli. Je to něco, co v nás zbudí tu vzpomínku. Ta fyzická věc, ta fotografie v nás zbudí něco, co jsme prožili, tak stejně tak by ten milník mělo být něco, co v nás probudí tu vzpomínku.
1: To je vlastně hrozně zvláštní, že i velké boží věci a ty naše osobní zázraky jsme schopni pozapomenout.
3: No, Izrael toho byl plný. Celé putování do zasíbené země je krásným příkladem, jak lidé naprosto zapomínají a přetvářejí si svoji minulost do idealizované podoby, zapomínají na boží působení a najednou úplně ty věci vidí jinak. Myslím, že to je lidská vlastnost. Je to taková evoluční schopnost našeho mozku zapomínat na prožité věci a filtrovat si minulost tak, abychom si vzpomínali jenom na ty lepší věci, zapomínat ty špatné věci, ale někdy ty dobré věci nám splynou tak, že vlastně v tom nevidíme nic konkrétního božího a to se žel stává, je to součást lidské zkušenosti a právě proto si připomínání fyzické milníky nebo si psaní deníku, spoustu lidí může fakt si psát deník a vracet se k tomu, je úžasná věc.
1: Tady dnes skončíme. Lukáš Targoš a Kateřina Hodecová vám pomyslně mávají od mikrofonu. Mějte se hezky a za týden naslyšenou.

Pojďme ještě jednou připomenout, kdo si dneska připomíná svůj svátek. Dneska najdete v kalendářích jméno Vítězslav. Jméno je zřejmě moderní náhradou původního jména Vítoslav. Základem je slovo vit, které snad znamenalo sídlo. Jiná verze tvrdí, že by mohlo jít o český překlad jména Viktor, čili vítěz. Do třetice je ve hře také Štěpán, což lze přeložit jako věncem korunovaný, tedy také vítěz. Tak všem Vítězslavům ještě dodatečně posíláme jednu píseň.

Ještě přidám zpěváka Jeremyho Kempa a pak přichází na řadu záznam dnešního ranního telefonátu s Katkou Fridrichovou na téma kurzu Svoboda v Kristu.

0: Víkend 28. až 30. srpna 2026 bude patřit kurzu s názvem Svoboda v Kristu. O kurzu si budeme povídat s vedoucím služby Svoboda v Kristu v České republice Petrem Káchou, hostem dnešního ranního telefonátu. Petře, vítejte, dobré ráno.
1: Dobré ráno, taky. Zdravím.
0: Tak, jsme ráda, že jsme se spojili a já vás poprosím na začátek, představil byste kurz všem těm lidem, kteří o něm slyší poprvé, co je jeho hlavním cílem a v čem může být lidem přínosem?
1: Určitě. Je to kurz, který vychází z písma v Bibli, nebo z místa v písmu v Bibli, kde Ježíš říká, když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. A tenhle kurz, který už má několik desítek let za sebou, po celém světě vychází z knih a služby pastora a biblického učitele Neila Andersona, což je bratr v Kristu ze Spojených států, dneska už je to starý pán, který vlastně měl službu vysvobozování, službu modliteb za lidi, kteří měli různá traumata, různé těžkosti, a on vlastně už právě před delší dobou zjistil, že ta cesta těch konferencí a cesta nějakých jednorázových modliteb není účinná často, to znamená, že vlastně všechny ty svoje zkušenosti z té služby přetavil do kurzu, který má 10, v tuto chvíli má 10 částí, a vlastně součástí toho kurzu jsou modlitby, které by měly vést k určitému uvolnění nebo prostě pomoci, průlomu, nebo jakkoliv to nazveme, věcí, které lidé, proč, které křesťané, to je důležité, že to je kurz pro křesťany, to je důležité říci, které prostě prožívají a nedaří se jim prostě některé věci vyřešit. Takže to je asi takhle v kostce. Není to teda jenom kurz informativní, ale je to spojeno s modlitbami, to znamená, kromě vyučování, tam jsou právě ty modlitby, kde Pán Bůh pak už může jednat, a to je důležité říci vlastně.
0: Tak. Můžu se zeptat, jaké jsou typické třeba problémy, se kterými, jako abych si to dokázala představit prakticky?
1: Určitě. No, v podstatě jsou takové tři oblasti. Někdy my, křesťané, bojujeme s neodpuštěním. Prostě člověk potřebuje odpustit a ví, že máme odpouštět, víme, že nás k tomu Bůh vybízí, ale potřebujeme někdy k tomu tu sílu, potřebujeme někdy prostě nějakým způsobem si uvědomit, co to odpuštění je. To je třeba taková důležitá součást toho kurzu, kdy ten Neil Anderson říká, že to odpuštění není v první řadě problém mezi mnou a tím člověkem, který mi třeba něco udělal, ale že to je problém mezi mnou a Bohem. Jo, že vlastně, a také je to vlastně tak, že to odpuštění zase není zásadní pro toho druhého, ale je zásadní pro mě, protože já, když neodpustím, tak já budu trpět nějakými věcmi, jako je hořkost, jako je lítostivost, jako jsou další věci, tak vlastně mě samotnému to bude ubližovat. Jo? Mm-hmm. Že to je třeba jedna oblast, je to odpuštění. Potom je tam samozřejmě oblast hříchu, kdy prostě jsou křesťané, a není jich asi úplně málo, nebo to známe někdy, sice vyznáváme hříchy, ale znova do nich upadáme. Je to takový koloběh v nějaké věci, může to být nějaká maličkost, může to být nějaká vážná věc. A vlastně jakoby si neumíme pomoct, nebo nedokážeme, nebo nedaří se nám vlastně z tohohle koloběhu vlastně jakoby vyjít. To je další oblast, no a pak je taková asi nejrozšířenější oblast, nebo to je oblast různých traumat, různých zranění, věcí, které jsme nějakým způsobem zakusili ve svém životě a které nás nějak omezují. To prostě tak to je, člověk ví věci, ví třeba i teoreticky věci, které Bible říká, ale stejně někdy jedná pod vlivem nějakých prostě negativních věcí. A pardon, ještě v největší oblast, já jsem řekl tři, tak čtyři, a úplně největší oblast vlastně je, že člověk uvěřil nějaké lži, nějaké věci, která není pravda a která mu ten život znesnadňuje, a rozhodně to není život ve svobodě. Velmi často jsou to nějaké věci o tom, že člověk je neschopný, že nedokáže něco, že je příliš malý, že je příliš nevýkonný, že je nehezký, že je cokoliv. A tohle je prostě realita, s kterou spousta křesťanů žije a vlastně nemusí s tím žít. A nedaří se to jakoby, nedaří se to změnit tím, že si člověk řekne, ale to není pravda. Prostě je potřeba něco, je potřeba něčeho hlubšího, a to právě přináší ten kurz.
0: Uhum. A tak v tom případě, kdybych chtěla někoho nalákat, nebo když si třeba posluchač uvědomil, že o těch věcech ví, obvykle spoustu věcí prostě víme a bojujeme s tím, no prostě dlouhodobě, tak jak vypadá pak ta svoboda?
1: Ano, no... Můžu říct úplně krátce, doufám, v jedné minutě třeba svoje svědectví, které s tím nějak souvisí. V podstatě já jsem i jako vedoucí, i jako pastor, jsem žil roky v takovém módu, vlastně, když jsem měl pocit, že to, co dělám, není dostatečné ani ve službě, ani ve svém životě. Prostě není to dost dobré. Jo? To znamená, že vlastně jakoby takový ten pocit, který měl konkrétní kořen v mojí minulosti, to nebudu rozvádět, že v podstatě bych se měl víc snažit, tohle má spousta lidí, že to není úplně ono, ani jako manžel, ani jako otec, ani jako pastor, ani jako tohle, nebo tamto. A vlastně ve chvíli, kdy skutečně Bůh s tím nějakým způsobem jednal, ta svoboda pak prostě vypadá tak, že tohle najednou není. Najednou člověk prostě má tu jistotu, že mě Bůh přijímá, miluje takového, jaký jsem, teď a tady, i když třeba nejsem dokonalý ve všem, a že vlastně nemusím žít v nějakém permanentním stavu a pocitu toho, že bych se měl víc snažit a že prostě to je jako nedostatečné. No? A ono to pak samozřejmě má, nebo mělo to nějaké konkrétně se to nějak projevovalo. To znamená, když člověk má tenhle jakoby nastavení života na výkon, tam tak pak, když se něco podaří, když jakoby je úspěšný v konkrétní věci, tak samozřejmě ho to nabíjí, prostě ho to motivuje, nabíjí ho to, a ono je to dobré, když něco se nám povede, že máme z toho radost, ale problém je v tom, že když se nedaří, tak člověk je naopak, že vlastně ho to ubíjí. A ve chvíli, kdy Bůh přinesl tu svobodu, tak tyhle věci vlastně zmizly. Jo? Člověk nepotřeboval se nabíjet tím, že se něco povedlo, protože věděl, že mě Bůh miluje teď a tady, a když se něco nepovedlo, tak samozřejmě člověk si z toho vzal třeba poučení, ale nemusel se tím 2, 3 dny, 4 dny nebo kolik dní stresovat, protože prostě věděl, že ten boží přístup ke mně je taky pořád stejný. A já se nemusím jakoby vlastně bičovat nebo nějakým způsobem jako být prostě ubíjet tím, že se to nepovedlo, a nespat kvůli tomu a tak dále. Že to je třeba takový typický příklad té změny. Prostě ta změna v tom, jak člověk přemýšlí a potom, jak jedná, že mluví, jedná a tak dále.
0: A toho se dá dosáhnout během jednoho víkendového setkání?
1: No, určitě. Jak jsem říkal, je to 10 lekcí, ten kurz se dá dělat různě, dá se dělat v 10 týdnech, každý týden jedna lekce, dá se dělat intenzivně. Ale jak jsem řekl, jedna věc je, že je kurz, který staví na tom, co říká Boží slovo. Ten kurz není charismatický, to znamená jako v tom smyslu jako pro charismatické křesťany, je ten kurz nestaví na tom, že prostě nějak přijde Bůh se svojí mocí, což se děje, ale ten kurz staví na tom, že je tady Boží slovo, je tady Bible a ta má moc, prostě to Boží slovo má moc. My víme, že se slovo stalo tělem, to znamená Pán Ježíš Kristus, a to má svoji moc. A to je ta složka toho, že vlastně tedy ten kurz má těch 10 částí, to znamená, jsou tam určitá témata, kde vlastně se rozebírá Boží slovo, ale ta změna nepřichází skrze ty znalosti, protože to my jako křesťané spoustu věcí víme, ale taky víme, že jenom víme, ale nežijeme, jo? To je ten rozdíl. No tak potom ta změna přichází, že tam právě součást jsou modlitby, to se jmenuje kroky ke svobodě v Kristu. Ty modlitby jsou hodně jakoby důkladné prostě v těch oblastech, kterých se to nejvíc týká, jak jsem třeba zmiňoval, to odpuštění, nebo prostě jakový ty pocity té nedostatečnosti a tak dále. A tam jsou modlitby a člověk právě v tom spojení toho Božího slova a těch modliteb, kdy dává prostor Bohu, tak tam dochází k nějaké změně, která vlastně tam může začít. To znamená, že já nemůžu slíbit, že budou všichni proměněni. To je jako skutečně na víře každého, ale určitě jsou ty svědectví, že u mnoha lidí v tom kurzu prostě začne nějaká změna, něco se stane i u dlouholetých křesťanů. Takže to je zkušenost celosvětová.
0: To je rozhodně něco, co může být lákadlem právě i pro křesťany, kteří už toho asi hodně viděli, hodně zažili a vlastně si říkají, jako co ještě může přinést nějakou změnu.
1: Určitě, určitě. A taky tam je ten bonus, že kurz Svoboda v Kristu se bude konat ve Svobodě nad Úpou, což asi nic neznamená, to je jenom náhoda, ale jako hezká jazyková hříčka.
0: To rozhodně. A součástí programu je také kurz milosti. To je, jak to souvisí právě se Svobodou v Kristu a čím se ty kurzy vzájemně doplňují?
1: Jinak ten program vypadá tak, že vlastně se vždycky zamýšlíme nad právě nad tím tématem, to, co o tom říká písmo. Jsou tam ty modlitby, jak jsem říkal, budou tam i chvály, to znamená hudba, bude tam Mozaika Worship z Hradce Králové v sobotu večer, to znamená, že to nebude jenom jakoby celou dobu jenom prostě vyučování a modlitby, ale bude tam i tohle. A o tom kurzu milosti tam bude informace, to je takový návazný kurz, který rozvíjí ten kurz Svoboda v Kristu, ten je kratší a vlastně je dělaný tak, že má 6 lekcí, teďka si nechci vymýšlet, myslím, že 6 lekcí jenom, je krátký a vlastně jakoby ty lekce jsou monotematické, to znamená vždycky jedna lekce a v podstatě to rozvíjí ten kurz Svoboda v Kristu, některé věci to opakuje, některé věci to rozvíjí. No, ale ten tam nebude jakoby, ten kurz tam nebude, tam bude představení tohohle kurzu milosti. A bude tam představení ještě dalšího kurzu, který úplně čerstvě vyšel, ten je provedoucí. To se jmenuje Svoboda vést. Je to vlastně ze stejné dílny té organizace Freedom in Christ, Svoboda v Kristu, kterou tady zastupuji v naší zemi. A vlastně to je provedoucí a je to jediný asi kurz, o kterém vím za ty desítky let služby, který se nezabývá tím, jak dobře dělat věci, jak dobře být manažérem, jak dobře si hlídat to a to a to, ale je to kurz o identitě, o tom, kým vedoucí jsou uvnitř, jestli to je dobře nastavené, jestli tam nejsou nějaké strachy, obavy, nějaké prostě právě ty pocity, jak jsem říkal, nedostatečnosti a nějaká traumata a tyhle a tak dále, to znamená kurz Svoboda vést a tyhle dva kurzy tam budeme jenom představovat, jenom o čem to je, vlastně jenom informativně.
0: Rozumím. A rozumím, děkuji za pozvánku. Pokud se někdo chce zúčastnit, kde vás najde?
1: Super, super, super. Je to ten kurz Svoboda v Kristu organizuje Křesťanská misijní společnost, která má svoje webové stránky a tam je přihláška, taky má samozřejmě je na Facebooku a pardon, omlouvám se, ale také tam je prostě přihláška, kde se člověk může přihlásit. Chtěl bych upozornit jenom, že je to kurz pro evangelikální křesťany, to znamená pro ty, kteří vydali svůj život k Kristu. To znamená, že to není kurz třeba pro někoho, koho by křesťanství zajímalo, anebo

0: anebo to právě dělá takzvaná KMSka a ona má tu adresu, že kmspraha.cz. Tam je možno najít přihlášku a přihlásit se.
1: A já děkuji za pozvánku, je to pozvánka pro všechny, kteří chtějí zažít větší svobodu v Kristu a pozval nás dnes v ranním telefonátu Petr Kácha, hlavní organizátor kurzu. Děkuji Petře za rozhovor i za pozvánku.
0: Já taky děkuji za rozhovor, hlavním organizátorem je teda KMSK.
1: Dobře, děkuji za opravu.
0: A rovnou bych chtěl pozvat i ty, kteří třeba by chtěli i takovou tu službu dát někomu dalšímu. To znamená, třeba oni sami nepotřebují změnu, ale rádi by měli materiál, který pomůže, takže i ti jsou zváni.
1: Tak, děkujeme a taky zveme s Rádiem 7 a přejeme příjemný den a naslyšenou.
0: Já vám taky příjemný den, hodně božího požehnání.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Pomalu se dostáváme k 17. hodině a to svůj prostor dostanou korálky a také nový moderátor. Od mikrofonu se s vámi pro tuhle chvíli tedy loučí Aneta Lofítková a přeju vám, ať prožíváte dnešní den v radosti a s tím vědomím, že Bůh vás drží a je s vámi, i když to ne vždy vidíme. Mějte se krásně.

Ahoj děti, vítejte v korálkách. Dnes se spolu vypravíme mezi zajímavé obyvatele české přírody, kterých si často všimneme jen podle jejich hlasitého koncertu u rybníků. To proto, že díky jejich zelenému nebo hnědému zbarvení je vůbec nevidíme. Ano, jsou to žabky. A v České republice žije několik druhů, například skokan zelený, rosnička zelená nebo ropucha obecná. Každý druh žab má své zvláštnosti. Některé žijí hlavně ve vodě, jiné tráví většinu času na souši nebo dokonce na stromech. Například rosnička zelená, která má na prstech přísavné terčíky a díky nim šplhá po listech, větvích i stoncích rostlin. Na jaře se všechny žabky probouzejí ze zimního spánku, totiž české žabky přes zimu hibernují. To znamená, že když se na podzim ochladí, přestanou být aktivní, zpomalí se jim všechny životní funkce v těle a oni si hledají zimní úkryt. Některé se zahrabou do měkké půdy, jiné se schovají pod listí, pod kameny nebo do díry v zemi. A jiné druhy žab přezimují na dně rybníků. Ale jakmile se na jaře oteplí, žabky se probudí a vydají se k vodě, kde proběhne jejich rozmnožování. Právě tehdy můžeme slyšet jejich kvákání nebo skřehotání, kterým se dorozumívají mezi sebou. Vývoj žabky je velice zajímavý. Žabka nejprve naklade do vody vajíčka. Z nich se vylíhnou malí pulci, kteří vypadají jako takové rybičky. Postupně jim začnou vyrůstat zadní i přední nohy a zároveň se jim zmenšuje ocásek. Nakonec z pulce vznikne malá žabička, která už může skákat a dýchat vzduch. Tak a teď se děti připravte, stávají se z vás malé žabky, které už umí skákat. Ke startu, připravit, pozor, teď! A skočíme rovnou do pohádky.

0: V jednom velkém městě, na nevysokém kopci, stála letitá budova dětské nemocnice. Její branou vyšlo do světa už mnoho uzdravených dětí a protože jich nemocnice měla možnost poznat takové množství, věděla, že jedním z výborných léků jsou pohádky. Naučila je vyprávět své nemocniční postýlky, aby tak večer ukolébali své děti do pokojného spánku s krásnými sny. Postýlky vždycky napřed zaspívaly uspávací hojivou písničku.
1: Stonánku stonavý, brzy tě uzdraví, čajíček voňavý z heřmánku. Čajíček voňavý, brzy tě uzdraví, jen spinkej stonánku. Ať pohádka má, sny přivolá a bolístky zahání.

0: o žabičce Rosničce. V rákosí a sítí největšího zahradního jezírka bydlelo několik žabích rodin i samostatných žabích mládenců a děvčat, kteří sem přiskákali na své pouti světem a už tu zůstali. O jezírko se staral vodník Žabínek, sám veliký asi jako skokan hnědý. Měl zálibu ve sborovém zpěvu a jeho největším potěšením bylo cvičit v něm žáby a žabáky. Jakkoliv byl vodník Žabínek mírný dobrák, při nácviku zpěvu a natož na koncertech neznal bratra. Běda. Přeběda, jestliže se nějaká žába překuňkla nebo byla o půl tón níž. Hned musela za trest pětkrát skákat z jednoho leknínového listu na druhý anebo vodníčkovi vyleštit parádní boty. To se ví, žáby si dávali velký pozor, aby zpívali bezchybně. Jednou na zahradu přiskákala krásně zelená žabka Rosnička. Vodník právě nacvičoval zpěv, na nic se neptal a rovnou šoupnul vykulenou Rosničku mezi zpěváky. Žabí sbor začal okamžitě zpívat a Rosnička, celá nesvá, vyděšeně kuňkla na svou obranu. Vodník Žabínek zezelenal, jak jen to bylo možné, a spustil.
1: Co to má znamenat? Myslíš si, když jsi vyparáděná víc než ostatní, že nemusíš dodržovat žádná pravidla? Že si můžeš dělat, co tě napadne? Oho, domýšlivost tě rázem přejde, až mi po zkoušce budeš leštit bodky.
0: Rosnička bezhlesně otevírala a zavírala pusu. Vodníkova váda ji tak zaskočila, že nebyla schopná vydat hlásku. Vodník znovu mávl taktovkou a právě v té chvíli se Rosnička vzpamatovala a kuňkla znovu. Vodník pro změnu sfialověl a řeknu vám, nebyl to moc pěkný pohled. Praštil taktovkou o zem, dupnul na ní a zařval.
1: Jsem ti snad pro smích, žábo. To jsi zdovolila přes příliš.
0: Ostatní žáby od Rosničky poodstoupily, aby se náhodou i na ně nesnesl vodníkův hněv. A Rosnička si připadala jako na pranýři. Teď musím sebrat všechnu odvahu, jinak kdo ví, co se mnou vodník provede. Nadechla se a rozhodně řekla. Já jsem Rosnička a umím předpovídat počasí. Neumím zpívat a nikoho jsem nechtěla urazit, jenže vy jste se mě, pane vodníku, na nic neptal a šupnul mě mezi zpěváky. Vodník Žabínek se vrátil ke své původní zelené barvě a přemýšlel, kudy z toho ven, aby nebyl mezi žábami za hlupáka.
1: Dobrá, Rosničko, jsi zproštěna zborového zpívání, abys mohla dobře plnit důležitý úkol, který ti chci svěřit. Každé ráno nám předpovíš počasí a odměnou ti bude sladoučký žabinec. Ale to ti povídám, ať je na tebe spolehnutí. A vy ostatní nelelkujte, pokračujeme v nácviku.
0: Přikázal vodník a ulomil si z rákosí novou taktovku. Rosničce se ulevilo, s chutí se předpovědi počasí ujala a ráda si i poslechla zborový zpěv ostatních žab.

U rybníčka z Křehotálku byl celý den rambajs. Žáby se předháněly v koncertování a nejvíce ze všech žabák Kvakulka. Takový koncert, jaký zvládl, to byste museli slyšet. Kvakulka dobře věděl, že se mu nikdo nevyrovná. Když byl docela malý žabák, často koncertoval se svým dědečkem Kvakinem. Mohli jste je vidět, jak sedí na břehu rybníka a dědeček trpělivě poslouchal nepovedené začátky svého vnoučka a radil mu, jak a kdy a co udělat, aby to lépe znělo. A tak Kvakulka rostl a sílil a s ním i jeho hlas a dokonce i jeho vyhlas. Ze širokého okolí se zbíhaly celé zástupy žab a žabáků a všichni mu s neskrývaným obdivem naslouchali. Malý Kvakulka se radoval z toho zájmu a vždycky vyzval všechny posluchače, ať se k němu přidají, a také je něčemu přiučil. Když se dařilo, tak až za třemi lesy a třemi loukami všechno, co má uši, mohlo slyšet, co se na rybníčku z Křehotálku zrovna děje. Jednou v noci se zdál Kvakulkovi sen. Seděl na trůnu, na hlavě zlatou korunku a všude kolem se tlačila spousta krásných žabek. Všechny k němu vzhlížely jak k pohádkovému princi. Sotva se Kvakulka probudil, promnul si oči, protáhl se a řekl si rozverně. Proč ne? To by se mi líbilo. Nikomu se nepochlubil, za dědečkem na rado už nechodil, protože dědeček zestárl, hlas mu už tak nesloužil a konec konců Kvakulka si taky myslel, že už je velký kluk a že už všechno zvládne sám. Jen co se toho dne začali scházet jeho kamarádi a žabky, které jej obdivovali, spustil. Takhle se pořádná muzika vážně nedá dělat. Celé dny, abych vás bavil. Postavte mi pořádný domeček a hned, jinak mě už neuslyšíte. Já na stavení nemám čas, musím ladit svůj hlas. Domeček byl hotový dřív, než by se nadál. Tak se mi to líbí, pochvaloval si. Že jsem na to nepřišel dřív. Nedal na sobě znát nadšení z krásného domečku a spustil z hurta. No a sedět budu jako kde? To mám u každého koncertu pořád stát? Postavte mi něco na sezení a ať je to pořádně pohodlné, ať se na tom dobře dýchá, ať je mě na tom dobře vidět a slyšet a ať je to krásné, aby to ladilo k mému hlasu. Jistě, jistě, ozývalo se ze všech stran. Žabáci stavěli, co jim síly stačily. Až byl hotový trůn, no radost pohledět i posedět. A Kvakulka už se k tomu hrne a zase rozkazuje. Ne, ne, ne, to dá rozum, že to nebude v mém domečku. Postavte to na ten velký pařez, na který je tak dobře vidět. To už někteří kroutili hlavou, co se to s Kvakulkou stalo. Tenhle žabí král dávno zapomněl, kdo ho tomu jeho zpěvu naučil a zapomněl i na to, že je obyčejný žabák. To nemůže dobře dopadnout, taková pýcha. Ozývalo se ze všech stran. Ti, kteří jej měli nejraději, za ním i přišli, aby mu trochu domluvili, ale se zlou se potázali. Někteří mu dokonce připomněli i staré a pravdivé přísloví o tom, že pýcha předchází pád a domýšlivost klopítnutí. Ale Kvakulka se jen smál, rozpustile pohodil hlavou a odsekl jim. Mluví z vás slepá závist, a to jenom proto, že nejste tak šikovní jako já. A hop a skok a sedl si na trůn, zavřel oči, aby mohl lépe vnímat svůj krásný hlas a spustil žabí koncert. A jak měl oči zavřené, vůbec neviděl, jak se nad rybníkem objevil čáp. Do všech žabek i žabáků, jako když střelí. Šup, a byli schovaní v rybníce. Jenom Kvakulka pořád nic neviděl. Čáp si pochvaloval, že takovou svačinku, aby ji nemusel honit a pracně lovit, a aby ještě k tomu i zpívala, to snad ještě neměl. A že to byl mladý a neskušený čáp, tak byl dvojnásob rád a už se těšil, jak dobře uloví, protože někteří se mu už i smáli, že je nešika. Jenomže on opravdu malý nešika byl. Vzal to moc divoce, nestačil včas zabrzdit a žbluňk do rybníka. To už se ale probral i Kvakulka a až mu hlásek přeskočil leknutím. Rychle skočil do rákosí a milý čáp zůstal bez svačinky.
Od té doby hlásek ne a ne pořád naladit. Ale netrápil se tím. Zase se z něj stal ten prima žabák, kterého má každý rád. Teď ho občas můžete vidět u rybníčka, jak vypráví svůj příběh malým žabáčkům. Nakonec vždycky varovně zvedl hlas a povídá. Pyšný žabák, rychlá, levná a nebalená svačinka všech čápů. Tak pozor na píchu. A je to tak. Když se někomu v hlavě usadí pícha, stává se nepřítelem sobě i ostatním. A pokud si to takový člověk nepřizná, pak to těžko může skončit dobře. Proto na to nikdy nezapomeňte. Ať nedopadnete tak, jak málem dopadl Kvakulka.

Žabičky včas odplavaly a dělaly na čápa z rákosí dlouhý nos. Byla to švanda. Čáp se na nás rozlobil, že jsme mu žabičky vyplašili, a tak se durdil, že se dlouhým zobákem v rozčilení klovl do nohy. Teď chuděra kulhá. Kde pak zlobit se? To se nevyplácí.

0: Tak poklidný večer. Myslím, že voda je dnes tak akorát. Asi se dnes smočím. Aspoň mi rychleji vytráví, než se půjdu poohlédnout po něčem k snědku. Taková vypasená žížala nebo tučný slimáček. Ale co to? Někdo sem jde. A bude po klidu.
1: Tak sláva, už jsem u rybníčku. To už je domů jen, co by kamenem dohodil. Vypadá to, že dneska mě támhle ten starý paře sláká k posezení. Děkuji za pozvání. Však já nikam nespěchám.
0: No to snad ne. On tady chce zůstat. On je to člověk. Od těch raději dál. Je potřeba si na něj dát pozor. Měla jsem příbuznou, ale to je na dlouhé vyprávění.
1: Báječný vonavý vzduch. Cítím tu trávu, rákosí, puškvorec.
0: Jen se tu moc neuvelebuj. Jak si sáhneš do trávy, tak uvidíš.
1: Copak se to tam v té trávě zablízklo? Zkusím se natáhnout blíž, co mi záda dovolí. Auvej, co je to? Pálí to a štípe, že by tu rostly kopřivy žahavky.
0: A teď honem vezmi nohy na ramena a bude tu zase klid, klídeček.
1: Aha, mělo mě to napadnout, že tu v mokré trávě narazím na ropuchu. To ty jsi mě tak požahala? Vždyť já ti nic nedělám.
0: Ale mohl bys. Od vás lidí raději dál. Měla jsem příbuznou. Snažila se dostat ke svému rodnému rybníku, aby vyvedla mladé. Jenže, jak se snažila dostat přes cestu, přejelo jí auto. A to je ta vaše lidská bezohlednost.
1: No koukám, že hážeš všechny lidi do jednoho pytle. Ale když se zlobíš, ty tvoje oči, co mě tak nalákaly, se lesknou jako kousky zlata. A ne, nadarmo se některé tvé kolegyně v pohádkách proměnily v princeznu.
0: Cože? V princeznu?
1: No ano. Budu ti se muset přijít nějakou pohádkovou knížku přečíst. Mám doma jednu, čítávám z ní vnoučatům, když za mnou sem tam přijedou. Jenže, moment, ty jsi mě vlastně nechtěla ani vidět. Jak to tak vypadá, co?
0: No, tu tedy nechtěla. Ale o těch princeznách, to by mě, přiznám se, zajímalo. Nevypadáš vlastně zase tak nebezpečně. A opravdu mám tak krásné oči?
1: Ano, copak ses nikdy neprohlížela ve vodní hladině?
0: No, já se ve dne raději moc neukazuju. A taky, kdo by se prohlížel, když jeden kolem sebe pořád jenom slyší fuj, ropucha, hnus. A ještě to zaječení. Je, ropucha!
1: Ale no tak, necháš toho, to jsem se lekl. Kdo takhle ječí, ani netuší, že třeba přišel o setkání s princeznou. A můžu se zeptat, jaké je tvoje ctěné jméno?
0: Jméno? Ropucha obecná. Latinsky bufo, bufo. No vidíš, už ten název zní strašidelně. Bof, bof, bof, bof, bof. A navíc princezny, ty přece mají krásně hladkou růžovou pleť. A ta moje, co pak to nevidíš, šedohnědá, vrásčitá, bradavčitá.
1: Bufo, bufo? No ale to je docela veselé a rýmuje se to. Aspoň se to dětem ve škole dobře pamatuje. Ale když se tak na tebe dívám, bylo by mi velkou ctí, kdybych ti mohl říkat Matildo. Co ty na to?
0: Matilda. No, to zní tak rozvážně, pomalu a trochu těžkopádně. No, to by šlo. To se mi líbí.
1: A já jsem Václav. Mám kousek odtud chalupu. Znám to tu široko daleko jako svoje boty. A tenhle rybníček mám obzvlášť rád. Je to tu skoro jako v pohádce. Tajemný rybník s princeznou se zlatýma očima.
0: Tak ty s tou princeznou nedáš pokoj? Já tě taky nepřesvědčuju, že vypadáš trochu jako pohádkový dědeček. Člověk nemá druhému říkat to, co není pravda.
1: To je fakt. Ale já jsem ti chtěl prozradit jedno tajemství.
0: Tajemství beru. Ale teď momentek. Momentek. Tamhle lezl obzvlášť vypasený slimáček. Promiň, to jsem si prostě nemohla nechat ujít.
1: Ale jen si posluš. Potřeboval bych tě u sebe na zahradě. Tam mi tihle slimáci chodí na salát. Každý člověk je na ně krátký.
0: No počkej, počkej, abychom nezamluvili to tajemství.
1: Pravda, znám jedno království, není pohádkové, je skutečné. Každý má možnost se do toho království dostat. Každý se může stát princem nebo princeznou, královským synem nebo dcerou.
0: To nemůže být pravda.
1: To si piš, že je to pravda pravdoucí, protože jsem se o tom dočetl v knize, která je skrz naskrz pravdivá.
0: Jo, a jak to můžeš vědět?
1: Protože ji napsal Bůh.
0: Bůh? Myslíš toho, který stvořil celou zemi i nás ropuchy?
1: No tak vida, ty ho znáš? Přesně toho mám na mysli. Někdo tak mocný, kdo stvořil celý svět, přece nemá zapotřebí vymýšlet si hlouposti.
0: No víš, ale já se na něho trochu zlobím. Proč my ropuchy jsme tak ošklivé, že holky při pohledu na nás ječí? A vůbec, proč nemůžeme být aspoň jako rosničky? Ty jsou takové roztomilé a krásně zelené.
1: Ale milá Matildo, copak rosnička by uměla zahrádku zbavit slimáku a dokáže se ubránit nepříteli tak jako ty? A navíc, vždyť ti to právě povídám, že každý má možnost zakusit krásu Božího království.
0: Tak to není jenom pro ty krásné a ušlechtilé.
1: Je pro všechny, kdo chtějí mít krásné a ušlechtilé srdce. Všechny, kdo nechají Boha stvořitele, aby je ke kráse a ušlechtilosti srdce dovedl.
0: Tak to já bych chtěla. Zavedeš mě tam, prosím.
1: Milá Matildo, do toho království si hledá každý cestu sám. A navíc řekla bys, že tvoje srdce je už připravené, krásné, čisté, ušlechtilé.
0: No, já myslím, že jsem docela hodná ropucha.
1: Jo. A kdo mě to před chvílí poštípal svou jedovatou tekutinou, i když k tomu neměl vůbec žádný důvod?
0: No jo. Tak jo, něco málo k napravení by se asi ještě našlo.
1: Nic si z toho nedělej. My lidé to máme stejně. Celý život má s námi Pán Bůh práci.
0: Ty, Václave, a dostane se do toho království vůbec někdo?
1: Každý, kdo o to stojí. Každý, kdo stojí o to, aby se o něj Bůh staral jako tatínek. Kdo umí uznat své chyby a stojí o napravení a dostane dokonce i nové královské jméno.
0: Ještě hezčí než Matilda.
1: No to si píš. Ale co to tady smrdí?
0: Je, no to je tchoř. Ten jeho pach si nespleteš. No fuj, honem, Václave, musím se schovat do vody.
1: Ale, snad se nebojíš.
0: No bojím, příteli, právě že bojím. Jemu jedinému nevadí mu je jedovatá obraná tekutina. My ropuchy jsme pro tchoře náramná pochoutka.
1: Tak víš co, Matildo, pojď tadyhle do čepice, přenesu tě k vodě, ať po tobě po cestě neskočí.
0: Dobrý nápad, děkuju. Přijdeš mi někdy přečíst tu pohádku o princeznách?
1: Jakože se Václav jmenuju. O princeznách, které měly krásnou tvář, ale jejich srdce bylo plné pýchy a zloby. I o těch, které byly nejen hezké na pohled, ale měly i dobré srdce. A právě s těmi to vždycky nakonec dobře dopadlo.
0: Tak nashledanou.
1: Nashledanou. Na jaře všechny ropuchy zase potáhnou k vodě. Musím napsat vnukovi, aby každou ropuchu, kterou najde na silnici nebo na cestě, opatrně položil do trávy. Třeba se mu za to odvděčí pohledem svých krás

0: teda fuj, kam jsem se to dostal? Odfrknul jsem znechuceně, když jsem přistál na hromadě zetlelého listí. Navíc se to pode mnou začalo propadat. Jejky, kviknul jsem a uskočil na blízkou větvičku. Pode mnou byla říčka, místy zanesená listím a kolem hustý porost křoví a rostlin. Tak tady jsem nechtěl být. Hledal jsem stromy se sladkým ovocem a nějak jsem zabloudil. A pak jsem na hladině uviděl něco moc ošklivého. Fuj, vypadalo to jako žába s legrační špičatou hlavou, kterou někdo rozšlápnul. Ležela tam a byla určitě dočista mrtvá. A navíc něco jí lezlo ze zad. To je hrůza, vykřikl jsem už nahlas a odporem se otřásl. Něco tak škaredého jsem dlouho neviděl. Pšt, ozvalo se vedle mě. Co tady ječíš? Vždyť vyplašíš malé žabky. Na listu větve seděla druhá žába a koukala stejným směrem jako já. Jaké žabky? Žádné nevidím. No tam, na té hladině přece. Co to povídáš? Vždyť tam je jen nějaká zdechla a lezou už z ní jakési houseny, či co?
1: Hehe, ty jsi ale truhlík. Podívej se pořádně.
0: Kouknul jsem a nevěřil svým očím. Ze zad té žáby nelezly housenky, ale malinkaté žabičky. Co to je? Věknul jsem.
1: To je moje kamarádka Pipa, tak se tedy jmenuje. A není mrtvá, káravě se na mě podívala. Snad tak trochu teď vypadá. Jen leží na hladině a čeká, až malé žabičky vylezou. Pipy si totiž svá vajíčka nastrkají pěkně na záda do kůže, která jim změkne jako houbový polštářek. Vajíčka tak krásně zapadnou, pak stvrdnou a vytvoří se malé komůrky, ve kterých se vylíhnou pulci. To snad víš, co to je, ne?
0: Zatvářil jsem se pohoršeně. Jasně, že jo.
1: No a z pulců žabky a až jsou hotové, vylezou ven.
0: Tyjo. Hvíznul jsem uznale, ale hned jsem se omlouval. Já vím, musí být ticho, ale když jsem nikdy tak zvláštní žábu neviděl.
1: To víš, začala se moje známá naparovat. My žáby jsme různé, některé obrovské, jiné malinké. A já třeba,
0: významně se odmlčela.
1: Mám zase jméno Rosnička podivná. A víš proč?
0: Zavrtil jsem hlavou.
1: Podívej se do vody, co vidíš?
0: Koukal jsem, koukal a za chvíli spatřil zvláštní, asi 15 cm dlouhé rybičky. Myslíš ty podivné ryby?
1: Ano, ano, to jsou moje děti.
0: Teď už jsem vyprsknul. Odkdy mají žáby ryby? Žabička byla schovívavá.
1: To nejsou ryby, ale mý pulci, mé sladké dětičky. Ty se totiž rodí veliké a vlastně se zcvrkávají, až jsou velcí jako já. A jiné žabky například svá vajíčka spolikají a v žaludku se vylíhnou pulci a celý vývoj prodělají tam. To je co?
0: Žabka se přímo dmula pýchou a já jen kroutil hlavou. Mezitím všechny miniaturní žabičky opustily záda Pipy a rozprchly se do okolní vody. Musel jsem už letět a nechat tam obě žáby se svými podivnými způsoby. Jen jsem si říkal, proč by si tito tvorové vymýšleli tak složité způsoby líhnutí, kdyby se všechno dělo tak nějak samo. Myslím si, že Pánbůh to tak stvořil proto, aby příroda byla zajímavá a mohli jsme pořád nad něčím žasnout. No ne, váš netopírek.

Bylo, nebylo, ale ano, vlastně bylo. Byl jednou jeden maličký rybník. Našli byste jej za vsí, na louce, obklopený křovinami a rákosím. Nebyl nijak hluboký, spíše bažinatý a byl domovem převážně žabiček. Proto se jmenoval Kváky Kvák. Každý večer se loukou nesly zvuky žabího koncertu. To paní učitelka Skákalka předváděla rodičům, co se děti ve škole naučili. Lidé, kteří chodili kolem, si tak zvykli na žabí kuňkání, že by jim bez něho bylo smutno jako bez ptačích písniček. V rybníčku žila se svou maminkou a tatínkem žabka, která se jmenovala Kuňka. Měla malého bratříčka Hopsálka. Kuňka už chodila do třetí třídy, zatímco Hopsálek se teprve učil poznávat jednotlivá písmenka. Ráno se Kuňka chystala do školy. Obrátila se na maminku. Dnes se naučíme novou písničku a představ si, mami, že budeme počítat až do sta. Těšila se. Počkej, malička, brzdila maminka dcerku. Pán Bůh nám dal nový den, ve kterém můžeme zažít mnoho krásných věcí. Byli bychom nevděční, kdybychom mu za to ani nepoděkovali. A tak si ještě společně klekli a radostně kvákali Pánu Bohu své ranní modlitby. Kuňka děkovala za to, že může jít do školy, Hopsálek za mámu, tátu, sestřičku a Tůňku a maminka prosila o ochranu pro své dvě neposedné žabičky. Pak si Kuňka vzala aktovku, svačinu, bačkůrky na přezutí a šla do školy. Ve dveřích ještě poslala mamince pusinku a byla pryč. Hopsálek se také chystal do školy. Schválně se loudal a čekal, až Kuňka odejde. Nechtěl jít spolu s ní, aby si ostatní školáci nemysleli, že ho Kuňka vede jako nějaké mrně. Po odchodu žabiček maminka doma uklízela, prala, žehlila a později vařila oběd. Když se její žabičky vrátily ze školy domů, Kuňka se jen otočila ve dveřích a hned vyběhla na louku nad rybníček. Náhle uviděla dvě holčičky, jak běhají po trávě a hledají ty nejpěknější kytičky, aby si mohly uplést věnečky. Kuňka je okouzleně pozorovala.

Byla jednou jedna rodina, která bydlela u lesa v malé chaloupce blízko potoka. Nebyla moc bohatá, ale za to velmi šťastná. Žili v ní dva manželé se svými třemi syny. Nejstarší se jmenoval Petr, prostřední Jaromír a ten nejmladší Honza. Ve vesnici, která byla nedaleko, byl přezdíván jako hloupý, a to jen proto, že si vždycky všechno rád pořádně rozmyslel a na první pohled toho neuměl tolik, co jeho bratři. Když všichni tři jako malí kluci stříleli na ptáky, rozmýšlel se tak dlouho, jestli střelit nebo ne, až mu všichni uletěli. Když jeho bratři chytali v rybníčku půlce a malé žabky, dumal, jestli je to k něčemu dobré, až se všechny žáby dávno poschovávaly. Synové vyrostli a jednoho dne se rodiče rozhodli odkázat synům svůj majetek, protože už přeci jen nebyli nejmladší. Říkali si ale, že chalupu a pole na tři díly nerozdělí. A tak maminku napadlo, že ten, kdo si najde takovou nevěstu, která mu zpřede tu nejjemnější nitku, získá všechno. Ostatní dva se pak o živobytí musí postarat sami. Starší bratři se radovali, protože každý z nich už měl svou milou. Jen Honzík tu pravou zatím nepotkal. Zvolit tu pravou. To je přece teprve důvod k přemýšlení. Ráno si vzal ranec buchet a vydal se hledat nevěstu. Nešel ani moc dlouho, když najednou slyší. Kam pak jdeš? Honza zastavil a otočil se. Jenže nikoho neviděl. A tak šel dál. A náhle znovu slyší. Kam pak jdeš? Zase se otočí. A zase nikde nikdo. Jde dál a je to tu zas. Kam pak jdeš? Chudák Honza je celý zmatený, rozhlíží se, až si konečně všimne velké ropuchy v trávě. Byla velice škaredá, ale zdála se být milá. Dali se do řeči a Honza jí vypověděl o všem, co se mu přihodilo. Žába na něj koukala svýma zlatýma očima a řekla: Nech to na mě, já jí zpředu. Nic se nediv a ve smluvený den přijď. Honza podal žábě přízy a odeš.

ale pak je vyzvídání přestalo bavit a začali se vychloubat, že to jisto jistě vyhrají, že ta jejich nitka bude lepší a jemnější. Začalo to jen vychloubáním a skončilo to hádkou. Jen Honza seděl a nic neříkal. Přemýšlel o tom, jestli peníze a majetek stojí za to, aby se bratři mezi sebou přestali mít rádi. Toho dne, když měli vyzvednout nitku, pospíchali dva starší bratři vítězoslavně za svými nevěstami. Honza se loudal k rybníku, aby se tam podíval. Ale jaké bylo jeho překvapení, když viděl, že na keři u rybníka visí spředená nitka jemná jako obláček a na placatém kameni u břehu sedí ropucha. Honza vůbec netušil, jak to ropucha dokázala, ale řekl si, že jsou asi věci, kterým rozumět nemusí, a byl rád. Dokonce už mu ani nepřipadala tak ošklivá, jenže na lásku to bylo přeci jenom málo. Ropucha na něj pomrkávala a bylo jasné, že chce, aby se Honza stal jejím mužem. Honza byl možná podle mínění druhých hloupý, ale určitě ne nespravedlivý. Uznal, že ropucha splnila, co slíbila, a teď, že je řada na něm, nezbývá, než se s ní oženit. Jen se nic neboj a zanes přádínko matce, řekla ropucha. Uvidíš, že tvá nitka bude nejjemnější. Pak zajdi za panem farářem a nechej ohlásit svatbu. Trvej na svém, i kdyby mu to připadalo jakkoliv divné. A potom pro mě i sebe kup svatební šaty. Ty moje nechej na kraji rybníka v předvečer svatebního dne. Kdybych nepřišla včas, buď trpělivý. Honza zanesl nitku matce. Matka zkoušela a porovnávala jeho klubíčko s ostatními dvěma, která donesli bratři, ale na první pohled bylo jasné, že ta jeho je nejlepší. Máma se na svého nejmladšího syna usmála a řekla: Honzíku, tvoje nitka je nejkrásnější. Vybral jsi s dobrou nevěstu? Ty dostaneš dům i pole. Ale Honzíkovi to nepřipadalo spravedlivé. Pak Honza pověděl mamince o nevěstě. Mluvil o tom, že je šikovná, milá a chytrá, ale ani slovíčkem se nezmínil, že se jedná o ošklivou ropuchu. Pak se Honza vydal za panem farářem a žádal ho, aby v kostele oznámil jejich svatbu. Svěřil se mu i s tím, kdo je doopravdy jeho nevěstou, a prosil, ať ho neprozradí. Pan farář slib dodržel, jenže na malé vesnici se stejně nic neutají. Lidé měli Honzu za velkého blázna ještě dříve, než slyšeli, co má v úmyslu. A co teprve, když se rozkřiklo, jak se věci mají. Ale Honza se nedal rozrušit. A dokonce se začínal těšit. Vždyť ropucha přeci řekla, že všechno dobře dopadne. Jen si lámal hlavu se svatebními šaty. Pak si ale vzpomněl na svůj sen o krásné dívce u rybníka. A tak už neváhal a nechal ušít dvoje šaty. Jedny, co padnou ropuše, a druhé pro dívku. V předvečer svatby je oboje položil na placatý kámen na kraji rybníka. Nastal svatební den. Všichni chystali, pekli a uklízeli a za zády se Honzovi tajně posmívali. Kdo to kdy viděl? Vzít si za manželku ošklivou ropuchu? Blížil se čas jít do kostela a Honza náhle znervózněl. Co když je to všechno jenom sen? Co když jeho nevěsta nedorazí? Co pak by nakonec nebyl rád, kdyby se tahle svatba nekonala? Nerozuměl tomu, ale někde hluboko uvnitř ucítil podivný, chřejivý pocit pokaždé, když si na ropuchu vzpomněl. Na kostele už zvonily zvony a nevěsta pořád nikde. Až konečně po cestičce pomalu kráčela velká ropucha ve svatebních šatech. Lidé vyprskli smíchy, jak byla i v té parádě ošklivá.

když došla k oltáři a řekli si své ano, sklonil se Honza nad svou nevěstu k prvnímu políbení. Lidé, kteří se v té chvíli v odporu odvrátili, proto nemohli vidět, jak se ropucha proměnila v krásnou dívku. Přesně takovou, jakou Honza znal ze svého snu a kterou mu mohl leckdo závidět. Honza si po svatbě postavil se svou ženou domek u rybníka, vzal si rodiče k sobě a nechal bratry, ať si hospodaří v jejich starém stavení. Snad se spolu konečně domluví. A kam se podělo klubíčko z té nejjemnější nitky? Z toho přeci upletla Honzova žena čepičku, když se jim narodilo jejich první děťátko.

půlci. Linda je žabka, která spolu s ostatními žabkami dovádí u rybníka. Společnost žabkám dělají také vášky, znakoplavky, komáři a ve vodě kapři. Žije se jim tu moc dobře. Turisté sem příliš často nechodí a zvířátka zde mají klid. Jednou tudy šly dvě malé děti. Sourozenci Alenka a Alex se svými rodiči. Zastavili se u břehu rybníka a čekali, až žabky vylezou z vody a budou si je moct prohlédnout. Děti si u toho ale tak hlasitě povídali, že žabky nevylezly. Čekali, až děti odejdou pryč. Maminka s tatínkem proto děti napomenuli, aby se stišili. Po chvíli pak děti zahlédly pod vodní hladinou místo žabek podivné rybky z ocásky. Jako první ty podivné živočichy zahlédla Alenka. Hlasitě se rozesmála a ukázala je Alexovi, aby se na ně také podíval. Alex byl z objevu nadšený. Prohlásil, že asi objevili nějakou vodní příšeru. Mami, tati, právě jsme zahlédli hodně divného živočicha. Honem se pojďte podívat, zavolali děti na rodiče. Tatínek se šel podívat ke břehu. Chvíli hleděl na průzračnou vodní hladinu a po chvilce i on tvory zahlédl. Tohle není příšera, ale půlec, vysvětlil dětem. Půl co? Zajímalo Alexe. Půlec, zopakoval tatínek. Než žába vypadá tak, jak ji znáte, chvíli to trvá. Nejdřív je to takový váleček s ocáskem, později mu přirostou nohy. Nakonec se vstřebá ocásek a to znamená, že žába už dospěla. Od té doby Alenka i Alex vyhlížejí půlce pokaždé, když k rybníku přijdou. Jsou zvědaví, kdy už se z nich stanou dospělé žáby.

Děti, to bylo žabičkových dobrodružství, co? A i když jsou žabky malé a nenápadné, mají v přírodě důležitou roli. Loví totiž hmyz a tím pomáhají udržovat přírodní rovnováhu. Každý z nás může pomoci, aby se žabkám u nás dobře žilo. Neničit tůně, neodhazovat odpadky a dávat pozor, kam šlapeme. Zajímavé je, že žabky mají rády dobré životní prostředí. Jsou takovým živým ukazatelem zdravé přírody. Pokud odněkud zmizí, znamená to, že se s krajinou něco děje. A na závěr dnešního žabičkového objevování ještě jedna básnička od Jiřího Žáčka. Žába kváká, kvaky kvak, plavu prsa, plavu znak. Ale kdybych měla křídla, létala bych do oblak. Mějte se krásně, děti. Ahoj!

0: Dej mi to!
1: Nech mě bejt!
0: Ale já to chci!
1: Mami, ona mi to zase bere.
2: Nejlepší lék na hádky? Poslouchejte pohádky.

0: 18. hodinou otevíráme večerní čas na Rádiu 7, který vás bude provázet až do dnešní půlnoci Pavel Kohl. Hned na úvod je připraven pořad Bible Guide Jiřího Zdráhala. Zaměříme se na proroka Ezechiele. Dobrý poslech.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 19. kapitola. Nevěra a trest Izraele je v této kapitole popsán dvěma obrazy. V prvním jsou severní a jižní království dravými lvy, kteří museli být chyceni a zavřeni do klece. Zpívej žalospěv nad izraelskými vládci, zpívej, kdo byla tvá matka? Lvice mezi lvy, léhala mezi šelmami se svými lvíčaty. Když odchovala jedno z nich, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral. Když o něm uslyšeli mezi národy, ulovili ho do pasti, za háky ho do Egypta odvlekli. Když lvice viděla, že se nedočká, její naděje, že zhynula, vzala jiné ze svých lvíčat, udělala z něj dravého lva. Vykračoval si mezi šelmami, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral. Jejich pevnosti bořil a pustošil jejich města. Země i všichni, kdo žili v ní, se děsili, když řval. Z národů se pak na něj vypravili, ze zemí v celém okolí. Roztáhli na něj svoji síť, ulovili ho do pasti. Za háky do klece ho odvlekli, k babylonskému králi přivedli a uvrhli do vězení, aby už neznělo jeho řvaní nad izraelskými horami. Ve druhém obraze je Izrael vinou révou, která byla z vinice přesazena na poušť. Oba obrazy ukazují trest Izraele. Za jejich hříchy jim Bůh odebral zemi. Tvá matka jak réva na tvé vinici zasazená byla u vody, plodná a s množstvím ratolestí dík dostatku vody. Vyrostly na ní silné větve, vhodné pro žezla vladařů. Tyčila se vysoko nad porostem, nápadná výškou a hustou korunou. Zuřivě však byla vyvrácena, k zemi sražena. Východní vítry vysušil, její plody byly servány, její silné větve uschly a pohltily je plameny. Teď je přesazena do pouště, do země suché a vyprahlé. Z jejich větví vyšlehl oheň a její plody pohltil. Nezůstala jí žádná silná větev vhodná pro žezlo vladaře. Oba obrazy se podobají dřívějšímu podobenství o dívce, kterou Bůh našel, zachránil, vychoval a vzal si za ženu. Ona ho ale potom zradila a opustila. Všechny tři obrazy zdůrazňují vinu za zlá a špatná rozhodnutí. Bůh dal Izraeli možnost se rozhodnout, Izrael se rozhodl špatně. To nám připomíná situaci v zahradě Eden. Bůh tehdy dal lidem možnost se rozhodnout. Mohli uposlechnout Boha a nejíst ze stromu, který jim nedal. Nebo mohli Boha neuposlechnout a jíst. Víme, pro co se rozhodli. Známe následky. Zodpovědnost za vlastní činy zpochybňuje teorii předurčení. Bůh v žádném případě předem neurčil, jak se první lidé rozhodnou. Bůh nepředurčil, aby Adam s Evou neuposlechli Boha. A Bůh nepředurčil Izrael k tomu, aby se rozhodl špatně. Pak by ho přece nemohl za toto rozhodnutí trestat. Bůh není skrytý režisér všech lidských rozhodnutí. On si přeje, aby lidé dělali správná rozhodnutí. Bůh předem neurčil, kdo bude spasen a kdo bude zatracen. Bůh své spasení nabízí všem. Ježíš zemřel za všechny lidi, nejen za předem určené. Ale jeho oběť zachrání jen ty, kteří ji přijmou. Je pravda, že nikdo z lidí se nemůže sám zachránit. Všichni jsou ztraceni. Všem je ale spasení nabídnuto. A každý je schopen udělat dobré rozhodnutí. Mohli bychom to přirovnat k jízdě vlakem. Nádraží, cílovou stanici, koleje i vlak postavil Bůh. Žádný člověk to sám nedokáže. Spásu zajistil Bůh sám. Každý, kdo chce, může do vlaku nastoupit. Lístky jsou zdarma. Spasení je pro všechny. Stačí je vírou přijmout. Záleží na každém, jestli chce nastoupit. Bůh nevydá lístky pouze někomu. Ani nebrání některým v nástupu do vlaku. Bůh každého zve do svého vlaku spásy. Pro každého je tam místo. Člověk ale má možnost odmítnout. Nikdo není předem vnitřně naprogramován k tomu, aby do vlaku nasedl. Spása je nabídka k sňatku, ne únos. A každý, kdo do vlaku nastoupí, z něj může také vystoupit. Nikdo nemá povinnost jet až do cílové stanice. Někomu stačí svést se jenom kousek. Ježíš řekl, že důvodem takového nouzového výstupu je stav lidského srdce. Přirovnal srdce k různým druhům půdy. Některá srdce obsahují kameny a nedovolí Bohu zcela je získat. Jiná zase dovolí vstoupit a vyrůst věcem, která Boha ze srdce vytlačí. Do cílové stanice dojedou jen ta srdce, která se Bohu vydají a udrží si ho na prvním místě. Ježíš je ten lístek, který nám umožní nasednout do vlaku spasení. My pak rozhodujeme, jaké srdce budeme mít. Ne Bůh, ale my. Ježíš k tomu řekl. Do dobré země je zase to u toho, kdo slyší a rozumí.

pořadem Bible Guide Jiřího Zdráhala můžete poznávat postupně celou Bibli od Genesis až aktuálně po proroka Ezechiele. Všechny díly najdete na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7. A za chvíli po písni projdeme pořady, které nás čekají až do dnešní půlnoci.

Sedmidílný seriál s názvem Já jsem, v rámci kterého můžete v talk show No Filter slyšet kromě Tomáše a Milana Michalkových také Lukáše Kryška, pokračuje Ježíšovým příběhem, ve kterém se staví do role dveří. Reprízu třetího dílu vysíláme od 6:30. Do zimy je pravda hodně daleko, proto dnes trochu urychlíme čas. V 19.15 se s Kanafáskem mohou děti těšit na sněhovou nadílku. V dalším z příběhů knihy Povídá se povídá, kterou napsal Radek Daniel. Nikdy ses neměla narodit, asi zásadní omyl mého života, říká Lucie Endlicherová o větě, která jí obrátila život na ruby. Přestože se cítila vykořeněně, nepatřičně, oporou se jí v životě stal vztah s Bohem, s Ježíšem Kristem. Když máme někoho rádi, záleží nám na kontaktu s tím druhým, chceme mu projevit lásku na lidské rovině. Obdobně to funguje i na té duchovní, stačí věřit. Chcete-li, připojte se k poslechu pořadu Stopy v 19.45. Zatímco nebeští jezdci pustoší zemi, v nebi před oltářem zaznívá volání mučedníků obětovaných pro věrnost Božímu slovu. Ti, kteří byli zabiti pro slovo Boží, volají po soudu a potrestání jejich prolité krve. To je scéna, na kterou se budeme soustředit při studiu knihy Zjevení v relaci Světem Bible od 8:45. Noel Richards bude sedět na pomyslné pohovce Rádia 7. Zpěvák, kterému se ve spolupráci s dalšími nadšenci povedlo v 90. letech naplnit londýnský stadion Wembley, podobně jako kapele The Queen v 80. letech. Kdo je podle něj šampion, kde čerpá inspiraci pro psaní písní, to vše a mnohem více se dovíte přímo z první ruky. Poslouchat můžete rozhovor s Karolínou Vološinovou po 9:00 večerní. K násilí vnímáme určitý vnitřní odpor. Nějak tušíme, že není dobré se prát a vyvolávat rozbroje. Jenže jsou chvíle, kdy se potřebujeme bránit. Je vhodné zůstat neaktivní, když hrozí nebezpečí. Do etických dilemat týkajících se pacifismu nás zavede v akademii přednáška Davida Nováka od 22 hodin. V 17. století, kdy žila Susana Wesleyová, bylo běžné mít hodně dětí a děti často umíraly. Susana porodila za 6 let 6 dětí. Naživu zůstaly 3. Se svým mužem žila na drsném anglickém venkově a snažila se dobře hospodařit. Ke všem starostem přibyla starost o nejstaršího syna. Z knihy Sandy Denglerové Susana Wesleyová, Služebnice Boží, čte ve 11:45 Rosita Mertová. Tolik výhled na ten dnešní večer až do půlnoci. Užívejte, vybírejte.

Máme 21. července. Co nám říká kalendář s dnešním datem? Svátek mají Vítězslavové. Jméno Vítězslav je zřejmě moderní náhradou původního jména Vítoslav. Základem je slovo vit, které znamenalo sídlo. Jiná verze tvrdí, že by mohlo jít o český překlad jména Viktor, čili vítěz. Do třetice je ve hře Štěpán, což lze přeložit jako věncem korunovaný, tedy také vítěz. Nejznámějším Vítězslavům patří vedle básníka Vítězvala Nezvala zcela jistě hudební skladatel Vítězslav Novák. Narodil se v Kamenici nad Lipou, rozhodně neměl lehké mládí. Brzy mu zemřel otec, musel se tedy postarat sám o sebe. Začal studovat práva, aby měl materiální zabezpečení, ale současně s tím navštěvoval i konzervatoř, která nakonec zvítězila. Jeho talentu si brzo povšiml i Johannes Brahms a držel nad ním ochrannou ruku. Vítězslav Novák se stal vůdčí osobností české hudební moderny počátku 20. století. Jeho nejznámější díly jsou symfonická báseň Toman a lesní pana a Slovácká svita. A dnešek je Mezinárodní den Belgie. A co se stalo 21. července? Roku 1917 ve Vídni proběhlo setkání českých a slovenských politiků. Mimo jiné se jednalo i o budoucím začlenění Slovenska do společného státu. Roku 1969 ve 2:56 se po povrchu měsíce poprvé prošel člověk, astronaut Neil Armstrong. Věta, kterou tehdy pronesl, se zapsala do historie. Je to malý krůček pro člověka, ale velký skok pro lidstvo. Roku 1880 se narodil Milan Rostislav Štefánik, slovenský vědec, politik, spoluzakladatel Československa. V době první světové války organizoval československé legie v Srbsku, Rumunsku, Rusku a Itálii. Byl prvním československým ministrem národní obrany. Zemřel při letecké havárii při návratu do vlasti. Okolnosti jeho smrti jsou dodnes opředeny mnoha nejasnostmi. O 18 let později, roku 1898, se narodil Ernest Hemingway, americký spisovatel. Nositel Nobelovy ceny za literaturu za novelu Stařec a moře. Oboj člověka zživli i se sebou samým. Hemingway prý prohlásil, je třeba 2 let, než se naučíme mluvit a 50, než se naučíme mlčet. Připomeňme jedno úmrtí Klause Schenka von Schnaubenberga, německého důstojníka strůjce neúspěšného atentátu na Adolfa Hitlera. Schnaubenbergův pokus o převrat znamenal jeden z vrcholů německého protinacistického odboje. Šlo o rozsáhlé spiknutí, které mělo zlikvidovat vůdce nacistického Německa a odstavit jeho spolupracovníky. Hitler ovšem vyšel z atentátu pouze lehce zraněn, popraveni byli 4 členové spiknutí. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária, které připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: Nad biblickým textem, kde se Ježíš staví do role dveří, se v letní repríze talk show No Filter zamýšlí Tomáš a Milan Michalkovi společně s Lukášem Kryškem. Dobrý poslech.
1: Tohle je No Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Další díl No Filteru je tady. Ahoj tati, jsi tady se mnou? Super. A výborně. Takže je tady další díl a opět se vracíme k naší oblíbené sérii s Lukášem Kryškem. Ahoj Lukáši.
3: Ahoj všichni.
2: Tak výjimečně nenahráváme na jednom místě, ale opět online. A máme skvělé téma. Pokračujeme v sérii Já jsem. Už jsme měli raz, dva, tři?
3: Ne, dvě. Dneska je třetí.
2: V autě jsme nahrávali dvě, ne?
3: My jsme nahrávali ten příběh toho, kdo je Bůh, nebo jak
2: to... Jo, tak to bylo mimo, tak pardon. Takže dvě máme za sebou.
3: A jdeme do třetího.
2: Kolik jich máme celkem?
3: 7. Chléb života, světlo života, dveře k ovcím, dobrý pastýř, vzkříšení a život, cesta, pravda a život a vinný kmen.
2: Tak jsem zvědavý, jestli to zvládneme do konce roku.
3: Ty bláho, to by byla challenge.
4: Jo, jako mimochodem ještě k tomu, jako já jsem, myslím si, že to je zároveň jako link k dnešním mnoha otázkám, jako vlastní identity. Jo, že já jsem, kdo já jsem? Jsem dvoumetrový černoch a cítím se být jako černochem a tak to jenom jako ještě úplně jiný rozměr jako dnešní
2: doby. Tak jsme to vlastně rovnou rozvedli daleko, tak výborně, to bude dneska zajímavé.
4: Super. No tak ale hele, identita a prostě Ježíš říká já jsem, jo, a teďka vlastně říká, čím je jeho identita nebo něco a s tím spoustu lidí bojuje, že jo.
2: Je to tak. No tak to bude veselá epizoda teda, tak jsem zvědavý, co půjde do speciálu, co z toho potom vyberem, kam se ještě dostaneme. Kdybyste nás chtěli sledovat dál, tak určitě můžete, najdete na našem webu další informace nebo na Instagramu. Tak pojďme do toho, já bych to nezdržoval, protože těch prvních 20 minut je krátkých, tak určitě, představ myšlenku.
3: Jasně, jsme v cyklu Já jsem, to znamená, je to nějaký odkaz na jahovovské jsem, který jsem. Už jsem říkal, které jsme dvě měli a dneska se podíváme na to, jaké jsou dveře Ježíš. Taková otázka, vždycky to rád takhle uvádím, to znamená, pojďme se zamýšlet nad tím, jaké jsou dveře Ježíš. A budeme vycházet z textu, který najdeme v Janově v 10. kapitole. A já rovnou asi přečtu ten text. Budu číst jenom tu druhou část, nebo chcete i s tou hádankou? Možná zkusím i s hádankou, bude to teda delší, takže začnu od 1. do 10. verše. Amen, amen, pravím vám. Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všechny venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Tyto přirovnání jim Ježíš řekl, oni však nepochopili, co jim chtěl říci. Řekl jim tedy Ježíš znovu. Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlouchali. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti.
1: Zajímá vás obsah No Filteru víc? Zapojte se do skupiny No Filter Speciál. V této skupině sdílejí Milan a Tom speciální obsah navíc. Věříme, že ti může pomoci v osobním růstu, vykazatelnosti, naplnění cílů, ale třeba taky k navázání kontaktu se zajímavými lidmi ve skupině. Více informací na stránkách citychurch.cz.
3: Jednoduchý, smysluplný, přímý text. Já si z toho trošku dělám navigaci, protože když jsme si tady říkali na začátku, tak jsem přesně říkal, že ta první část, těch prvních 6 veršů je vlastně hádanka. Hádanka, kterou Ježíš položil. My všichni si myslíme, že to je třeba nějaký podobenství nebo běžný text, který Ježíš říká, ale vlastně on tak trošku jako chtěl, nevím, jestli zmást ty posluchače nebo možná provokoval ty posluchače. A on tam vlastně tak trošku jako dává dohromady spoustu věcí. A my víme, že tady ten text z těch prvních 6 veršů je základem pro 2 výroky já jsem. První je já jsem dveře a druhý je já jsem dobrý pastýř, který bude příště. Ale my se chceme zabývat tím pravým vám, já jsem dveře pro ovce.
4: Mimochodem pro mě ještě je tam velmi jako klíčový ten 10. verš. Ten často používám jako v rozhovorech s lidma. Prostě já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Jo, to je prostě pro mě jeden z klíčových veršů. Ježíš přišel proto, abychom měli život a měli ho v hojnosti. A tím se nemyslí jako úplně jako komfort, ale hojnost vlastně života. Tak strašně blbě se to vlastně píše, protože tam je tvrdé i, jako, protože je to pro ovce, že jo. Takže když to chceš napsat, tak to vypadá strašně divně, jo. Nebo, ale je to zajímavé, že to je součástí vlastně toho textu, prostě 1 až 10. Já jsem přišel, abyste měli život a měli ho vojnosti.
3: Tak co si budeme, jako celý Jan je plný těchhletěch jako zásadních výroků, které jsou jako křesťanské highlighty, nebo já nevím, jak je nazvat, kde jasně říká jako to, co nás vždycky jako pohladí jako křesťany a co vlastně výzva je pro lidi, kteří jako zvenku vlastně můžou poznat Ježíše a pochopit, kdo je nebo co je. Mě úplně polil mráz, když si říkal, já ten 10. verš používám, protože tam je první zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Tak jsem si říkal, co těm lidem chceš vlastně říct.
2: Jo.
4: No. Naštěstí je tam ta druhá půlka.
3: Ano.
4: Tu první přeskakuju. Jako.
3: A to je takové klasické, že si vybereme jenom to, co se nám líbí. Ale každopádně jenom 2 takové první body, o kterých bych možná začal uvažovat, přemýšlet, diskutovat. Protože tam ta hádanka možná je první bod, takový nultej bych řekl, ale zásadní věc je, já jsem dveře pro ovce. To znamená, otázka zní jako, já se teda identifikuju jako ovce. Je to pro mě OK nebo není? Tak možná to je první věc. A druhá věc je právě to téma těch dveří jako takových, jo, tak jako, co to vlastně znamená, co jsou dveře a jaký mají význam dveře, tak pojďme třeba rozplíct napřed ty ovce. Cítíte se jako ovce?
2: To je pro mě vždycky takové, jakože ty bys měl být vlastně nadšený z toho, že jsi ovce, že, ale to funguje jako urážka, nebo...
3: No dneska určitě.
2: Jo, prostě následuješ tupě něco, možná androidiáci a windowsáci by řekli, že vy jste Apple ovce, kupujete všechny blbiny, co zrovna vyjdou v září nebo na začátku října a vlastně tupě něco následuješ. Ale na druhou stranu si myslím, že někdy mě to pomáhá si uvědomit, že jsem ovce, že ovce se dokáže jednoduše zatoulat. A já si myslím, že to je něco, co mě se celkem v životě vrací, spíš v myšlenkách, nebo jako v životě v přemýšlení a tak, a v některých jako myšlenkových paternech, které mám, tak se mám občas tendence zatoulat někde. A to je pro mě to vysvětlení. Ne, že tupě něco následuju, ale že se dokážu jednoduše zatoulat někde, kde bych úplně třeba neměl být. Takže možná v tomhletom smyslu mi to tolik nevadí.
3: Ale je to asi málo evangelizační, že jo, to se shodneme, když řekneš lidem, hele, buď jako ovce.
4: Přijďte do stáda, jako jo.
3: Staňte se součástí jako ovce.
4: Stáda.
3: Ne, asi zpátky k tomu textu, já myslím, že jo, že ten text jako naráží na nějaké i starozákonní texty a hlavně naráží na to, že Izrael byl propojen a spojen s pastýřstvím. Všichni pravcové byli pastýři. Víme, že ten lepší ze dvou bratrů, který bohužel zemřel při té bratrovraždě, tak byl pastýř ovcí, to znamená Kain Abel. A bylo to vlastně, že i David byl pastýř ovcí, takže pastevectví je nějaké téma, řekněme, leadershipu moderně, to znamená, že je to něco, co se dá stotožnit s hospodinem. A být ovcí znamená vlastně být součástí nějakého uskupení, které hospodin vede, řídí, krmí, směřuje, opečovává. Takže ano. Ale obecně si myslím, že to není úplně pro dnešní čas jako ideální, protože být ovcí znamená tupě poslouchat. A dneska víme, že to je i s dezinformacema a podobně, že každý na každýho říká, vy jste ovce, vy jste tupí, vy nemáte svůj vlastní mozek.
2: Jo, ale to je dobrý point, že to je něco extrémně normálního. To, co Ježíš používá za příklad, je něco, co jim je všem známé. Nám to tolik známé není, tak bychom to mohli dneska si vysvětlit trošku něčím jiným, ale vlastně tehdy to bylo, našel to, co jim tolik známe, tolik blízké, že to je prostě jasné. Ale zároveň do toho hází vidle tím, že to je v těch hádankách, že to je takové to klasické připodobnění k něčemu, co vzbuzuje víc otázek než odpovědí na konci tady tohohle tématu. A mám pocit, že Ježíš používá, jak psychiatři nebo psychologové ti ukážou takový ten flag prostě. Tak to je, jo, co v tom vidíš? Tak tohle dělá Ježíš s lidma, když říká podobenství. Tak se ukaž, co v tom vidíš ty?
4: Já si myslím, že ta identita ovce je vlastně pruser, jako jo, z toho pohledu dnešní doby. Ale když k tomu přidáš, kdo je ten pastýř, no tak tam to začíná dávat smysl, protože pokud si ovce stvořitele vesmíru a miliard hvězd jako boha otce, tak pak si řekneš, no tak furt ta ovce jako dobrý, protože jako ten pastýř je vlastně je neuvěřitelná autorita a už jenom být ovce toho pastýře nebo toho prostě stvořitele jako stojí za to, jo. Takže si myslím, že to nejde úplně odtrhnout. Je to ale v porovnání s tím samozřejmě jsme ovce a to ještě si myslím, že jsme jako docela dobře na tom, jako, jo, protože by to šlo vyjádřit i jako jinak. No.
3: Ale je to kontext, jo? Když se vemeš, tak vlastně žít v komunitě bylo pro starověkého člověka nutnost. Jo? Když jsi žil samostatně, tak jsi vlastně byl ztracený, neměl jsi zázemí, neměl jsi možnost jako se na někoho obrátit a být ve starověku sám znamenalo si zajistit úplně všechno sám. A vlastně je to cesta k tomu nepřežití. Proto jako ovce a stádo ovcí je vlastně jako pro toho člověka synonymum mám pastýře a mám zároveň ty ovce vedle sebe, které jsou vlastně, že oni se vždycky pohybují v tom velkém chumáči. To znamená, když nás někdo napadne, tak jako nesežere mě, ale nějakým způsobem jsme ochránění v té komunitě. A já si myslím, že to je jako to, co slyšel starověký člověk. Dneska bychom možná neříkali úplně ovce, ale možná bychom říkali jako člen nějaké komunity nebo člen nějakého společenství, nějakých jako skupiny lidí. A to máme všichni dodnes, jakože tohle potřebujeme. Že potřebujeme mít jako ty přátelé, s kterým máme vazbu, kde nejsme pak ty ztracený, že nejsme úplně sami. Když i dneska se můžeme bavit o tom, že některé lidi právě mají tu identitu takovou, že vlastně jsou radši sami, než aby byli součástí jakékoliv takové komunity.
2: Dobře, tak zpátky k textu. Utekli jsme. Dobrá,
3: no,
2: dobrá
3: já bych
2: diskuze.
3: Možná k tomu ještě jedno téma, tak je úžasný Žalm 23. Ten asi všichni známe a tam si myslím, že přesně jako je ta emoce toho, jak se cítím jako ovce, protože Hospodin je můj pastýř.
4: Jo,
3: nebudu
4: to ono.
3: Nedostatek. Dopřává mi odpočinout na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje a tak dál. A na konci je tvoje berla a hůl mě potěšují, prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraji plníš a tak dál a tak dál.
4: Jako ano, to je přesně jako ovce tohoto typu bych chtěl být, jako. Takže
3: já bych možná neříkal dneska ani ovce, jako ztracený člověk, jo, nebo ztracená existence. Já myslím, že to je asi pojem, který známe z psychologie a mohlo by to být jako něco, co na co tady Ježíš naráží. Ale pojďme k tomu textu, tak možná jako co jsou ty dveře, no? Jak je to s těma dveřma?
4: No, tak mě jenom propojuje s těma tématama.

0: Že se vykládá buď dveře nebo brána, to znamená nějaký vstup někam, že ten význam toho slova je vlastně stejný pro dveře i pro tu bránu. A je tam vlastně možný odkaz i na to, že jde o to, že je to předěl mezi něčím, co je vně a co je vevnitř. To znamená, může to být předěl mezi životem a smrtí, mezi profáním a světským. Víme, že vcházení do chrámu je vlastně vcházení skrze tu bránu do nějakého prostoru setkávání se s Bohem. A může to být taky místo nějakého předělu, kde máš jako nějaké nebezpečí vně a bezpečí uvnitř. A já jsem k tomu ještě říkal takovou jako představu, že vlastně když chodíš kolem dveří někde ve městě, tak vlastně chodíš kolem dveří, které jsou zavřené, ale vlastně za těma dveřma se něco děje a ty vlastně nevíš, co se tam děje. Takže to vlastně může být i nějaký jako zbuzení, jako nějaké zvědavosti a touhy jít vlastně se podívat za ty dveře, co se tam děje, co tam je. Tak to by mohlo být zajímavé téma. Tak jak vy vidíte dveře?
1: Mě na tom nejvíc štve to, že Ježíš tady porušuje trošku zásady storytellingu a vyprávění příběhu.
0: Če to hádanka?
1: Když vyprávíš příběh, tak se snažíš vykreslit nějaké postavy. Celkem zásadní problém je, když během toho příběhu ty postavy změníš. Na začátku toho příběhu by si řekl, aha, tak Ježíš je ten dobrý pastýř. Tak super, už to chápu. Šup, konec příběhu a já jsem dveře. Tak počkej, Ježíši, tak co seš? Seš ten pastýř nebo ty dveře? Nebo kde jsme? Takže trošku faul tady v té storytellingu. Ale samozřejmě, tak jako bys řekl, tak není jiná varianta než skrz Ježíše do jakéhosi bezpečného prostředí, což by mohl být ten ovčinec nebo prostě ten uzavřený prostor, že? Zároveň se tam hraje s tou myšlenkou toho volání, že bys měl rozeznat, kdo je kdo, protože ten zloděj přichází, aby zabíjel, ničil a nevím co všechno, prostě nedobré věci, ale ty musíš rozeznat, kdo je kdo, musíš znát ten hlas toho pastýře a musíš prostě naladit se na ty správné frekvence,
0: Jo.
1: možná v dnešní
0: No,
1: době.
0: jako a taky, hele, jako s tím storytellingem, my musíme to brát tak, že to jsou jenom záznamy toho, co si pamatovali.
1: Jo, možná,
0: A
1: že to.
0: víme, že Jan už byl prostě v letech, jo, tak prostě psal, psal a najednou prásk
1: Třeba to
0: prostě.
1: byly dva příběhy.
0: Jako,
1: Takhle smotal dohromady.
0: jako Ježíš možná vyprávěl úžasné příběhy, ale prostě Jan to nedal, jako jo, ten ve svém věku už, jakože, protože pokud vypustíme z evangelií myšlenku, že to jsou jenom jako záznamy toho, co si pamatovali, no tak pak jsme úplně v háji, protože vlastně to nesedí, že jo, prostě evangelia jako každé to vypráví trochu jinak, jo, to znamená, že si i protiřečí třeba, to znamená, já zatím vidím i to, že prostě ten Jan prostě psal, psal, psal, teďka možná už potřeboval jít spát a ráno to navázal trošku jinak, jo, tak, ale Luky, nevím, jestli ti do toho jako neskáčelo úplně moc, Tohle, jako tohle je jo. jako zajímavá myšlenka, ale abych se pomaličku vrátil k tomu, že to je hádanka. Je to úplně v klidu. Jo. Je to hádanka, jo. Já jsem někde četl ve výkladu, že vlastně bylo běžný, že takovýhle jako potulní kazatelé používali běžně takový jako hádanky, aby právě osvětlili nějaký jako větší a hlubší pravdy. A ona ta hádanka opravdu obsahuje, řekněme, tři, čtyři různé úrovně a prolíná se. A právě proto z ní vycházejí hned dvě ty já jsem. A mohli bychom říct, že tam je ještě ten hlas toho pastýře, který se týká toho pastýře, možná to trošku rozvedeme příště. No, ale tam je třeba záhada v tom, že ty by si řekl ideálně v té hádance, že to jsou dveře někam, to znamená pro nás je to dveře, jako skrz Ježíše jdeme do věčnosti. To znamená, když projdete Ježíšem, tak se stanete součástí jako království Božího tečka a už tam jste. Ale ten text to ještě víc jako rozbije tím, že řekne, že volá ty ovce jménem a vyvádí je. To znamená, místo ovčince je sice důležité, ale ty dveře slouží jako k tomu, aby vcházely i vycházely. A to si myslím, že je docela zajímavý, protože to nám ještě víc jako tu hlavu nabobtnává těma různýma úrovněma toho, co vlastně chce říct.
2: A tady vás trošku uklidním, protože si myslím, že na tom máme odpověď a je super. Čau.

0: 121. Já bych ho přečetl od 5. verše, ale důležitý bude ten poslední 8. verš, tak poslouchejte. Hospodin tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce, ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i na věky. Vždycky se snažíme u té série Já jsem najít nějaký téma ze Starého zákona, na které se Ježíš odvolává těma výrokama. A vlastně, jestli bychom mohli říct, že ty dveře mají nějaké ukotvení, tak asi největší to ukotvení je právě v tomhletom žalmu 121 a v tom verši 8. Hospodin bude chránit tvé vycházení i vcházení nyní i na věky. Tak jako zjednodušeně, jestliže Ježíš říká, já jsem dveře, tak vlastně říká, já jsem dveře pro to vcházení i vycházení, protože před těma dveřma i za těma dveřma se o vás budu starat. Budu se starat jak uvnitř toho duchovního, věčného, jakéhokoliv, co si za ty dveře dáme do toho ovčince, ale budu se o vás starat i ve chvíli, kdy budete v tom nehostinném, nebezpečném světě, kde vás já vlastně budu chránit jako pastýř. Tohle je, si myslím, něco, co zacinkalo těm posluchačům v uších a řekli si, aha, tak tady já jsem. To znamená, já jsem ten, který je jako Hospodin chrání a který mě vyvádí a chrání mě při vcházení i vycházení.
1: Super. Hele, já si myslím, že pomalu budeme muset přejít do speciálu, ale to, co pro mě z toho textu vychází, právě to nejdůležitější, je to, že to není ta finální destinace a že život s Bohem nebo život s Ježíšem není o finální destinaci, to znamená, yes, prošel jsem tím vchodem a už jsem tam, ale je to cesta. Je to cesta, není to destinace. A to, co tam je důležité, je, vodí své stádo a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. To je pro mě klíčová myšlenka z toho, abych znal ten Boží hlas. Aby mi byl známý tak, jako ty ovce mají hlas toho pastýře, kterého když uslyší, tak ví, že to je hlas toho pastýře a ne toho zloděje. To znamená, že jsou nalazeny na ty správné frekvence.
2: No, to je vlastně ta otázka, jako, takže dneska jsme v 21. století, takže co to pro nás jako znamená, jako jo? To bych řekl, že je teďka jako klíčová otázka, jako vůbec na závěr tady toho no filtru. Takže Ježíš je dveře. To znamená,
0: No, že skrze ně vcházíme i vycházíme. Ať to znamená už cokoliv.
2: no
0: Já
2: ne, počkej,
0: právě...
2: tak jako, hele, zítra jedu do shopping parku, mám něco koupit, co v té chvíli, jako, pro mě znamená Ježíš, jako
1: No, to je právě to, že on je tím vchodem. To je něco, co pravidelně používáš denně. Není ta finální destinace, to znamená, Ježíš není to, že budu žít dokonalý život, postavím dům, zasadím strom, zplodím syna a koupím si oktávku. Ten český sen není prostě ta ultimátní destinace života s Bohem. Cesta je ten cíl.
2: No a to je, se mi zdá, jako skvělé téma i do speciálu, protože jako spousta z nás, i našich posluchačů, to vnímají jako, že takže přijal jsem Ježíše Krista za svého pána a spasitele a to je vlastně to maximum,
1: A
2: jako
1: to je
2: jo.
1: začátek.
2: Aha.
0: A pak chodíš ven i dovnitř. Ne, asi se shodneme. Já si myslím, že je to možná jako takový jako atak na tu naši pohodlnost toho, že si myslíme, že máme všechno v cajku, ale že vlastně Hospodin nás ponouká k tomu, aby jsme vcházeli a vycházeli. Že jako nemáme se zavřít do církve, když to budu říkat takhle na nás nekřesťany, kde bude všechno v bezpečí a už nemusíme nikam chodit. Ale když nebudete nikam chodit jako ovce, tak nebudete na těch čerstvých pastvinách, nebudete mít tu čerstvou vodu, nebudete na čerstvém vzduchu, tak jako co se asi stane? No tak přijdou nějaké nemoci, budete žít v nepořádku a tak dále, co se takovým ovčinci může dít, že jo? A tak je to vlastně výzva pro mě, jako kdybych měl už hledat nějaké jako poučení pro dnešek, nezůstaň jenom v té jistotě spasení, ale jdi dál. Jdi za to, jo? Jdi za to, že vlastně Bůh s tebou chodí i dnes a provází tě jako i v tom vcházení dovnitř, do té svatyně, do chrámu, do modlitby, ale provází tě vlastně i venku. Když jdeš v nebezpečí, v nějakým jako stresu, nějakých jako situacích, které ve tvém životě jsou nebezpečné, tak on je vedle tebe a vede tě hlavně na bezpečí, jak to je v tom žalmu, který jsem citoval 23, na bezpečných nivách bude tě vedět a
2: Jo.
0: bude pást.
2: Hele, a mě napadají vlastně tři věci k tomu, jo. Ta první, to
1: Jsme
2: není
1: tři, tak
2: finální
1: každý
2: destinace.
1: jednu. Máš jednu.
2: Ne,
1: Nemůžeš tři.
2: počkej, já mám tři, jako jo.
0: Dáme mu tři, dáme mu tři.
2: Ta první, jakože je to vlastně ten proces, protože klasika je, ty nemůžeš sloužit ve chválách, protože nejsi spasený. Protože jsi nepřijal Ježíše Krista, jo. Ale často ten argument je, není to otázka toho spasení ano nebo ne, ale směru, kterým jdeš. Protože spoustu spasených lidí v uvozovkách, kteří vlastně jsou na cestě od Ježíše, jo, a přitom mají obrovský prostor jako sloužit v církvi a tak. Ale pak je spoustu lidí, kteří jako jsou směrem k Ježíši, ale ještě třeba nedosáhli těch dveří, jo. Takže to si myslím, že je zajímavé téma, o kterém se můžeme bavit jako vůbec, jako o směru, kterým ten člověk jde, jo. Druhá, vycházení a vcházení, taky ta interpretace vůbec těchto textů, je to, že to je sex. To znamená, to vůbec jako, co to jako znamená v tomhletom kontextu. A ta třetí, že Ježíš je dveře, ale my jsme ti doorkeepři, to znamená otvírači dveří. Jo? Což je zase úplně ještě další myšlenka, že my ty dveře můžeme vlastně zavřít, a to je otázka, jo? Můžeme ty dveře zavřít nebo otevřít. Takže to jsou otázky, které mě napadají kolem toho, sorry Tome, takže byly tři, jako,
1: V
2: ale
1: pohodě.
2: já jsem vůbec rád, že jsem je udržel, jo?
1: No
2: Rozumíš, jako...
1: výborně, gratulujem ti. Takže naši posluchači, tak toto všechno chceme teďka probrat ve speciálu. Můžete se k nám přidat, budeme moc rádi a když se k nám přidáte, tak nezapomeňte komentovat a hodit do toho klidně vaše tři myšlenky, ať to trošku ještě tady znásobíme. Lukáši, moc děkuju, skvělé téma. Výborně zpracované, těším se, jak ta série ještě bude dál pokračovat. A posluchači, přátelé, říkali jsme si, že nebudeme používat slovo posluchači, takže vás, kteří nás poslouchají, sledují, ať už někde cestujete nebo něco jíte dobrého, mějte krásný den a uslyšíme se zase za týden.
0: Naslyšenou.
2: Ahojte.
3: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
4: Skrze Ježíše Krista můžeme vejít do Božího království, do vztahu s Bohem, Otcem. Ježíš ovšem s námi může být i v každodenním životě. Ať už studujeme, pracujeme nebo sloužíme druhým, stojíme o jeho přítomnost? Další No Filter nás čeká v pondělí v 11 hodin 15 minut. Devatenáctou hodinou uděláme na Rádiu 7 prostor pro děti. V Kanafásku otevřeme knížku Povídá se povídá. Uslyšíme o ledoborci Vojtovi a pak nás čeká také pořad Stopy, svědectví o božím jednání. Ten je připraven v 19:45. U mikrofonu Rádia 7 je s vámi Pavel Kohl. Dobrý poslech.

Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků. Amen. Efeským 3:20 a 21.

Do žalmu 46. jsme mohli nahlédnout se skupinou Ovca. Ještě chviličku a už tu bude Kanafásek. Dvě písničky jsou před námi.

0: dnešní ve skrze zimní příběh v Kanafásku z knížky Povídá se povídá potvrzuje biblické přísloví. Dodržuj můj synu otcovi příkazy a matčiným poučováním neopovrhuj. Možná už vám rady rodičů občas přijdou ohrané, ale pamatujte, že vám je dávají z čisté lásky a i proto, že mají s tímto světem zkrátka víc zkušeností. Chtějí vás naučit samostatně rozeznávat dobré od zlého, abyste se v budoucnu dokázali správně rozhodovat. A právě k růstu v moudrosti nabádají rodiče i Vojtu, našeho dnešního hrdinu. Příběh napsal Radek Daniel, čte Marcela Dýrová, vydalo nakladatelství Advent Orion.
1: Bylo to v době, kdy zima pomalu odchází, ale jaro je ještě někde schované. Sníh z ulic i strání tehdy zmizel pod dotykem hřejivých slunečních paprsků a také sněhulák v zahradě byl den ode dne menší. Postavil ho Vojta, docela obyčejný venkovský kluk. Bydlel tu v malém domku u rybníka se svými rodiči a kočkou Mínou. Toho roku jako každé jaro táli na nedalekém rybníčku za zbrojnicí ledy. Místní kluci se na tenhle okamžik vždycky moc těšili. Odpoledne, když přiběhli ze školy, zhltli oběd, převlékli se a tradá k rybníčku. Nejdřív nohou zkusili pevnost ledu, pak ze země sebrali úlomky cihel, dlažebních kostek a kamení a zahájili palbu. Led křupal, praskal a pukal. Zanedlouho plavali po hladině veliké kry připomínající zaoceánské parníky. Vojtěch popadl dlouhý klacek a na jeden z nich si naskočil. Voda se přes kru přelila, v botách ho zastudilo, ale to nic. Odpíchl se klackem od břehu a už si to šinul na druhou stranu. A pak hop a skok, z jedné kry skočil na druhou. Trochu se pod ním zakymácela, ale do vody než bluňkl. Bylo to úžasné dobrodružství. Jen co se dostal na protější břeh, naskočil na kru střapatý Martin a celé představení se opakovalo. Kluci byli ve svém živlu. Nebezpečná zábava je vtáhla natolik, že si ani nevšimli Vojtovi mámy, která právě vykoukla z okna. Vojtěchu, kluci jedni nezvedení, co to tam děláte? Vždyť se můžete utopit. Marš domů nebo bude zle. Kluci po sobě koukli a frr byli pryč, jako když střelí do hejna vrabců. Vojta se loudal domů a věděl, že zase budou řeči. Hned, jak se objevil ve dveřích, máma na něj spustila. Kolikrát jsem ti říkala, že na rybník nesmíš. Víš, jak je to nebezpečné. Voda je studená. A když tam spadneš, těch pár tvých temp tě nezachrání. Prochladíš se, oblečení tě stáhne dolů jako brnění. Vojta zkroušeně sklopil hlavu. Mámino lamentování znal už nazpaměť. Opakovala mu to každý rok, pořád dokola. Koukal do země, šoupal nohou a dělal jen Ale v hlavě už spřádal plán, jak zítra zase znovu vyrazí. Nikdy se mu nic nestalo, tak jaké pak strachy? Klukům ale o své jízdě neřekne. Určitě by zase hulákali, máma by je slyšela a bylo by zle. To přece nebude riskovat. Tentokrát by mu to jen tak neprošlo. Druhý den slabě mrzlo. Kry se spojily tenkou ledovou vrstvou, ale pár cihel a kamenů udělalo své. Chrup, chrup a zaoceánské parníky se opět svobodně vydali na dalekou plavbu širým mořem. Vojtěch sebral bydlo, naskočil na kru a hurá za dobrodružstvím. Přeskákal tam a zase zpátky. Zvládl to bravurně. Kry se mu roztančily pod nohama, naklánili se, ujížděli, ale Vojta do vody nespadl. Máma nadělá řečí, mně se ale nemůže nic stát, vypínal pyšně hruď. Jsem přece zkušený námořník, ještě jednou se svezu tam a zpátky a jdu domů, rozhodl se. Ladně se odrazil, krase pod ním nahnula, Vojta se jí snažil vyrovnat. Předklonil se, zavrávoral a žbluňk, zmizel pod hladinou. Ledová voda se zavřela. Na hladině se rozvířilo hejno splašených bublinek. Kabátek mu stěžkl a táhlo ho to ke dnu. Rychle se ale vzpamatoval. Musíš ven, bojuj. Měl co dělat. Z posledních sil se vyškrábal na břeh a schoval se za zbrojnicí. Třásel se zimou jako osika. Voda z něj crčela jako z hastrmana. Rty měl fialové a zuby mu mrazem drkotaly. Musím někde uschnout, vyrážel ze sebe. Takhle domů nemůžu. Choulil se u zdi, ždímal z oblečení vodu a přemýšlel, co udělá. Po setmění se ještě víc ochladilo. Nohy měl jako led, prsty mu stuhly a vlasy začaly namrzat. Musím domů. Skuhral a vydal se přes park. Jen co otevřel dveře, máma nad ním spráskla ruce. Popadla ho, strhla z něj promáčené oblečení a rychle s ním do vany. Pod proudem teplé vody začalo Vojtovo tělo přicházet k sobě. Celý se sice třásl, ale uvnitř se rozlévalo slastné teplo. Pak ho maminka do sucha utřela, zabalila do deky a šup s ním do postele. Vypil 2 hrnky horkého čaje s medem, spolkl prášek a tvrdě usnul. Zdál se mu krásný barevný sen. Proháněl se po zmrzlých pláních, klouzal se spolu s tučňáky po ledových plochách a s ledními medvědy hrál nahoněnou. Pak se nad jeho hlavou objevilo velké pálící slunce. Vojto, Vojtíšku, volalo a hřálo tak silně, že se sníh i led v mžiku rozpustil. Zvířátka utekla a země ledu a věčného sněhu se změnila v písčitou poušť. Bylo nesnesitelné vedro. Krutá žízeň ho řezala v krku. Pít, pít, chroptěl ze spaní. Vojta se nemohl hnout z místa. Bylo mu špatně. Cítil, jak s ním někdo lomcuje. Obléká ho a kam si ho nese. Nevěděl, je-li to sen či skutečnost. Probralo ho až nepříjemné světlo zářivek. Choulil se v tátově náručí. Máma ho držela za ruku a utírala si kapesníkem slzy. Všechno kolem něj bylo rozmazané a mlhavé. Hicoval jako kamínka. Za chvíli se objevil doktor, zastudil ho naslouchátkem na prsou a na zádech, změřil mu teplotu a podíval se do krku. Rodiče si vzal na chvíli stranou a povídal jim něco o zápalu plic a nemocnici. Vojtěch viděl, jak máma pláče. Pak ho na vozíčku odvezli do bílého pokoje se železnými postýlkami. Sestra v čepečku mu přišla píchnout injekci a zase upadl do horečnatého spánku. Horečka ho neopouštěla několik dní a doktoři pilně bojovali o jeho život. Dostával injekce, z rukou mu vedly podivné hadičky a všechno ho strašně bolelo. Toužil být zase doma. Stýskalo se mu. Jen v návštěvní hodiny, jinak byl celé dlouhé dny sám. Proč jsem jenom neposlechl? Vyčítal si. Mami, kdy už půjdu domů? Ptal se pokaždé, když za ním rodiče přišli. Až se uzdravíš, Vojtíšku můj, říkala maminka smutně a hladila ho po hlavě. Pobyt v nemocnici dal Vojtovi pořádně zabrat. Každou chvíli dostával injekce a všelijaké léky. Kašlal, prskal a musel ležet v posteli. Trvalo to týdny, než ho pan doktor pustil domů. Vojta byl bledý a zesláblý. Když šel v nemocnici zase po dlouhé době ze schodů, nohy se mu třásly, sotva se blekl. Ještě, že ho tatínek podpíral. Cestou domů nepromluvili ani slovo. Dlouhá cesta autem, pak zase schody a konečně teplo kuchyně. S Sedl si a koukal z okna na rybníček. Toho dne byla hladina zvlněná větrem a po ledu nikde ani památky. Po chvíli se Vojta otočil k tátovi, z očí mu vyhrkly slzy a chvějícím se hlasem povídá: odpust mi, tati. Já jsem vás měl poslechnout a nechodit tam. Nevěděl jsem, že to může být tak nebezpečné. Táta si přisedl blíž ke stolu, chytl ho za ruku a upřeně se mu podíval do očí. Vojtěcha z toho pohledu až zamrazilo. Málem si to nepřežil, Vojto. Tolik jsme se o tebe báli. Slib mi, že dáš příště na naše rady a budeš poslouchat. Vojta vzlikal a souhlasně přikyvoval. Pak tátu objal kolem krku. Už to nikdy neudělám a vždycky vás poslechnu. Slibuju.

Knihu, ze které jsme četli dnešní příběh, napsal Radek Daniel. Četla Marcela Dýrová, vydalo nakladatelství Advent Orion v roce 2001. Další kanafásek nás čeká zase zítra v 19.15. Uslyšíme o Lidunčině kouzelné kabelce.

Žalm 107 v podání Kamis a za chviličku ve 7:45 otevře svůj příběh setkání s Bohem a život s ním Lucie Endlicherová v pořadu Stopy.

tvůj hlas, ač tichý je, ani v bouři jej nelze přeslechnout. Tvé slovo, když v srdci žije, přináší spásu.

0: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
1: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
2: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
3: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
4: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
5: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
6: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
7: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
8: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Od mikrofonu vás zdraví a u poslechu vítá Milan Remeš. V červencových týdnech saháme do archivu pro příběhy některých současných i bývalých pracovníků našeho rádia. Dnešní vyprávění o putování za poznáním Boha a jeho lásky patří Lucii Endlicherové, které se doptávala Karolína Vološinová. Ať se vám dobře poslouchá.
9: Dobrý den, já jsem Lucie Endlicherová a ráda bych vám řekla o své cestě k Bohu a o své cestě ke Kristu. A záměrně to říkám takhle rozděleně, protože nějakým způsobem to na mé cestě víry rozdělené bylo. Začít bych měla asi u jedné věty, která mi obrátila život vzhůru nohama. To je věta, kterou mi řekla moje maminka, když mi bylo 15 let. A ta věta zněla, nikdy ses neměla narodit, asi zásadní omyl mého života. Když je vám 15, pár týdnů předtím poprvé v životě držíte Bibli a srovnáváte se s tím,

jsem neměla potřebu nějak dál to zdůvodňovat. V mém světě se najednou všechno nějak přeskládalo a dávalo to smysl. Možná bych mohla ještě předeslat, že tohle bylo na počátku roku 1990 a předcházelo tomu to, že naše učitelka dějepisu a občanské nauky, která do té doby chodila pod paží s Marxovým kapitálem, tak najednou jednou přišla z Biblí a říkala, tohle je ta kniha, kterou si musíte přečíst. Já jsem měla věřící kamarádku, tak jsem se od ní Bibli půjčila a pak už tedy následovalo to, o čem byla řeč. Ještě předtím jsem přemýšlela o tom, jaký má život vlastně smysl a těsně předtím, než jsem si uvědomila, že věřím, že Bůh je a stvořil svět a má s člověkem nějaký záměr, tak jsem měla hodně nastudovanou japonskou mytologii a japonský šintoismus. A byla jsem přesvědčena, že budu šintoistkou. Těšila jsem se, až se podívám do Japonska. Prostě vždycky v mém životě figurovaly nějaké otázky po smyslu života a potom, kam směřujeme. Myslím, že tady se to spojuje s tou maminčinou větou, s tím nikdy ses neměla narodit. Já jsem si vždycky připadala nepatřičně a nějak navíc. A hledala jsem, kam vlastně patřím, kde je mé místo tady na světě, kde mám nějaké doma, ke komu patřím a co dá smysl mému životu. Když mi tenkrát maminka řekla, že mě nechtěla, tak to pro mě znamenalo hluboké vykořenění a taky velký boj, protože souběžně s tím, že jsem se začínala seznamovat s tím, jaký je Bůh, tak jsem se najednou musela vyrovnat s tím nejhlubším odmítnutím, které jsem zakusila. A bylo to zvláštní v tom, že jsem vnímala, že ta maminčina věta nějak dává do souvislosti celý můj život, mé dětství, všechno, co se dělo, nebylo to jednoduché, asi vůbec o tom není potřeba mluvit, ale najednou jsem viděla, že to, že se ptám potom, jaký má život smysl a to, že hledám, kam vlastně směřovat a ke komu patřit, souvisí jednak hluboce tady s tím maminčiným bojem a s tím, jestli mě ve svém životě chtěla nebo ne, ale že to jde ještě hlouběji. Že i když moje rodiče zažívali tenhle ten boj a ten hluboký otazník nad tím, jestli tady mám být nebo ne, tak tady byl Bůh, který mě tu chtěl a který ty věci připravil tak, že jsem se narodila, že jsem vyrostla a že on je ten, který si mě takhle na tenhle svět přivedl pro sebe. A to byla vlastně ta zpráva, kterou jsem vyčetla tenkrát už v tom stvoření světa, protože jsem v té zprávě tak vnímala Boží lásku a to, že Bůh tvořil věci s nějakým záměrem, že mi bylo jasné, že ten záměr musí být i v tom mém životě, že to nemůže být jenom tak. Najednou to, co jsem četla na těch řádcích knihy Genesis u stvoření světa, byla zpráva o tom, že věci mají smysl, že nejsou jenom tak. A to bylo něco, co mi dávalo hluboký pokoj. A pak to byla ještě jedna zpráva, která měla v sobě i kousek hořké pilulky, ale ta se dala překonat. A ta zpráva byla o tom, že Bůh člověka stvořil pro sebe a pro vztah se sebou a že ho miluje a touží po jeho blízkosti. A že vlastně ta první moje chyba na mé straně je to, že já po Boží blízkosti netoužím. A dobře, nemůžu toužit po něčem, co neznám. Napřed jsem musela zažít a zakusit, poznat, jak Bůh člověka miluje, aby mi najednou došlo, že ta moje primární chyba je, že já jsem Boha nemilovala a netoužila po něm. Ale tohleto poznání mi najednou rozkrývalo obrovské vědomí mých vlastních chyb. Na prvním místě téhleté chyby, toho hříchu, odmítnutí Boha, obrácení se k němu zády a pak i dalších věcí, které nebyly v pořádku. Z toho poznání Boží lásky najednou vyrostla ta v něčem hořká pilulka toho tady a tady to vůbec nebylo dobré, ale to se celé překrývalo tou otevřenou Boží náručí a nabídkou odpuštění. Tahle ta chvíle, mě tenkrát bylo 15, mi opravdu změnila život ve všech směrech. V tom, že jsem poznala Boží lásku, v tom, že jsem poznala svůj hřích, svoje odvrácení se od Boha i tu nabídku návratu k němu. A taky tu první velkou výzvu, která z toho všeho plynula, protože když jsem poznala Boží lásku, tak jsem poznala i to, že já mám milovat. A že na to odmítnutí, pochybnosti a otazníky, které jsem vnímala ze strany rodičů, mám odpovědět ne neláskou, ne odmítnutím, ale odpuštěním. A to byl pro mě velký boj, který trval spoustu let. A pak bych chtěla říct ještě jednu věc, která byla na té cestě důležitá. Jestli si uvědomujete, tak já jsem začínala tím, že chci mluvit o své cestě k poznání Boha a Krista a záměrně jsem to oddělila. Protože v těch 15, když jsem
uvěřila, že

0: Bůh je a že člověka miluje, tak jsem byla součástí církve, všecko fungovalo a dávalo smysl, ale zároveň v mém životě byla vždycky hluboká touha žít tak, aby se můj život líbil Bohu. A zároveň, i když tam tahle ta touha byla, a já jsem nebyla jenom nějaký chodič do kostela, ale byla jsem někdo, kdo četl Bibli, modlil se vlastními slovy, usiloval o to mít s Bohem vztah, tak pořád jsem zároveň dělala věci, které vůbec nebyly v pořádku. Řešila jsem, padala jsem, chtěla jsem to dělat, jinak nešlo to. Přitom jsem v srdci měla tu hlubokou touhu líbit se Bohu. A ten život už byl tak skoro jako rozpolcený na dvě půlky. Někdy v té době, to bylo někdy, když mi bylo 28, jsem odjela na 3 měsíce do Anglie jako au pair a tam jsem měla velký prostor přemýšlet o věcech a setkala jsem se v té době s jednou svou kamarádkou, Katkou, která mi nabídla jiný pohled na Boží milost, který jsem v té době neznala a neslyšela. A tam jsem poprvé zaslechla to, že nemusím makat, snažit se a vést život, který bude stoprocentní, protože pak mi Pán Bůh řekne, dobře služebníku věrný a dobrý pojď, vejdi, tady jsem, tohle tvoje místo. Ale najednou mi ukázala Boží milost jako něco, pro co i kdybych se rozkrájela, tak nemůžu nikdy udělat tolik, abych ji získala, ale zároveň je to něco, co se nabízí úplně zadarmo. Jenom tím, že věřím tomu, že takhle to je. A já jsem si jistá, že jsem jenom do té doby měla poznání, které nebylo dobré, které mi neukazovalo tu pravdu, jak je zapsaná v Biblii, tak jak skutečně je. A když jsem ji takhle poznala, tak se mi ještě jednou obrátil život úplně vzhůru nohama a najednou jsem pochopila, že nejde jen o to, že Bůh člověka miluje a že Ježíš je zosobněním jeho lásky, ale že jsem taky volána k tomu, aby Ježíš byl nejenom mým spasitelem, tím, kdo za mě zemřel na kříži, ale aby byl i mým pánem, tím, komu dám svůj život naprosto do rukou. Ono to může znít trošku fanaticky a nesrozumitelně, ale je to především to vědomí, že když o věcech přemýšlím a rozhoduju se, tak se vždycky taky ptám Boha, co si o tom myslí. A on mi nejčastěji řekne, udělej si to, jak chceš. Ale na mé zodpovědnosti je formovat to svoje rozhodování tak, aby zapadalo do Božích plánů pro život člověka. A ty jsou jasně zapsané v Bibli a dá se o nich nějakým způsobem přemýšlet, dá se s nimi nějak počítat. Tak tohle je ještě jedna změna, která se v mém životě odehrála, díky které dneska už můžu mluvit o tom, že jsem poznala Boha a Ježíše a že vím, že Bůh Otec je ten, který touží po člověku a touží potom mít s ním hluboký vztah a mít ho blízko. A jak Boha znám, on dělá všechno proto, abychom to v životě žili, aby to tak s námi bylo.
1: Lucie, dá se Boží láska nějak měřit? Jak to vypadá?
0: Já se obávám, že někdy je Boží láska něco, co my bychom z lidského pohledu vůbec jako lásku nebrali, protože to už je takové to staré přísloví, že koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje. A to se neposlouchá úplně dobře. Ale tak, jak to zakouším už za těch vlastně víc než 30 let života s Bohem, tak vím, že Bůh pro mě chce to nejlepší. A i tam, kde o tom pochybuju, kde tomu nerozumím a kde mám velký otazník, tak když se podívám po nějaké době zpátky, tak vidím, že to bylo to nejlepší, i když mi to tak v té chvíli nepřišlo. A teď kážu sama sobě, protože teď aktuálně nežiju úplně lehké období a věřit tomu, že je to dobré a je to to nejlepší pro mě, jak mi Bůh projevuje svou lásku, není úplně jednoduché. Ale skutečně věřím tomu, že Bůh stvořil člověka pro lásku se sebou a udělá všechno proto, abychom tu lásku mohli zakoušet. Má na to právo, protože on je autor.
1: Kde vzít sílu k odpuštění někomu, kdo tě tady nechtěl mít?
0: Já tomu úplně rozumím, těm okolnostem, proč se to stalo tak, jak se to stalo. Já vždycky, když to vyprávím, tak se vlastně stydím, protože já nechci, aby to znělo, že rodiče z toho obžalovávám, vůbec ne. Pak je to samozřejmě bojně, jak se s tím srovnat na té druhé straně. Pro mě to bylo 8 let cesty, kdy jsem vždycky měla dojem, že už je odpuštěno a nebylo. Spousty modliteb, spousty probrečených nocí a nakonec jsem prošla modlitbou za uzdravení, ve které ti lidi, kteří se mnou modlili, se mnou ty věci procházeli, odevzdávali Marie Bohu. Nevím, proč zafungovalo zrovna tohle. Prostě to bylo to místo, kde se najednou úplně všechny věci zároveň uzavřely a zároveň otevřely a už tam prostě nejsou. A to neznamená, že by mi vymizely všechny vzpomínky například, ale nebolí to. A myslím si, že ta základní síla je opravdu ta přicházet k Bohu. A další věc, která v tom hraje velkou roli, je podle mě upřímnost i k sobě samému. Já to tak mám, ale mám dojem, že mnoho křesťanů to tak má, protože máme pocit, že tak je to správně. Že sami se sebou hrajeme hru na Mirky Dušíny, na ty hodné kluky a holky, kteří dělají věci správně a nepřiznáme si, že třeba ještě věci nejsou uzavřené, odpuštěné a říkáme, už to tam není, ale ono to tam pořád je. Myslím si, že je úplně v pořádku říct, nemám sílu odpustit, bolí mě to, cítím se zraněná, je to větší než já, Bože, proč se to stalo? Projď si úplně všemi pochybnostmi, všemi negativy, všemi otazníky, všemi nejistotami, křičet na Boha, hádat se s ním, žalmy jsou toho plné. Pokud neprojdu úplně hluboko vším tím, co se ve mně jakýmkoliv takovým směrem odehrává, tak si myslím, že nemůžu dojít na konci k tomu, že říkám, buď vůle tvá. A mám otevřené ruce a pouštím to.
1: Jak se přichází k Bohu?
0: Kdykoliv a jakkoliv. Myslím, že každý můžeme najít ten svůj způsob, který nás přibližuje k Bohu nejvíc. Nemyslím si, že by byla jedna jediná cesta. Dobře je, Ježíš je cesta, ale on je ten, kdo přivádí k Otci, ale pak už je na nás, jakým způsobem půjdeme, pokud poznáme Otce i Ježíše. Pro mě třeba je to vždycky to, když můžu chodit, speciálně po horách, ale v podstatě kdykoliv a jakkoliv. Je to v malých detailech. Já miluji třeba pozorovat děti. A hodně často jsou pro mě děti odrazem toho, jaký je Bůh a takovým zastavením. Mě hodně často Bůh dělá to, že úplně mě něco jako cinkne a já vím, že to je Boží vzkaz pro mě. Se tak jako usměju směrem k nebi, abychom o sobě věděli. A přijde mi, že je to úplně jednoduché a každý budeme vědět, jak na to ve chvíli, kdy máme někoho, koho máme rádi, záleží nám na něm a chceme s ním být nějak v kontaktu a nějak mu projevit svoji lásku. Tak úplně stejně se to dá dělat i s Bohem.
2: Bůh je ten, který si mě na tenhle svět přivedl pro sebe. Poznala a přijala Lucie během svého života. Poznala, že Bůh ji tady chtěl a že v něm má její život smysl. O jeho lásce říká, skutečně věřím tomu, že Bůh stvořil člověka pro lásku se sebou a udělá všechno proto, abychom tu lásku mohli zakoušet. Jeho lásku můžete poznat a zakoušet i vy. A pokud byste chtěli vědět více, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Dnešní epizodu i ty předešlé si můžete poslechnout v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách, kde stačí zadat název podcastu Stopy. Pro dnešek se s vámi z Rádia 7 loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.
3: Chcete-li se také připojit se svým svědectvím o životě s Bohem, napište nám na radio7@radio7.cz. Další příběh bude vyprávět Kuba Lofítek v pondělí v 8:30. Po 8 hodině večerní můžete s Rádiem 7 nahlédnout do Bible, konkrétně do posledních kapitol, poslední knihy Bible, knihy Zjevení. Čeká nás ve 8:45 v pořadu Světem Bible skrze výkladové poznámky doktora Johna Vernona McGeeho. U mikrofonu je s vámi v úterý 21. července Pavel Kohl. Dobrý poslech.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Píseň Johna Formena, která se vztahuje ke konci života jeho tatínka, a my se budeme za chvíli vztahovat ke konci světa, ke knize Zjevení, která líčí právě závěry lidského života tady na Zemi a Země samotné. Můžete si nalistovat 6. kapitolu, ze které budeme pokračovat ve výkladu už po písni.

0: Do zlomových okamžiků lidské budoucnosti a postupného rozlamování sedmi pečetí nás zavede další pokračování cyklu Světem Bible. Skutečnost, že sám Ježíš Kristus, který při svém prvním příchodu projevil absolutní mírnost, tichost a obětavou lásku a ve finále dějin se stává vykonavatelem Božího soudu nad lidskou svévolí a hříchem, nás vede k zamyšlení nad prorockými vizemi ze šesté knihy, kapitoly knihy Zjevení. Teologickým výkladem Johna Vernona McGeeho provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, naším postupným čtením jsme se dostali až do šesté kapitoly knihy Zjevení. Pozorovali jsme beránka, který otevírá knihu zapečetěnou sedmi pečetěmi. Dosud jsme viděli rozlomení čtyř pečetí. Než se pustíme k páté, chtěl bych vám ty předchozí čtyři připomenout. Tu jsem viděl, jak beránek rozlomil první ze sedmi pečetí a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem pojď. A hle, bílý kůň a na něm jezdec s lukem. Byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval. Když beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla pojď, a vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili. Byl mu dán veliký meč. Když beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla pojď. A hle, kůň černý a jezdec měl v ruce váhy. A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene, olej a víno však nech. A když beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti. Pojď. A hle, kůň synavý a jméno jeho jezdce smrt. A svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami. Tolik tedy připomenutí předchozího textu, který jsme spolu probírali podrobněji v minulých pořadech. Sledujeme dále jízdu čtyř jezdců, jak nám je v naší knize Zjevení popisuje apoštol Jan. Mimochodem, všechno se tu děje přesně podle popisu, který Pán Ježíš řekl za svého pobytu na zemi, když rozmlouval s učedníky na Olivecké hoře. Matouš 24, verše 5 až 8. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Mesiáš, a svedou mnohé. Bílý kůň. Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách. Hleďte, abyste se nelékali, musí to být. Ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království. Ohnivý kůň. Bude hlad. Černý kůň. A mor. V kralickém překladu sivý kůň. A zemětřesení na mnoha místech a to vše bude teprve počátek bolestí. Tolik tedy připomenutí textu z Matouše 24, 5 až 8, jak o tom hovořil Pán Ježíš a jeho průmět do našeho textu, kde jsme viděli otevření prvních čtyř pečetí.

otevření páté pečeti. Je tu modlitba mučedníků. Čtu v knize Zjevení v 6. kapitole 9. a 10. verš, zase jako obvykle, nejprve kralicky a potom z ekumenického překladu. A když otevřel pečeť pátou, viděl jsem pod oltářem duše zmordovaných pro slovo Boží a pro svědectví, kteréž vydávali. I volali hlasem velikým řkouce, až dokud, Pane svatý a pravý, nesoudíš a nemstíš krve naší nad těmi, kteříž přebývají na zemi. A nebo ekumenicky, když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydávali. A křičeli velikým hlasem, kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi. Oltář, o němž je tu zmínka, je v nebi a mám za to, že to bylo právě zde, kde Kristus obětoval svou krev za hříchy světa, vysvětluje své porozumění této věci náš kazatel dr. McGee. Jsem přesvědčen, že jeho krev je v nebi doslova. Dovolte, abych to potvrdil také citátem z epištoly Židům 9, 23 a 24, kde je napsáno: to, co je jen náznakem nebeských věcí, bylo nutno očišťovat takovým způsobem. Nebeské věci sami však vyžadují vzácnějších obětí. Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělali jen jako napodobení té pravé. Nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří. Tolik vsuvka našeho průvodce jako citát z epištoly Židům 9, 23 a 24. Duše zmíněné v našem textu vysvětluje dr. McGee jako starozákonní mučedníky. Jak to řekl pán Ježíš, aby tomuto pokolení byla připočtena vina za krev všech proroků prolitou od založení světa, od krve Ábelovi až po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a svatyní. Ano, pravím vám, tomuto pokolení bude přičtena vina. Lukáš 11, 50 a 51 podle ekumenického překladu. K nim nutno přiřadit i ty, kteří budou zabiti v průběhu velkého soužení. Ty, pro něž je starý zákon pevným základem, na němž trvají a podle svatého Božího zákona hájí právo a spravedlnost. Už víme, že tehdy bude vyhubena čtvrtina obyvatelstva celé země. Tedy dáno jednomu každému z nich roucho bílé a řečeno jim, aby odpočívali ještě za malý čas, až by se naplnil počet spoluslužebníků jejich a bratří jejich, kteříž zmordováni býti mají jako i oni. 11. verš 6. kapitoly. A ekumenický překlad: tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratří, kteří budou zabiti jako oni. Jinými slovy, jak tomu rozumí náš učitel, svatí z doby soužení mají být při druhém vzkříšení zahrnuti spolu se starozákonními svatými.

Pohleděl jsem, když otevřel pečeť šestou a aj zemětřesení veliké stalo se a slunce zčernalo jako pytel žíněný a měsíc všecken byl jako krev. A hvězdy nebeské padaly na zemi podobně jako dřevo fíkové smítá z sebe ovoce své, když od velikého větru kláceno bývá. A hle, když rozlomil šestou pečeť, ekumenický překlad téhož textu, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně skrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík, zmítaný větrem, zhazuje své pozdní plody. Zjevení 6, 12 a 13. Rozlomením šesté pečeti je odstartována druhá polovina velkého soužení, komentuje tato slova písma bratr John Vernon. Velké soužení je zahájeno a ukončeno mohutnými pohyby a změnami v přírodě i ve vesmíru. Zvýšený výskyt zemětřesení v současnosti neznamená, že by se tato slova už naplňovala, ale může být upozorněním, že čas se blíží. Splní se však až v době velkého soužení. A nebe se schovalo jako kniha zavřená a všeliká hora i ostrovové z místa svého pohnuli se. 14. verš 6. kapitoly. Nebesa zmizela, jako když se zavře kniha a žádná hora a žádný ostrov nezůstal na svém místě. Ekumenické podání téhož verše. Jaký je to obraz? Dnešní zemětřesení tuhle představu zdaleka nesplňují, i když jsou někdy v skutku děsivá. Pouze ukazují na možnost uskutečnění toho, co říká Boží slovo. Mám za to, že tento verš spolu s dalšími musíme brát úplně doslova. Totéž čteme u Nahuma 1.5 a znovu pak ve Zjevení 20.11. O 10 kapitol dál, později v knize Zjevení, budeme číst mimo jiné také tohle. Zjevení 16, 18 a 19 podle ekumenického překladu. A rozpoutali se blesky, hřmění a burácení a nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi. Tak silné bylo to zemětřesení. A to veliké město se roztrhlo na tři části a města národů se zřítila.

A králové země i knížata i bohatí a úředníci a mocní i každý služebník i všeliký svobodný skryli se v jeskyních a v skálí hor. A řekli horám i skálí, padněte na nás a skrejte nás před tváří toho, kterýž sedí na trůnu a před hněvem toho beránka. Neboť jest přišel ten den veliký, hněvu jeho, i kdo bude moci ostáti. V tomto průhledu do doby soužení, milí přátelé, vidíme, že lidé na zemi se budou modlit ke skalám a horám, aby na ně padli. Lidé se budou chtít skrýt. Před kým nebo před čím se chtějí skrýt? Před hněvem beránka. Nastane totiž velký den Božího hněvu. Vyjádření hněv beránka je v skutku paradoxní výraz. Den Božího hněvu je dnem Páně, je o ním dnem, o kterém po celý čas mluvili starozákonní proroci a který se na zemi uskuteční. Pro nás je však dosud jen budoucností. Zde je nazván hněvem nebo dnem hněvu Beránkova. A to je zvláštní výrok. Nutno říci, že Bible je plná paradoxů, čili výroků, které jsou zdánlivě protichůdné, zdánlivě nelogické. Jsem si jist, že jste to už také objevili, pokud čtete Bibli. Paradox je tvrzení opačné, než je obecně přijímaný názor, čili jeví se jako tvrzení protikladné, nepravdivé, na první pohled. Ale prozkoumáte-li je důkladněji, ukáže se, že je založené na skutečnosti. Uvedu vám zde několik příkladů z přírody, vemlouvá se nám se svou znalostí fyziky náš teolog. Co byste řekli na tvrzení, že voda teče nahoru? Ale v Sekvojovém národním parku v Americe skutečně voda teče nahoru. Nemusíte tomu věřit, ale tam tuny vody proudí směrem vzhůru. Obří sekvoje v tomto národním parku neustále nasávají tuny vody. Nazývá se to osmóza, což je odborný výraz pro děj, který vědci v podstatě nedovedou uspokojivě vysvětlit. A další paradox. Čím jste blíž zdroji tepla, tím je vyšší teplota, větší horko. Ale podíváte-li se v tropickém klimatu Havajských ostrovů na vrchol Mauna Kea, uvidíte tam sníh, přestože tento vrchol je slunci mnohem blíž než vy, když stojíte pod ním. Jiný paradox, který za určitých podmínek platí, je třeba také tohle. Čím více je předmět vzdálen od země, tím je větší. Zdá se, že to není pravda. A přece je, když třeba balón stoupá vzhůru, oku se sice jeví stále menší, ale ve skutečnosti se postupně zvětšuje, protože se dostává do stále řidších vrstev vzduchu. Mohu vám potvrdit, že ve fyzice i v lidském životě je mnoho takových paradoxů, které jsou skutečností.

0: zde v našem textu vidíme paradoxní pojem hněv beránka. Je možné si představit, že by malý beránek jako symbol mírnosti a pokory se rozhněval a konal něco zlého, něco ničivého. Od dnů Abela až po vystoupení Jana Křtitele je Mesiáš líčen jako beránek. Apoštol Jan jej nazývá beránkem zabitým od počátku světa, Zjevení 13.8. Pán Ježíš Kristus má vlastnosti beránka. Byl pokorný. Sám se představil slovy: pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete odpočinutí svým duším. Matouš 11, 28 a 29. Pán Ježíš byl pokorný a tichý a současně s tím byl pozorný a laskavý. Například Marek 10:14 zaznamenává výrok Pána Ježíše: nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Vidíme Pána Ježíše, že byl neškodný, naopak sloužil. Nikdy neuvidíte tabulku s varováním pozor na beránka. Vídáte snad nejspíš nápis pozor pes nebo pozor zlý pes. Pán Ježíš jako beránek byl pokorný, dovedl se ponížit. Myl nohy svým učedníkům. To je úžasné. Jeho život se vyznačoval zvláštním půvabem pokory. Podobal se vůni líbezné a křehké květiny. Jeho příchod byl provázen chvalospěvem o Bohu. Jeho pobyt na zemi i odchod z ní byly a dodnes jsou požehnáním celému světu, každému, kdo Pána Ježíše přijímá. Dokonce i nevěřící svět byl ovšem jeho životem fascinován. Tento beránek se vydal v oběť. Abraham svému synu Izákovi řekl: Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. 1. Mojžíšova 22.8. A Bůh si beránka k zápalné oběti skutečně vyhlédl, nebo podle kralického překladu opatřil. Ale co teď s tím hněvem? Hněv je beránkovi docela cizí, vzdálený, nebo není? Bůh miluje dobré a nenávidí zlé. Jeho nenávist to všem není jako ta naše. On není mstivý, ale je spravedlivý, je svatý a nenávidí to, co se příčí jeho svatosti. A odtud plyne, že už ve starém zákoně Bůh prohlašuje, že Jehova Hospodin je válečník, je silný a mocný, přemáhá v bitvě. I evangelium informuje o Božím hněvu, ale ukazuje cestu úniku před ním. Apoštol Pavel řekl, či vlastně napsal: Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Římanům 1.18. Spojovat hněv s beránkem se může zdát jako pokus smíchávat oheň a vodu. Ale v dalším textu porozumíme, že všechna bouřlivost Božího hněvu je zjevena právě v beránkovi, právě skrze něho. Mimochodem, když byl Pán Ježíš na zemi, nastala situace, kdy dokonce udělal bič z jakýchsi provázků a vyhnal z chrámu dobytek i jeho prodavače a jejich pilné společníky penězoměnce z toho chrámu, který měl být chrámem modlitby. Náboženské vůdce své doby Pán Ježíš nazval plemenem zmií, obílenými hrobkami. Pán Ježíš také při jisté příležitosti proklel fíkovník a ten uschnul. Pán Ježíš zvolal: běda ti, Chorozajn, běda ti Betsaido. A později pán Ježíš vyhlásil budoucí neblahý osud svatého města Jeruzaléma, i když měl přitom slzy v očích. Bůh vyhlásil válku hříchu. Bůh se s hříchem nikdy nemůže smířit. A přichází den, kdy se zjeví hněv beránka. Bůh už dávno varoval. Nuže králové, mějte rozum, dejte na výstrahu, soudcové země. Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním. Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají. Žalm 2, verše 10 až 12. Milí přátelé, tolik komentář našeho učitele a průvodce v těchto pořadech doktora McGee k 6. kapitole. 7. kapitolu knihy Zjevení si necháme zase na příště. Bude dobré, když si ji v předstihu přečtete.
1: Další část knihy Zjevení, tedy 7. kapitola, nás čeká zítra ve 20 hodin 15 minut. Dnes uzavíráme pořad Světem Bible a výkladové poznámky doktora Johna Vernona McGeeho. Vrátit se k předchozím dílům nebo k jiné knize napříč celou Biblí můžete v různých jazycích na stránkách ttb.bible.

Bůh je ochránce, hrad nedobytný, náš štít. Skupina Nenadarmo a další písni Hillsong Worship zpívají o tom, že chtějí chválit toho, od kterého proudí všechno požehnání.

0: Po 9. hodině nás čeká pohovka. Vypravíme se do Budapešti, kde proběhl rozhovor Karolíny Vološinové s Noelem Richardsem.
1: Dnes ťa chválím, svatý Bože, diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes ti, Pane, chválu piesňou vzdám. Dnes ťa chválim, svätý Bože, diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes ti,

0: Záznam rozhovoru s Noelem Richardsem v rámci letní série Nejlepšího z pohovky si můžete vychutnat právě teď po 21. hodině v úterý 21. července. Dobrý poslech vám přeje Pavel Kol.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.

0: Vítám vás u speciálního dílu Pohovky, kterým vás provede Karolína Vološinová. Dnes na Pohovku usedne vzácný host. Zahraniční autor spousty známých písní, které často zdomácněly i v církvích, v nepřeberném množství jazykových mutacích, o čemž bude také řeč. O koho půjde? Odkud autor pochází a spoustu dalšího se dozvíte v rozhovoru natočeného v červenci 2022 na festivalu To je ten den v Budapešti. Příjemný poslech. Sedím ve studiu s panem Noelem Richardsem v rámci festivalu To je ten den. Dobrý den.
1: Hello.
2: It's good to be with you. Thank you.
3: Je super tady být s vámi. Děkuji za pozvání k tomuto rozhovoru.
0: Jste v Maďarsku v Budapešti na tomto festivalu poprvé?
3: Jezdím do Budapešti od roku 2001, kdy jsem měl první koncert pro asi 10 000 lidí na Markétině ostrově. Další proběhl na zimním stadionu pro 20 000 lidí. Jezdíval jsem neustále. Viktor Láslo, organizátor, se stal mým velmi dobrým kamarádem. Měl vizi naplnit stadion chválou. Viděl event, který jsme realizovali před 25 lety na stadionu ve Wembley. Čekal, až bude postaven nový stadion. Několikrát jsem se sem vracel, takže Budapešť je město, které znám velmi dobře.
0: Pokud se nemýlím, tak se svou ženou jste organizovali akci v roce 1997 na zmiňovaném stadionu ve Wembley. Jak jste přišli na tento nápad?
3: Nápad vznikl před dlouhou dobou v roce 1986. Díval jsem se v televizi na koncert Queen, hráli ve Wembley a když zpívali We Are The Champions, pomyslel jsem si, OK, to je skvělá píseň, 70 000 lidí zpívá Jsme šampioni, ale ve skutečnosti existuje jen jeden šampion světa a to je Ježíš Kristus. Napadlo mě, nebylo by úžasné vidět stadion naplněný chválou? Od toho roku 1986 jsme pořádali pochod pro Ježíše. Pamatuji si na pochod v roce 1994. Pořádali jsme ho v Hyde Parku, kam přišlo 80 000 lidí. Dostal jsem bláznivý nápad s mou ženou, přáteli a dalšími lidmi. Pojďme si pronajmout největší stadion v Británii a zorganizovat tam chválící akci. A lidi přišli.
0: Co si myslíte, že přitáhlo ty lidi na tu akci?
3: Myslím si, že tehdy došlo ve Velké Británii k duchovní vlně. Mělo to logický postup. Pořádali jsme pochody, obrovská shromáždění. Chtěli jsme společně uctívat krále králů a pána pánů. Oznámili jsme lidem, že se to chystáme pořádat. Chytli se toho nápadu a přišli.

0: Pohybujete se na worship scéně 50 let. Přemýšlel jste někdy nad tím, že toho necháte?
1: No, not yet.
2: Ještě ne, protože nezastavíte autora písní. Velmi si užívám celý proces psaní. Je to těžší s přibývajícím věkem, protože jsem k sobě kritičtější. Budu v tom pokračovat tak dlouho, dokud mám energii to dělat, protože to je úžasné privilegium tvořit hudbu, stát na jevišti stadionu před lidmi.
1: That's great. It's a real privilege.

0: Odkud čerpáte inspiraci?
1: Přichází z několika zdrojů. Nápady přichází někdy pouze z hraní melodie, ta napoví frázi. Nápady přichází z nějakého kázání. Některé naše písně, které jsme napsali velmi rychle. Ano, inspirace přichází z různých zdrojů. Píšeme skladby a zpíváme pro lidi, kteří jsou na cestě k víře. Uvažujeme o životních okolnostech a píšeme o nich. Jakmile máme tu prvotní inspiraci, rozvíjíme ji dál.
2: Once you got the initial inspiration, then you run with it.

0: Takže je to tak, že čerpáte z běhu života kolem a z písma?
1: Ano, přesně tak.
0: Tady v Puškáš aréně v Budapešti jste zpíval v maďarštině. Dotklo se mě to. Přála bych si, abyste zaspívali v češtině.
1: Když cestuji k různým národům, zjistil jsem, že chci zpívat třeba All Heaven Declares v místním jazyce. V 80. letech v Itálii jsem řekl italské chválící kapele, se kterou jsem pracoval. Já zaspívám v angličtině a vy v italštině. Odpověděli, ne, ne, ty budeš zpívat v italštině. Já jsem řekl, ale já neumím italsky. My tě to naučíme, řekli. Takže jsem se naučil psát text písně foneticky. Takhle to dělám. Pokud se podíváte na moji psanou maďarštinu, vůbec to jako maďarština nevypadá. Zapisuji jen ten zvuk. Myslím si, že je to důležité vzhledem k místnímu publiku, protože mu záleží na vašem zájmu o místní jazyk. It matters to the local audience that you're interested in their language.

0: Mohl byste prosím popsat, jestli se více dotýká srdce publika, když zpíváte v jejich rodném jazyce?
1: Určitě ano, protože lidé chtějí chválit ve svém vlastním jazyce. Vždy jsem to podporoval, ostatně jako dnes.
0: Děkuji. Chtěla bych se zeptat na velmi slavnou píseň All Heaven Declares. Do kolika jazyků byla vlastně přeložena?
1: To vám nepovím, musela obletět svět. Před mnoha lety jsem slyšel, že bývalý kmen lovců lebek na Borneu zpíval ve svém jazyce. Jakoby tyto písně měly nohy a prostě cestují po světě. Přeloží se do různých jazyků. Je to neuvěřitelné.
2: I would think many nations the songs travel to. It's incredible.

0: Když jsem poprvé přišla do křesťanské mládeže a potkala lidi zpívající jednu z vašich písní Budu jen o tvé lásce zpívat, chtěla jsem se ji naučit hrát na kytaru. Dotkla se mého srdce. Mám ji ráda a pokaždé, když ji hrávám, vybaví se mi vzpomínky z letních táborů, kterých jsem se účastnila. Děkuju vám.
1: Ano, přesně to písně dělají. Připomínají nám něco. Je zajímavé, že jste zvolila právě tuto píseň, protože jsem ji nahrál v roce 1994, ale byla napsaná Martinem Smithem. Je to krásná píseň, kterou zpíváme léta. Je úžasná a ta pravda je fantastická. Jsem rád, že se vám líbí a přál bych si, abych ji býval napsal.
0: Ano, ale spolupracovali jste na ní, ne?
1: Ne, v podstatě Martin ji zpíval se mnou ve studiu. Je to jeho píseň. Mezi nejslavnější písně, které zpívám, patří We Wanna See Jesus Lifted High, ale nenapsal jsem ji, tu napsal kytarista z mojí kapely. Ale je to skvělá píseň. We wanna see, we wanna

0: Pocházíte z Velké Británie, z velské části. Proč jste se přestěhoval na Malorku?
1: Oh, sunshine, beaches. No.
2: Sluníčko, pláže, ale ne, je to krátký příběh. Parta přátel se rozhodla tam přestěhovat, usadit se na Malorce a my jsme si řekli, že půjdeme na nějakou dobu taky. A po asi roce zpátky v Británii jsme si řekli, že to dál nepůjde. Takže žijeme na Malorce ve španělském sousedství, děláme, co je v našich silách, abychom se naučili místní jazyk. Je to náš domov.
1: That's our home.

0: Máte nějaké plány do budoucna, během roku nebo v tomto období?
1: Ne, nemáme žádné velké plány. Cestování je momentálně komplikované, takže vyhlížíme, co nastane. Můžu psát písně, má žena píše poezii. Já dělám podcasty pro povzbuzení lidí o tom, co jsem se léty naučil. Takže pestrá paleta projektů. Uvidíme, kam to bude směřovat, až jednou bude po pandemii a zlepší se cestování.
0: Já vám přeji všechno nejlepší do psaní, vystoupení a ještě jednou děkuji, že jste si našel čas na natočení tohoto rozhovoru.
1: Bylo mi potěšením, děkuji.

0: Končí pohovkový speciál s britským zpěvákem, muzikantem Noelem Richardsem. Doufám, že jste si dnešní ochutnávku ze světa křesťanské tvorby z trochu jiného úhlu pohledu patřičně vychutnali. Někdy příště se na vás opět těší Karolína Vološinová.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.

V rámci letní série To nejlepšího z pohovky jsme si připomněli rozhovor s Noelem Richardsem. Příště se můžete těšit na setkání a povídání se známým muzikantem Grahamem Kendrickem. Poslouchejte za týden. Dnešní rozhovor naladíte ještě v sobotu ve středu po 17. a v sobotu po 12. hodině.

Bože, si pravda, přikrýváš moje srdce svojí spravedlností. Píseň Děkuji od skupiny Taylora Rosana a Nady Noel. Uzavře tuto hodinku po 22. nás čeká Akademie a téma pacifismu.

0: Do etických dilemat týkajících se pacifismu nás po 22. hodině zavede v akademii přednáška Davida Nováka, která zazněla na Broadfestu. Dobrý poslech Rádia 7 vám přeje Pavel Kohl.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Téma toho semináře je ta otázka pacifismu. A já nebudu mluvit jenom o válce, ale ten pacifismus je teda snaha nějakým způsobem zachovat mír za každou cenu. Zároveň ten pacifismus není jenom otázka zabíjení, válek, ale vůbec jako násilí. To znamená, to trošku rozšířím. Jestli teda jako křesťan můžu použít jako násilí, jestli to je legitimní. Přičemž to nejhorší násilí je někoho zabít nebo se pokusit zabít a řekněme, na té druhé straně spektra může být verbální násilí nebo i třeba nějaký fyzický násilí, ale ne ze snahou toho člověka kupně zlikvidovat. Samozřejmě tahle ta otázka ještě nově naskočila, když začala válka na Ukrajině, kdy v ukrajinské armádě řada kluků, který, nebo i žen, který jsou normálně znovuzrození křesťani. A úplně jinak se to diskutuje někde na západě, kde je to pořád pro nás jako otázka teoretická. Ta válka nás neklidňuje, ale pořád daleko. A není to reálná otázka, tak jako pro ty Ukrajince, kteří na tu frontu budou odvalení a zabíjet budou muset. Zajímavý je, že pro mnohý z nich tohle to vlastně ani otázka není. Pro ně to je věc, která je vyřešená, ne všichni, ale některý z nich, nebo řada z nich říkala, že samozřejmě tím, když tam jdou, tak počítají s tím, že budou i zabíjet. A asi v této situaci jim říkat, hele, jste křesťani, nedělejte to, oni ty Rusové se s váma nějak domluvějí, když na ně budete hodný, tak asi cítíte, že by tahle ta odpověď asi plně neobstála. Ale já nechci řešit otázku Ukrajiny. Jenom chci říct, že někdy se to jinak říká, když člověk v nějaký teoretický situaci, nás se spíš týká ta otázka násilí verbálního nebo fyzického. Tady asi nebudeme díky bohu teďka v té situaci, že bychom někoho měli zabíjet. Ale zároveň třeba můj syn se připravuje na to, že bude policista, že já chodím na fotbal a říkal jsem, představ si, že budu teda samozřejmě na té správné straně spektra, to znamená v tom slavistickém kotli, tam jsou ty křesťani, ty nekřesťani jsou ty spartani. A teďka ty tam prostě přijdeš s těma těžkooděncema a tvůj otec tam bude prostě proti tobě, tak udeříš tím obuškem. No tak zatím jsme to úplně nevyřešili, tu otázku. Chápete to, jo? Že tady jenom vidíte jako bizár, kdybychom řekli, jako, hele dědo, křesťanství, to je pacifismus, ty jsi měl zachovávat mír za každou cenu, se to vůbec neměl plíst. Ty jsi měl jít do duchovního boje, ty jsi měl za ně modlit. Ale tu špinavou práci měli udělat ty nevěřící. Jo, tak asi cítíte, že tady něco úplně nehraje. Možná si řeknete, že trošku vyhrocuju tu situaci, ale pojďme se podívat do písma, aby jsme neargumentovali jenom takovýma drastickýma případama. Jo? Protože my nebudeme nikdy, snad nebudeme vystaveni takovým drastickým kauzám. Můžeme jako křesťani používat násilí. A nejenom teda fyzický, ale třeba verbální. Když se podíváte do Bible, tak v Izajáši v 9. kapitole v 5. verši je napsáno, že Ježíš je vládce pokoje. Je to proroctví, který ukazuje na Mesiáše. A jeden z těch charakteristik Mesiáše je, že bude vládce pokoje. Tak to nejde úplně dohromady s násilím. Blahoslavenství čteme, že blahoslavení, kteří činí pokoj. Zase to nejde dohromady s násilím. Ale ty, kteří jsou blahoslavení, jsou činitelé pokoje. Když se podíváme na Ježíše, tak nevím o žádném textu, kde by Ježíš jako vyzýval k násilí. Je pravda, že řekne učedníkům, že si mají vzít sebou meč na ty cesty. To tam trošku ty příznivce pacifismu jako zneklidňuje. A potom ty učedníci to tak pěkně řeknou, a máme si vzít dva meče, a Ježíš jim řekne, to stačí. Tak to je zvláštní rozhovor. Zvláštní, že Ježíš jim říká, že si vezmou meč, ale tak řekněme, že to říkal jenom na svou sebeobranu. Ale určitě Ježíš nikdy jako explicitně nevyzývá k násilí. Jo, prosaďte to násilí, protože není to Mohamed, není to islám. To až pak jeho následovníci to vzali. Další takový text je, když třeba Petr usekne jednoho z těch lidí, který chtěli zatknout Ježíše, jmenoval se Malchos. No tak jeden z, myslím, Petr mu usekne ucho. A my tam známe ten příběh, kdy on ho uzdraví, toho Malchosa, a řekne mu, tak já to řeknu svýma slovama, ty, kdo s tím mečem šermujou, tak nakonec na to i sejdou. Řekne to jinak, ale rozumíte. Nebo potom vlastně i řekne, zastrč meč do pochvy. To znamená, neříká Petře ještě nejenom ucho, ale i hlavu. Řekne mu, ne Petře, klídek, zastrč meč do pochvy. To je ve dvou případech, je to teda u Jana a potom ještě Lukáš to popisuje, tady ten samý příběh, tam to takhle není, ale je tam řečeno to slova, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Takže máme tam jasný texty, který by jakoby řekli, ano, křesťani mají být činitelé pokoje a u Ježíše to vidíme. Jo? Ježíš není nějaký člověk, bohočlověk, který by řinčel mečema nebo který by řinčel zbraněma. Mnohem víc je to osoba, já říkám osoba, protože nevím, jestli Bůh nebo člověk, obojí, takže bytost, můžu to tak říct, který vlastně spíš máme pocit, že by člověka přivinul do svého náručí, že není jako násilný. Samozřejmě tam ten moment, když tam jde do chrámu a převrací tam ty věci, které tam byly, ale to jenom jednou. A zase nepůsobí na mě Ježíš teda násilně. Nevím, jak na vás, ale asi ne. To znamená, není to nějaký bojovník. To neznamená, že je srab, ale rozhodně není agresivní. Dokáže se postavit, když tam ty muži mají ty připravený kameny, že budou kamenovat ženu, tak on se tam postaví, jo. Ale není to prostě agresor. Takže to jakoby spíš nahrává těm, který říká, jako křesťanství a násilí k sobě prostě nejde, protože Ježíš je ten, který říká, buďte činitelé pokoje a Ježíš k násilí prostě nikde nevyzývá a když je nejhůř, tak se zastane, ale není jakoby proaktivní v tom násilí a neučí nás to. Tak to je jedna strana mince. Pak je ale druhá strana mince, kdy Ježíš nikde neříká, aby někdo odešel z armády. To znamená, příklad je třeba setník, který mu Ježíš uzdraví sluhu. V té době ta armáda nebyla jen pro okrasu. Jo, nebyla od toho, aby jako ta armáda chodila někde na přehlídky. Jo, tam se ukazovala. V té době ta armáda skutečně jako ty lidi, co byli v armádě, tak se počítalo s tím, že ten meč budou používat, protože ty různý převraty a různý občanský nepokoje, ty byly jako běžný. Zvláště v té provincii, kde byl Ježíš, to znamená v Judeji. To byla velmi nepopulární provincie, nikdo tam nechtěl jít. Pilát tam byl vlastně za trest. To znamená, že tam skutečně to násilí propukalo velmi často a počítalo se, že ten voják za svého života určitě ten meč jako použije. Je to podobně jako dneska, když je policie někdo, ale tak se použije, že někdy ten policajt bude muset prostě ten obušek vytáhnout. Tak tam oni teda používali meče a někdy někoho i třeba i zabili. V tomhle tom ta společnost byla jako tvrdší než je dneska. A Ježíš tam neříká, hele, ti uzdravím sluhu, ale ty musíš z armády, hochu, protože se dopouštíte násilí. Nebo jiný příklad je Jan Křtitel, tak tam se ho ptají, co mají dělat. A ty lidi kolem mě a ptají se ho taky vojáci. Je to v Lukáši ve 3. kapitole, ve 14. verši. A zajímavý, on jim neřekne, hele, odejděte z armády. My jsme tak čekali, jo. Zase byla i římská armáda, to znamená, to byla i armáda opravdu těch, kteří byli okupanti. No, tak bychom čekali, že Jan řekne, odejděte z armády. A myslím si, že by jim ulehčil i lec, který morální dilemata, který normální člověk, který v armádě nebyl, prostě řešit nemusel. No a Ježíš jim řekne, nečiňte násilí, nikoho nevydírejte a spokojte se se svým žoldem. Jo, to znamená, jak chcete být v armádě a nečinit násilí? Nějaký násilí činit musíte. Nějakou míru. Třeba to je nevynucený násilí. A když na vás zaútočí někdo, no tak musíte prostě se nějak bránit. Jo. Musíte někoho bránit, což už znamená vlastně násilí. Být pasivní násilí. Ale už je to násilí. To znamená, on jim jako to neulehčuje tím, že by odešli, ale říkáte, ano, budete muset tady do těch morálních dilemat vstupovat jako křesťani. Kdybychom to tady převedli do té mluvy naší, v té době ještě to slovo křesťani jako neexistovalo. Jako Kristovi následovníci, možná spíš. Jak jsem říkal v Lukáši 22:36, dokonce Ježíš řík, poradí jim, což je velmi těžký výrok, tak aby si na své cesty koupili meč. No tak si člověk říká, možná kdyby někdo byl pacifista, no tak řeknu, to mají na to, aby prostě loupali pomeranče třeba tím mečem, jo? Nebo nevím, co se dá ještě dělat. Nebo kdyby na ně skočil nějaká dravá zvěř, tak aby se teda bránili. Jo? Ale myslím si, že trošku by to bylo přitažený za vlasy. Jo? Že i ten důvod, aby měli meč, je, aby ten meč prostě, když bude nejhůř, tak ho použili. S tím, že určitě ne k tomu, aby šířili evangelium tedy do všech koutů země jako s mečem v ruce. To potom jejich následovníci takhle jakoby kreativně promysleli. Ale ne proto, aby na někoho útočili, ale kdyby na to přišlo, tak aby se bránili. Takový výklad je některých lidí, těch pacifistů teda, nebo kteří zastávají pacifismus, že je to jenom symbolický pokyn, který Ježíš dává, skrze který Ježíš ukazuje na stoupající nebezpečí a nenávist vůči jeho učedníkům. Jo? Že to říká jenom jako symbolicky. Jo? Ten roste nebezpečí, vemte si meče, vlastně tak nemyslí. A mně tohle to přijde, jako, že ta Bible není psaná pro takovýhle lidi, kteří to nějak v tom vidí nějaký symboly. Prostě když někomu řeknete, vezmete si meč, tak tím mu řeknete, vezmete si meč. To je asi podobný, jako řeknu, jděte na Broadfest, tak to nemyslím symbolicky. Prostě. rozumíte, jo, že většinou to jako nezduchovňujeme Bibli až příliš. Jo. Prostě to bylo psané lidem, jako jsme my. Jo. A tu učeníci nebyli nějaký chytřejší, hloupější, ale když někomu řeknete A, tak prostě musíte říct A. Když řeknete, vezmi si meč, no, tak tím nic nenaznačujete. Prostě. Takže já bych tom neviděl žádný hlubší symbolik. Zajímavý taky je, že jedním z prvních pohanů, který uvěřili, víte, kdo to byl? V Bibli, jeden z prvních pohanů. Že? Původně křesťanství se formulovalo spíš jako nějaká židovská sekta a i první křesťani chápali sami sebe jako ty, kteří vlastně mají uvěřit z Židů, že to je jenom odbočka židovství. I pro ně bylo strašně složitý, že by měli někdy uvěřit pohani, to už bylo moc. Víte, kdo byl první? Cornelius. Jo, to znamená, on uvěří, stane se to pod vlivem Petra a to byl římský voják. To znamená, čem bych to přirovnal, tak kdybych to dal ze svého života, tak já jsem ještě zažil teda, sloužil v armádě, byl jsem v armádě, nechtěně samozřejmě, tak bylo povinný, dvouletá služba. No ale v té době tady byli prostě ještě Rusové, jako tady měli svoje posádky, jo, to znamená, lidi neměli rádi. No samozřejmě, že jo, to byla jako armáda, kterou tady nikdo nechtěl, no. Naše vláda ji tady chtěla, ale jako normální lidi nechtěli, no a tak ten Cornelius byl v této pozici. To byl jako ruský voják tady, když jsem byl teda ve vašem věku. Lidi se od něj odvraceli, byli z nich jako otrávený z těch ruských posádek. Oni se teda taky nechovali úplně korektně vždycky. No ale proč to říkám, že takovýhle hajzlík v očích Židů uvěří. No a Petr, pravověrný Žid, tak poleno, tak místo, aby mu řekl, hele Cornelie, dezertuj, nebo skonči svoji vojenskou kariéru, tak nic takového neříká. Vůbec jako nespochybňuje to jeho zaměstnání. Jinde Pavel píše, že ne, nadarmová vláda meč, jo, v Římanům ve 13. kapitole. Všimněte si, že ve skutcích, když Pavel je v ohrožení života, tak tam dojde teda k tomu, že oni mu usilují o život, Židi chtějí ho zabít, no a Pavel využije ochrany římských jednotek, to znamená armády, násilní skupiny, která vlastně Pavlovi, Židovi, zachraňuje vlastně život, jinak ty Židi by ho rozsápali. A on ochranou římské jednotky, on se dostane z té šlamastiky ven. Já jsem neargumentoval starým zákonem, tam by to nebyl problém to vyargumentovat, jo, ale možná jediný text, který bych uvedl, je z mudroslovné literatury, ne z těch příkladů, jak Izraelci dobývají zaslíbenou zemi, to bych nechal na jinou přednášku, ale kazatel taky říká, jo, že je čas pokoje a je taky čas boje. Taky zajímavý. Jo. Takže tady všechno vidíme, že je to jako komplikovanější a že jako v novém zákoně Bible vlastně se nestaví, Ježíš a Pavel a Petr se nestavějí proti meči, proti ozbrojeným složkám, což znamená proti násilí, ale dávají ho do nějakého kontextu, nějakých hranic. To znamená jenom tak říct, že křesťan by o tom měl dát ruce pryč, vlastně to není biblický. Protože když tyhle texty čteme, tak je nemůžeme jako přeskakovat, ignorovat nebo zduchovňovat. Ale zároveň tam jsou ty texty o pokoji a teď jak to společně nějakým způsobem smířit. No, vždycky my musíme posuzovat veškeré věci v etice, v nějakém kontextu. Když budete soudit, no posuzovat, jak se ten člověk měl zachovat, musíte vždycky znát ten kontext. Já vám to dám z jiného k soudku. Někdy se mě lidi ptají, Davide, ty jsi předseda Rady církve bratrský, co si církev bratrská myslí o? A už mají přesnou odpověď, vědět, co mám odpovědět. A teďka já říkám, díky bohu, že církev bratrská, že není tak, aby vydávala nějaký encykliky, protože ten život je komplikovanější. A já říkám, církev bratrská se o tom nemyslí nic, ne proto, že na to nemá názor, ale církev bratrská, aby jsme k něčemu mohli zaujmout postoj, já potřebuji znát kontext. Dám vám příklad, aby se to dovedli jako nějakým způsobem víc představit. Otázka potratu. Nesouhlasím s potratem jako takovým. Myslím si, že život je posvátný a neměl by se a už při početí. Ale jsou určitý situace, kdy rozumím tomu, že k tomu potratu dojde. Znásilnění a další věci. Ohrožení života matky. To znamená, když mi někdo řekne, ne, ta matka ať prostě klidně zemře, protože život je posvátný, tak já s ním nesouhlasím. Když dojde k znásilnění, tak jako kdo jsem já, abych tu ženu prostě sudil? Ne, musíš. I kdyby se z toho měla zbláznit, tak prostě musíš. Jako kdo jsem já, abych tady tohleto jí řekl? Rozumíte mi? To znamená, já potřebuji znát ten příběh. A to je vždycky ve všech etických věcech i pastoračních věcech, že bez znalosti kontextu, bez znalosti příběhu je velmi problematický něco posuzovat. To znamená, ano, pravda je, když jsme teda v tom otázce pacifismu, že život je posvátný. Člověk by neměl zabít. Ani se dopouštět násilí. Protože člověk život nestvořil. Člověk je božím obrazem a jakýkoliv násilí ten boží obraz poškozuje. Ať je to násilí verbální, ať je to násilí fyzický, nebo, nedej bože, ať je to zabití. Člověk nestvořil, člověk nesmí vzít. Člověk není tvůrcem, člověk nemá poškozovat ten boží image. Imago Dei, to znamená obraz, ne image, ale obraz boží, rozumíte mi, který se poškozuje násilím. Ale jak jsem říkal, vždycky, v každé etické otázce, v každém chování existuje nějaká výjimka. A není to proto, že jsme relativisti. Jsou vlastně dva póly. Jeden ten pól je dogmatismus, to znamená vždycky za každých okolností bez kontextu. Jo, to znamená, když to přeženu, tak prostě v obci je 50 a tu 50 nesmíš překročit, i kdyby šlo o život člověka, který ho vezeš do nemocnice. Protože je tam 50, tečka, tak pravý zákon. To je dogmatismus. Rozumíte? A pak je relativismus, který říká, je to vlastně vždycky věc jenom pocitu. Rozhodni se, jak to cítíš. A na obou dvou stranách takhle se rodí fanatismy. Ať je to ten pravicový nebo levicový fanatismus. Ať je to ten liberální nebo konzervativní fanatismus. A od takových lidí byča pryč. To jsou fanatici. Relativismus a dogmatismus. A mezi tím právě někde my se pohybujeme a hledáme vlastně ten kontext, s kterým se ta záležitost odehrává. Znamená, pokud chráníte něčí život a není jiná cesta, než použít násilí, tak může být násilí někdy ospravedlnitelný. Ale není to proto, že násilí je dobrý, a protože není jiná cesta. Není to normální způsob řešení. Není to ani správný způsob řešení, ale není jiná cesta. A může to být ten extrém, může to být zabití, ale může to být samozřejmě fyzický násilí při řešení konfliktu. Chráníte sebe, chráníte druhého člověka, není vzbití, tak použijte nějakou přijatelnou míru násilí. A je úplně jedno, jestli jste křesťani nebo nejste. Bible proti tomu nevystupuje. Proto tam máme ty texty, které neříkají, ale zahoď meč a nebuď v armádě a to, od toho dej ruce pryč. Bylo by to mnohem jednodušší vlastně. My jsme nemuseli ty morální dilemata řešit. Ale my jako křesťani jsme solí, světlem v tomhletom světě a my si nemůžeme jako mejt jen tak ruce, to za nás vyřeší nekřesťani. A ten problém je, že ten agresor většinou neustoupí. A ten přesně hřeší na to, že lidi ustupují jemu, že jsou vlastně boje. A všichni ty psychopati se dostali k moci díky tomu, že ty slušný lidi neustále ustupují, že se jich vlastně boje. Všichni ty šéfové, takový ty grázlové, kteří prostě jedou, a tak je to proto, že ty lidi se jich boje, protože nikdo nechce do konfliktu. Ale na tom není nic křesťanského, když Ježíš ano říká, nastavte druhou tvář, ale musíte nejdříve nějakou druhou tvář mít. Tvář znamená identitu. Když žádnou identitu nemám, když jsem kus hadru, tak to není žádný umění. Prostě se mám přijde nějaký, víte, kdo byl Muhammad Ali? Byl ten slavný boxer, jo? Nebo Vémola. To znáte, ne? Takže vám prostě na facku je Vémola, tak jako není žádný umění jako nastavit druhou tvář, protože vám si jenom nezbývá, že jo? A ještě říkat, že jsem pokorný, no, lepší, nebo že uteču, že to je známka pokory. Naopak, u mě byste vysoce stoupili, kdybyste ho zmlátili. Ne, rozumíte, jo? Že chci říct, že někdy je mnohem větší odvaha se tomu zlu postavit, než před ním ustoupit. Protože ten agresor, to není jako jednoduchý. A nikdo z nás, pokud nejste psychopati, tak nevyhledáváte konflikty a bojíme se přirozeně konfliktu. A často lidi, kteří právě mají ty psychopatické rysy, tak se lišejí od nás právě tím, že oni se nebojí těch konfliktů. Že to říká ten Radkin Honzák, který se hodně zabývá, český psycholog, psychiatr, takový popularizátor psychologie, mimo jiný taky velký znalec psychopatů, nebo psychopacie, tak říká, víte, čím se liší psychopat od normálního člověka? Psychopat, když máte most, nebo když máte prkno, který je 5 metrů nad zemí, tak ten psychopat to normálně prostě projde, že on se nebojí. No a vy to budete líst po 4. Rozumíte? On se nebojí, on jde prostě se nebojí. A lidi jsou, a pak se optala ta redaktorka, no prosím vás, co máme dělat, když máme psychopata? Nedělej to nic, musíte utíct. S tím se nedá vyhrát. Tak přehání, ale chápete to. A to je vlastně i v konfliktu. Že někdy to chce mnohem větší odvahu do toho konfliktu jít, než ustoupit. A myslím si, že když se dívám zpětně na svoji práci předsedy církve a na svoji práci tajemníka pro mládež, tak největší chyby, které jsem dělal a které mě opravdu mrzí, že jsem nešel do některých konfliktů. Že jsem některý lidi s prominutím nesejmul. A byli to zlí lidi, kteří potom kosili další lidi. A já jsem je nesejmul a ten důvod byl, že jsem se bál. Bál jsem se konfliktu tady s těma lidma. Nesejmu, nemyslím samozřejmě fyzicky, rozumíte, ale to ještě v církvi naštěstí nechodí. Si myslím, že vždycky ty věci posuzujte v tom kontextu a za určitých okolností máme právo, je správný použít násilí. Přičemž jakoby, že ten kontext, nebo to spektrum je strašně široký. To znamená, teďka se asi nebavíme o zabití, ale spíš fyzickým a nebo aspoň verbálním násilí. Samozřejmě ideální by bylo, kdybychom to nemuseli používat, ale realita je, že prostě my žijeme v padlém světě, který je ovlivněný hříchem. A ten hřích budí násilí. Tím pádem my se tomu nemůžeme vyhnout a prostě jeden z těch způsobů, jak se tomu ubránit, je tím, že tomu násilí prostě se postavíme taky. Násilí. Rozumně, neagresivně, ale přesto násilí. Není to jediné řešení, ale je to jedno z řešení. Je to krajní, je to nehezký, ale je to taky řešení. Samozřejmě, když mi někdo řekne, to se dá zneužít. No samozřejmě se to dá zneužít. Já nejsem propagátor násilí. Ale o to víc právě jako křesťan bych měl hledat tu mez, abych to nezneužil. Samozřejmě taky jsem slyšel názor. Kdyby byli všichni pacifisté, tak by bylo na světě krásně. Jako tomu můžu říct samozřejmě amen. Samozřejmě, jo. Stejně jako kdyby všichni zachovali desatero, no, ale nějak úplně zatím ještě všichni pacifisté nejsou. Dokonce i v té naší holubičí slovanské povaze se s nimi setkáváme. Vidíme, že Ježíš nebyl pacifista, ale vedl lidi k pokoji. To je rozdíl. Když chcete být pacifista, tak vlastně vy vycouváváte tady z těch dilemat, který musí řešit lidi, kteří nejdou tady tohletu vlastně snadnou cestou. Zajímavé, že taky lidi, kteří jsou většinou lidi takový levicově orientovaní, tady ty pacifisti, že jsou velmi agresivní na sociálních sítích. To mě jako fascinuje, že jako jsou velmi pacifističtí a běda, když se dostanou sociálních sítě, jo, tak to jsou největší jako opaky pacifistů. To jsou už predátoři potom. Jo. Tak taky jsem na to narazil, když jsem psal o pacifismu, tak na mě potom narazil jeden z takových poměrně známých křesťanů. A ten mě tam teda jako zhejtil neskutečným způsobem. Tak jsem říkal, jestli také teda fungují pacifisti, tak asi máme jiný pohled na to, co teda pacifismus je. Bible není pacifistická, vede k hledání cest jednoho k druhému. To si neprotiřečí. A zároveň vlastně vede k poznání toho, kdo přináší pokoj, to znamená k Ježíše. Ale zároveň prostě mluví do světa, kde pokoj není. A nikdy nebude. Jo, ten bude až jednou. Tam bude pacifismus, tam už to bude něco jiného. S tím souvisí taky, jak se dívat na ty lidi, kteří jsou v různých silových složkách. Tak není to jenom armáda, že jo, je to i policie, jsou to potom různý takový ty speciální jednotky. Tak já myslím, že tyhle ty lidi řeší určitý svý morální dilemata. Vy řešíte jiný morální dilemata. Jo? Prostě něco, co řeší voják, nebo co řeší policista, nebo co řeší někdo jiný. V těch silových složkách prostě jedna věc. Jiný dilemata řeší právník, jo, etický. Jiný dilemata řeší doktor, ajťák. Těch dilemat, jo, všichni máme nějaký dilemata, jo? Kdy to není úplně vždycky černobílý, snadný se rozhodnou. Dokonce i kazatelé mají občas nějaké své dilemata. No, to znamená, války, násilí prostě byly, jsou a budou. Protože to zlo, které je v nás, my nedokážeme zvládnout úplně. A to zlo se nikdy netýká jenom nás samotných. Zlo se přenáší na druhý lidi i v podobě toho, že druhý lidi jsou nějakým způsobem utlačovaný. Nějakým se nás utlačuje. Zlo není individuální. Málo kdy se zlo týká jenom mě. Vždycky to ovlivňuje někoho dalšího, kdo tím taky trpí. A to zlo se projevuje právě násilím, od válek až po násilí fyzický. My můžeme být vděční, že prožíváme čas, kdy teda ty nejhorší podoby zla se nám většinou vyhýbají, podoby jako teda války, ale jiný podoby zla se nám taky nevyhnou. Znamená, bychom v rámci svého vlivu, tam, kde jsme, měli eliminovat ty, kteří vyzývají k tomu, aby se zlo používalo, který násilí oslavujou. Mimochodem, tak je zajímavý, když se díváte na některé postupy v politice, tak většinou fyzický násilí nikdy nezačíná fyzickým násilím, většinou začíná verbálním násilím. Vy nejdříve verbálně z toho člověka uděláte pražského sluníčkáře, veš, tak já z prostý slova mě napadají, ty nebudu tady říkat, to prostě není to člověk, dáte mu nějaký přívlastek. Jo? A pak, když vlastně už to není člověk, potom vlastně přichází ta druhá fáze, to je fyzického násilí. Jo, to bylo v koncentrákách. Ty Němci, co tam byli, taky nedali, nebo ty Rusové, aby jsme nemluvili o Němcích, mluvíme o Rusácích na gulazích. Tam zemřelo víc lidí, než zemřelo v těch koncentračních táborech v Německu. To znamená, mluvíme o Rusku. Ty bachaři nezačínali jenom tím, že by jim dali facku. Oni říkají, nejdříve z těch lidí jsme udělali číslo. číslu dáte snáš jako facku. Jo? A nebo že z nich uděláte nějakou vyloučenou třídu. Už to není člověk, už to není Franta Pepik, je to gulag. Gulag. Gulag, to tam potom šel. Je to boháč. Je to něco, jo, nějaká, je to veš, je to, když se živí na něčí úkor, jak se tomu říká, příživník. Příživníkovi, kulakovi, něčemu, jo, židákovi, potom nějakému číslu, toho spíš jako udeříte. To už nemá duši. Kráva nemá duši. To spíš jako praštíte krávu než člověka. Znamená, ten druhý stupeň je potom fyzický násilí. A z fyzického násilí potom už to jde dál i do toho násilí, jakože můžete i zapít. Ale začíná to verbální násilí. Proto je to tak nebezpečné. Když třeba posloucháte některé politiky, které začínají tímhletím, zahrávají si s něčím, co dokáže potom v těch dějinách udělat strašný jako zlo. Člověk může říct něco z prostého, hrubého, ale měl by se umět zaseknout. Když to začne používat jako normální prostě způsob jednání, tak to má velký potenciál. To znamená, tady ty lidi v rámci svého vlivu bychom měli nějakým způsobem omezovat, hlavně to nerozšiřovat. A to zlo nerozšiřovat, asi to nebudeme dělat tak, že někdy budeme chodit a budeme rozbírat okna, a na ně na sociálních sítích, no, kde to zlo má taky velký potenciál se šířit. Znamená to, abychom přemýšleli, co posílat dál, co neposílat, co zastavit, co třeba i nějakým způsobem, na co upozorňovat, že to je prostě lež. Tak nakonec ano, Bůh setře každou slzu z očí, budeme v novém zemi a v nový nebi, ale to nás nemá víc k pasivitě, ale vlastně zodpovědnosti za náš svět, za úsilí, aby se to zlo nerozšiřovalo, s tím, že někdy budeme muset taky použít násilí. V tom kontextu, v kterém se nacházíme. Tak myslím násilí, nemyslím hnedka pěsti, zbraně, ale ten násilí má spousta podob.
3: Myslíš, že to má je podobnost tomu, když třeba lidi se hádají, že lhát se nemá, tak je to špatný, ale pak právě příběh, kdy třeba někdo uschvával, že to za druhý stojí války a lhal vlastně s tom, že nemá, a najednou člověk je morální jakoby lže, ale zároveň dělá jakoby správně morálně.
2: Je to něco podobného. Podívejte se, máte to, se říká i v Bibli, jo? Buď to berete Bibli doslova nebo vážně. Když budete brát Bibli doslova, i nový zákon, tak prostě vám někdy vyjdou úplně bizarní scénáře. Bible, třeba otroctví. Nový zákon ani v jednom textu neodsuzuje otroctví. Jediný, co dělá, je, že jako říká, páni, buďte ke svým otrokům milosrdní. Ale nikde neříká, že otroctví je hřích. A když se diskutovalo o abolici, o zrušení otroctví, tak to byli křesťani, kteří argumentovali Biblií, že takové je řád stvoření. Ty verše tam prostě jsou. To znamená, ty vždycky musíš to vnímat v nějakém kontextu, v kterém se to prostě nacházíš. To nebudeš dělat, co jí má ženy. Tak je to, že tady nesedíte v šátcích. Takhle to tam je napsané. Tečka prostě. Jak to, že když něčemu, až budete vdaný, tak v Bibli je to jasně napsané, že něčemu nerozumíte, jinak nesmíte teda ve shromáždění mluvit, takže držíte bobříka mlčení. A druhá věc je, že když něčemu nerozumíte, tak se máte svých manželů zeptat až doma. Takhle to tam leží, běží. Tečka. Co s tím uděláte? Jo, tak to je s tou lží. To znamená, jako samozřejmě, že nemáme lhát, ale prostě nastanou situace, kdy naopak nezalhat by znamenalo hřích. Že bych vyzradil někoho, kdo... A nemusí to být ani takhle drastická situace. Jo? Takže ano, určitě tohle to je vždycky posuzovat v kontextu té situace, která nastala. Existuje milosrdná lež. Představ si, že máš nějakého člověka. Měli pravdu, že jeho bratr byl, že měl velký nos? Samozřejmě, že měli. No a je to správný to říkat? Teď by když říkám jenom pravdu. Mně lepší, no, takže jsme si rozumíme. No, otázka?
4: Ne, to, že to na to navážu, protože přemýšlím, proč vlastně ta naše interpretace v současné době je lepší než těch křesťanů třeba v tom 18. století? Nebo jak se může být jistý, že zrovna ta naše interpretace je lepší?
2: Protože vždycky, myslíš konkrétně okolo otroctví? Protože se musíme dívat, kde, jednak Bible je psaná opravdu v kultuře své doby. My to tam furt jako chceme vyseparovat. Proč ty Židi tam pobíjeli ty okolo? Takhle se dřív bojovalo. Proč mnohoženství? Tak to byla kultura. My to neradi slyšíme, ale prostě tak to bylo. A proč ta kultura byla takhle zvrácená? Protože do světa přišel hřích. A člověk se musí dívat na tu intenci, ke který Bible vede. A Bible nevede k tomu, aby jen člověk zotročoval druhýho, ale aby se k němu choval slušně a ještě mluví o svobodě, o důstojnosti, o rovnosti. To je ten hlavní mainstream, kterým jde Bible. A tenhle ten hlavní mainstream, kterým jde Bible, potom vlastně sám o sobě některé ty kulturní prvky, které v té Bibli prostě jsou, a ty pisatelé si to ani nedovedli představit, že by to mohlo být jinak, na tom stála padala celá římská ekonomika na otroctví. 80 lidí byli otroci. Takže kdyby řekli všichni můžete domů, tak se to tam... To znamená v tom kontextu, v té době, v té kultuře, vlastně to znamená aspoň to nějakým způsobem zličtěte. Ale ta intence, to směřování Bible vlastně jde dál a čím dál tím víc odhaluje ty věci, které, jako jsem říkal, důstojnost, rovnost a tak dále, až prostě některé tyhle ty prvky se prostě musí nutně smazat. Je to ten tok, kam Bible směřuje. Ne ten veršíček, který si vezmu a z toho veršíčku já prostě dělám teologii. A žel takhle, mě mnozí křesťani uvažují. Jo, tady je verš, ty máš taky tady napsaný. Jako samozřejmě, že jo, ale člověk musí znát ten tok, kterým je Bible psaná. Dává to trošku smysl? No?
5: Jak jako vnímat ten verš, ono s temením druhý tváří?
2: No, takže dvě věci. Jedna ta věc je, že tvář souvisí s identitou. Zase jsme u identity. Četl jsem v různých moudrých knížkách o výchově, že když teda ty děti trestáme, tož to bylo v době teda, kdy se děti směly jako trestat fyzicky, tak říkal, nikdy ty děti nesmíte praštit do tváře. To je strašně ponižující. To je jedna věc. To znamená, tvář je identita. Jo. I v Bibli se takhle používá obraz tváře. Zříme na Boží tvář. To znamená, jako Boha nikdo nemůže vidět, ale vede to k nějakým poznání, k nějakému hlubokému poznání. A když mě tady do toho někdo praští, uhodí, tak mě to ponižuje vlastně. Na tvář si dáváme pusu. Jo. Hladíme se po tvář. Zná, je to víc než prostě rameno, než bok. Jo. Ta tvář je víc. A teďka jde o to, že aby mě, že já musím nějakou tvář nejdříve mít. A myslím si, že pokud mám nějakou tvář, mám nějakou identitu, tak i to, že mě potom někdo, a ten člověk ví, kdo nějak si mě váží, tak i když mě nějakou obrazně řečeno udeří, já si nemyslím, že to znamená tady, to je podobně jako vyloupni si oko, jo, nebo uřízni si, nevím co, když si to svádí, jo. Tak, že vlastně já, když jde o mě, takže to unesu. Jo, že mu to nebudu vracet. Že se nebudu mstít. Jo, že to prostě unesu. Zároveň je tam jenom jednou, když mě udeří. Zároveň se ne, že se mám nechat mlátit. Ale víceméně jako nemsti se, že to znamená. A spíš z toho konfliktu vycouvej, neřeš to, že to bude, že se budeš mstít. Ale to, co je důležité, ty musíš nějakou tvář mít. Když ji máš, tak potom, když je člověk pevnej v Kristu, když má tvář, tak se taky jen tak nenechá něčím rozhodit. A hnedka se nehroutí, když ho někdo třeba zkritizuje. A druhá věc je, jako takhle, když mě někdo napadne nebo verbe, tak já se nesnažím se nemstít. A nemyslím teďka jenom napadne fyzicky, to se mi nestává, jo, ale na sociálních sítích nebo i verbálně, tak prostě něco unesu, něco, jo, tak OK, dobrý. Zároveň to neznamená, že se jako nesnažím argumentovat, že se nesnažím vůbec bránit. Přirozená reakce, když někdo udeří, no tak je prostě, ne, prostě tam stát, jo, ještě, jo, ale prostě tak se nějak bráním se, ale prostě když, ale nebudu s ním jako, nebudu se mu mstít, nemsti se, že pak se vlastně roztáčí ten korotoč msty, který je nekonečný. Takhle tomu rozumím.
5: Ten rozdíl toho unést něco a jak jsi říkal, že lituješ, že jsi nějaký jako zlý lidi nesli.
2: Protože často se to týkalo lidí, kteří škodili druhým. A myslím si, že když vidím jako zlo, tak to neznamená, že budu vůči tomu zlu mlčet. Já to znamená, že budu dělat jako, že není. To i když ten člověk mě jakoby udeří, tak já bych neměl říct, ale to je příjemný, dej mi ještě jednu. Já ho mám konfrontovat. Já ho mám říct, mně to je nepříjemný, to, co děláš. To, co děláš, je prostě zlý. A jestli to budeš takhle dělat dál, tak já jako nebojuji sám za sebe. Já to unesu, ale bojuji za druhý. A já se ti teď já to říkám jako svýma slovama, jo? A já ti ty hranice prostě chci jako nastavit. A budu dělat všechno pro to, abych tě nastavil. Já nemyslím si, že nastavení druhý tváře, že tady budeš prostě jako, že budeš tady ničit mládež. Jo? Nebo že budeš ničit vztahy druhých lidí. Já to unesu, mě si udeřil, mě to bolí, já se ti nebudu mstít, ale zároveň budu i třeba s ostatníma bránit tomu, aby si tady škodil. Aby si dělal, aby si to zlo vlastně šířil. Kde je potom přesně ta mez, nevím. Myslím, že to člověk musí vycítit podle té konkrétní situace. Ale moje zkušenost je taková, že ta mez je v okamžiku, kdy se bojím. Já to cítím, že nakonec ten důvod, proč se mu nepostavím, není v tom, že nastavuju druhou tvář, ale prostě se bojím. Bojím se konfliktu. A tam já vnímám, že je ta mez. Že jsem srab. Byly momenty, kdy jsem fakt vnímal, že toho člověka nedávám, tak jsem třeba požádal někoho jiného. Byly to tak vyhrocený konflikty, že to byly někdy takový psychopati, že jsem řekl, pak jsem i třeba řekl, to bylo třeba ve sboru, Tak jsem řekl jednomu starším, jsem řekl, chlapi, já ho nedávám prostě. Jo. Já se normálně bojím. A to bylo super, že oni mi říkali, jsi kazatel, tak se pochlápa, nebo ty jsi sráve. Oni říkali, jo, pohoda, tak no pohoda, teda to neřekli, ale řekli, my to s ním nějak vyřídíme. No. Ale musel jsem to přiznat.
5: Kde je ta hranice mezi tím, že si řekneme, jo, to je ta historická doba, ta kultura, co se týče Bibli, a tohle je něco, co prostě chceme, čeho se chceme dělat.
2: Zase záleží, o co jde. Jo. Když se podíváme na ženy konkrétně, jo, tak Ježíš někde se stavil velmi, když to bylo hřích a ta kultura to přijímala, tak Ježíš jde proti. To znamená, říkal, tam bylo běžný, že muži byli ženám nevěrní. Měli ženy narození dětí a měli ženy na sex. V tom týřím si. A Ježíš říká, ne, prostě ta kultura je, a řekne, budete prostě svý ženy milovat, budete jim věrní, budete je, prostě jak to tam všechno je, jo. Podřizujte se jedni druhým, no to je jak jedni druhým, prostě to absolutně jako je nonsense, jo. To znamená, jako když ta kultura je hříšná, jde proti duchu písma, tam si myslím, že musíme říct jako ne, jo. A když to je jenom věc kulturní, to poznáme, pak záleží prostě na té konkrétní dané situaci, že tam můžeme to prostě akceptovat. Z nás strašně záleží na tom případu, jestli máš něco na mysli. Nejčastější přirovnání, teďka střílím už patrony, který budou na tím dalším. A nejčastější přirovnání vztahu Hospodina a Izraele a Krista a církve je co? Je to ženich a nevěsta. Je to ne ženich a ženich, nevěsta a nevěsta. A teďka si říkáš, to je kultura. To není kultura. V židovství byla mnohem běžnější polygamie a v Novém zákoně byla velmi běžná pediastrie anebo homosexualita. Když se Ježíše ptají na manželství, tak Ježíš se neodkazuje k Abrahamovi, k Izákovi, k Jákobovi, to znamená k těm patriarchům, kde bychom to čekali, ale ku podivu se odkazuje do Genesis na Adama a Evu. Tam mluví o manželství. Neodkazuje se na kulturu, ale jde k řádu stvoření. A řád stvoření a celý duch písma a to vyvrcholení potom je zase svatba Beránkova. Muž a žena. To znamená, mi to přijde nefér argumentovat tady v tomto kulturu, protože ta kultura byla polygamní a nebyla homosexuální, konkrétně teda v Římě, no bylo to velmi běžný. A my nemáme ani jeden příklad v Biblii, jeden jediný příklad v Biblii, že by se tenhle ten svazek jako dával, jako, že v pořádku, že je normální. Prostě jediný, to znamená, my to vždycky, takže často ty odpůrci jdou dezinterpretací těch textů, že to je kultura a teďka prostě to rozeberou těch 6 nebo 7 textů, ale my nemáme žádný pozitivní příklad. Takže v tom já si myslím, že to není věc kulturní, ale že to je věc zakotvená v řádu stvoření. A ani nemusím rozebírat ten text s Římanou. Dává to trošku smysl? Tím ale absolutně nějak neodsuzuju lidi, kteří to mají nastavení jinak. Já jenom říkám, jak to čteme, nebo jak to čtu. A to, že něco čtu jinak, neznamená, že někoho nemám rád, nebo že s ním pohrdám, nebo že jsem netolerantní. Prostě absolutně to nechci říct. Ale mám to taky jako vyfutrovaný nějakýma textama, nebo a zase nemám to vyfutrovaný veršíčkama. To je ten rozdíl, jak ses na to ptal. Že chyba tady těch lidí, že beru jeden ty zase veršíčku, vezmu ty veršíčky a teďka to různě toče. Ano, máte celou tu intenci, jak kudy směřuje Bible, a ta je prostě jiná. Bible, která je většina Bible je o polygamii, jo. Druhá část Bible je psaná v kultuře, která naprosto běžně schvalovala různé alternativy k manželství. Tam to není. Tam pořád ta Bible jako lpí na tom, muž a žena, to znamená, je to prostě antikulturní v tomhleto. Takže nevršíčkujme, ale zase běžme v tom kontextu, v tom, kudy celá ta biblická message v tomhletom jde. A tady tím směrem.
4: Je nějaký zlý člověk, nebo nějaké zlo, pokud je skladná strategie v mladém postavě,
2: ano.
4: Rozumím. Ale pořád nemám jasno, jak je to teda s tou válkou a vojáky s povolání. Protože když, jako já, když představím sebe v nějaké válce, tak budu proti člověku, který ve skutečnosti je úplně stejný jako já. Vlastně není zlý, ale mojím úkolem, jako to, co mě očekává, je ho zabít, protože bojuje to špatnou stranu. Jak v tom člověk může najít nějakou jako vnitřní jako svobodu? Nebo...
2: Já si myslím, že jsou dvě věci. Jedna ta věc je, že je otázka, v těch armádách to někdy bejvá, když to nejsou ta totalitní, že je tam ta výjimka svědomí. Prostě, ale řekněme se, dostaneš do situace, kde ta výjimka svědomí není, a nebo to znamená, že zabijenou budeš zabit. V těch válkách to takhle je. A nejenom ty budeš zabit, ale bude zabitá možná tvoje rodina. A to si pak musíš rozmyslet. To není, prostě tam není jiná jako alternativa. To znamená tam opravdu zase z těch ukrajinských, ale to nejsou Ukrajinci prostě, jo, to zažili mnohý lidi. Zase pro mě je otázka potom jiných věcí, které nevím. Jo, to nechci řešit, to je nechápu. když třeba ty americký letci prostě bombardovali Drážďany s modlitbou na rtech, jo, a teďka tam desetitisíce lidí, tam sypeš ty bomby na ty civilisty, tak to je špatný, nebo to s tím bych nesouhlasil, nebo asi bych teda hodně se bránil tomu, abych tam musel jako ty bomby sypat. Ale potom v tom brutálním konfliktu, který nastane, třeba teďka, který je nám nejblíž, tam to není pro ně jako otázka. Teďka jsem byl v Soulu a tam prostě mluvili ty Ukrajinci a oni říkali, nemodlete se za mír, modlete se za spravedlnost. A to říkal pastor. Jestli si myslíte, že to tak jenom skončí, jo, a my si tak jako poklepeme po rameni a to takhle vy to vidíte, takový ty pacifisti evropský naivní a my jsme spravedlnost. Jo, tak pro nás je to takový, jako, přesně neřekl, co to znamená v jeho očích, jo, ale Bůh je Bohem spravedlnosti. Vy mluvíte jenom o pokoji a nemluvíte o spravedlnosti. Já v té situaci nejsem, ale těch lidí si vážím, ty lidi jsou hluboce věřící a může nastat situace, když ty nebudeš zabit, když ty nezabiješ, budeš zabitej. Když ty nebudeš zabíjet, zabijou pak tvoji rodinu. A tam to už si pak musíš asi nějak srovnat. No.
3: Tam je třeba jakoby o to, že já třeba Bůh kdyby jakoby nestřílel, tak nejde jakoby, už řekl, že já si umyju jakoby ruce, ale jakoby zemřelo ti ostatní, co se na mě jakoby spolehají kolem mě. Jo, že když se už jakoby taktika nebo ty konflikty a tak dále, tak tam je to o tom, že lidi spolíhají jakoby navzájem a já si nedokážu představit, že by vlastně jako tak, já teda jako jsem jako ten správný, já to jakoby neudělám, ale kvůli tomu zemřelo 3-4 lidi kolem mě, to je jakoby jedna věc. A pak jako jo, souhlasím, jak jsi říkal, ty lidi nejsou jakoby lepší nebo horší, ale je to prostě jako by ta realita, do kterých se člověk prostě někdo stane, je to realita toho světa, který není dokonalý. A nakonec bych řekl, že prostě Bůh je svrchovaný, jestli on se jakoby povolá jakoby z tohohle světa jako mě nebo toho druhého, to je jako boží rukou. Jo, to věřím, že prostě nakonec, i když já si můžu snažit jakoby sebe víc, tak jako může to být jakoby dopadne jako první. Jo, ale to si myslím, že nakonec jako ta realita, do které se člověk může dostat, nebo jako by své potí na Ukrajinu.
2: Jo, kdyby neexistovaly ozbrojené síly, ozbrojené složky, které můžou zabíjet, no tak, tady, tak to vládne Hitler nebo Stalin. Nakonec to, kdo ho zastavil, byli lidi, kteří zabíjeli. To je realita. Ale protože jsme v padlém světě, není to. Závěrem by nemělo být, pojďme a zabíjejme. Ale jsou to krajní polohy, do kterých se někdy můžeme dostat. A v těch krajních polohách někdy prostě člověk musí volit krajní řešení. Ale nemůže z nich udělat princip, to je ten problém. Jak se z nich udělá princip, tak pak je to fanatismus.

I když máme pevné postoje ohledně pacifismu, nenásilí, nikdy nevíme, v jakých souvislostech se ocitneme. Přednáška Davida Nováka zazněla na Broadfestu a ještě jednou se k ní vrátíme v sobotu po půlnoci. V sobotu po 19. hodině se dostaneme k energetice a budeme připomeneme si rozhovor Dany Drábové.

Bůh je nám blízko. On uklidňuje přílivy a odlivy mé lásky. Překročil zdi mé bolesti. Z nejhlubších vod vytáhl srdce Jesuse Cabeya, který zpívá v následující písni Volání. Právě o tom, jaký je Bůh.

Závěrečná úterní hodinka s datem 21. července se na Rádiu 7 otevírá. Vaším průvodcem je ještě do půlnoci Pavel Kohl. A přinese nám tato část například pohled do života Suzany Wesleyové, matky zakladatelů metodismu Charlese a Johna. Poslouchejme za čtvrt hodinky příběh z knížky Suzana Wesleyová, Služebnice boží. Tady je několik písní.

Skupinu Elevation Rhythm nikdy neomrzí říkat Bohu, že je hoden. Je tolik způsobů, jak mohou zpívat o boží lásce, o boží slávě. Stále znovu a znovu. A tak tady je píseň Over and Over.

0: Nahlížíme do knížky Sandy Denglerové Susana Wesleyová Služebnice Boží. Susana si po čase na venkově zvykla. Kromě markýze, který pobýval na venkovském sídle, žili kolem nich samí prostí lidé. Do venkovského života ji zasvěcovala stará Molly. I hned uhodla, že mladá farářová manželka je opět těhotná. Na vesnici se nic neutají, všichni o sobě vědí. Předčasně se narodila mladá Suki, která zakrátko zemřela. Brzy přišla další holčička a pak dvojčata, která také zemřela. Susana porodila za 6 let 6 dětí. Byla zesláblá. Ve vesnici se povídalo, že jejich 5letý synek ještě nemluví a že je možná slabomyslný. Otce sama to zlobilo. Susana mu domlouvala, ať si lidé myslí, co chtějí. Další důvod k Samově hněvu na sebe nedal dlouho čekat. Časopis, do kterého psal články, zanikl. Jednoho dne přišla vzácná návštěva. Dáma se představila jako markýzova vdova. Ukázalo se, že s nimi sdílí lože, když je jeho žena v Londýně.
1: Podzim v Londýně je nemilosrdný a tvrdý. Studenými dešti a vlhkými mlhami naráz odplaví teplé léto. Jenom na několika málo stromech zbarví listí do zlatova. Bere trávě zeleň a hrozí lidem studenou a drsnou zimou. V Lincolnshire je však podzim daleko mírnější. Susan se vydala úzkou uličkou na procházku směrem k mokřině. Vdechovala nádherné vůně a radovala se z pokročilého podzimu. Dlouhá stébla trávy podél zdí už byla seschlá. Bylo ještě příliš brzo, aby ježci byli venku. Místo toho uviděla povědomý ocas a hlavičku. Byla to Semiho kočka, která si vyšla na lov. Většina vrabců už opustila Lincolnshire, ale síkorky se svými světlými hlavičkami ještě poletovaly po stromech. Havrani se už začali podzimně houfovat. Susan vzpomínala na svého otce. Pro něho byl každý černý pták kavkou, ale Susan teď už poznávala rozdíly. Havrani jsou menší než krkavci, ale větší než kavky. Mají lysé, šedé líčko, které se hodí k jejich šedému zobáku. Svým hlasem obtěžují daleko méně než krkavci a houfují se. Susan už zaslechla o tomto velkém podzimním houfování, ještě když žila ve městě. Teď je viděla na vlastní oči. Havrani se slétali zdaleka, po dvou nebo ve skupinách, a usazovali se na větvích. Všude bylo slyšet krákání a skřek. Každý pták zřejmě chtěl ukořistit nejlepší místo. Připomínali jí velkou schůzi vesnických konšelů, tisíce černě oděných, plešatých, malicherných radních. Tato představa u ní vyvolala úsměv.

Na chvilku se zastavila na pokraji cesty, aby si odpočinula. Byla to možná chyba, že se vydala na procházku. Byla dlouho upoutána na lůžko a na delší procházku byla ještě slabá. Ale co? Když nebude moci jít dál, prostě počká. Služebná věděla, kterým směrem se vydala. Jistě dá vědět Semovi, který ji pak půjde hledat. Kvůli Susaniným častým nemocem bylo nakonec přece jen nutné najmout služebnou. Susan se nemohla starat o své malé děti, když většinu času musela trávit v posteli. Pro ní, která přišla z rodiny, kde bylo mnoho služebných, jež se starali o děti a o domácnost, byla taková pomoc kdysi samozřejmostí. Ale fara v Southworku byla mnohem větší než malá chýše a bylo tam mnohem více zařízení, které vyžaduje péči. A když někdo hledal v Londýně služebnou, mohl si vybrat mezi desítkami uchazeček. Zde v South Ormsby nebyl skoro žádný výběr. Upřímně řečeno, nejraději by nevzala nikoho. Ani jedno z děvčat se jí nezamlouvalo. Avšak to, pro které se nakonec rozhodla, bylo lepší než žádné. Přilétalo stále více havranů zblízka i zdáli, jako starosti. Okřídlené černé stíny, které nepřicházely náhodně a sami. Přilétali v houfech, z nečekaných směrů a třepetavě usedali na holé, temné stromy. Zvedl se chladný vánek. Bylo na čase se vrátit. Zástěrou zavadila osuchá stébla a nachytala na ní lepíky. Ty potom se mi otrhá, pomyslila si. Věděla, jak rád takové věci dělá. Semi byl ve věku, kdy se mohl začít učit číst a počítat. Ale jak ho měla učit, když nemluví? Jak měla kontrolovat, zda umí úkoly, když nedokázal hlasitě přednést, co se naučil? Možná ho měla napřed naučit jenom abecedu a psaní. Byla to určitá možnost, i když to byl jakoby obrácený postup. Co měla dělat? Samuel, optimista, vždy tvrdil, že se časem všecko podá. Ale Susan už nechtěla nečinně čekat. Chlapec byl inteligentní a zralý na učení. Po dvou zastaveních Susan nakonec došla k domu. Byla unavena. Dá si šálek horkého čaje, večeři a půjde do postele. Už se na to těšila. Na kamnech se vařila polévka. Susan ji připravila, než odešla, a teď slibně voněla. Služebná už prostřela stůl a vše bylo nachystáno. Susan vlastně chtěla rozpůlit ubrus, aby nesahal až na zem. Musím jej zkrátit, pomyslela si, pak si to však rozmyslila. Možná, že jednou budou mít větší stůl a potom se bude velký ubrus hodit. Lepší větší než příliš malý. Konec konců to vypadalo lépe než holý dubový stůl. Susan se rozhlédla. Kde je Semi?

Služebná krátce vzhlédla od loupání fazolí. Semi, Emilia je tam a miminko spí. Emilii vidím. Kde je tvůj bratr Emilie? Přece se nestratil. Ne, pryč. Emilii byly necelé 3 roky a začínala tvořit věty nekonečným řazením slov. Kočka pryč. Semi vyběhl, aby hledal kočku? Emilia kývala. Kočka přijít. Chci s kočkou hrát? Susan zírala na služebnou. Ty jsi ho nechala odejít? Neřekl, že jde ven. Samozřejmě, že to nemohl říci. Dávej pozor na miminko. Susan uchopila Emilii za ruku a pospíchala z domu. Semi, Semi, zatleskej rukama. Naslouchala. Zvedl se severní vítr a pohybovala hnědým listím na starých vrbách podél cesty. Samueli, kde jsi? Zašla za dům. Žádný ohlas. Běžela ke křižovatce silnic. Emilii táhla za sebou. Žádný ohlas. Starosti se na ní snesly jako hejno havranů. Tu přicházela paní Crittendonová. Ať byla mrzutá malá vdova jakkoliv neoblíbená, děti měla ráda. Co se děje, paní Wesleyová? Malý Samuel vyběhl z domu, aby hledal svou kočku. Mám strach, že se ztratil. Jaká je to kočka? Kočka se nestratila. Viděla jsem ji dole u mokřiny, ale Semi se ztratil. Ano, znám jeho kočičku, je to pěkná kočička. Říkáte, že malý Semi se ztratil? Ten němý? Jsem stejně na cestě k Houdelům. Pomůžeme vám hledat, Houdelovi a já. Začíná být chladno, aby chlapec nebyl venku přes noc. A už se odkolíbala. Za nějakou chvíli začali hledat také další sousedé. Ztracené dítě se týkalo všech, stejně jako drby. Samueli, kde jsi? Susan byla na konci sil. Posadila se na stoličku, která stála vedle domovních dveří, a přitáhla Emilii k sobě. Emiliiny ruce byly studené. Susan chudinku zahalila do lehké šály. Teď se po silnici blížil sem. Jako by běžel o život. Ještě nikdy neviděla Susan na jeho tváři takové napětí a takovou starost. Našli ho už? Těžce oddychoval. Ne, myslím, že ne. Slyšel jsem, že se ztratil právě, když jsem se vracel z druhé strany údolí. Harold říkal, že chce zítra kopat příkop na jižní straně. Hlas mu selhal. Podíval se na Emilii a snažil se zachovat klid. Sedl si na bobek vedle Susan. Samuel patří Bohu, ať to dopadne, jak to dopadne. Susan se sama podívala, jak tato slova zněla statečně. Statečně a hořce. Já vím, zašeptal jsem. Ale je to náš prvorozený Suki a náš jediný chlapec. Musí nám ho Bůh brát právě teď. Podíval se na Susan očima, v nichž se zrcadlil hluboký strach. Když ho Emilia spatřila, vrhla se do matčiny náruče.

Nevím, kam až se to rozkřiklo, ale já už dál nedojdu. Chceš-li se modlit při chůzi, pak můžeš jít spolu s Houdelovými k hnízdišti havranu. Možná, že je tam. Sem kýval a přejel si rukou po tváři. Když některý člen mého sboru ztratí dítě, říkám vždy, že musí být silný. Teď vím, jak je to těžké. Objal Susana a porušil tak nepsaný zákon, že si muž a žena na veřejnosti nesmí projevovat svou náklonost. Něžně ji políbil na čelo. Potom se hnal pryč. S mladickou rozhodností, plynoucí spíše ze strachu než z mládí. Samueli, kde jsi? Ještě pár minut tiskla Susan Emílii k sobě, potom vstala. Pojď, drahoušku, půjdeme domů. Začíná být chladno. Příliš chladno pro šestiletého chlapce, který musí strávit noc bez přikrývky a bez přístřeší pod širým nebem. Na malém plamínku se stále hřála polévka, ale už tak nevoněla. Mám dát Emílii najíst? Hlas služebné zněl uctivě a provinile. Vždyť to ona ho nechala odejít. Buď tak laskava. Já budu jíst později. Se Semem. Služebná otevřela okenice na stěně, kde byla kamna. Susan stála u otevřeného okna a cítila chladný večerní vánek zvenčí a teplo v místnosti. Modlila se k Bohu, který vše řídí, ale její modlitba byla chladná a bezduchá. Vyslyší ji Bůh? Neříká ve svém slově, že jsi vlažný, nesnesu tě v ústech? Věděla, že upřímná, vroucí modlitba zmůže mnoho. Chladné prosby však nemají žádnou cenu. Semovy modlitby nebyly nikdy chladné. V každé situaci se modlil s upřímností a nadšením. Kolikrát už Susan záviděla Semovi jeho živou letoru, ne však v dobách, jako je tato. Sem neustále kolísal mezi extrémy, zatímco Susan, i když nebyla horká ani studená, tiše konala svou práci a přece si připadala stejně malomyslná a ustrašená jako on. Starosti ji téměř zdeptávali. Právě teď, kdy ji Semi potřeboval nejvíce, ji nechali unavené nohy na holičkách. Lincolnshire pokrývali více lesy než louky, kraj byl plný bažin a mokřin a všeobecně byl pokládán za nebezpečný. Vyprávělo se, že dokonce i dospělí muži v tomto divokém kraji beznadějně zabloudili. Susan klesla na krbovou římsu. Nohy ji už nechtěly nést. Zahloubána do myšlenek zírala na pole za malou farou. Tráva už byla slehlá od deště a od dobytka, který se tam pásl. Strach a obavy v ní dosáhly vrcholu a tak zakřičela: Samueli juniore, kde jsi?

Podzimní vánek nesl její slova přes opuštěné pastviny. Tady jsem, mami. Susan cítila, jak se jí otevřela ústa a nedovedla je zavřít. Otočila se na své stoličce tak rychle, že skoro spadla. Ten hlas, ten nádherný, jemně znějící dětský hlásek, vycházel jakoby zprostřed pokoje. Anděl? Nesmysl. Tak zemité a praktické ženě, jako byla Susan, se nezjeví anděl. Něco zatahalo za dlouhý ubrus. Susan zapomněla na své unavené nohy a sehnula se. Útlá ruka matky a buclatá ručička syna zároveň zvedly okraje lněného ubrusu. Pod ním vykukovaly modré, ustrašené oči. Susan ho zvedla a vzala do náruče. A s otcem z příběhu o ztraceném synu mohla zpívat. Tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Rázem zmizeli havrani strachu o synův život i o jeho řeč.

Z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice boží četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. Pokračovat ve čtení budeme zase zítra ve 12.15.

0: Kdo jsme před Bohem? Víme, kdo je Bůh, kdo jsme my a co pro nás Bůh udělal. Další píseň od skupiny Azimut připomene to jádro evangelium, ten příběh o Ježíšově v životě, smrti a vzkříšení.
1: Ty víš, kdo jsem, znáš jméno mé, každý můj dech ty z doplic mých dal. Viděl jsi můj pád, ale měl jsi sen dívat se jen na dětskou mou tvář. Viděl jsi můj hřích a viděl jsi můj vztek, každý tvůj dar jsem nenáviděl.

chtěl, vždy spravedlnost je podstata má. A nemůžu před zapřít jméno své, on zaslouží smrt a zaslouží hněv. Smrt tvořil jen, i dostat by měl, by sebe viděl, jak vidět se má. Ale on sám je zraněný zlem, co počít si je.

nepozná, kolik stálo mě to držet se kříže a nechat se rvát a z octa sát, když setník mě klel opustit svět, pro něj umírat.

Jako člověk si žil mezi námi, snášel z těžkosti strach a taky pády. Matka Maria ti slzy utírá, to nic není. Vždyť každé dítě pláče, když chodit

cítil jsem lásku a věř mi, že jsem se bál. Obrovskou radost a štěstí.

Bůh o nás sní dobré sny. Ví, co potřebujeme, ví, jací jsme. Chce a také, abychom tu byli pro sebe navzájem, podpírali jeden druhého. O jednotě skupina Ford King and Country, krátce před dnešní půlnocí.

Do půlnoci už nám zbývá jen několik okamžiků. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Kohl. Předávám slovo Kláře Litterové, která s vámi bude až do zítřejšího rána. Krásné dny, příjemný večer. Naslyšenou.

Půlnoční čas oznámil na Rádiu 7 změnu data. Máme středu 22. července 2026. Nočním vysíláním vás bude provázet Klára Litterová. Teď se podíváme na nabídku nočních pořadů, které pro vás Rádio 7 chystá. Zatímco nebeští jezdci pustoší zemi, v nebi před oltářem zaznívá volání mučedníků obětovaných pro věrnost Božímu slovu. Ti, kteří byli zbiti a zabiti pro slovo Boží, volají po soudu a potrestání jejich prolité krve. To je scéna, na kterou se budeme soustředit při studiu knihy Zjevení v relaci Světem Bible 15 minut po půlnoci. Prázdninovém putování jazzového klubu po širých hudebních koutech našeho světa se tentokrát zastavíme v taneční Brazílii. S pomyslným koktejlem v ruce si můžete odpočinout u pohodové letní bosanovy. Začínáme od 13:00. V 17. století, kdy žila Susana Wesleyová, bylo běžné mít hodně dětí a děti často umíraly. Susana porodila za 6 let 6 dětí. Naživu zůstaly 3. Se svým mužem žila na drsném anglickém venkově a snažila se dobře hospodařit. Ke všem starostem přibyla starost o nejstaršího syna. Z knihy Sandy Denglerové Susana Wesleyová, služebnice Boží, čte od 14:45 Rosita Mertová. Pokud se nám vše daří a nic nám neschází, nemáme potřebu něco měnit. Až když přijde krach, nastane čas na změnu. Přesně tak to prožila Petra Kopetková, která bude dalším hostem ve fortepiánu. Do svého života dá nahlédnout po 3. hodině raní. Kniha Miroslava Hlauča Letnice získala Magnesii Litteru jako kniha roku a stala se i absolutním vítězem této ankety za rok 2024. Její autor je muž mnoha řemesel a umění, především umění pozorovat a svá zjištění aplikovat. Svět a život má přitom za zhluk náhod. Žasnout se dá ovšem nad tím, že k dané náhodě došlo. O potřebě řádu a křesťanských kořenů i o tom, co by mohlo či nemohlo být po smrti, je řeč v zákoutí ve 4:15. Nikdy ses neměla narodit, asi zásadní omyl mého života, říká Lucie Endlicherová o větě, která jí obrátila život na ruby. Přestože se cítila vykořeněně, nepatřičně, oporou jí v životě, byl Bůh a vztah s Ježíšem Kristem. Když máme někoho rádi, záleží nám na kontaktu s ním. Chceme mu projevit lásku na lidské rovině. Obdobně to funguje i na té duchovní. Stačí věřit. Chcete-li, připojte se k poslechu Stopy, pořadu Stopy v 17:00. Je zajímavé, že nás k Bohu tolik nepřitahují období klidu, jako spíše časy zkoušek a těžkostí. Lukáš Targoš to ve svém vyučování o Josefovi egyptském ještě vyostřuje. Je daleko těžší projít testem prosperity než testem tragédie. Proč? Odpovědi můžeme hledat při poslechu relace Překročit hranice o 17:30.

Po písničce od skupiny Hillsong Worship, ve které se zpívá Ty jsi ten, kterému důvěřuji, ty jsi ten, koho miluji, tvoje dobrota mě obklopuje. Vás pozveme k pořadu Světem Bible, ve kterém se teolog John Vernon McGee bude věnovat scéně z knihy Zjevení. Tam zazní hlas mučedníků obětovaných pro věrnost Božímu slovu, kteří volají po soudu a potrestání jejich

0: do zlomových okamžiků lidské budoucnosti a postupného rozlamování sedmi pečetí nás zavede další pokračování cyklu Světem Bible. Skutečnost, že sám Ježíš Kristus, který při svém prvním příchodu projevil absolutní mírnost, tichost a obětavou lásku a ve finále dějin se stává vykonavatelem Božího soudu nad lidskou svévolí a hříchem, nás vede k zamyšlení nad prorockými vizemi se šesté kapitoly knihy Zjevení. Teologickým výkladem Johna Vernona McGeeho slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, naším postupným čtením jsme se dostali až do šesté kapitoly knihy Zjevení. Pozorovali jsme beránka, který otevírá knihu zapečetěnou sedmi pečetěmi. Dosud jsme viděli rozlomení čtyř pečetí. Než se pustíme k páté, chtěl bych vám ty předchozí čtyři připomenout. Tu jsem viděl, jak beránek rozlomil první ze sedmi pečetí a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem pojď. A hle, bílý kůň a na něm jezdec s lukem. Byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval. Když beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla pojď, a vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili. Byl mu dán veliký meč. Když beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla pojď. A hle, kůň černý a jezdec měl v ruce váhy. A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene, olej a víno však nech. A když beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti. Pojď. A hle, kůň synavý a jméno jeho jezdce smrt. A svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami. Tolik tedy připomenutí předchozího textu, který jsme spolu probírali podrobněji v minulých pořadech. Sledujeme dále jízdu čtyř jezdců, jak nám je v naší knize Zjevení popisuje apoštol Jan. Mimochodem, všechno se tu děje přesně podle popisu, který Pán Ježíš řekl za svého pobytu na zemi, když rozmlouval s učedníky na Olivecké hoře. Matouš 24, verše 5 až 8. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Mesiáš, a svedou mnohé. Bílý kůň. Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách. Hleďte, abyste se nelékali, musí to být. Ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království. Ohnivý kůň. Bude hlad. Černý kůň. A mor. V kralickém překladu sivý kůň. A zemětřesení na mnoha místech a to vše bude teprve počátek bolestí. Tolik tedy připomenutí textu z Matouše 24, 5 až 8, jak o tom hovořil Pán Ježíš a jeho průmět do našeho textu, kde jsme viděli otevření prvních čtyř pečetí.

Otevření páté pečeti. Je tu modlitba mučedníků. Čtu v knize Zjevení v 6. kapitole 9. a 10. verš, zase jako obvykle, nejprve kralicky a potom z ekumenického překladu. A když otevřel pečeť pátou, viděl jsem pod oltářem duše zmordovaných pro slovo Boží a pro svědectví, kteréž vydávali. I volali hlasem velikým řkouce, až dokud, Pane svatý a pravý, nesoudíš a nemstíš krve naší nad těmi, kteříž přebývají na zemi. A nebo ekumenicky, když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydávali. A křičeli velikým hlasem, kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi. Oltář, o němž je tu zmínka, je v nebi a mám za to, že to bylo právě zde, kde Kristus obětoval svou krev za hříchy světa, vysvětluje své porozumění této věci náš kazatel dr. McGee. Jsem přesvědčen, že jeho krev je v nebi doslova. Dovolte, abych to potvrdil také citátem z epištoly Židům 9, 23 a 24, kde je napsáno: to, co je jen náznakem nebeských věcí, bylo nutno očišťovat takovým způsobem. Nebeské věci sami však vyžadují vzácnějších obětí. Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělali jen jako napodobení té pravé. Nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří. Tolik vsuvka našeho průvodce jako citát z epištoly Židům 9, 23 a 24. Duše zmíněné v našem textu vysvětluje dr. McGee jako starozákonní mučedníky. Jak to řekl Pán Ježíš, aby tomuto pokolení byla připočtena vina za krev všech proroků prolitou od založení světa, od krve Ábelovi až po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a svatyní. Ano, pravím vám, tomuto pokolení bude přičtena vina. Lukáš 11, 50 a 51 podle ekumenického překladu. K nim nutno přiřadit i ty, kteří budou zabiti v průběhu velkého soužení. Ty, pro něž je starý zákon pevným základem, na němž trvají a podle svatého Božího zákona hájí právo a spravedlnost. Už víme, že tehdy bude vyhubena čtvrtina obyvatelstva celé země. Tedy dáno jednomu každému z nich roucho bílé a řečeno jim, aby odpočívali ještě za malý čas, až by se naplnil počet spoluslužebníků jejich a bratří jejich, kteříž zmordováni býti mají jako i oni. 11. verš 6. kapitoly. A ekumenický překlad: tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratří, kteří budou zabiti jako oni. Jinými slovy, jak tomu rozumí náš učitel, svatí z doby soužení mají být při druhém vzkříšení zahrnuti spolu se starozákonními svatými.

Pohleděl jsem, když otevřel pečeť šestou a aj zemětřesení veliké stalo se a slunce zčernalo jako pytel žíněný a měsíc všecken byl jako krev a hvězdy nebeské padaly na zemi podobně jako dřevo fíkové smítá z sebe ovoce své, když od velikého větru kláceno bývá. A hle, když rozlomil šestou pečeť, ekumenický překlad téhož textu, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně skrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík, zmítaný větrem, zhazuje své pozdní plody. Zjevení 6, 12 a 13. Rozlomením šesté pečeti je odstartována druhá polovina velkého soužení, komentuje tato slova písma bratr John Vernon. Velké soužení je zahájeno a ukončeno mohutnými pohyby a změnami v přírodě i ve vesmíru. Zvýšený výskyt zemětřesení v současnosti neznamená, že by se tato slova už naplňovala, ale může být upozorněním, že čas se blíží. Splní se však až v době velkého soužení. A nebe se schovalo jako kniha zavřená a všeliká hora i ostrovové z místa svého pohnuli se. 14. verš 6. kapitoly. Nebesa zmizela, jako když se zavře kniha a žádná hora a žádný ostrov nezůstal na svém místě. Ekumenické podání téhož verše. Jaký je to obraz? Dnešní zemětřesení tuhle představu zdaleka nesplňují, i když jsou někdy v skutku děsivá. Pouze ukazují na možnost uskutečnění toho, co říká Boží slovo. Mám za to, že tento verš spolu s dalšími musíme brát úplně doslova. Totéž čteme u Nahuma 1.5 a znovu pak ve Zjevení 20.11. O 10 kapitol dál, později v knize Zjevení, budeme číst mimo jiné také tohle. Zjevení 16, 18 a 19 podle ekumenického překladu. A rozpoutali se blesky, hřmění a burácení a nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi. Tak silné bylo to zemětřesení. A to veliké město se roztrhlo na tři části a města národů se zřítila.

A králové země i knížata i bohatí a úředníci a mocní i každý služebník i všeliký svobodný skryli se v jeskyních a v skálí hor. A řekli horám i skálí, padněte na nás a skrejte nás před tváří toho, kterýž sedí na trůnu a před hněvem toho beránka. Neboť jest přišel ten den veliký, hněvu jeho, i kdo bude moci ostáti. V tomto průhledu do doby soužení, milí přátelé, vidíme, že lidé na zemi se budou modlit ke skalám a horám, aby na ně padli. Lidé se budou chtít skrýt. Před kým nebo před čím se chtějí skrýt? Před hněvem beránka. Nastane totiž velký den Božího hněvu. Vyjádření hněv beránka je v skutku paradoxní výraz. Den Božího hněvu je dnem Páně, je o ním dnem, o kterém po celý čas mluvili starozákonní proroci a který se na zemi uskuteční. Pro nás je však dosud jen budoucností. Zde je nazván hněvem nebo dnem hněvu Beránkova. A to je zvláštní výrok. Nutno říci, že Bible je plná paradoxů, čili výroků, které jsou zdánlivě protichůdné, zdánlivě nelogické. Jsem si jist, že jste to už také objevili, pokud čtete Bibli. Paradox je tvrzení opačné, než je obecně přijímaný názor, čili jeví se jako tvrzení protikladné, nepravdivé, na první pohled. Ale prozkoumáte-li je důkladněji, ukáže se, že je založené na skutečnosti. Uvedu vám zde několik příkladů z přírody, vemlouvá se nám se svou znalostí fyziky náš teolog. Co byste řekli na tvrzení, že voda teče nahoru? Ale v Sekvojovém národním parku v Americe skutečně voda teče nahoru. Nemusíte tomu věřit, ale tam tuny vody proudí směrem vzhůru. Obří sekvoje v tomto národním parku neustále nasávají tuny vody. Nazývá se to osmóza, což je odborný výraz pro děj, který vědci v podstatě nedovedou uspokojivě vysvětlit. A další paradox. Čím jste blíž zdroji tepla, tím je vyšší teplota, větší horko. Ale podíváte-li se v tropickém klimatu havajských ostrovů na vrchol Mauna Kea, uvidíte tam sníh, přestože tento vrchol je slunci mnohem blíž, než vy, když stojíte pod ním. Jiný paradox, který za určitých podmínek platí, je třeba také tohle. Čím více je předmět vzdálen od země, tím je větší. Zdá se, že to není pravda. A přece je, když třeba balón stoupá vzhůru, oku se sice jeví stále menší, ale ve skutečnosti se postupně zvětšuje, protože se dostává do stále řidších vrstev vzduchu. Mohu vám potvrdit, že ve fyzice i v lidském životě je mnoho takových paradoxů, které jsou skutečností.

Zde v našem textu vidíme paradoxní pojem hněv beránka. Je možné si představit, že by malý beránek jako symbol mírnosti a pokory se rozhněval a konal něco zlého, něco ničivého. Od dnů Abela až po vystoupení Jana Křtitele je Mesiáš líčen jako beránek. Apoštol Jan jej nazývá beránkem zabitým od počátku světa, Zjevení 13:8. Pán Ježíš Kristus má vlastnosti beránka, byl pokorný. Sám se představil slovy: pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete odpočinutí svým duším. Matouš 11, 28 a 29. Pán Ježíš byl pokorný a tichý a současně s tím byl pozorný a laskavý. Například Marek 10:14 zaznamenává výrok Pána Ježíše: nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Vidíme Pána Ježíše, že byl neškodný, naopak sloužil. Nikdy neuvidíte tabulku s varováním pozor na beránka. Vídáte snad nejspíš nápis pozor pes nebo pozor zlý pes. Pán Ježíš jako beránek byl pokorný, dovedl se ponížit. Myl nohy svým učedníkům. To je úžasné. Jeho život se vyznačoval zvláštním půvabem pokory. Podobal se vůni líbezné a křehké květiny. Jeho příchod byl provázen chvalospěvem o Bohu. Jeho pobyt na zemi i odchod z ní byly a dodnes jsou požehnáním celému světu, každému, kdo Pána Ježíše přijímá. Dokonce i nevěřící svět byl ovšem jeho životem fascinován. Tento beránek se vydal v oběť. Abraham svému synu Izákovi řekl: Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. 1. Mojžíšova 22:8. A Bůh si beránka k zápalné oběti skutečně vyhlédl, nebo podle kralického překladu opatřil. Ale co teď s tím hněvem? Hněv je beránkovi docela cizí, vzdálený, nebo není? Bůh miluje dobré a nenávidí zlé. Jeho nenávist ovšem není jako ta naše. On není mstivý, ale je spravedlivý, je svatý a nenávidí to, co se příčí jeho svatosti. A odtud plyne, že už ve Starém zákoně Bůh prohlašuje, že Jehova Hospodin je válečník, je silný a mocný, přemáhá v bitvě. I evangelium informuje o Božím hněvu, ale ukazuje cestu úniku před ním. Apoštol Pavel řekl, či vlastně napsal: Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Římanům 1:18. Spojovat hněv s beránkem se může zdát jako pokus smíchávat oheň a vodu. Ale v dalším textu porozumíme, že všechna bouřlivost Božího hněvu je zjevena právě v beránkovi, právě skrze něho. Mimochodem, když byl Pán Ježíš na zemi, nastala situace, kdy dokonce udělal bič z jakýchsi provázků a vyhnal z chrámu dobytek i jeho prodavače a jejich pilné společníky penězoměnce z toho chrámu, který měl být chrámem modlitby. Náboženské vůdce své doby Pán Ježíš nazval plemenem zmií, obílenými hrobkami. Pán Ježíš také při jisté příležitosti proklel fíkovník a ten uschnul. Pán Ježíš zvolal: běda ti,
Chorozajn, běda ti Betsaido. A později pán Ježíš vyhlásil budoucí neblahý osud svatého města Jeruzaléma, i když měl přitom slzy v očích. Bůh vyhlásil válku hříchu. Bůh se s hříchem nikdy nemůže smířit. A přichází den, kdy se zjeví hněv beránka. Bůh už dávno varoval. Nuže králové, mějte rozum, dejte na výstrahu, soudcové země. Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním. Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají. Žalm 2, verše 10 až 12. Milí přátelé, tolik komentář našeho učitele a průvodce v těchto pořadech doktora McGee k 6. kapitole. 7. kapitolu knihy Zjevení si necháme zase na příště. Bude dobré, když si ji v předstihu přečtete.

Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i v dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také za finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán.

Za několik minut se první hodina nočního vysílání Rádia 7 dočká svého konce. Pořad, který vám v jednu hodinu nabídneme, nese název Jazzový klub. V prázdninovém putování po širých hudebních koutech našeho světa se tentokrát zastavíme v taneční Brazílii. S pomyslným koktejlem v ruce si můžete odpočinout u pohodové letní bossanovy.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Odbyla první hodina ze středy 22. července. Posloucháte noční vysílání Rádia 7, ve kterém je s vámi Klára Litterová. V prázdninovém putování jazzového klubu se zastavíme v taneční Brazílii a můžeme si odpočinout u pohodové letní bossanovy.

Jazzový klub na Rádiu 7. Éterické dívce s Ipanema mám sice daleko, nejen zeměpisně, ale i věkem a náturou. Přesto vás s květy ve vlasech a brazilským koktejlem Caipirinha v rukou vítá Broňa Procházková. Ano, dnešní letní cestovatelský jazzový klub, ve kterém přes prázdniny putujeme hudebními kouty širého světa, bude patřit bosanově, a to ne ledajaké. Finský jazzový trumpetista Jukka Eskola se nechal zlákat tropickými rytmy a roku 2013 vydal album Orchesta Bossa. Nahrávka se nesnaží znít prvoplánově brazilsky, ale to je na ní sympatické. Spíše taková tradiční bosanova se skandinávským nadhledem. Dobré naladění a dobrý poslech.

Jukka Eskola je finský trumpetista, který patří mezi nejvyhledávanější jazzové umělce ve své zemi. Spolupracoval na nahrávání mnoha desítek alb. Je úspěšným lídrem několika hudebních uskupení. Vydal několik vlastních desek. Je považován za jednoho z klíčových instrumentalistů své generace ve finském jazzu. Své čtvrté album Orchesta Bossa oděl do rytmu tradiční bossanovy.

Bossa nova, portugalsky nová vlna, je styl brazilské hudby konce 50. let 20. století. Vymyslela ho skupina studentů a muzikantů střední třídy, žijících v pobřežních čtvrtích Copacabana a Ipanema, města Rio de Janeiro. A v dnešním letním jazzovém klubu posloucháme, jak zní bossa nova z rukou finských hudebníků. Ale pozor! Nejedná se o interpretaci známých brazilských písniček. Až na dvě výjimky zde najdeme zcela autorské skladby, které vzešly ze spolupráce trumpetisty Yuki Escoli a producenta bubeníka Tepa Mäkinena. Tedy od finských hudebníků. A i jednu z oněch dvou výjimek složil finský písničkář. Pouze jediná skladba pochází z pera brazilského autora. A tohle je ona. From the hot afternoon, z horkého odpoledne.

Projekt Orchestra Bossa začal vlastně živým koncertem, který jsem měl možnost vytvořit pro sestavu s kvintetem a smyčcovým kvartetem. Repertoárem byly jazzové a bossa standardy. Nic neobvyklého. Zvuk komba mi ale uvízl v mysli. Zkrátka jsem si užíval tradiční rytmus bossy, kombinovaný s dechy v popředí a smyčci, které přidali trochu modernější úhel. Tak jsem se rozhodl rozvinout tento projekt, složit nějaké melodie a udělat album. Říká ke své nahrávce finský trumpetista Jukka Eskola. V prázdninovém jazzovém klubu Rádia 7 jsme poslouchali album z roku 2013 Orchestra Bossa. Doufám, že jste si letně prosluněný rytmus bossanovy užili. Od mikrofonu se loučí a příště z jiného hudebního kouta světa se těší Broňa Procházková. Poslední skladba s významově bohatým názvem Rikitik.